povýšit skladby a pomohl i s psaním nebo dopsáním některých písní. A Linův zpěv je slyšet i v doprovodných vokálech refrénu Got My Mind Set On You. Na bicí v téhle skladbě hrál Jimmy Keltner, studiový bubeník, který spolupracoval na mnoha solových albech bývalých členů Beatles, a on docela hezky vypráví o vzniku téhle písně. Říká: všichni jsme seděli společně v jedné místnosti nahoře ve studiu ve Fair Parku. Byl opravdu krásný den a hodně času jsme tehdy trávili na terase. A hlavně já. A přivezl jsem si z domova svůj EMU SP1200, což byl sampler bicích. A dal se do něj nasamplovat jakýkoliv zvuk a pak z něj vytvořit takový malý groove, a tak jsem se s ním nějakou dobu bavil. A kluci se chystali začít s další písní. Stál jsem potom v režii u svého přístroje, u toho bubeníka automatického, a začal jsem přehrávat tu malou smyčku, co jsem si tam vyrobil. A jen tak jsem si pohrával s prsty ještě k té smyčce a vznikl takový ještě lepší groove mezi basovým a malým bubnem. A Gary Ray, který stál vzadu v místnosti, začal hrát na klávesy a do toho zpívaj I've got my mind set on you, a všichni jakoby ožili. A George začal tu písničku zpívat s ním, a protože George byl známý tím, že znal texty všech písniček, tak prostě mohl zpívat a postupně se k němu všichni přidali. A producent Jeff Lynne začal křičet na zvukaře: natáčej, natáčej, ty vole, okamžitě natáčej. A tak jsme velmi rychle nahráli tuhletu písničku. Bylo to sice trochu takový syrový, ale tahleta písnička opravdu vznikla.

Tak to byl George Harrison se svou známou písní, která je jedněmi milována a druhými nenáviděna. Ale tak to občas chodí. Film Lo Chiamavano King, anglicky His Name Was King, to je italský film, špagety western z roku 1971. A titulní roli Johna Kinga Marleyho hrál Richard Harrison a jednu z význačných rolí šerifa Briana Fostera hrál Klaus Kinski. Jestli si ho pamatujete, to prostě to byl padouch na první pohled. A hudbu k celému filmu složil Louis Bacalo, což je docela, musím říct, zajímavá postava. On se narodil v Argentíně, ale svoji zásadní kariéru skladatele udělal v Itálii a stal se opravdu jedním z velkých autorů evropské filmové hudby 60. a 70. let. A Louis Bacalo také napsal pro tenhle ten film stejnojmenou píseň. On vlastně ze skladatelského pohledu používá podobný princip jako Morricone. On se vůbec nesnaží, a to Morricone přesně taky dělal, imitovat americkou westernovou hudbu. Prostě přetváří si ji po svém a tak se jemu i Morriconemu podařilo dokonale vytvořit evropskou představu amerického západu. Vždyť pro nás Evropany jsou to nejlepší westernové hudby. Morriconeho Tenkrát na západě a Muž s harmonikou, to je lepší western než všechny ostatní westerny. A možná si taky pamatujete hudbu k německým filmům o Winnetouovi, teda já si ji pamatuju velmi dobře. A mimochodem, z nostalgie k těmhle filmům jsem se zajel letos podívat na Plitvická jezera, kde se točili. A narazil jsem tam na bar Old Shatterhand, to by ještě šlo, ale potom jsem narazil na kebab Winnetou a to teda jsem se složil smíchy. No, zpět k písni. Zpívá jí Edda Del Orso, naprostá legenda italské filmové hudby. Ona je ten hlas, který je tak silně spojený s hudbou Morriconeho. Je to ten eterický soprán s 3-oktávovým rozsahem, který Ennio tak často použil vlastně jako další nástroj do své hudby, jenom jako další melodickou linku, zpívaný většinou beze slov, jenom na vokál, na A. Tím to končí. Ovšem u Lo Chiamavano King, a to je dost neobvyklé, tam Del Orso zpívá anglický text a ne ve své typické křišťálové sopránové poloze, ale ve své standardní normální poloze jako normální zpěvačka. Text písně je velmi jednoduchý, začíná slovy His name was King, he had a horse a dál se dozvíme, že King je ozbrojený, má bratra, míru milovaného člověka, který je zavražděn, já myslím, že určitě Klausem Kinským. A King vyráží hledat jeho vraha a na konci přichází výzva, která říká Right on King, right on King. No, a abych pravdu řekl, ta píseň zase nic výjimečného není, ale o pár desítek let později použil Tarantino ve svém filmu Unchained Django a dal jí další život. A musím říct, že on to udělal víc písním, ale o tom později. Tady je Chiamavano King, My Name is King, jmenuji se King.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Já neznám osobně Markétu Irglovou a ani jsem neznal Glena Hansarda, ale celý jejich příběh, včetně obrovského světového úspěchu jejich skladby Falling Slowly, mě vždy připadal strašně zajímavý. Glen Hansard se nedávno zabil na motorce a mě se to vždycky dotkne, když odejde někdo z hudebního prostředí, a já bych tak na něj i na celý příběh téhleté písně chtěl vzpomenout. Jelikož o téhleté scéně vím velmi málo, tak jsem volal Zdeňka Vřešťála z Nerezu, no a ten taky nevěděl nic. Akorát mi řekl, že hudební organizátor Jiří Hejl, zvaný Djoubalík z Valašského Meziříčí, začal k nám v 90. letech vozit irské kapely a mezi nima se na Moravě ocnul i Glen Hansard. A tam se nějak spřátel s panem Markem Irglem, který také pořádal koncerty. A před vystoupením na Valašském Špalíčku v roce 2001 pozval Frames k sobě na zahradní párty. A jeho holčička Markéta, které tehdy bylo teprve 13, podle časopisu Headliner, popisovala ten večer takhle. Znáte Iry, sesedli se kolem ohně, po ruce byla kytara, takže jsme hráli a zpívali. A protože jsem znala desku The Frames, pořád jsem zpívala jejich píseň Star Star a Glenn říkal, páni, to je skvělý. A druhý den mě tehdy pozval na pódium, abych ji zaspívala s nimi. A po nějaké době začali spolu psát písničky a režisér Jan Hřebejk je oslovil, aby něco natočili pro jeho chystaný film Kráska v nesnázích. A při nahrávání hudby jim ve studiu zbylo ještě dost času, tak vznikl materiál vlastně na skoro celou desku. Ta deska vyšla v roce 2006 a bylo to vlastně poprvé, kdy Glenn vydal album mimo svoji skupinu The Frames. A jednou z písní na album byla i Falling Slowly, která začíná úplně jednoduchým kytarovým motivem a větou. Neznám tě, ale chci tě. Hansard přinesl základ, Markéta mu pomohla skladbu dokončit. A během několika hodin z ní vytvořili duet dvou lidí, kteří o sebe mají zájem, ale přitom si nejsou jistí, jestli na to mají sílu. No a život šel dál a do toho přišel film Once. A režisér John Kearney chtěl natočit malý nezávislý film o pouličním muzikantovi v Dublinu. Původně hledal herečku kolem 30 let z východní Evropy, která umí hrát na klavír, a Glenn mu řekl, hele, já znám jednu holku z Česka, ale je jí jen 17. A Kearney se rozhodl riskovat. Pozval Markétu do Dublinu na konkurs a ona tu roli získala. Prý přerušila kvůli natáčení školu, prostě odletěla do Irska. A ten film je rozpočet jen 150 tisíc eur. Nikdo od něj nic moc nečekal a v žádném případě ne světový úspěch. A bylo to pro všechny obrovské překvapení. Napřed ten film uspěl na nezávislém filmovém festivalu Sundance a potom se dostal do běžných kin. No a nakonec přišla nominace na Oscara. A v roce 2008 získala Oscara pro nejlepší filmovou píseň. Markétě bylo pouhých 19 let a stala se první Češkou oceněnou Oscarem v této hudební kategorii a tehdy také nejmladší držitelkou této ceny v téhle hudební kategorii. Pikantní byl ovšem i okamžik při předávání cen. Když totiž Glenn domluvil děkovnou řeč, orchestr začal hrát a Markéta se už ke slovu nedostala. A po reklamní pauze ji ale moderátor pozval zpět na pódium, aby svůj projev mohla dokončit. Byl to jeden z nejslavnějších okamžiků Oscarové historie. A ještě k písni. Ta píseň vůbec není hudebně nějak okázala. Má i několik akordů, jednoduchou melodii a takový hodně střídmej doprovod. Ale vlastně jejich síla spočívá v tom, že jak Glenn, tak Markéta nespívají jako nějaký technicky dokonalí pěvci nebo jako pěvecké hvězdy, ale jako dva lidé, kteří velmi komorně si něco sdělují. A faktem je, že právě tato autenticita nebo přirozenost dělá z Falling Slowly velmi působivou píseň.

To byly Markéta Irglová a Glenn Hansard. A teď to bude moje opravdu velmi oblíbená píseň The Continuing Story of Bungalow Bill a The Beatles. Tahle píseň vyšla v listopadu 1968 na dvojalbu Beatles, tehdy slavném White Album, Bílém albu. A autorsky je tradičně uvedena jako Lennon McCartney, ale jejím skutečným autorem byl prakticky jenom John Lennon. Producentem byl samozřejmě jak jinak George Martin. Ovšem dost zajímavý je vznik celé téhle písně. On je totiž spojen s pobytem Beatles v indickém Rishikeshi na jaře 1968, kam odjeli studovat transcendentální meditaci u Maharishi Mahesh Yogiho. A v tom táboře pobývala bohatá Američanka Nancy Cook de Herrera a navštívili tam její syn Richard A. Cook III. A ten se během pobytu vydal na lov tygra a jel na ten lov se svou matkou, přesně jak si z toho Lennon potom v písničce utahuje. Lovil ze hřbetu slona a Cook tygra zastřelil. Když se pak vrátili do meditačního centra a vykládali, jak zabili tygra, vznikla taková bizarní situace. Prostě, člověk přijede do Indie hledat duchovní osvícení, odskočí si zastřelit nebohého tygra a potom se vrátí meditovat. A to bylo samozřejmě pro Lennona jako stvořený. Sám později o tom mluvil, že napsal píseň o člověku z Maharishiho tábora, který si udělal přestávku od meditování, aby šel zastřelit několik ubohých tygrů a pak se vrátil zpět komunikovat s Bohem. Proč se ta písnička jmenuje Bungalow Bill? Lennon totiž v textu spojil postavu dobrodruha Buffalo Billa, který je charakteristický americký, s prostředím indických bungalovů, v níž tehdy bydleli. A výsledkem byl Bungalow Bill, tedy něco jako směšná a skarikovaná verze velkého amerického lovce. A Lennon v textu používá přehnaně americký stereotyp. Bill je v textu vykreslen jako typický nafoukaný americký hrdina, který vyráží do džungle ze zbraní, ale pro jistotu si sebou vezme svoji maminku. A Yoko Ono tam zpívá krátkou solovou repliku a to je právě replika téhleté matky, která obhajuje zabití tygra. Hned na začátku písně je flamengová virtuózní vyhrávka na španělku. Tu ovšem nikdo nehrál. Prostě Beatles měli ve studiu novej přístroj, sampler, který se jmenoval Mellotron. A tam po zmáčknutí jedné klávesy se tohleto celé ozvalo. A jim se to strašně líbilo a tak to v klidu dali na začátek téhle skladby, která v zápětí po tomhletom intru začne a ta píseň je velmi jednoduchá. Je jen sloka a refrén a to se pořád opakuje. Lennon ji vlastně vystavil skoro jako dětskou takovou táborovou písničku. Sloky vyprávějí příběh a děti zpívají refrén. Zpívají. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bill. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bill. A pak zpívá Lennon sloku. Vyrazil na lov tygrů se svým slonem a puškou. Pro případ nehody si vždy bral sebou svoji mámu. Je to typický americký hlupák, syn saské matky. Sasky, on měl taky na sasy nějak políčeno. No a pak zase všechny děti zpívají. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bill? A zase Lennon. Hluboko v džungli, kde číhá mocný tygr, Bill a jeho slony to zaskočilo. A tak mu kapitán Marvel vystřelil přímo mezi oči. A zase děti zpívají. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bille? A děti se ho zeptali, jestli zabíjet není hřích. Ne, vždyť vypadal tak zuřivě, vložila se do toho jeho maminka. To je ta Yoko Ono. Kdyby pohledy mohly zabíjet, byli bychom mrtvými místo něj. A všechny děti zpívají, hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bille? Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bille?

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup a vždycky řeknu jenom ano, tady je Ondřej Soukup, jsem rád, že mi posloucháte, protože mě nic jiného nenapadne. Carmen Paris, to je španělská zpěvačka, má krásný jméno, vidíte? Carmen Paris. Já ji totiž osobně znám. V roce 2004 mi naspívala dvě písně z Johanky z Arku. Ale o tom až po téhleté písni. Kromě toho teda Carmen, že kouří jednu cigaretu od druhé, tak celé její jméno je Maria del Carmen Paris Mondarej. A ona je nejenom zpěvačka, ale ona taky skládá, píše si texty a hraje opravdu skvěle na klavír a na perkašny. Narodila se v roce 66 blízko Zaragozy a proto je totálně spjatá s Aragoní. Je nejvíc známá tím, že vytáhla aragonskou jotu, to je tanec nějaký jejich z folklorního muzea, a přinesla ji do současné hudby. A tam ji spojuje s jazzem, s flamengem, s andaluskou a s arabskou hudbou, s tangem, s africkýma rytmama a aby toho nebylo málo, tak ještě s hudbou Latinské Ameriky. A dokonce v roce 2014 obdržela španělskou národní cenu za současnou hudbu. No a její hlas je fakt takovej temnej, prohulenej strašně, zemitej a místama hodně drsnej. Vlastně ona vůbec nespívá krásně v klasickém slova smyslu. Takovej velmi výraznej rytmus slov a emocionální pravdivost. Ona vlastně není ani folklorní zpěvačkou, ona spíš připomíná takovou nějakou šansoniérku, která si snad z tradiční hudby bere melodiku, rytmus, frázování. A všechny tyto prostředky ona dá nějakým způsobem dohromady, ale používá si je velmi svobodně. A mně se stalo toto. Napřed já jsem totiž chtěl pustit její skladbu 25 años, což znamená 25 let, kterou Carmen zpívá jako duet s jakýmsi zpěvákem Santiagem Auceronem. A když jsem si tu píseň podruhé poslouchal, tak mě začala štvát. Fakt mě začala štvát, byla nudná, pořád kolem dokola a nic se tam nedělo. Ovšem nejhorší je, že vše, co jsem o ní měl připravené, jsem smazal. A teď, po nějaký době, když připravuju další díl, tak jsem si ji znova pozlech a ta písnička se mi líbí, chápete to? Ale já už jsem to měl všechno smazaný. Tak jsem se naštval na tu píseň po druhý a našel jsem jinou a ta se mi taky líbila. A jmenuje se Guarany a je z alba Jotera Serastu, což doslovně znamená ty budeš jotařka, chotařka. A chotera je žena, která zpívá nebo tančí jotu, tradiční španělský lidový tanec a hudební styl, který je samozřejmě z Aragonie, protože ona je odsaď, oni jsou všichni šíleně jako fixovaní, já jich znám víc, ty Aragonie. Takže je z Aragonie, Navary, La Riochy, prostě tam někde odkaď ona je. A samotný název Guarany, to je domorodý jazyk, který se dnes mluví hlavně v Paraguaji a Carmen ho používá jako obraz situace, kdy člověk nedokáže sdělit své pocity, okolí ho nechápe, cítí se osamělý, přestože mluví. A v refrénu potom stále opakuje, jako bych mluvila Guarany. Nikdo nerozumí mé samotě, protože mluvím Guarany. A do toho mydlí do perkašnu jako šílená. Ale viděl jsem jí zpívat tuhle píseň, je na YouTube a doprovází se celou dobu na piano a skvěle. Ale tady je Guarany z alba Jotera Serastu.

Tak, to byla Carmen Paris z písní Chotera Serastu a teď příběh s Carmen pokračuje. V roce 2005 přišla ze Španělska nabídka na více jak 20 představení muzikálu Johanka z Arku, ale musel být ve španělštině. S Gábinou jsme poprosili našeho kamaráda, skladatele, básníka, písničkáře a profesora staré historie ze Zaragozské univerzity Gabriela Sopeňu o přebásnění a on to teda nádherně a velmi citlivě udělal. A já se tehdy rozhodl natočit ve španělštině 3 písně jako demosnímky z tohoto muzikálu, abych slyšel, jak to ve španělštině zní. Byl to Most přes minulost, Proklínám a Spásu duše mé. A tak kamarádka a producentka filmů, se kterou jsem v 90. letech spolupracoval, Sonia Jera, taky ze Zaragozy, že Aragonka další, a ta přivedla kámošku Carmen Paris, taky ze Zaragozy, kterou jste právě slyšeli. Já už jsem pouštěl z Carmen Paris nahrávku písně Most přes minulost, El puente sobre el pasado ve španělštině. Bohužel v playlistu na Spotify nemám, protože ona na Spotify není. A Spásu duše mé, kterou uslyšíte, taky ne. A pak tam ještě byly

se jen zeptal, jestli to na ní není vysoko. A ona se na mě jenom tak podívala takovým, ona měla hodně takový pohrdlivý pohled a procedila mezi zuby. No tepre okupes, prostě nestarej se. Tak jo, ukaž se, řekl jsem si, a pak mi spadla čelist. Naspívala tu píseň úplně jinak, než je originál s Luckou Bílou, který jsem jí předtím poslal. Jo, zpívala ji jinak, ale skvěle. A španělština mi připadala nádherná, zvuku malebná, strašně. Posuďte sami. Takže Spáso duše mé, španělsky se jmenuje Redentor de mi alma inmortal a Carmen Paris, zpěvačka ze Zaragozy, jak jinak, že jo.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Never gonna be alone, Jakob Collier. Collier je neskutečně šikovný kluk z Londýna. Narodil se v roce 94, takže je mu 32 let. A už od 11, kdy tehdy dostal hudební program Logic, tak si začal skládat a natáčet vlastní věci. A začal si sám točit klipy, dával je na YouTube a dával je tam tak dlouho, až si ho všimla legenda, nakonec nejenom mezi hudebníky, prostě v té době 73-letý Quincy Jones. A začali spolu hrát na různých jamech a skoro o rok později už předskakoval na jazzovém festivalu v Montré Herbie Hancockovi a Chicku Coreovi. To teda musím říct, že fakt není špatný začátek kariéry. A Jakob Collier je všechno. Zpěvák, aranžer, skladatel, multiinstrumentalista. On v tom, co dělá, kombinuje všechny možný hudební žánry. Jazz,

funk, soul, gospel, folk, a kapela hudbu, elektronickou hudbu, vlastně skoro vše, co existuje a co se dá a možná i nedá použít. A jenom pro úplnost, z jedné čtvrtiny je čínského původu, konkrétně po babičce z matčiny strany. No, aby to bylo kompletní. A v jeho písni Never Gonna Be Alone, čili Nikdy nebudeš sám, účinkují ještě dva skvělí jedinci. Zpěvačka Lizzie McAlpin a kytarista a taky teda zpěvák John Mayer. Collier sám o hostující zpěvačce Lizzie McAlpin říká, že je spíše spolutvůrkyní než pouhým hostem v uvozovkách. Faktem je, že její hlas je výraznější než Jakobův a má také velice osobitý a stylistický přístup k harmonii v téměř celé písni. A John Mayer zde nespívá, ale má zde brilantní vyhrávky a taková sola na kytaru. Já chci tu skladbu pustit, protože kritici o ní říkají, že Never Gonna Be Alone je upřímně řečeno jedna z nejlepších skladeb Colliera. A její text je vlastně velmi jemný. Lizzie McAlpin zpívá. V mém pokoji je skvrna slunečního světla. Na koberci, kde jsem tě v červnu na chvíli držela v náručí, bylo na tom něco tak sladkého. Nikdy jsem nebyla tak bezbraná a díky tomu jsem se do tebe zamilovala. Je tam strom, který vzlíží k měsíci. V zahradě, kde jsem tě na chvíli držela v náručí ve tmě, bylo na tom něco tak sladkého, držím se toho okamžiku, protože díky němu jsem se do tebe zamilovala. Oh, díky němu jsem se do tebe zamilovala, teď už nikdy nebudu sama. V mém pokoji je skvrna slunečního světla na koberci, kde jsem tě na chvíli držela. Tak si poslechněte opravdu nemoc mainstreamovýho, ale fantastickýho Jakoba Colliera.

Tak to byl Jakob Collier a já se s váma rozloučím snad nejšílenější kytarovou instrumentálkou, kterou v roce 1962 nahrál Dick Dale. Tu skladbu nesložil on, je to tradiční melodie od někud z Osmanské říše, kterou si v různých podobách osvojovali Řekové, Arabové, Turci, Arméni a i Židé. Autor písně není známý. Nejstarší nahrávka pochází z roku 1927 a pořídil ji řecko-osmanský zpěvák Tetos Demetriades. Ovšem to byla úplně jiná hudba než Daleova zběsilá kytarová jízda. Byla to pomalejší orientálně znějící píseň, která se jmenovala Misirlou. A samotné slovo misrlů, se to čte potom asi anglicky, tak ta pochází z tureckého misirli a znamená to přibližně egyptianka nebo egyptská dívka. A Dale, jehož otec byl Libanonec, tak tuhle melodii z mládí znal. No a Dick Dale, kytarista, později vykládal, jak jeho úprava písně vznikla. Že za ním po vystoupení přišel asi 10letý kluk a zeptal se ho, jestli dokáže zahrát skladbu jenom na jedné struně. A Dale mu řekl, aby přišel druhý den. Doma pak přemýšlel, co vlastně zahraje a vzpomněl si na Misirlu, protože její melodie se opravdu dá zahrát skoro celá na jedné struně. A Dale udělal úplně zásadní věc. Písničku strašně zrychlil. Nahrál ji mnohem rychleji, než je její původní tempo. Sám říkal, že chce vytvořit něco jako machine gun efekt, prostě kulometnou palbu tónu. A takhle vznikla ta známá verze. A protože Dale byl vášnivý surfař a snažil se hudbou vyjádřit fyzický pocit jízdy na vlně, tak se mu začalo říkat surf-rockový kytarista, často přezdívaný The King of the Surf Guitar. No a v roce 1994 přišel Quentin Tarantino a nastal druhý život Misirlu. Použili na začátku filmu Pulp Fiction po úvodní scéně, všichni to určitě znáte, v restauraci zazní Daleova kytara prakticky jako výbuch a nastoupí titulky. Pro miliony lidí se od téhle chvíle Misirlu stala hudebním synonymem filmu Pulp Fiction. A Tarantino tím současně reinkarnoval, teda on vlastně byl ještě živej, ale svým způsobem reinkarnoval Dicka Dalea do širokého povědomí. A touhletou skladbou já se s váma loučím, mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a budeme na cestách. A dnes budeme cestovat převážně do Štrasburku, protože Jitka Štěrbáková, dnešní host pořadu Na cestách, tam už od roku 2013 žije. Vítám vás.
5: Dobrý den.
4: My jsme se sešli k téhleté nahrávce pořadu Na cestách, na to rozhlasové cestování na vlnách Českého rozhlasu v kavárně Škvorecký v Náchodě, protože se má Jitka Štěrbáková blízko ze Slavíkova, což je součást Horní Radechové. Kolik to je?
5: Kolik to je kilometrů? Asi 6.
4: My jsme se tu vlastně nesešli náhodou, protože Jitka Štěrbáková, to je klavíristka, zpěvačka, ale také kabaretní herečka, no a právě v téhleté kavárně občas také koncertuje. Ale pojďme k tomu Na cestách. Jak se žije ve Štrasburku?
5: Idylicky. Veselé, je to tam hodně pestrý. Jak kulturně, tak lidsky.
4: Já si můžu dovolit souhlasit, protože do Štrasburku jsem mnoho let, dokonce 12 let, jezdil coby asistent Evropského parlamentu na zasedání, která se tam odehrávají necelý jeden týden v měsíci. Takže Štrasburk je také moje srdcovka. Proto to bude dnes takové zajímavé cestování s Jitkou Štěrbákovou do Štrasburku, ale nejenom tam. Podíváme se i do Švýcarska, mrkneme se po České republice, prostě budeme cestovat.
6: Telegram s adresou svět.

0: Pořad na cestách dnes bude cestovat hlavně do francouzského Štrasburku, kde žije Jitka Štěrbáková. Vy jste říkala, že se tam žije krásně a nádherně, ale začněme od začátku. Když porovnám Slavíkov u Horní Radechové, zhruba asi 60 obyvatel, a dám to do kontrastu právě s tím Štrasburkem, což je nějakých 240 skoro tisíc obyvatel, to je hodně velký skok.
1: No, právě, že ten život je o té harmonii, že jo. Takže pro mě se to vyvažuje, takový ten živý frkot města velkého. Pak si kompenzuju tím klidem na Slavíkově, když si sednu, koukám tam do zeleně a pasou se mi tam srnky a já si tam můžu odpočinout.
0: Teď mě napadá Slavíkov, to už jsme zase u té muziky. No. U Slavíku z Madridu třeba a u Slavíka jako takového, takže jako zpěvačka jste asi zákonitě hledala místo, kde se narodit zrovna ve Slavíkově. Ale jak se člověk, já jsem si kdesi přečetl, že vás ta Francie lákala už od dětství. Čím láká Francie dítě, mi pověste.
1: Já myslím, že to bylo takovým tím bon vivantstvím, což jsem samozřejmě tehdy nevěděla, co je, ale asi jsem to znala z těch filmů a z těch francouzských komedií. A potom do toho přišla hudba, že hudba Francie mě zlákala, Edith Piaf, Chansony, a asi taková je ta představa, ta idea toho nádherného života. Jako oni se to umí užívat do posledního detailu. Tam se nic nepřejde jen tak jako frk, frk, rychle. Proto na všechno jim trvá. Jo? Člověk český by měl tu akci třikrát hotovou, frk, frk, jedem. A tam se vším píplají, i s těma dortičkama v boulangerii, že jo, s tím pečivem. To není prostě, že si koupíte housku. Tam je to prostě umělecké dílo.
0: Já musím říct, že vy jste patriotka, vy nedáte dopustit na Náchod, na Zušku místní, potom další cesta vedla do Pardubic, jsme pořád v regionu našich posluchačů kmenových, takže víte, za čí je pardubický perník, stejně jako já, když jsem se tam narodil. Jak vzpomínáte na Pardubice?
1: Je s velkou nostalgií. To byly ty krásná studijní léta, kdy jsem bydlela na intru a tam probíhaly to první seznamování a lásky a randíčka a zároveň vlastně studia na konzervatoři, která byla naproti zámecké tímu parku, kam jsme často utíkali. Nebudu říkat, že jsem chodila za němčinu, ale proto neumím německy. Takže jsme se tam s kamarády ubírali prostě do toho zámeckého parku a tím, že ta škola byla vlastně v centru úplně, takže jsme byli v centru dění a vznikly vlastně přátelství, které trvají dodnes. Musím říct, že jsme zrovna nedávno měli sraz, nebudu říkat po kolika letech od maturity, a bylo to strašně krásné setkání, jak ty lidi ušli nějaký kus cesty, mají třeba rodiny, děti, já lítám furt někde na cestách a bylo to hrozně hezký, že i po tolika letech ta vibrace taková, to přátelství tam je, bylo to hezký.
0: No, ta Francie, ten Štrasburk přišel vlastně při studiích na JAMU, jestli se nepletu, v rámci výměnného programu Erasmus, který to umožňuje. Už tehdy se dalo typovat, že tam v tom Štrasburku skončíte na déle než na 2 měsíce?
1: Já jsem tam původně odjela na rok, na celý ten, na 2 semestry, ale mě to asi tenkrát vůbec nenapadlo, to nebyl vůbec jako můj záměr odjet, studovat nebo žít do zahraničí. Já mám pocit, že z toho Slavíkova, právě z toho Náchoda jsem se tak jako pomaličku postupně dostávala a ty dveře a ten svět se mi otvíral fakt postupně, že to nebylo takový, že bych od Zušky už věděla, že jednou chci žít v zahraničí a chci dělat hudbu. Vůbec, já jsem byla na gymplu, nevěděla jsem, co mě čeká do maturity, jsem měla v podstatě klid a pak to samo takhle nějak se mi začalo postupně otvírat, konzervatoř v Pardubicích, pak to Brno, to už je větší město, no a že jsem se na rok odskočila do Štrasburku a že tam teď už budu 13 let, to jsem vážně netušila.
0: Já vím, kam bych pozval posluchače ve Štrasburku, protože ho mám rád a moc se mi líbí. Kam byste pozvala vy? Řekněme, že máme málo času. Přijedu do Štrasburku na 2 dny.
1: No tak rozhodně Obraser, to je taková pivnice, kde se schází, je teda hodně turistická, ale scházejí se tam hodně Slované. A byla to taková naše hospůdka, kam jsme pravidelně s naší československou partou chodívali na pivečko, protože jsme sice ve Francii, ale pozor, Štrasburg, to je hlavní město Alzaska. Takže pivečko, uzený, zelí, všecko jako u nás doma v podstatě. A tak jsme chodili na pivečko a na místní specialitu, kterou teda jistě znáte, Tartflambe.
0: No na to jsem se chtěl zeptat, protože to prostě u nás člověk nedostane, pokud si to neudělá sám. Já bych to přirovnal k něčemu, co lidem může připomínat pizzu, ale zdaleka to není pizza, protože to těsto je strašně slaboučké, musí se lámat a křupat na okrajích. No a co se na něj dává?
1: Smetana, cibule, lardon, to je česky, slanina. A nebo pak jsou varianty se zelím, alsaská nebo se šampionama a nejlepší je se sýrem Gruyère.
0: Tak teď, kdybyste viděli dnešního hosta pořadu Na cestách Jitku Štěrbákovou, tak tady v kafe Škvorecký v Náchodě přimhouřila oči a měla takový labužnický výraz. Já to musím potvrdit zase, protože tahle ta specialita, Němci tomu myslím říkají flamenkýche nebo něco tak nějak, to je prostě úžasná věc. Když bych si dovolil být malinko neslušný, tak bych řekl nebe v hubě. Ale pojďme zase od té gastronomie, ono se nám to bude asi propletat pořád do kolečka. Pojďme dál k tomu Štrasburku. Já jsem objevil asi při třetí návštěvě města něco, co mám rád i na jiných městech, když někam přijedu při cestách. Město z vody, město z lodě. Máte to taky tak?
1: Já vodu miluju, je to můj vyloženě živel, takže to byla jedna z věcí, které jsem na Štrasburku ocenila a milovala, že to je vlastně celé obehnané těma kanálama, nejenom z Rýna, z té veliké hraniční řeky, ale i z Lille a z menších říček a že tam je všude kolem právě ty kanály, na kterých se projíždějí ty lodě plné turistů, ale má to takový háček, když si dáváme s někým sra, sejdeme se na mostě, no tak to je konec, na kterým.
0: Mostů spousta. A mně se ty lodě tam líbí, protože ty mosty jsou nízké. A mně ty lodě výletní připomínají, že tam plavou žáby, anebo něco, jako jsou třeba želvy, protože oni jsou placaté, takové široké placaté. A když je nepříznivé počasí, tak jsou zakryté plexisklem a vypadá to opravdu, jako když tam pluje želva, aby to proplula. No město z vody vypadá úplně jinak, když se Štrasburk prochází.
1: No rozhodně, mám tuhle zkušenost z vody taky, s návštěvama jsem to takhle občas absolvovala a je to zážitek zase koukat na ty domy z druhé strany. A na procházky je Štrasburg úplně ideální, protože to hlavní historické centrum, které je tvořeno takovým okem, nebo má to tvar oka, tak v podstatě není nějak rozsáhlé. To se dá za den projít procházkou, různě to prokličkovat. Už mám taky svoje trasy, kde vím, že začneme a kudy ty návštěvy provedu a samozřejmě skončíme u Brasera, že jo. To jinak nejde.
0: Ten Štrasburg je zajímavý tím, že on v historii chvíli patřil Němcům, chvíli Francouzům, a takhle se to tam přelévalo, ty vlivy tam jsou. Pociťujete to třeba i na chování těch Francouzů za ta léta, co tam jste, už jste to musela nějakým způsobem asi také pocítit anebo zjistit?
1: Určitě, tím, že i už tam žiju nějaký čas a dostala jsem se hodně blízko k alsaským rodinám, dokonce u jedné žiju, jsem taková tata Žiži, a takže žiju vyloženě na alsaském venkově teď už poslední 4 roky. Takže jsem se dozvěděla z vyprávění domorodců alsaských, jak to pro ně vlastně je nelehká situace, jelikož pro Francouze, oni jsou málo francouzští a pro Němce zase nejsou Němci, že jo? To Alsasko je opravdu taková mikrozemě se svým vlastním jazykem, což není němčina, i když to tak zní, mně se ta alsaština strašně líbí, ono to tak zpívá, jak se říká ten
0: film. A umíte ji?
1: No já spíš jako napodobuju ten akcent, nebo to tu melodii té řeči a je to strašně takový vtipný, ten flamenkýche, oni tak jako pěvankujou a samozřejmě se snažím učit nějaký slova, je to těžký, protože to není němčina a není to francouzština. A mentalitou mě připomínají Čechy. Já se tam připadám jako doma, protože oni nejsou tak blázniví, tak nezodpovědní a rozlítaní jako zbytek Francie, třeba na jihu, že jo. Přátelství se tam tvoří dlouhá léta ale když už jednou jste v té rodině, tak vás berou jako rodinu a je to nerozbitné pouto, takže já mám štěstí být takle součástí, vlastně jsem kmotra francouzského malého našeho Leo, já říkám našeho, protože jsme jako fakt jako my rodina spolu žijeme, bydlíme. Takže můžu říct, že ty vztahy jsou pevné. Jo, že to přátelství, když už jednou vás pustí do té své intimity, oni si tam nenechají každýho přijít. Je to takový hodně s odstupem, jako pomaličku a nějaký velký zvaní do rodiny a sdílení intimity, ty vnitřní jako toho života, té rodiny se neděje jen tak lusknutím prstu. Za to ale pak se toho víc vážím, když jsme si to takhle vybudovali a vím, že to je na celý život.

0: Dozněl jeden ze šansonů. Čím vás chytl šanson? Jsme zase ve Francii, vy tu Francii máte nejenom pod kůží, ale já si myslím už i v DNA.
1: Získal si mě svojí opravdovostí v tom projevu, že jde prvotně o text, což je samozřejmě těžko předatelné tady v Čechách, nebo když neznáte tu francouzštinu tak do hloubky, takže já se třeba na svých koncertech snažím buď jako samozřejmě říct, o čem ta píseň je, nebo půlku francouzsky, půlku česky, protože spousta francouzských šanzonů bylo přetextováno do češtiny. A ta opravdovost toho výrazu, že vlastně vypráví ten šanson nějaký životní příběh. Většinou to není nic veselého, že jo? Francouzský šanson jsou často velmi jako teskné písně o nešťastných láskách, o odloučení, o ztrátě, o životě, ale jsou tam zase i ty romantické lásky, idylické, takže asi v tom se mi to hrozně líbí, že si člověk může hrát s tou interpretací a dát do toho svoji duši, svůj příběh, nějak ho tam schovat, ty své zkušenosti. A největší odměnou na mých koncertech je to, když se mi podaří diváka rozslzet.
0: No to už musí být opravdický úspěch. Samozřejmě šanson vychází z toho, co jsme si teď říkali, ale vy, tak jako já, taky je to moje krevní skupina, upřednostňujete právě ty hudební žánry, kde nejde o to povrchno, ale jde o ten vnitřek. Takže vám je blízké třeba i umění tohodle pána?
1: Ano, ano, velmi, velmi miluju Semafor a dokonce jsme si troufli, že já ráda v té Francii propaguju českou kulturu, aby si nemysleli, že jenom mají prostě svoji Edith Piaf a tím končí svět, jo? Že my tady taky máme úžasné umělce a písničkáře. Takže jsme vytvořili takové představení z písní z Dobře placené procházky Jiřího Suchého a Šlitra a hráli jsme to jak ve Francii, tak i v Curychu, kam zas přišli ty našinci, vlastně, kteří emigrovali v 60. letech a jim se to hodně, hodně, hodně líbilo, hodně si s námi ani zaspívali. Takže takovéhle projekty já mám ráda.
0: Tak to je projekt, který nás propojil s CDčkem, které jsem vytáhl teď z kufříku, Jiří Suchý. No a tady padlo Švýcarsko, jsme v kavárně, takže stihla jste to poznat, v čem jsou jiní Švýcaři, nežli ti vaši Alsasané?
1: No já tam nežiju, takže to by zase člověk tam musel být opravdu delší dobu. Jen co jsem mohla tak jako zahlédnout z té cesty, jen tak jako z vlaku, tak ta samozřejmě krajina je dechberoucí krásná. Ale ta mentalita pro mě už je dál, že jsou to trošku, možná je nehezké říct studení lidé, to určitě nejsou, ale...
0: Mně napadlo slovo, než jste to vyslovila, koženější, ale nemyslím to až tak úplně tvrdě, jako. Ale je to opravdu trošku rozdíl.
1: Souhlasím, na mě to působilo právě až tak jako příliš dokonale. A v té dokonalosti je taková sterilita, taková náročnost, že všechno musí být dokonalé. Oni mají svoje taková zvláštní pravidla. Jo, já nevím, jsem slyšela, že po 10. hodině už se nesmí sprchovat, abyste nerušili. Je to takové sterilní a já tu dokonalost nemám ráda v tom, že tam není místo pro improvizaci, spontánnost, fantazii a nějaký ten kotrmelec.
0: Říká Jitka Štěrbáková, dnešního z pořadu Na cestách, klavíristka, zpěvačka i kabaretní herečka a ona mi teď nahrála, aniž by to tušila. Protože my to sice neuděláme dokonale, ale za mnou tady je piano a my samozřejmě nebudeme hrát celou nějakou dlouhou skladbu. Co kdybychom zkusili krátký motiv něčeho českého, abychom dokázali, že mám u mikrofonu Na cestách klavírisku, co Francouzům byste zahrála, kdybych vás teď vyzval z té české tvorby?
1: Tak asi Hanu Hegerovou.
0: Tak pojďme pár tónů.

0: schválně nechávám dozdívat ten tón. Bylo to fajn, já bych poslouchal dál, ale jsme přece jenom slovesný pořad, ne tak hudební a neumíme to tak dokonale natočit. Já se u toho klavíru zeptám na to, co říkají Francouzi na naše písničky a na naši hudbu, když jim to hrajete na koncertech, ale používáte třeba tyhle ty věci také při výuce, protože vy učíte ve Francii.
1: Teď už jsem 2 roky spíš umělec na volné noze, protože paní učitelka si nemůže dovolit být pořád ve větru, takže jsem se rozloučila po 10 letech učení, ale máte pravdu, učila jsem hodně různé národy, nejenom Francouze, protože, jak jsme říkali, Štrasburg je hodně internacionální, jak říkám, multikulty, takže jsem měla možnost poznat rumunské rodiny, bulharské, portugalské, bylo to hodně pestré a vždycky jsem se tam snažila takhle schovat nějakou českou skladbičku. Takže jsme hráli Martinu, Ježka, Janáčka, Dvořáka, co bylo prostě možné s těmi dětmi hrát, ale i české písničky, právě Suchého Šlitra. Opravdu je to překvapení i pro mě, že aniž by rozuměli tomu textu, a tady jsme u toho, že opravdu nezáleží na, až tak na slovech, ale spíš na těch emocích a na té energii třeba té písně, že se jim to moc líbí. Teď jsem zrovna nedávno hrála v jednom domě s pečovatelskou službou pro starší občany francouzské a překvapilo mě, jak se jim čeština, jak to pro ně zní, jak se jim čeština líbila. A jednu paní jsem dokonce, to bylo krásné setkání, ona žila v Praze v roce 86. A tak jsem jí věnovala Přejdi Jordán a byla moc spokojená, moc šťastná.
0: Nedivím se, dáme si pauzu, abychom to všechno vstřebali, protože dnes je to cestování s Jitkou Štěrbákovou hodně emoční.

0: Máte naladěn Český rozhlas, pořad Na cestách je pondělí mezi 18. a 19. hodinou a my cestujeme především do Francie s Jitkou Štěrbákovou. S čím jste odjela tehdy do Francie? S jak velkým zavazadlem? Jsme na cestách.
1: Rozhodně jsem měla štrůdl od maminky a nějaká ta pivečka česká jako úplatky. A odjela jsem s jedním kufrem a tenkrát jsem ještě neměla GPSku. Já jsem vůbec nevěděla, kam jedu. A já jsem jela tak jako instinktivně furt rovně, je to, že jo, na ten západ prostě za nosem. A teď přijedu do Štrasburku, motám se tam v těch ulicích a už jsem řekla, tak a už nevím, a už jsem se ztratila. Tak jsem zastavila na ulici, abych se rozhlédla a nějak koukla do mapy, kde jsem. A já, nebudete mi to věřit, já stála před dveřmi tam, kde jsem měla bydlet u jedné české kamarádky, muzikantky Ivičky Valtové, přesně na tom místě. A to jsou ty situace, kdy si řeknete, že vás ten vesmír nějak vede.
0: Vesmír vás vidí, vesmír vás vede. No, nevždycky se to tak na cestách podaří, ale vám to vyšlo. Jaké to je začínat žít ve Francii, ne jako turista i na delší dobu třeba v hotelu, ne jako student, ale začít tam žít se vším všudy. Já to mám vyzkoušené v různých zemích a jsou některé věci, které se od Česka docela liší.
1: Hodně. Je to hodně náročné. Francie je specifická svojí byrokracií a zamotaným systémem administrativním. Takže říkám Čechům, jestli vy si tady myslíte, že úřady jsou složité, tak si běžte zkusit ve Francii. Tam je to nerozmotatelný uzel. Já vůbec nechápu, jak to dokážou lidi, kteří tam neměli nějaké kontakty, které by jim pomohly, protože to je skoro nemožný naskočit do toho jejich vlaku. Takže jak jsem zmínila, kamarádka mě hodně pomohla na začátku, nejenom aby mě vysvětlila, jak ten systém funguje, ale abyste tam mohl žít, tak musíte mít pojištění. Abyste měl pojištění, musíte mít účet v bance. Aby vám dali účet v bance, musíte mít adresu, kterou nemáte, protože nikde nebydlíte. Nemáte účet v bance, vás zase nikdo neubytuje, když nejste pojištěni a nemáte účet v bance. To je prostě zamotaný kruh. Takže ty začátky byly těžký. A i s tím jazykem samozřejmě, já jsem tam měla s nějakou základní znalostí. Ještě navíc se to naučíte z té učebnice hezky vyslovovat je ne sais pas, je ne fais pas a tam to frkaj šepa, fepa, sepa. Takže ty začátky byly hodně těžký. Po několika měsících, když jsem začala rozumět maličko, tak jsem začala být spokojená, trošku ze sebe koktat nějaký věty. A největší úspěch, to už jsem, myslím, že jsem si říkala tak a zlomila jsem něco, jo, že se něco podařilo v tom jazyce, když jsem dokázala telefonovat. To je nejtěžší, protože špatně slyšíte na druhé straně, že jo, kolikrát. I v češtině se to stane, že si nerozumíte, takže to byla největší moje frustrace, když mi někdo volal.
0: Říká Jitka Štěrbáková, dnešní host pořadu Na cestách. My se díváme na život ve Francii docela zevrubně, protože je to úplně jiné, než když máme u mikrofonu a cestujeme na rozhlasových vlnách s cestovatelem, který v zemi je třeba i pár týdnů, nebo prochází, projíždí a podobně. Žít v zemi je něco úplně jiného. A tak mi povězte, když jste se pak vrátila po delší době do toho Slavíkova a potkala jste se tam s těmi vašimi sousedy, nemyslím jen s rodinou, ty informace měli, na co se vás nejčastěji lidi ptali, co je na té Francii nebo na tom Štrasburku, i když je to pomezí s Německem, nejvíc zajímalo?
1: Určitě se ptali na situaci, jak se žije v souvislosti s cizinci, což mi přišlo vždycky škoda, že si představovali, že se tam dějou nějaké divoké věci, ale ty Francouzi jsou zvyklí na ty své, když to řeknu, cizince, že jo, kvůli historii kolonizaci, tak je to přirozené, že tam prostě žije černošská komunita, ve Štrasburku je obrovská židovská komunita, arabská komunita, jo, neříkám, že ty vztahy jsou vždycky snadné, že ty národy se většinou se stěhují do nějaké čtvrti, kde vytváří větší a větší komunitu, což děsí zase ty Evropany. Můžou se tam dít různé nepokoje, to nebudu říkat, že ne. I v roce 2018 jsme tam měli ošklivý incident, ale byl to Štrasburčan, byl to už jako rodilý místní. Takže já se snažím se nefixovat na nějaký homofobní, tam jsou ty cizinci a takhle, jak tam žijete. Snažím se to říkat tak, jak já mám zkušenost. Takže já jsem nikdy žádnou špatnou zkušenost neměla, ale to neznamená, že se to neděje.
0: Tak ve chvíli, kdy se člověk jako vy při studiích potká s lidmi zhruba 30 národností a jsou z Evropy, Asie, z asijských bývalých sovětských republik, Latinské Ameriky, tak se asi víc naučí být tolerantní k těm jiným kulturám a nevybírá si z nich jenom to špatné. To si myslím, že je velká přednost cestování.
1: Určitě. Já se snažím vidět člověka individuálně, každý má nějaký svůj příběh, nějakou svoje pozadí historické nebo kulturní nebo politické. Takže ano, poznala jsem na té konzervatoři spousta krásných lidí z různých národů a většinou to byli inteligentní lidi, kulturně bohatí. Mám kamarádku z Iránu, která měla prostě problém s vízem a nemohla se vrátit do své země, že je tam už teďko dlouho a pracuje a je to úžasná umělkyně a takových příběhů tam bylo spousty, že nám sdíleli komplikace v těch jejich zemích, třeba v Brazílii, že ta politická situace byla velmi, velmi vyhrocená a je zase, já tam jezdím pravidelně, byla jsem tam dvakrát, chystím se tam zase, protože díky Štrasburské konzervatoři mám spousta takhle kontaktů ve světě a je to nádherný cestovat, já ráda takhle cestuju přes ty přátelé, přes ty známí, kteří vám ukážou nitro té země a té své kultury, že jo? Ne s cestovkou někde do hotelu.
0: Čím vás zaujala Brazílie?
1: Zase půjdem do té hudby. To je právě ten vtip, že já jsem přišla do Francie studovat francouzskou hudbu a otevřela se mi tam tolik oken a dveří do jiných kultur a absolutně jsem se zamilovala do latinskoamerické a brazilské hudby. Ještě na konzervatoři jsem studovala v rámci klasické hudby Heitora Villa-Lobose a další skladatelé, takže jsem skrz tu hudbu, tu lásku si k té zemi vytvořila, bossa nova, samba, já to poslouchám ráno, první si pouštím brazilské forró. Takže díky těm lidem zase, kteří jsou trošku jiní než ti Alzasani, jak jsme říkali, ty jsou naopak děsně srdeční, otevření. Každý den se žije, jako kdyby byl jejich poslední. A já jsem to pochopila, když jsem vystoupila z letadla v Brazílii. Říká, aha, tak tady to vibruje úplně jinak. Protože to je země extrému. Tam je taková kriminalita, taková chudoba. Na druhé straně tam vidíte, jak si panička letí helikopterou na nákupy. Takže viděla jsem tam prostě lidi spát na ulici, ale ty lidi byli šťastní v té jednoduchosti života, protože jsou takový i komunitní víc si pomáhají. Právě asi, jak se nemůžou opřít o stát, tak si mezi sebou, to jsem třeba byla hodně překvapená, když jsme seděli s muzikantama někde na nějaký terásce, popíjeli jsme pivečko a přišla paní žebrat. A my jsme na to tak zvyklí z Evropy, že ty lidi nechceme je vidět, ignorujeme je, je nám to nepříjemné. A kolega se zvedl a vzal paní do protějšího obchodu a vrátili se dvěma taškama nákupu. A to byl pro mě velké prozření, velký šok. Vůbec celá ta zkušenost té země byla takovým hořkosladkým poznáním, jak my si tady žijeme v takovém komfortu, v takové hojnosti. A jenom brbláme.
0: Nebudu víc dodávat k těmto slovům Jitky Štěrbákové. Před další písničkou jsme na cestách a ani jsem netušil, že se ze Slavíkova přes Náchod, Pardubice a Štrasburg dostaneme až do Brazílie. Kdo ví, co nás dnes v pořadu na cestách ještě čeká?

0: Cestujeme s Jitkou Štěrbákovou, zpěvačkou, klavíristkou, ale také, k tomu jsme se vlastně vůbec nedostali, kabaretní herečkou. Vy jste kdesi řekla v nějakém rozhovoru, že zrovna ten kabaret vám otevřela ta Francie. A tak se chci ale zeptat, ono to nesouvisí úplně s kabaretem. U nás byly svého času hrozně oblíbené, teď už možná méně, francouzské komedie. Jsou také tam tak oblíbené, anebo u nás mnohem víc?
1: Přesně tak. My to tady milujeme, tak jak milujeme tu Francii a ty bagety a tu Edith Piaf a milujeme Louis de Funès a Pierre Richard a podobně. Já jim to vždycky říkám, my tady každý Vánoce jsme to sledovali a v létě to vše to muselo být. A oni to nechápou, pro ně to je už staré, že jo, přežité. Tady se pořád vysílají ty stejné filmy a oni, pro ně to je už jako přešlé, no. Staré nesledují to, nemají k tomu takový vztah romantický.
0: No pro nás je to klasika taková. To je to samé, když jsem se ptal v Moskvě, jestli znají Mrazíka, tak 90% lidí neznalo Mrazíka, protože ho tam nepouštějí. A když jsem točil s představitelkou Marfuši, tak ta prostě vypadá úplně jinak a hraje jiné věci v divadle, takže někdy ta naše představa o těch zemích je trošku jinačí. V čem vás nejvíc ta Francie nebo ten Štrasburg zaskočili?
1: Důležitá a pádná otázka, ale souhlasím s vámi, že ta naše představa je jenom idylická, zkreslená podle toho, co se k nám dostalo, jaké informace, že jo. Takže my to máme tak zromantizované, ta Francie. A když tam pak člověk žije, tak začne vidět do těch zákoutí, jak jsme se trochu bavili o té byrokracii. Jsou malinko zahledění do sebe, protože Francie má všechno. Mají moře, oceán, mají hory, mají nejlepší vína, mají nejlepší sýry a dají to prostě znát.
0: I když umí, tak nechtějí mluvit anglicky.
1: S tím souhlasím mimo Štrasburg, protože to je opravdu metropole, kde díky parlamentu a jiným institucím žije trvale hodně cizinců z různých národů světových, takže jsou zvyklí na to slyšet tu francouzštinu v různých akcentech, víceméně rozluštitelných, nebo ne, takže tam jsou víc schovývaví. I když taky mám zkušenost, že jsem přišla do pekárny a chtěla jsem bagetu a paní mě odmítla rozumět. Jako nevím, co je na pan, jako nejasný, že chci du pan. Tak to jsem i takové zkušenosti měla. A že je překvapuje, když se bavíme s mými přáteli, tak je překvapuje, kolik znalostí my jako Češi máme o jejich kultuře a historii. No, protože my jsme se to všechno ve škole učili, drtili ty jejich Ludvíky všechny. A oni o naší kultuře nemají ani šajnu. Když mě strkali do Československa, tak to mě neuráží, protože jsme bratia. Ale když mě strčejí do východnějších sfér na Balkán anebo Jugoslávie, tak to už se říkám, tak to jste fakt vedle. A to nebyli mladí lidé, to byli už jako třeba zralá generace, u které byste to vůbec nečekali, že nebudou vědět, kde je Praha a že to je jenom 6 hodin od Štrasburku.
0: No o to větší roli tam pak mají lidé jako vy, kteří v podstatě, já bych řekl, takový létající ambasadoři přes umění, kulturu třeba dlouhodobě přes písničky i přes to divadelní umění šíří tu znalost o nás, jak my na tom jsme. Když teď vydám jednu knihu,

0: tak je s vámi spojená taky hlavně jedna pohádka.
1: O červené karkulce. Červená karkulka byla jedna z prvních pohádek, které jsem ve Francii hrála právě v rámci kabaretu. To jsme vám ještě neřekla, že na konzervatoři štrasburské jsme měli ohromné štěstí, že na pár let otevřeli oddělení kabaretu. Není to kabaret, jaký si zase idylickým zkresleným obrázkem představujeme, kankán, nohy hore.
0: A nebo červená sedma.
1: Tak, je to kabaret v té původní formě, konec 19. století, kdy to mělo formu scházení se inteligenční vrstvy ve schovaných barech, kde si vyměňovali názory proti systému, kde si poetici...
0: No a teď mi povězte, jak do toho pasuje červená karkulka.
1: No, protože jsem neuměla francouzsky ještě, tak jsem musela vypravit česky červenou karkulku a zapojila jsem do toho různé písničky. Hrála jsem vlastně, jak se tomu říká, one woman show, že jsem byla sama na scéně s nástroji, který mám, což je piano a hlas. A dělala jsem pantomimický, vlastně takové pantomimicko-hudebně představení s různými zvuky, kde dělám vlka a vrzání dveří a kousání do jablka a tak. A tak to jsem hodně hrála v rámci toho našeho právě kabaretu.
0: Já si myslím, že to Francouzi museli vzít, protože kdybychom teď měli kameru v pořadu Na cestách, jsme ale rádio, tak byste viděli Jitku Štěrbákovou, jak přitom rozehrála tělo, ruce, všechno dohromady, prostě to herectví v ní také je. Co by říkali Francouzi na něco, na čem byste vyrůstala a co vás tak trošku vlastně i svým způsobem asi poslalo do Francie? To jsou tyhle ty zážitky a tahle ta hudba.
1: U táborového ohně. No, tak to je pro mě až takový trošku dojemný, protože já jsem u táborového ohně opravdu vyrostla. První hudební formování mě předal můj tatínek, který byl amatérský muzikant, hrál na kytaru, banjo, kontrabas, skládal písně, ale to byla ještě taková ta stará generace těch českých trampů. A takže mě učil ty české tramské písničky, takže já jsem vlastně na písničce U táborového ohně vyrostla. Tak to jste mi udělali.
0: Je něco takového přenositelné do francouzské společnosti nebo do té alsaské?
1: No, oni v něčem, jak jsem říkala, že jsou stejní, tak si myslím, že i tohle je taková společná věc, ten romantismus. To bych řekla, že máme společné. Láska k přírodě. Hodně jsou taky zahrádkáři, jako Češi, jo. Mají vztah k té přírodě a proč ne k táborovému ohni. A zase skrz tu písničku je to předatelný.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Jitka Štěrbáková, se kterou jsme převážně byli ve Francii. Poslední otázka. Čím je pro vás cestování a život v zahraničí?
1: Cestování je pro mě obohacující lidsky. Jsou to pro mě zážitky, které vám nikdy nikdo nevezme. Vlastně jsem se naučila, že člověku stačí strašně málo k životu. Já žiju v autě, takže já potřebuji jenom svoje piano, teda klávesy samozřejmě, šaty, noty, boty, máme takovou zkratkovitý heslo pro vždycky, když někam jdu, tak mám všechno, šaty, noty, boty, dobrý. Takže žiju opravdu s kufrem, s pianem a přejíždím po Evropě, jak kde mě zavolají zrovna na koncert. A přišla jsem na to, že schromažďování věcí, což byla generace mých rodičů, že se všechno schovávalo a skladovalo, protože se neví, kdy se to bude hodit a člověk se za pár let ocitne v domě zaplněný věcmi, který ani nevíte, že je máte. Takže já jsem si takhle řekla, když nevím o něčem, že to mám a mám to někde schovaný ve skříni na půdě, tak to vlastně nepotřebuju. A ty věci, které mi mají dělat radost, které ráda používám, tak je mám vystavený. Něco si vozím sebou, třeba jako amulet. Většinou šutry. Zase jsme u tatínka, který byl mineralog, geolog a horník. A takže já mám ten vztah k těm šutrům, takže si vozím kamínky vždycky. To jsou právě ty moje takové ty trofeje z cest, z bretaňské pláže si přivezu šutřík a z různých koutů. Tak jednoduchost v tom životě pro mě důležitá a zároveň bohatá v tom poznávání různých kultur, různých zákoutí, různých zvyků, jak jsme mluvili na té konzervatoři, že jsem potkala latinoamerikánce a z různých asijských zemí a baví mě to propojování a vyměňování si těch, vy děláte tohle a my to děláme jinak a to je zajímavý a propojování zase s tou naší kulturou.
0: Není moc co dodat. Až je mi líto, že končíme dnešní vydání pořadu Na cestách s Jitkou Štěrbákovou, která je živel žijící ve Štrasburku, kam odešla z malého Slavíkova u Horní Radechové na Náchodsku. Tak ať vám vydrží ten triumvirát, šaty, noty, boty.
1: Děkuju vám moc. Bylo to s vámi krásné povídání. Děkuji za pozvání.
0: Já děkuji jménem našich posluchačů. No a teď už končíme. Příští pondělí opět mezi 18. a 19. se s vámi Na cestách opět těší Petr Volda.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pochoutkový rok.
3: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený. Je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které se tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě tě prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a tak je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
1: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
0: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
2: Pochoutkový rok.
0: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
0: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
0: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
0: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
0: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
0: Ten čas tedy jak dlouho?
1: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
0: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
0: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
0: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
1: Teď si to jabko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
0: jenom čeká.
1: Ano.
0: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako hezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
0: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
1: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
0: A ten citron, co nám zbyl?
1: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
0: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
0: Prošlehneme už jenom v ruce.
1: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
0: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
1: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
0: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
0: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
1: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškotek, který jsme si upekli.
0: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
0: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
1: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
0: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě
1: jsou,
3: budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je...
0: Máš uslintaný poštář.
2: No, no. A tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože to jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku, a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my jsme...
0: A to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybáry, jestli znáte tu rybu fugu, čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která jenom je placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk, a on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
0: odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu. Takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc.
2: Děkuji.
0: Ivan Vorochodský.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit o kraji sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Kostelci na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01104. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, měla jsem docela příjemný týden. Se zpěvačkou Hankou Křížkovou jsme si zašli na grilované krevety a moc nám chutnaly. Pak jsem jela za synem na chalupu. Před víc jak 30 lety jsme na zahradě zasadili modřín. Měřil tehdy necelý metr a byla to neduživá rostlinka. Dnes je to vysokánský, mocný strom s širokými větvemi a kořeny, které sahají až do půlky zahrady. A v trávě nad nimi se baječně daří klouskům. Celý rok se na ně těším. Letos jich byla požehnaná úroda. Napočítala jsem jich hledabyle asi 80. A to jsem ani nenazvedla větve smrků, pod kterými se pár klousků jistě mohlo ukrývat. Houby byly krásně zdravé, svítivě oranžové, jejich klobouky se loupaly snadno a udělala jsem z nich moc dobrou kulajdu. Dám vám na ní recept, ale až za chvilku. Nejdřív vám připomenu, že začínají omeletky. No a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, Zalinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, už zase začaly růst houby. Mám z toho velkou radost. A doufám, že jejich úroda bude trvat minimálně měsíc. My se ale dnes soustředíme na 13. září. Tento den totiž patří pověrám. Mark Twain říkal, že když si lidstvo jednou osvojí nějakou pověru, nic než smrt ji už nejspíš neodstraní. A měla si pravdu. Jsme moderní lidé, máme mobily, umělou inteligenci, létáme do vesmíru, ale když je 13., černá kočka nám přeběhne přes cestu a v zápětí rozsypeme sůl, přece je nás napadne. Tak dneska už radši nikam nepojedu. Říká se, že 13 nosí smůlu. V New Yorku proto kdysi založili klub 13. Jehož členové dělali všechno proto, aby dokázali opak. Scházeli se 13., sedali si po 13. ke stolu, chodili pod žebříkem a schválně rozsypávali sůl. Já bych se k ním klidně přidala, jen bych při odchodu pro jistotu 3x zaklepala. Četla jsem si taky jednu americkou statistiku, která uvedla, že každý čtvrtý člověk v Americe viděl ducha. V Evropě dokonce každý třetí člověk. Jedním z těch lidí byl i můj otec. Určitě jsem se vám už několikrát svěřila, jak když jsem byla malá, tak mi táta vždycky vyprávěl, jak šel z vinárny noční krajinou, šel po cestě vedle řeky a skoro vždycky se k němu připojilo čudo. No to v překladu znamená divná bytost, duch. A tatínkovo čudo mělo na sobě velmi elegantní oblek. To tatínek viděl, když se zhmotnilo. A bylo trošku podobné Oldřichu Novému, jen bylo delší a tenčí a občas bylo průsvitné a zhmotňovalo se jen částečně. Fakt prý je, že čudo šlo vždycky po hladině řeky a že jeho, když nebylo zhmotnělé, nohy čeřily drobné vlnky. Čudo bylo náruživý kuřák, vždycky chtělo po otci cigaretu. Tatínek mu ji vždycky dal a oheň šel pak sám nad řekou jako děsivá blutička. Někdy taky čudo kouřilo na plotě. Fakt je, že tatínek o čudu všem vyprávěl a jako dokonalý důkaz duchovy existence ukazoval prázdnou krabičku cigaret.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, pověry a duchy dnes probíráme v omeletkách. Moje maminka byla velmi realistická. Přesto vždycky večer pečlivě zatahovala závěsy a rolety, protože jí děsilo pomyšlení, že někdo je venku ve tmě a pichlavýma očima ji sleduje. Teď vám řeknu trochu chmurnou historku. Po zemětřesení v Turecku se naskytla záchranářům při odklízení trosek jednoho kostela nezvyklá podívaná. V prvním patře v rohu na kousku neporušené podlahy od WC stál polosvlečený muž a v šoku neustále opakoval: já ničemu nerozumím, jen jsem zatáhl za splachovadlo a už se to začalo řítit. Já jsem šla jednou do pohřebního ústavu doprovodit kamarádku, která potřebovala zařídit obřad pro zesnulou babičku. Chvilku jsem tápala, jestli už nejsem náhodou někde úplně jinde, než si myslím, protože na dveřích tam byl totiž nápis: vstupujte jednotlivě podle data úmrtí. Když jsme byli v Rakousku na prázdninách s dětmi, už je to 30 let, byli jsme na túře a pak se vrátili domů. Bydleli jsme na takovém statku, hodně vysoko v horách. A můj syn se klepal zimnicí, měl hroznou horečku. A na statku byla jenom stařenka, protože všichni šli někam k rodící krávě. No a já nevěděla, co mám dělat. Neměla jsem řidičák a neměla jsem ani auto. Tak jsem si vzpomněla na jednu svou návštěvu u léčitelky a sedla jsem si nad tělíčko syna a těsně nad jeho kůží jsem přejíždila dlaněmi a snažila jsem se z něj tu nemoc a horkost dostat. A pak jsem si umyla ruce. No a pak syn usnul a já taky. A ráno se syn probudil jako rybička. A situace byla ještě dramatičtější než včera, protože on sice byl jako rybka, ale já jsem skoro umírala. Měla jsem 40 stupňů hrečky a nemohla jsem dýchat ani mluvit. Houkačka mě potom odvezla na kliniku a tam se mě ujal lékař. A já mu vyprávěla, jak jsem se snažila syna léčit a jak jsem ho objížděla těma rukama. A doktor se mi smál a dal mi antibiotika. Já jsem mu připadala jako blázen a sobě jsem si tak taky připadala. Ale pak, když jsem odcházela z ordinace, tak se ke mně přitočila taková statná, racionální sestra a zašeptala mi: umýt si ruce nestačí. Měla jste mít chvíli dlaně nad plamenem.

Milí posluchači Dvojky, o pověrách, o duších, o podivných jevech si dnes povídáme v omeletkách. Jenže navzdory pověrám se musí jíst, a tak vám dám dneska hned dva recepty. Nejprve si připravíme zdravé zeleninové jídlo. Uděláme si ratatouille. Potřebujeme jeden větší lilek, dvě menší cukety, jednu červenou a jednu žlutou papriku, 5 až 6 zralých rajčat, jednu větší cibuli, 3 stroužky česneku, asi 4 lžíce olivového oleje, tymián nebo provencálské bylinky, hrst čerstvé bazalky, sůl a čerstvě mletý pepř. Klasická sestava skutečně stojí právě na lilku, cuketě, paprikách, rajčatech, cibuli, česneku a bylinkách. Lilek nakrájíme na kostky. Osolíme a necháme asi 15 minut vypotit a potom ho osušíme. Na olivovém oleji ho opečeme do zlatova a dáme stranou. A stejně krátce opečeme cuketu a papriky. A tohle je důležité. Když se všechno nahází do hrnce syrové najednou, tak z toho vznikne rozvařená zeleninová kaše. Oddělené opečení jednotlivých druhů zeleniny zvýrazní její chuť a pomůže zachovat strukturu. V hrnci potom na troše oleje zesklovatíme cibuli, přidáme česnek a nakrájená rajčata. Osolíme, opepříme, přidáme tymián nebo provencalské bylinky a necháme rajčata zhruba 10 minut rozvařit na šťavnatý základ. Vrátíme lilek, cuketu a papriky, promícháme a na mírném ohni necháme dalších 20 až 30 minut probublávat. Zelenina má být měkká, ale ještě rozeznatelná. No a nakonec přidáme čerstvou bazalku a případně zakápneme dobrým olivovým olejem. Ratatouille je výborné teplé, výborné je i vlažné, i studené a druhý den bývá ještě lepší, protože se chutě rozleží. A může se podávat jako hlavní jídlo s baketou, nebo jako příloha k masu, nebo k rybě a může se dát na topinku. A kuchař James Oliver ho doporučoval dokonce jako náplň do omelety. A teď si připravíme kulajdu. A ji dělám úplně jednoduše, jako ji kdysi vařila moje maminka. Pokrájíme na kostičky syrové oloupané brambory, pokrájíme očištěné čerstvé houby, ideální je směs z hřibů a klousků. Přidáme 2 až 3 bobkové listy, 7 kuliček nového koření, 7 kuliček pepře, zalijeme osolenou vodou a dáme vařit. A když jsou houby i brambory měkké, promícháme si šlehačku s 2 lžícemi hladké mouky a přes cedník vlijeme do polévky. A necháme tak 15 minut provařit. Potom odstavíme z plotny a vlijeme do polévky 1 až 2 polévkové lžíce octa s čajovou lžičkou cukru. Promícháme a přidáme kostku studeného másla a hrst čerstvého kopru. Mícháme a podáváme. Když štěstí v lásce nenajdu, tak si dám kolajdu.

0: Milí posluchači dvojky, před písničkou jsme v omeletkách vařili ratatouille a kulajdu. A teď je čas, abych vám přečetla jednu svou povídku. Jmenuje se Jarmila Kadlečková nevydržela. Paní profesorko, je Bůh? Zeptal se herec Puchold v muzikálu Starci na chmelu. A Irena Kačírková, učitelka, mu odpověděla. Není, Filipe. A on se na ní podíval a řekl, a jak to víte? A protože film byl natočen v socialismu, který v 60. letech nabýval lidskou tvář, tak byl Filip kladný hrdina. A záporákem byl režim, který suverénně dával odpovědi na nezodpověditelné otázky a záporákem ve Starcích na chmelu byla i podezřívavě primitivní škola. Nikdy jsem do školy nechodila ráda. Vždycky mi připadalo vysloveně nehumánní, jak žák musí jít na stupínek a říkat věci, které ani teoreticky nedávají žádný návod, jak smysluplně žít. Když mi bylo 14, tak nás spolu kamarádilo asi 9. Říkali jsme si modrá krev. Svět byl tehdy šedý a my měli naivně domýšlivý pocit, že život šlechty v sobě vždycky musel nést velkorysost, eleganci a požitkářství. Kupovali jsme si proto ve velkém bramborové saláty a chodili jsme k Jarmilce Kadlečkové, která měla v pokoji klavírní křídlo a na něm zvlášť talentované dívky, já to bohužel nebyla, předváděli, co všechno se naučili v hudebce. Když nám bylo v roce 1969 14 a 2. září začala škola, pochopili jsme my s modrou krví, že v upatlené třídě s nástinkami z hvězd a lesklých písmen, která nás nabádají k budoucím činům, prostě nemůžeme přežít. A tak jsme vydrželi zahajovací projevy, vydrželi jsme novou třídní, která nabyla nepochopitelně tvrdý ruský přízvuk a vydrželi jsme i přesluhujícího učitele na matematiku, který měl určitě otevřenou tuberkulózu. Čekali jsme na odpoledne a dohodli jsme se, že přebarvíme své školní lavice tak, aby odpovídaly stavům našich srdcí. Po vyučování nás 9 odešlo do drogerie a chtěli jsme barvu. Neměli ji, ani v 2. drogerii nebyla. Šli jsme do 3., no a zase nic. A pak jsme běhali centrem, jeli jsme na předměstí a pak Jarmila Kadlečková nevydržela a řekla, tak nám dejte žlutou. Rok se nám do špatné, měkké, žluté barvy na našich lavicích bořily špičky propisovaček. Rok jsme do žluti ryli neslušné nápisy a taky jsme ten rok měli my všichni s modrou krví 2 schování. Je podzim. Začala škola. Má dcera si oblékla černé šaty a já se cítila opuštěná, zrazená a neschopná. Šla jsem proto do obchodu a koupila jsem si absurdně drahou a malou žlutou kabelku. A je mi mnohem lépe. Proč? Protože jsem si vzpomněla, co nás s modrou krví až doteď docela optimisticky držela při životě. Když jsme totiž běhali po všech těch drogeriích a chtěli jsme natřít naše normalizační lavice tak, aby odpovídali našim srdcím, viděli jsme všude stejnou cedulku. A na ní stálo. Černá barva došla. Cítíte se zrazení, opuštění a nepochopení? Kupte si něco žlutého. Vždyť černá barva došla.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Jarmila Kadlečková nevydržela. Tak se jmenovala povídka, kterou jsem před časem napsala a kterou jsem vám přečetla před písničkou. Dnes si v omeletkách povídáme o pověrách, ale teď od pověr ještě odbočíme, protože vám přečtu příběh, který do omeletek v rámci rubriky Co Čech, to Němcová poslala posluchačka paní Eva Krchová. Její vyprávění má název Záludnosti cestování. Cestovali jsme hodně a daleko, sami nebo s kamarády, v zimě, v letě. Nejdříve jsme přespávali na divoko, v ubytovnách. Někdy obytný vůz a jak šel čas a stav financí se zlepšoval, tak přicházeli v úvahu i hotely. Cestovní plán připravoval manžel, který při cestách v zahraničí, zvláště do dalekých exotických zemí, neměl rád improvizaci. Čas neúprosně běží. Letos jsme prožili všechno hodně turbulentně. Do cesty se připletly zdravotní a jiné problémy. Takže jsme po tom maratonu dospěli k názoru, že si zasloužíme krátký odpočinek u moře v teple. S přípravou jsme se nechtěli zatěžovat a ani nebyl čas. Tak volba padla na profesionály. S cestovkami nemáme zkušenosti. Dali jsme na radu znalců a zvolili cestovní kancelář, která je zaměřena na klientelu 50+. Původně jsme mysleli Malorku nebo Menorku. Naše rozhodnutí cestu podniknout bylo náhlé, takže nebylo už moc co vybírat. V katalogu cestovní kanceláře jsme narazili na něco, co bylo přímo pro nás. Příslib klidu, pohody s tím, že zlepšíte svou kondici, zdravotní stav a načerpáte další sílu. Rozhýbáte klouby, eventuální dermatologické problémy budou menší a dámy se vrátí domů o několik let mladší. K tomu mělo přispět i léčivé bahno, vyskytující se v oblasti, kam je namířeno. Šli jsme do toho. Příslibem pohody byl deklarovaný 4-hvězdičkový hotel. Ale chyba. Neznali jsme při výběru zájezdu záludnosti, které mohou být v inzerci skryté. Pouze znalci cestovní kanceláří a katalogů nabízených destinací se dovedou dobře orientovat. Zmíněný hotel z 60. let minulého tisíciletí jistě odpovídal v té době kvalitě, která se skrývala za 4 hvězdami. Na původních částech hotelu bylo vidět, že se skutečně tenkrát jednalo o hotel vysoké kvality. V současnosti ovšem odpovídal, nejen dle našeho názoru, tak polovině ratingu. Interiér hotelu značně vybydlený. Původně byly pokoje patrně větší, takže nebylo náhodou, což byl i náš případ, že pokoj sousedil s vedlejším, oddělený pouze zamčenými dveřmi. Stávalo se, že dveře nebyly ani zamčené. Takže vzájemné rušení v případě zájmu rozšířené o možnost prožívat problémy a radosti sousedů. Snaha zvětšit kapacitu hotelu patrně vedla k budování dalších přepážek a rozdělování původních pokojů. Zvuková izolace tím byla narušena, takže jsme vnímali zvuky z pokojů nad námi i pod námi. Kapacita hotelu byla postupně rozšiřována, takže nové sektory hotelu vypadaly jinak. Pokoje odpovídaly lákavým fotografiím, uváděným jak zmíněnou cestovní kanceláří, tak i všemi dalšími, včetně ubytovacích agentur. V důsledku naší neznalosti jsme při zadávání zájezdu nežádali pokoj vyšší kategorie. Nikdo nám tuto možnost jednak nenabídl a při deklaraci 4-hvězdičkového hotelu nás ani nenapadlo žádat pokoj extra kvality. Zmíněný hotel má nesmírnou výhodu svojí polohou. Na jedné straně Mar Menor, znamená ve španělštině Malé moře, a na druhé Středozemní moře. Z hotelu vyjdete de facto přímo na pláž Mar Menor, nebo přejdete ulici a jste na pláži u Středozemního moře. Mar Menor je mělké moře, obsahuje větší množství solí a další léčivých prvků, včetně léčivého bahna. Malé moře Mar Menor je vhodné pro léčbu dermatologických a kloubních problémů. Hotel má zahradu a bazén, vše v těsné blízkosti pláže Mar Menor. Zahradu a pláž odděluje nízká zeď, někde se stromy. Zahrada skýtá díky stromům stínaklid. Stačilo pouze vyjít ze zahrady
a jste na pláži Marmenor. Přejdete ulici a jste na pláži Středozemního moře. Klasická pláž. Bystra, možnost půjčení lehátek, sprchy, prodejci drobných předmětů, kteří neobtěžovali, vyhovující vybavení pláže. Na první pohled tedy vše v pořádku. Až na jednu neobvyklou a nečekanou zajímavost. Přítomnost školní mládeže, která zde absolvovala výcvikové kurzy vodních sportů. Dětí byla spousta, desítky, možná až stovky. Hotel je veliký. Samozřejmě výskyt dětí a dospívající mládeže je příslib veselí a hluku. Mládež byla ubytována spolu s klienty cestovní kanceláře. Kdo měl smůlu a byl ubytován v těsné blízkosti pokoju, kde bydlela mládež, užil si hodně veselí a málo spánku. Výcvik dětí probíhal denně od rána do 6 hodin večer.

0: rodiny s malými dětmi, možná i lidé, kteří nebydleli v hotelu, včetně mládeže. Většinou nestačila přilehlá jídelna, určená pro účastníky výcviku, takže bylo veselo a hlučno i v jídelně. Někdy jídelna doslova praskla ve švech a bylo složité najít volné místo. O klidu a pohodě se nedalo hovořit. Kvalita a kvantita jídla, včetně nápojů, byly v pořádku. Kuchyně ovšem chuťově neutrální, bez španělské jiskry. Nic takového. Zpětně jsme si uvědomili důvod. Jednalo se de facto o vývařovnu, která musela brát v úvahu dětské strávníky a přizpůsobit tudíž styl vaření. Jako patrně každý zájezd nabízel i tento fakultativní výlety. Absolvovali jsme jich několik. První byl průzkum poloostrova La Manga, na kterém je hotel, kde jsme bydleli. Turisticky není zatím tato oblast příliš známá. Hlavními návštěvníky jsou převážně Španělé z vnitrozemí. Výlet byl velmi zajímavý. Průvodce ukázal zajímavosti a malebnosti poloostrova, které bychom asi těžko sami objevili. Druhý výlet do starého historického přístavního města Kartagena z pozůstatky římské architektury. Škoda, že nebylo víc času k prozkoumání města a zažití atmosféry. Moc zajímavé, opravdu, stojí za návštěvu. A třetí výlet se nepovedl. Příslib wellness pod čerým nebem z bazénky, kde se dá aplikovat léčivé bahno a dál příroda, velké množství plameňáků. Pod pojmem wellness si člověk představí skutečný wellness, dokonce přírodní wellness z bazénky a k tomu ještě volně žijící plameňáci. Paráda, jedeme. No ale nic takového se nekonalo. Wellness znamenal dlouhé dřevěné molo nad hladinou, z kterého se na různých místech vstupovalo na jednu stranu do léčivého bahna a na druhou stranu mola vstup do vody, kde se bahno omylo. Kde se převléci? Kam dát věci? Kde jít na toaletu? Toaleta byla pouze jedna, hned na začátku dřevěného mola o délce 1 kilometru. Takové otázky prostě tenhle wellness neřešil. Když jsme dorazili na zmíněné molo, foukal silný vítr. Byl problém, kde se převléci, kam schovat šaty, aby je vítr neodvál. Představa slibovaného přírodního wellness s množstvím plameňáků, byl tam pouze jeden, se rychle rozplynula. Velké horko, žádné stromy, žádný stín. Takže jsme nakonec vzdali wellness a vymezenou dobu strávili na pobřeží v malé rybářské hospůdce a pochutnali si na chuťově velmi vydařených sardinkách a vínu. Přes všechny tyto problémy jsme týden užili a hlavně objevili novou zajímavou oblast, která není zatím turisty přeplněná. Poučili jsme se, jaká záludnost je vybírat hotel pouze dle propagačních materiálů. Protože papír snese opravdu všechno.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: dokola.
1: O záludnostech cestování jsem vám četla před písničkou v omeletkách tady na Dvojce. Tento příběh mi poslala posluchačka paní Eva Krchová. A já věřím, že ji budete následovat. A taky se mi svěříte s vašimi nejen cestovatelskými zážitky. Pište mi na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Herec Anthony Hopkins v rozhovoru pro The Guardian popisoval, že je pověrčivý kolem Shakespeareova Macbetha. On dodržuje známou divadelní tradici, podle níž se název Macbeth nikdy v divadle nemá vyslovit. Heidi Klum prozradila, že sebou nosí malý sáček se svými vlastními vytrženými zuby. Malé, velké, dokonce zuby moudrosti. A sama připustila, že ani neví, jestli jí mají nosit štěstí. Prostě je nosí. Indická televizní herečka se původně jmenovala Divya Desai. Když v roce 2008 nastupovala do seriálu, produkce jí podle jejího vlastního vyprávění sdělila, že její jméno není podle numerologie příznivé. Její matka, velká zastánkyně numerologie, okamžitě vyhledala známého numerologa. A výsledek? Nestačilo přidat písmenko. Divya se měla přejmenovat na Rashmi. No a ona to udělala. Sama tehdy řekla, že jí bylo řečeno, že pokud si jméno okamžitě změní, přinese jí to úspěch. Nicolas Cage se taky přejmenoval kvůli slavnému strýčkovi, protože se narodil jako Nicolas Coppola. Je synovcem režiséra Francisa Forda Coppoli, jenže právě proto své slavné příjmení zahodil. Nechtěl, aby lidé říkali, že role dostává díky rodině. No a zvolil si jméno Cage. Takže zatímco většina lidí by příbuznost s režisérem Kmotra napsala obrovskými písmeny do životopisu, on říkal Coppola, nikdy jsem o něm neslyšel. Zpěvák Prince to dotáhl ještě dál. V roce 1993 si změnil umělecké jméno na symbol, který neměl vyslovitelné jméno. A média tehdy měla problém, jak psát o člověku, jehož jméno se nedá napsat normálními písmeny, ani vyslovit. Takže vzniklo označení umělec, dříve známý jako princ. No a princ se později zase k princ vrátil. Spisovatel Mark Twain řekl, snažme se žít tak, aby až nebudeme, plakal na našem hrobě i hrobník. Dramatik Čechov pravil, když slunce září, je i na pohřbu veselo. No a české přísloví říká, pověra dutá hůl, kdo se dá býti, vůl. Takže nebuďte voli a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
2: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
1: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
3: Co si víc může psát, než být součástí toho.
1: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: V Německu jsou dnes dvoje regionální volby. Ovlivní osud kancléře Friedricha Merce. Ceny Františka Filipovského za dabing znají letošní vítěze. Nejlepšími dabéry jsou Jan Dolanský a Regina Řandová. A počasí většinou bude oblačno, odpoledne postupně s deštěm nebo s přehánkami a teploty do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Němci si dnes v Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko, zvolí nové poslance. Regionální volby můžou podle veřejnoprávní televize ARD rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
6: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AfD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém zítřejším zasedání. Nově se v nich objeví například věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci v tom vidí další oslabení. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je ale na vyhodnocení ještě brzy.
7: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nijak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
4: Schody vedoucí lesem na hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo zavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Vedou jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Na hrad teď musí lidé dojít pěšky po silnici, kudy vede částečně i modrá turistická značka. Změna platí do odvolání. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Herečka Řandová získala cenu za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. V Přelouči se ceny udělují od roku 1995. Cena se jmenuje podle herce Františka Filipovského, který je označován za českého krále dabingu a v Přelouči se narodil.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na jihu a východě až polojasno a během dne čekáme přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se postupně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
5: Doprava.
4: Na dálnici D35 u Olomouce ve směru na Mohelnici je po nehodě nákladního auta zavřený pravý pruh, je na kilometru 286. Na dálnici D11 u Prahy už skončila další noční uzavírka. U sjezdu na Úvaly na 7,5 kilometru opravují silničáři most. Ještě dnes se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Pokračuje tam akce Dny na to. A už od včerejška je stále zavřená silnice 16 ze Slaného do Velvar. Uzavírka po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Sanace místa může trvat až do zítřka. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, začíná nedělní Dobré ráno.
8: A já vám přeji krásné nedělní ráno za nás tři na vysílacím pracovišti dvojky Soňu Jindrovou, Pavla Choura a Josefa Bernarda Prokopa. Před námi jsou 2 hodiny vysílání Dobrého rána a v první z nich si povíme, kdo slaví svátek, zauvažujeme o tom, co nám přináší podzim, setkáme se s maličko roztržitým detektivem ve zmačkaném baloňáku a také si povíme o korunovaci a korunovačních klenotech. Hezké sváteční ráno.
5: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Když se dnes podíváme do občanského kalendáře, zjistíme, že slaví svátek Olek. A toto jméno má překvapivě dávný původ. Pochází ze staroseverštiny, zejména Helgi. Znamená svatý, případně silný nebo zdravý. No a ženským protějškem je známější Olga. Ovšem kalendáře jako takové se v průběhu času mění. Kdybychom zalistovali o 100 let zpátky, zjistili bychom, že dnešní den patřil jiným jménům. V první polovině 20. století měl svátek například Eustach, později Stašek, a teprve nakonec až do dnešních dnů se v kalendáři usadil Olek. A je zajímavé, jak jsou kalendáře vlastně malou kronikou své doby. Mění se jména, mění se zvyklosti, ale některé věci zůstávají. Například církevní kalendář dnes připomíná dva muže, jejichž životní příběh nás zavede až do velmi, velmi vzdálené Koreje. Když se řekne světec nebo mučedník, většina z nás si představí první staletí křesťanství nebo středověkou Evropu. Jenže křesťanské dějiny jsou mnohem mladší i mnohem širší. Například v Koreji se křesťanství začalo šířit teprve v 18. století. A je na tom něco neobyčejného. Vzniklo tam nejprve zásluhou misionářů, ale lidí, kteří se dostali ke křesťanským knihám, četli je, přemýšleli o nich a sami se rozhodli podle nich žít. A jedním z nich byl Pavel Chong Ha Sang. Uvědomil si, že mladé korejské církvi chybějí kněží a několikrát se vydal do Číny, aby pomohl přivést misionáře do své vlasti. Nakonec byl při pronásledování křesťanů spolu se svou matkou a sestrou popraven. Dnes si připomínáme také Ondřeje Kima Tegona. Byl prvním korejským knězem domácího původu a i on dobře věděl, jaké nebezpečí mu hrozí. Přesto ve své službě pokračoval až do své násilné smrti. Možná je dobré si právě dnes uvědomit, že svatí nejsou jen postavy ze starých obrazů nebo sochy v kostelích. Jsou mezi nimi lidé, kteří žili před necelými dvěma stoletími, na druhém konci světa a přesto řešili podobné otázky jako lidé v každé době. Čemu věřit, za čím si stát a co je v životě opravdu důležité. A ať už dnes slavíte svátek nebo ne, přeji vám krásné nedělní ráno.

A dnes při čtení z kronik nebudeme listovat až do středověku, otevřeme kroniku mnohem mladší a začnu otázkou. Jak dlouho myslíte, že máme pětidenní pracovní týden? Napovím 120 let, 100, 80? Ne, možná vás překvapí, že správná odpověď zní teprve od roku 1968. Do té doby byla sobota docela obyčejným pracovním dnem. Chodilo se do práce, děti chodili do školy a víkend v dnešním slova smyslu vlastně neexistoval. Dnes nám připadá úplně samozřejmé, že v pátek odpoledne člověk zavře dveře kanceláře, dílny, ordinace nebo školy a před sebou má dva rovné volné dny. Jenže pro naše rodiče a prarodiče to samozřejmé vůbec nebylo. Zavedení pětidenního pracovního týdne proto neznamenalo jen změnu nějakého paragrafu nebo pracovní vyhlášky. Ono změnilo způsob života. Najednou vzniklo něco, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost, celý volný víkend. No a s ním se otevřely úplně nové možnosti. Například dalo se odjet na chatu už v pátek odpoledne a vrátit se až v neděli. Vyrazit na výlet. Jet k babičce, v sobotu pracovat na zahradě a v neděli odpočívat, anebo nedělat vůbec nic, což je konec konců také velmi příjemný způsob využití volného času, jen to nesmí být moc často. A možná právě tehdy začala ona slavná česká víkendová migrace. V pátek odpoledne se otevřely garáže, nastartovaly škodovky, trabanty, wartburgy, motocykly a vše možná další vozidla. Na střechu se přivázalo všechno, co se nevešlo dovnitř a národ vyrazil na chaty a chalupy. Pamětníci ovšem vědí, že ani potom nebylo úplně vyhráno, protože existovalo něco, co dnešním dětem zní skoro jako historický pojem nebo pohádka. Pracovní sobota. Pokud do pracovního týdne připadl svátek nebo jiný volný den, mohlo se stát, že se musel takzvaně nadělat právě v sobotu. A chodili jsme i do školy. Taky jsem pár takových sobot zažil. Přiznám, že výuka tehdy někdy dostávala poněkud volnější podobu. Konaly se různé brigády, uklízelo se, pracovalo na školním pozemku, podnikaly se pochody a všelijaké jiné bohulibé činnosti. A všichni jsme samozřejmě dobře věděli, že sobota má být volná. Takže naše pracovní nadšení tomu odpovídalo. Dnes se naopak čas od času mluví o tom, jestli by se pracovní týden neměl zkrátit ještě jednou, a totiž na 4 dny. A docela by mě zajímalo, co by na takovou myšlenku řekl člověk z 19. století, který pracoval 6 dní v týdnu a o 8-hodinové pracovní době si vlastně mohl nechat jenom zdát. A možná by si myslel, že jsme poněkud spohodlněli. A nebo by nám záviděl, a nebo možná obojí. Když o tom přemýšlím, pracovní týden je vlastně docela dobrým měřítkem toho, jak se společnost mění. Nejde jen o to, kolik času pracujeme, ale také o to, co dokážeme udělat s časem, který nám zbyde. Protože volný den ještě automaticky neznamená odpočinek, to už záleží na nás. A kdyby se o zavedení pětidenního pracovního týdne psalo nikoli v úředním jazykem roku 68, ale jazykem starých kronikářů, možná bychom dnes četli něco podobného tomuto. A téhož léta učiněno jest v zemi české a slovenské ustanovení přeslavné, aby totiž lid dělný po 5 dnech pilné práce rukám svým odpočinutí popřál. I byla sobota od roboty mnohé osvobozena a radost veliká zavládla mezi lidem. Tu vytáhli Čechové ze sklepů náčiní zahradnické, z garáží vozy své a z komor peřiny hrnce a zásoby všeliké a počali houfně a čiperně putovati na chaty a chalupy své. A veliké množství vozů naplnilo v pátek cesty zemské. Takže kdo z města ven věti chtěl, musel se obrniti trpělivostí velikou, leč ne každá sobota svobodná byla. Neb přikázali čas od času vládcové, co jste v týdnu zameškali, v sobotu nahradíte. I nastalo mezi lidem reptání a brblání a také žáci školní z nevolí velikou hrábě, košťata a jiné nástroje verky do rukou brali. Leč svobodných sobot a nedělí bylo více, nežli těch, kde jařmo držeti museli. A tak vznikl víkend. Jehož lid drží se pevně až do dnešních dnů. Tak nějak by zněl zápis kronikáře. A kdo ví, třeba jednou nějaký kronikář, třeba roku 2222 napíše, a tehdy ještě lidé pracovali dokonce 5 dní v týdnu.
a jeho čtenáři nad tím nevěřícně zakroutí hlavou.

Asi jste v minulých dnech zaznamenali událost, která se neopakuje příliš často. Sedm klíčníků se sešlo u korunní komory v katedrále svatého Víta, aby mohly být vyzvednuty české korunovační klenoty, které budou veřejně vystaveny. Vždycky mi připadá hrozně zvláštní, když se dveře korunní komory otevřou, protože historie najednou přestane být jen něčím, o čem čteme v knihách. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko skutečně existují. Dívali se na ně lidé před staletími a můžeme se na ně dívat i my. A my dnes zkusíme jedněmi pomyslnými dveřmi projít a vrátíme se do Prahy v září roku 1791. Město tehdy žilo událostí, která se prostě nedala přehlédnout. Na českého krále totiž měl být korunován císař Leopold II. A Praha se na korunovaci připravovala opravdu důkladně. Do města přijížděla šlechta, hosté i zvědavci, razily se pamětní mince. U hradeb se usadili komedianti, konaly se slavnosti a všude byla spousta lidí. A pokud si někdy stěžujeme, že dnešní státní návštěvy komplikují dopravu, nebylo to jiné ani tehdy. Od 7 hodin ráno například nesměli Prahou jezdit velké formanské vozy. Lidé si obsazovali nejlepší místa, otevírala se okna paláců a někteří nedočkavci se vydávali královskému průvodu naproti až do Libně. Městská hromadná doprava samozřejmě ještě neexistovala. Zkrátka Praha měla svůj velký den, vlastně ne den, ale celé týdny. Korunovační slavnosti totiž připomínaly směs dnešního státního ceremoniálu, festivalu, veletrhu a lidové pouti. A byla na nich k vidění opravdu pestrá podívaná. Například přijel exotický cirkus a předváděl mimo jiné koně přestrojené za velbloudy. Tedy nevím, nakolik ti koně byli ze své nové identity nadšeni, ale pražské publikum zřejmě ano. K vidění byl také slavný mechanický šachista, který budil dojem, že dokáže sám hrát šachy. A nad bubenčí se dokonce vznesl balón francouzského vzduchoplavce Jean-Pierre Blanchard. Přihlíželo mu údajně kolem 15 000 diváků. Dovedete si představit, jaký to musel být zážitek. Dnes se podíváme na oblohu a letadla nebo cokoliv podobného už skoro nevnímáme. Ale vidět jiného člověka, který se odpoutal od země a letěl, muselo tehdy působit téměř jako zázrak. Ale vraťme se ke korunovaci. Ještě před ní se do Prahy z Vídně vrátili české korunovační klenoty. Jejich návrat byl opravdu velikou událostí. Vítali je zástupy lidí, zněly zvony, střílelo se z děl a na okolních kopcích měst hořely slavnostní ohně. A 6. září roku 1791 byl Leopold II. V katedrále svatého Víta slavnostně korunován českým králem. Jenže tím slavnosti zdaleka neskončily. Praha měla tehdy ještě jednu mimořádnou atrakci. V Klementínu byla uspořádána velká výstava českých výrobků. Byly tam látky, turnovské šperky, broušená zrcadla, výrobky pražských zlatníků, krajky, knoflíky, hedvábné punčochy, umělé květiny nebo papírové tapety a celkem od 150 vystavovatelů. Možná nám to dnes připadá trochu úsměvné, ale tehdy šlo o něco velice důležitého. Čeští výrobci ukazovali, že jejich práce může směle soutěžit se zahraniční konkurencí. A císařský pár si výstavu také prohlédl. Ale korunovační Praha roku 1791 měla ještě jednu hvězdu a ta se jmenovala Wolfgang Amadeus Mozart. Pro pražské korunovační slavnosti připravil operu La Clemenza di Tito. Představte si tedy na chvíli Prahu těch dnů. Z kostelních věží znějí zvony, po dlažbě klapou koňská kopita, ulice jsou plné lidí, někde nad městem se vznáší balón a v Klementínu si lidé prohlížejí české výrobky a večer se jde na Mozarta. To muselo být město. Pražané čekali v ulicích a vyhlíželi nového krále, pak přijel, jenže nastalo malé zklamání. Kvůli prudkému větru Leopold nejel v původně plánovaném otevřeném voze, ale v uzavřeném zaskleném kočáře. Takže lidé, kteří dlouho čekali, aby svého nového krále zahlédli, z něj nakonec mnoho neměli. Ani velké historické události zkrátka někdy nevycházejí podle scénáře. Leopold II. Zůstal v korunovační Praze přibližně měsíc a potom se vydal zpátky do Vídně a město se pomalu vrátilo ke každodennímu životu. Ale jedno důležité se změnilo. Korunovační klenoty už zůstaly v Praze a jsou tu dodnes. No a právě v těchto dnech se jejich komora znovu otevřela.
Možná proto na nás korunovační klenoty působí tak zvláštně. Nedíváme se totiž jenom na zlato a na drahé kameny na zpracování. Díváme se na předměty, kterých se dotýkaly dějiny. Viděli je lidé před námi, zástupy lidí, a budou se na ně dívat lidé po nás. A když před nimi dnes stojíme my, na několik okamžiků se ten dlouhý řetěz minulosti spojí i s naším vlastním životem. V září roku 1791 se na ně dívali lidé, o kterých jsme si teď vyprávěli, a v září roku 2026 se na ně můžeme podívat i my. První 4 dny si klenoty budou moci prohlédnout školáci od včerejška, soboty 19. září, do pondělí 28. září bude výstava přístupná veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo více než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně dětí ze škol. Mezi těmi dvěma pohledy 1791-2026 leží 235 let. A přesto jsou to pořád tytéž české korunovační klenoty. Važme si jich.

0: Bernard Prokop a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Za pár dní, myslím, že ve středu, tu máme podzim. A já si přitom vždycky vzpomenu na jeden obrázek ze svého dětství. Seděl jsem v první třídě ve škole, před sebou slabikář a v něm byl obrázek pasáčků. Také seděli, ovšem na rozdíl ode mě, neseděli ve škole. Seděli někde venku u ohýnku, kolem nich stádo, myslím, že kraviček, nad hlavou podzimní obloha. A já jsem jim strašně záviděl, protože oni totiž nemuseli psát písmena. Nemuseli počítat, neměli před sebou ani tabuli, ani paní učitelku. Měli ohýnek, zvířata a svobodu. Dnes už samozřejmě vím, že moje dětská představa měla jisté mezery. Pást stádo při chravém podzimním počasí asi nebyla nepřetržitá idyla a sedět celý den u ohýnku se zřejmě také nedalo. Ale ten obraz ve mně zůstal. Podobně jako obrázky Josefa Lady. Stačí se na ně podívat a člověk má skoro pocit, že by do nich mohl vstoupit, přisednout si k dětem, natáhnout ruce k ohni, cítit kouř, spadané listí a možná brambory pečené v popelu. Podzim má vůbec zvláštní schopnost udělat ze světa obraz. Na zahradě, ve Stromovce, na Petříně, v Kroměříži, ve Valticích, ve Vídeňském Prátru, anebo prostě někde na cestě za městem, každý si tam můžete dosadit svoje místo. Já jsem navíc vypozoroval, že každé roční období člověka svádí k něčemu jinému. Jaro k bujnosti, léto k velkorysosti, podzim asi k sentimentalitě a zima k odpočinku. Takže pokud dnes do té podzimní sentimentality maličko zabrousím, předem se omlouvám. Ale vraťme se ještě k tomu ohýnku. Díváte se do plamenů, nad nimi stoupá kouř a možná právě při podobném pohledu někoho kdysi napadlo, když může vzhůru stoupat kouř, nemohlo by s ním stoupat také něco jiného? Touha člověka létat je strašlivě stará, vzpomeňme si na Daidala a Ikara, na staré báje, na létající čínské draky. Člověk odjakživa pozoroval ptáky a určitě ho trochu dráždilo, že oni něco mohou, co on ne. Až v 18. století přišli dva francouzští bratři, Joseph Michel a Jacques-Étienne Montgolfierové, byli syny výrobce papíru, takže materiálu pro nejrůznější pokusy měli kolem sebe víc než dost. Experimentovali s papírovými vaky, vodíkem, párou a nakonec s horkým vzduchem. Kolem jejich objevu vznikla postupně řada historek. Podle jedné z nich měl jednoho z bratrů inspirovat kus látky, který se u ohně nadouval a zvedal vzhůru. Některé velké objevy totiž nezačínají v laboratoři. Začínají otázkou, proč se něco děje. A pak přišel rok 1783. Montgolfierové už dokázali dostat své balony do vzduchu. Jenže jedna otázka zůstávala. Může tam nahoru také živý tvor? Dnes nám ta otázka připadá skoro legrační, ale tehdy nikdo přesně nevěděl, co se vlastně s člověkem v takové výšce stane. A francouzský král Ludvík XVI. Nebyl myšlenkou letu lidí právě nadšen a on to musel povolit. A tak byli 19. září 1783 ve Versailles vybráni první tři cestující, a totiž ovce, kachna a kohout. Myslím, že velmi pozoruhodná posádka. Ale výběr měl svou logiku. Ovce měla zastupovat člověka, kachna byla na letání zvyklá a kohout byl sice pták, ale žádný velký výškový specialista. Balón se vznesl, někde hluboko pod ním zůstalo Versailles. A tři cestovatelé se vydali tam, kam se do té doby žádná ovce, žádná kachna ani žádný kohout dobrovolně nevydali. Let trval několik minut, pak balón přistál a když k němu lidé doběhli, našli všechny tři pasažéry živé a zdravé. Podle půvabné dobové historky, publikované v novinách, byla ovce s výletem docela spokojená, kachna byla překvapená a kohouta nejvíc mrzelo, že musel na krátký čas opustit své slepice. Ať už si o letu mysleli cokoliv, tedy ti tři, cestu člověku otevřeli. O pouhé dva měsíce později, 21. listopadu 1783, se nad Paříž skutečně vznesli první lidé ve volně letícím horkovzdušném balónu. Jean-François Pilâtre de Rozier a François-Laurent d'Arlande. Přeletli nad městem a po zhruba 25 minutách bezpečně přistáli. Do toho dne patřilo nebe ptákům. Člověk se najednou odpoutal od věčných okovů přitažlivosti zemské. O 8 let později, Při korunovačních slavnostech Leopolda II., o kterých jsme si před chvilkou povídali, už mohli Pražané sledovat let slavného francouzského vzduchoplavce Jean-Pierre Blanchard nad Bubenčí. Dnes si sedneme do letadla, připoutáme se, pak se odpoutáme, letadlo se projede po dráze a za několik minut jsme několik kilometrů nad zemí. Někteří cestující si hned otevřou počítač, jiní usnou a další jsou rozmrzelí, že třeba nefunguje internet. Přitom děláme v tom okamžiku něco, o čem lidstvo po tisíce let jen snilo. Letíme. A možná je balon dodnes nejkrásnější připomínkou toho původního úžasu. Žádný motor, žádný hluk vrtulí, jen koš, obrovský barevný balon nad hlavou a země, která se pomalu, pomalu vzdaluje. No a když někdy v příštích podzimních dnech uvidíte nad krajinou balón, zkuste se na ně chvíli podívat očima člověka z roku 1783 a třeba si přitom vzpomenete i na obyčejný podzimní ohýnek, kouř stoupající vzhůru a dávnou lidskou otázku, co kdybychom mohli stoupat s ním?

Pomačkaný baloňák, poněkud unavené boty, košile, jejíž bělost už zažila lepší časy, doutník, staré auto, pes, který se jmenuje Pes, a manželka, o které se neustále mluví, ale kterou nikdy nevidíme. Vy už víte. Poručík Kolombo, vlastně Kolumbo, tak zní jeho jméno v originále, ale my jsme si ho před lety počeštili a pro několik generací televizních diváků už prostě zůstane Kolombem. A jeho křestní jméno? No přece poručík. Protože nic jiného vlastně nepotřebujeme vědět. Představitel tohoto patrně nejslavnějšího pomačkaného detektiva televizní historie se jmenuje Peter Falk. A na první pohled byste možná neřekli, že právě on se jednou stane hereckou hvězdou. Jeho cesta k herectví totiž vedla poněkud zvláštní oklikou. Studoval, po válce sloužil v americkém obchodním loďstvu, vystřídal několik škol a nakonec získal magisterský titul v oboru veřejné správy a potom nastoupil do zaměstnání. Pracoval v Connecticutu jako analytik státního rozpočtu. Zkuste si to představit. Peter Falk a za stolem, před sebou rozpočtové tabulky. Možná už tehdy se na nějakou kolonku zadíval tím svým typickým pohledem a řekl, promiňte pane, ještě jedna maličkost, tady vám nesedí výdaje. A účetní se raději přiznal. Jenže v Petrovi Falkovi pořád hlodalo herectví a začal chodit na herecké kurzy, hrát divadlo a postupně se dostal i k filmu. A už na začátku 60. let bylo jasné, že se objevil někdo mimořádně zajímavý. Falk uměl být nebezpečný, dojemný, komický, drsný a někdy všechno současně. Takže rozhodně nebyl nikdy hercem jedné role, ale přesto se stalo něco, co se občas přihodí i velkým hercům. Přišla role, která ho začala pronásledovat celý život. Kolombo. Televizní film Vražda na předpis měl premiéru roku 1968 a už tam se objevuje něco, co bylo na seriálu o Kolombovi geniální. My totiž většinou víme, kdo vraždil. Vidíme vraždu, vidíme pachatele, vidíme, jak přepečlivě si připravuje alibi. A pak se objeví tenhle člověk. Pomačkaný, nenápadný, zdvořilý, možná až moc a trochu roztržitý. A pachatel si téměř viditelně oddechne. Tohle mě má chytit. Ano, přesně tohle. Na Kolombovi je krásné, že nemá potřebu dokazovat, jak je chytrý. Naopak, klidně nechá druhého, aby si myslel, že chytrý není. Třeba si nemůže vzpomenout, kam položil zápisník, nebo hledá tušku, začne vyprávět o své ženě, o psovi. Možná se zeptá na něco tak samozřejmého, až vrahovi připadá skoro líto, že policie poslala právě Kolomba, takového chudáka, přihlouplého chudáka v laciném obleku a plášti. Kolombo odejde, dveře se zavřou, pachatel si oddechne. Hotovo. A dveře se znovu otevřou. Promiňte, pane, ještě jedna maličkost. A v tu chvíli bych pachateli doporučoval emigraci, protože to ta maličkost nikdy není. Peter Falk navíc do Kolomba vložil spoustu vlastního. Slavný baloňák nebyl kostým navržený nějakým hollywoodským stylistou. Falk si podobný plášť sám vybral a nosil a kolem jednotlivých kusů

šatníku později vznikla celá kolumbovská legenda. Kolumbo nesměl vypadat jako televizní detektiv, žádný perfektní oblek, žádné nablýskané služební auto, žádné efektní sluneční brýle. Jeho motorový veterán, stařičký Peugeot 403 kabriolet, vypadal, jako by na místo činu dorazil jen díky tomu, že se jednotlivé součástky před jízdou dohodly na dočasném příměří. No a pak je tu doutník. Ten je téměř stejně důležitý jako baloňák. Kolumbo ho drží v ruce, v ústech, někde ho odloží, hledá ho a všechny ty věci dohromady vytvářejí dokonalý klam. Pachatelé bývají v Kolumbovi často bohatí, úspěšní, sebevědomí lidé, mají nádherné domy, drahá auta, umělecké sbírky, dokonalé obleky a dokonale připravenou vraždu. No, ovšem pak k ním přijede muž v Peugeotu, jehož tržní hodnota možná nepřevyšuje cenu jejich večeře. A oni udělají největší chybu, podcení ho a Kolumbo poslouchá. Ano, pane, samozřejmě, to mě nenapadlo. Jenže ono ho to samozřejmě napadlo. Od konce 60. let až do počátku nového století se Peter Falk k postavě opakovaně vracel a nestyděl se za ní, naopak. Měl ji rád a myslím, že právem, a nejspíš si to i užíval. Mimochodem, uvědomili jste si, že Kolumbo během všech těch let zůstal pořád poručíkem? Což mě nepřestává fascinovat, vyřešíte desítky vražd, usvědčíte nejrafinovanější pachatele, pracujete několik desetiletí a nikdo vás nepovýší, no promiňte. Možná personální oddělení Los Angeleské policie prostě čekalo, až si poručík koupí nový kabát, a nedočkalo se. Ale víte co, možná je dobře, že zůstal poručíkem. Peter Falk vytvořil postavu, která nás vlastně učí docela zajímavou a příjemnou věc. Nesuďme lidi podle šatu, podle obalu. Člověk v drahém obleku nemusí být nejchytřejší v místnosti a člověk v pomačkaném baloňáku rozhodně nemusí být hlupák. Zvlášť když odchází ze dveří, zastaví se, otočí a řekne: promiňte, pane, ještě jedna maličkost. Protože v tu chvíli už bývá pozdě.

Představte si, že vás někdy ve 14. století začne trápit zdraví. Navštívíte lékaře, ten vás prohlédne, zamyslí se a doporučí vám, abyste se nepřejídali, přiměřeně se pohybovali, dobře spali a pokud možno se příliš nerozčilovali. Řeknete si, to je docela rozumné. Jenže lékař potom dodá se zdviženým prstem a hlavně nezapijte rybu mlékem. Tady byste možná už trochu znejistili. Zkrátka vítejte ve středověké medicíně. Tehdejší lékaři se nezajímali jen o nemoci. Sepisovali také příručky správné životosprávy, kterým říkali regimina sanitatis, zdravotní režimy. Dnes bychom na obálku nejspíš dali usměvavého běžce, misku salátu a nápis Změňte svůj život za 30 dní. Středověcí lékaři ovšem vycházeli z představy, že zdraví závisí na rovnováze tělesných štáv. U nás se těmito otázkami zabýval například dvorní lékař Karla IV. Havel ze Strahova nebo lékař Václava IV. Albík z Uničova. Právě Albík vyjmenoval 6 věcí, které podle tehdejší medicíny ovlivňují zdraví. Vzduch, jídlo a pití, pohyb a klid, spánek a bdění, vyprazňování a konečně duševní rozpoložení, radost, smutek, naděje a strach. Když si ten seznam poslechneme, připomíná nám docela dobře obsah dnešních časopisů o zdraví, snad až na to vyprazňování. Tomu se na titulních stranách obvykle tolik nevěnují. Středověký lékař by nám doporučil cvičit před jídlem, po jídle už jen mírnou procházku. Podle tehdejší představy totiž měla pomoci potravě klesnout až na samé dno žaludku. Důležitý byl také spánek. Kdo snědl těžko stravitelné jídlo, měl spát déle, ale neulehnout hned po večeři. Zkrátka žádné, snědl jsem pečené sele, teď mě prosím odneste do postele. A pak tu byly emoce. Radost byla vřele vítaná. Smutku a strachu se měl člověk vyhýbat. To je skvělá rada, že? Jen nevím, jestli se středověký pacient mohl rozhodnout, tak jo, ode dnešního dne už nebudu mít strach. A nyní přicházíme k tomu nejzajímavějšímu, k jídlu. Každá potravina měla podle tehdejšího učení určité vlastnosti. Mohla být horká nebo studená, suchá nebo vlhká. Ale pozor, nešlo o to, jestli jste třeba rybu právě vytáhli z trouby. Ryba byla podle této teorie vždy přirozeně studená a vlhká. A mléko také. Proto se ryba neměla zapíjet mlékem. Dvě studené a vlhké potraviny by totiž mohly narušit rovnováhu tělesných šťáv. A to by nebylo dobré. Naštěstí existovalo řešení. Koření. To bylo považováno za horké, takže rybu bylo vhodné pořádně okořenit, ohřát. Podobně se uvažovalo o salátu. Byl studený a proto se jeho chladnost vyvažovala octem. Ale pozor, salát s octem jíme dodnes, jenom už většinou nemáme pocit, že jsme právě napravili jeho nebezpečnou vnitřní chladnost. A teď jedna zvláštnost. Učená Hildegarda z Bingenu varovala před pojídáním oslího masa. Člověku po něm údajně hrozilo zhloupnutí, což je pozoruhodná představa. Dnes bychom asi byli opatrnější, než bychom někomu řekli, ty jsi nějaký hloupější, co jsi měl včera k večeři? Osla? Kdybychom tuhle představu dovedli trochu dál, mohli bychom si třeba před běžeckým závodem dát zajíce, před stěhováním nábytku medvěda a před romantickou schůzkou, tam už bych asi výběr masa raději nechal na každém z nás. Ale středověká výživa nebyla jen sbírkou kuriozit. Lékaři například rozlišovali, kolik toho člověk během dne fyzicky vykoná. Kdo těžce pracoval, mohl jíst vydatněji než ten, kdo většinu dne proseděl. A především doporučovali střídmost. Mr. Havel tvrdil, že zdrženlivost je lepší nežli všichni lékaři a upozorňoval i Karla IV., že hostiny zabíjejí častěji než meče. To je věta, kterou bych si docela dobře dovedl představit nad vchodem do královské jídelny. Jen nevím, jak dlouho by tam vydržela. Problém totiž nebyl v tom, že by lékař nevěděl, co doporučit. Problém byl v tom, že pacient byl král. A zkuste králi vysvětlit, že už si nemá přidávat, že má dodržovat kalorické tabulky, že se nemá přežírat. Albík z Uničova měl ostatně jednoduché měřítko přejedení. Když je člověku po jídle nevolno, škytá nebo zlenivý, snědl příliš mnoho. Pokud se cítí lehce, jedl s mírou. K tomu nepotřebujeme ani středověký rukopis, regimina sanitatis, ani chytré hodinky. A tak se ukazuje, že bychom se středověkými lékaři v mnohem neshodli.
ale některé jejich rady jsou velice povědomé. Nepřejídat se, přiměřeně se hýbat, dopřát si spánek, dostatek spánku a nezapomínat, že i radost patří k životu. A mezi námi, pokud si dáte rybu, klidně si ji okořeňte. Jen už se nemusíte bát, že vám její přirozená vlhkost naruší rovnováhu tělesných šťáv. A kdyby vám někdo tvrdil, že po oslí pečení zloupnete, raději se ho zeptejte, odkud tu informaci má a jestli ji náhodou neověřoval i na sobě.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Babiš se dnes sejde s Matinkou, aby znovu projednali návrh státního rozpočtu na příští rok. Kvůli volbám do státní domy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. A počasí většinou bude oblačno, odpoledne postupně s deštěm nebo s přehánkami a teploty do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristé s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 ráno do 8 večer tam totiž bude otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situaci.
2: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
0: O posílení bezpečnosti požádalo Česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo Nizozemsku. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd se ale taky prodlužuje sezóna klíšťat.
3: To je jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezony.
0: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech. Filip Saláč odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska silničních motocyklů. 24-letý český jezdec včera vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto2. Po třetí v kariéře tak vybojoval v seriálu Mistrovství světa pole position. Závod ve Špilbergu odstartuje odpoledne ve 12:45.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na jihu a východě až polojasno. A během dne čekáme přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se postupně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Dálnice D35 je kolem Olomouce ve směru na Mohelnici neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Nemilany a Tovačov na kilometru 286. Odklízejí tam následky noční nehody nákladního auta, je mimo vozovku. Neprůjezdná je už po několikáté dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Úvaly. Na 7,5 kilometru opravují most. Ještě dnes se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově, tam pokračují dny na to a od včerejška je stále zavřená silnice 16 ze Slaného do Velvar. Uzavírka po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Sanace místa potrvá zřejmě až do zítřka. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte nedělní Dobré ráno.
5: Přeji vám hezké sváteční ráno a zdravím všechny, kteří poslouchají Dobré ráno na Dvojce. Hezké a dobré sváteční ráno ještě jednou. Jsou 7:04 a jsme na začátku 2. hodiny. V jejím průběhu si budeme povídat o lázních, společenských salonech, o jednom slavném českém rodákovi, který udělal velkou filmovou kariéru a stal se slavným inspektorem po boku Růžového pantera. A také budeme uvažovat nad tím, co nám vlastně podzim přináší. Přeji vám příjemné ranní probouzení, nedělní ranní lenošení a každopádně pěkný poslech.
1: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

Před několika lety jsem se zeptal svého syna, v té době mu bylo asi 13. Prosím tě, máš vůbec nějaké kamarády? A syn se na mě podíval velmi překvapeně a řekl, no jasně, spoustu. A kde jsou, proč k nám nikdy nepřijdou, nebo proč nejdeš ty k ním? A dostalo se mi odpovědi, která mě, přiznám se, trochu zaskočila. Ole, tati, to už se dneska nedělá. A vlastně měl syn pravdu. Kamarády měl a má, jen se s nimi stýká jinak, než jsme byli zvyklí my. My jsme chodili jeden k druhému. Hráli jsme fotbal, jezdili na kole, v zimě sáňkovali, později chodili do kina a ještě později jsme zjistili, že existují nejen kamarádi, ale také kamarádky. A to otevřelo společenskému životu úplně nové a jiné možnosti. Dnes se velká část přátelských setkání odehrává na internetu. Člověk může během jednoho večera mluvit s 10-20 lidmi a přitom sedět sám v pokoji. Je to báječná možnost, ale přiznám se, že někdy mi na tom něco chybí. Při osobním setkání totiž vlastně nikdy nevíte, co se stane. Někdo přivede někoho dalšího, rozhovor se stočí jinam a za 2 hodiny zjistíte, že jste poznali člověka, kterého byste jinak v životě nepotkali. A právě na tom byly založené slavné salony. Jeden z proslulých salonů 18. století vedla v Paříži markýza Dudefant. Byla inteligentní, pohotová, ironická a měla vlastní názory, což jsou vlastnosti, které mohou být ve společnosti velice zábavné, ale méně už natchnou představenou klášterní školy. Marie totiž v klášteře studovala a podle tradovaného vyprávění tam svou samostatností příliš radosti nepůsobila. Později se provdala, manželství ale nebylo šťastné a po několika letech se rozpadlo a Marie se vrhla do společenského života. Ukázalo se, že vlastnosti, které byly v klášteře na obtíž, jsou v pařížském salonu prvotřídní kvalifikací. Nakonec si salon založila vlastní. A u markýzy se scházela mimořádná společnost, posuďte sami, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert a další osobnosti tehdejšího kulturního života. Představte si, že tam sedíte také, Voltaire něco pronese, někdo mu odporuje, hostitelka přidá ironickou poznámku a za chvíli se mluví o filozofii, literatuře nebo o tom, kdo se s kým včera pohádal. Protože nepředpokládejme, že by se v 18. století mluvilo výhradně o filozofii. Lidé jsou lidé v každém století. Jenže pak nastal problém, markýze začalo slábnout zdraví a na pomoc si přizvala mladou Julie de Lespinasse. A to se ukázalo jako poněkud nešťastný personální tah. Julie byla totiž také inteligentní, také duchaplná, půvabná a také výborně konverzovala. A co bylo nejhorší, hosté ji měli rádi. Začala některé z nich přijímat ještě před příchodem samotné paní domu, takže když paní markýza dorazila do vlastního salonu, mohla mít pocit, že nejlepší část večera už proběhla bez ní. To se jí samozřejmě nelíbilo a Julie musela odejít. Potíž byla v tom, že s ní odešla i část společnosti. Založila si vlastní salon, který se stal významným místem setkávání francouzských encyklopedistů. To je, myslím, jedna z nejpozoruhodnějších společenských příhod 18. století. Najmete si pomocnici, aby vám pomohla vést salon a ona si otevře konkurenční podnik a odejde i z částí zákazníků. Ovšem salony nebyly jen pařížskou záležitostí. Také v Praze se lidé scházeli v domácnostech, kde se hrála hudba, diskutovalo a vznikala přátelství. Vzpomeňme třeba na manžele Duškovi a jejich Bertramku spojenou s Mozartem, nebo na hudební salon pražského papeže hudby skladatele Václava Jana Tomáška. Později vznikaly také literární salony. Jeden z nejznámějších vedla Anna Lavermanová-Mikšová. Setkávali se u ní například Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer a později také bratři Čapkové. A významný salon měla také spisovatelka Růžena Svobodová. Na salonech je zajímavá ještě jedna věc. Často je vedly ženy. V době, kdy měly mnohem méně příležitostí zasahovat přímo do veřejného života, jim salon umožňoval vytvářet důležitá společenská a kulturní spojení. Protože hostitelka nebyla jen člověk, který objednal občerstvení. Rozhodovala, koho pozve, koho s kým seznámí, koho posadí vedle koho. A právě tak mohlo vzniknout přátelství, spolupráce, spor nebo nový nápad. Dnes bychom možná řekli, že vytvářela jakousi sociální síť, jenže bez hesla, bez připojení a bez tlačítka to se mi líbí. A právě to mi na salonech připadá sympatické.
Člověk tam mohl potkat i někoho, koho by si sám nevybral. Možná zjistil, že je ten druhý nesnesitelný, ale možná také zjistil, že mu právě změnil pohled na svět. A tak si někdy říkám, jestli bychom salony neměli znovu vynalézt, znovu je zřídit. Nemusíte mít pařížský palác, ani Bertramku. A nemusíme zvát Voltéra, ostatně nevím, jestli by přišel. Stačí několik lidí, stůl, pár židlí, něco dobrého k jídlu, čaj, káva, případně sklenka vína, telefony nechat stranou a pozvat třeba i někoho, koho ostatní ještě neznají. A pak už jen povídat, bez programu, bez moderátora, bez přihlašovacího odkazu. A kdo ví, třeba po 3 hodinách zjistíme, že jsme právě objevili něco, co naši předkové znali už před staletími, že nejlepší sociální síť má někdy docela jednoduché technické vybavení. Několik židlí kolem jednoho stolu.

0: Jsou herci, jejíž jméno si člověk třeba nevybaví okamžitě, ale stačí říct jednu roli. Herbert Lom. Nic? Tak ještě jednou inspektor Dreyfus z Růžového pantera a už ho vidíte. Noblesní policejní šéf, perfektně upravený, důstojný, autoritativní a potom někdo vysloví jméno Kluzo a jemu začne cukat oko. To je chvíle, kdy víte, že všechno směřuje špatným směrem. Zatímco Kluzo v podání Petra Sellerse vstupuje do místnosti s naprostou sebedůvěrou, Dreyfus už při zvuku jeho kroku tuší katastrofu. Ne, on to ví, že bude katastrofa. Kluzo něco rozbije, Dreyfus se nadechne, Kluzo něco zničí, Dreyfus sevře čelist, Kluzo oznámí, že má případ pod kontrolou a Dreyfus pochopí, že nemá pod kontrolou vůbec nic. A myslím, že právě v tom je jejich dvojice tak skvělá. Kluzo je přesvědčený, že je genius a Dreyfus ví, že Kluzo genius není. A právě tahle znalost ho zničí. Jedna z jeho slavných vět zní. Dejte mi 10 mužů jako Kluzo a já mohu zničit celý svět. Herbert Lom z téhle role udělal něco mimořádného. Nehrál jen člověka, který je šílený ze svého podřízeného. On hrál člověka, který se z něj šíleným teprve postupně stává a uvědomuje si, že je zle, ale že může být ještě daleko, daleko hůř. Jenže Herbert Lom nebyl jen Dreyfus a hlavně nebyl Brit od narození. A věřte nebo ne, narodil se v Praze roku 1917. Takže vlastně první měsíce svého života stihl ještě prožít v Rakousko-Uhersku a byl poddaným císaře Karla I. A jeho rodinné jméno? Rodina patřila ke Kuchačevičům ze Schluderpacheru. Když máte takové příjmení, nepotřebujete vizitku, potřebujete menší skládací leták. Mladý Herbert vyrůstal na Žižkově, částečně i ve Vysočanech, později na Vinohradech a Novém městě Pražském. Studoval na německém gymnáziu ve Štěpánské ulici a chvíli také filozofii na Pražské německé univerzitě. Pak zjistil, že filozofie je sice zajímavá, ale divadlo je ještě zajímavější a hlavně, že tam bývá víc aplauzu. Začal hrát a v roce 1937 se objevil na Barandově ve filmu Žena pod křížem s Věrou Ferbasovou. No, řekněte, to je krásný obraz. Budoucí Dreyfus vedle Věry Ferbasové a na Barandově. Tedy samozřejmě ještě bez toho tikajícího oka a ještě bez Kluzova. Na začátku roku 1939 před válkou odešel do Británie a tam se prosadil způsobem, který rozhodně nebyl samozřejmý. Přijít do jiné země, do jiného jazyka, do jiného filmového prostředí a vybudovat si výraznou kariéru, to chce obrovskou disciplínu i talent. Herbert Lom měl navíc tvář, která byla pro film jako stvořená, výrazná, elegantní, tak trochu tajemná a podle potřeby také nebezpečná. Hrál dramatické role, padouchy, důstojníky, profesory, exotické postavy. A potom přišel rok 1964, film Kluzo na stopě. A role policejního šéfa Dreyfuse. Zpočátku vlastně nebylo jisté, že se z něj stane tak důležitá postava celé série, jenže ono se rychle ukázalo, že Sellers potřebuje někoho, na kom se jeho Kluzo bude odrážet. Někoho, kdo bude představovat normální svět, například pořádek, logiku, důstojnost a komu Kluzo tenhle ten svět krok za krokem rozebere. A Herbert Lom to uměl geniálně. Stačil pohled, stačilo lehké cuknutí obličeje, stačilo, aby zavřel oči a nadechl se. A vy jste věděli, že uvnitř právě počítá do 10. Možná do 100. Nebo snad i do 1 000 000. A přitom Kluzo dál mluví a dál nic netuší a myslím, že právě ten kontrast je na jejich scénách nejlepší. Kluzo vstoupí do kanceláře a pronese něco naprosto sebejistého. Dreyfus se na něj podívá, chvíli mlčí a vy přesně víte, co si myslí. Nejspíš něco, co by nahlas tehdejší cenzura nepustila. V jednu chvíli už nejde o podrážděného policejního šéfa. Dreyfus se stává regulérním superpadouchem, člověkem, který je ochotný kvůli Kluzovi ohrozit prakticky celý svět. A právě tady je Lom úžasný, protože to hraje se smrtelnou vážností. Kdyby mrkal na diváka a dával najevo, že ví, jak je to celé směšné, kouzlo by okamžitě zmizelo. On tomu věří. Dreyfus skutečně věří, že Kluzo je pohroma biblických rozměrů a divák mu skoro začne dávat za pravdu. Konec konců v jednom filmu Dreyfus prohlásí, ve srovnání s Kluzoem byl Jack Rozparovač dobrovolníkem Červeného kříže. Když si dnes pustíte některý z těch filmů, je zajímavé sledovat, jak přesně jejich humor funguje. Sellers je výbuch. Lom je pojistka, která se snaží výbuchu zabránit a pak sama schoří. A přitom si možná málo kdo při sledování uvědomí, že ten dokonale britsky působící herec je pražský rodák. Že chodil po Žižkově, studoval ve Štěpánské, natáčel na Barrandově a teprve potom odešel slavně do světa. Mně se na takových příbězích líbí ještě jedna věc. Připomínají, jak málo typicky národní jsou ve skutečnosti dějiny kultury. Člověk se narodí v Praze. Má česko-německé a další rodinné kořeny, odejde do Británie, stane se hvězdou mezinárodního filmu a nakonec ho zná svět jako francouzského policejního šéfa, kterého přivádí k šílenství jiný Francouz, hraný Angličanem. No, to už je skoro Evropa v kostce. A možná právě proto mám Herberta Loma tak rád, nejenom proto, že byl výborný herec, ale protože dokázal udělat něco velice těžkého, totiž být vedle Petra Sellerse stejně zapamatovatelný. A to není málo. A tak až někdy znovu uvidíte Růžového pantera a doporučuji vám, abyste si ho pustili a Dreyfusovi začne cukat oko, vzpomeňte si, že za tou postavou stojí kluk z Prahy. Herbert Lom. Herec, který odešel do světa a kterému stačil jeden jediný filmový podřízený, aby se zapsal do dějin komedie.
1: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc. Sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuša, budu pozorovat lidi, kam do

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Jsou místa, kam člověk jezdí za dobrodružstvím, jiná místa navštěvuje kvůli památkám a pak existují místa, kam se jezdí proto, aby člověk přestal konečně někam jezdit. Lázně. Přijedete, ubytujete se, vybalíte kufr a najednou zjistíte, že vaším hlavním úkolem pro následující dny bude chodit pomalu, pít vodu a odpočívat. Což je program, který by se v běžném životě mohl zdát poněkud podezřelý. Jak praví lázeňská anekdota, co budeš dnes dělat? Půjdu se projít a potom si sednu. No a pak? Pak možná zase trochu popojdu. A kdy začneš něco dělat? No vždyť už dělám, já jsem v lázních. Naše nejslavnější lázeňské město Karlovy Vary má za sebou dlouhou a pozoruhodnou historii. Podle tradice začala jedním loveckým výletem Karla IV. Pověst jej spojuje s 13. zářím roku 1349. Karel měl tehdy pobývat na hradě Lokti a vydal se do okolních lesů na lov. Co přesně se při něm stalo, vyprávějí různé verze známé pověsti. V jedné z nich pronásledoval císařský lovecký pes zvěř, dostal se k horkému prameni a jeho nářek přivolal lovce. V jiné verzi se hrála hlavní roli zraněná zvěř, která v teplé vodě hledala úlevu. Zkrátka někdo něco honil, někdo se dostal do horké vody a výsledkem byly Karlovy Vary. Což je na založení lázeňského města docela příznačné, samozřejmě je to pověst. Neznamená to, že bychom měli v ruce Karlův deník, ve kterém by stála poznámka dnes uloven jelen, objeven horký pramen, založit město. Ale pověst má své kouzlo, zvlášť když se uvědomíme, že Karel IV. Měl k Lokti velmi zvláštní vztah. Jako malý chlapec tam totiž nějaký čas pobýval v nedobrovolném odloučení od matky za okolností spojených s konflikty jeho otce Jana Lucemburského. Přesto Karel na loket v dospělosti nezanevřel a právě odtud nás tradice vede do lesů k místu, kde ze země vyvěrá horká voda. Dnes nám to připadá samozřejmé, přijdeme ke kolonádě, nabereme si vodu do lázeňského pohárku, možná se trochu podivíme její chuti, ale představte si středověkého člověka jde lesem, najednou objeví místo, kde se ze země kouří, voda je horká a kolem stoupá pára. A země se chová, jako by si někde hluboko, velmi hluboko pod povrchem zatopila. To mohlo vzbuzovat úžas, možná i jistou nedůvěru, snad úděs, protože kde se vzalo něco takového? Čertví. Právě horké prameny se po staletí stávaly místy, kam lidé přicházeli s nadějí, že jim voda uleví od nejrůznějších neduhů, postupně kolem nich vznikalo město a z města vyrostly slavné lázně. Přijížděli sem panovníci, šlechtici, umělci, vědci a později hosté z nejrůznějších společenských vrstev. Karlovy Vary se staly místem, kde se léčilo, ovšem také setkávalo. A to je na lázních zajímavé. Člověk tam přijede kvůli zdraví a odjíždí třeba také s novou známostí, s knihou, kterou mu někdo doporučil, a nebo se vzpomínkou na rozhovor, který začal úplně nevinně u pramene. Lázně byly vlastně takový salon pod čirým nebem. Jen místo toho, aby hostitelka nabízela čaj, nabídla vám příroda horkou minerální vodu a místo pohodlného křesla jste měli kolonádu. V 18. století navštívil Karlovy Vary také ruský car Petr Veliký, to je velice hezká představa. Muž, který chtěl proměnit obrovskou říši, přijede do lázní a také on se musí na chvíli podřídit se svým denním programem, pramenům, procedurám a lékařským doporučením. Ovšem předpokládám, že car Petr odpočíval poněkud energičtěji než běžný lázeňský host, alespoň co do počtu kroků a vypité vody. A postupně se měnilo také město. Přibývaly lázeňské domy, kolonády, hotely, společenské budovy. Dnes se člověk prochází mezi stavbami různých staletí a má pocit, že Karlovy Vary jsou město, které bylo od počátku navrženo především pro procházky a pro zastavování. Tady pramen, tady kolonáda, tady výhled, tady lavička a tady cukrárna. O té bych ovšem před lázeňským lékařem raději pomlčel. Já sám mám Karlovy Vary spojené také s hudbou. Jezdívali jsme tam hrát na koncerty do překrásného barokního chrámu svaté Máří Magdaleny a pokaždé jsem se těšil. Nejenom na koncert, ale i na to, že se potom projdu městem. Karlovy Vary totiž na mě vždycky působily zvláštním dojmem, jako by tam čas plynul trochu jinak. Já samozřejmě vím, že to není pravda, hodiny tam mají stejné jako všude jinde, ale lidé se po kolonádě pohybují jinak než třeba někde jinde ráno na nádraží, když jim za 2 minuty odjíždí vlak. Nikdo asi neběží od jednoho pramene k druhému s výkřikem rychle, jestli to nestihneme, ujede nám v řídlo. Pramen vám nikam neodjede a možná to je na něm to uklidňující. Po koncertě jsem se tedy často jen tak procházel, díval se na domy, na kolonády, jak se sešeřuje na světla v oknech a nasával atmosféru města, které po staletí učilo své návštěvníky jedné neobyčejně obtížné a prospěšné disciplíně, totiž nespěchat. Lázně však nikdy nebyly jenom o vodě. K léčbě patřil také denní řád, kdy vstávat, kdy se procházet, co jíst, kolik toho jíst, kdy odpočívat a čeho se raději vyvarovat. Lázeňský lékař se tedy nezajímal pouze o to, co pacienta bolí, ale zajímal se také o to, jak pacient žije. A to rozhodně není moderní vynález, naopak. Podobné otázky, jak už jsme o tom mluvili, si kladli lékaři už ve středověku. A tady si myslím, že bychom mohli Karlovy Vary na chvíli opustit, protože mě začíná opravdu zajímat, co by nám středověký lékař doporučil třeba k lázeňské večeři. A jestli vás to zajímá také, počkejte si po hudbě na další povídání.

0: Josef Bernard Prokop a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: No a když už jsme před chvílí byli v Karlových Varech v Lázních, můžeme pokračovat tématem, které s nimi docela souvisí, naší tělesnou schránkou. Žijeme v době, kdy se člověk může o své postavě dozvědět prakticky úplně všechno, kolik by měl vážit, kolik by měl jíst, kolik kroků denně ujít a kolik kalorií obsahuje ta věc, na kterou se už 10 minut těší. Máme jídelníčky, tabulky, aplikace, osobní trenéry a výživové poradce a také spoustu přístrojů, které nám dokážou poradit úplně zadarmo, často ještě dřív, než se jich zeptáme. Moje osobní váha se mnou například komunikuje a když zjistí, že jsem třeba nějaké to deko přibral, používá poměrně nevybíravá slova. Člověk by skoro řekl, že starost o správnou životosprávu je vynálezem až naší doby, ale není. Jak už jsme si připomněli, středověcí lékaři doporučovali střídmost, pohyb a opatrnost při hostinách. Ovšem, když mluvíme o středověku a tělesné váze, musíme si uvědomit jednu důležitou věc. Pro velkou část lidí nebyla tehdy hlavní starostí otázka, jak zhubnout, ale spíš, jak se dostatečně najíst. A jak mít co jíst také příští týden, hubenost mohla být známkou chudoby. A dokonce i slovo hubený se užívalo ve významu chudý. V jedné staré satirické skladbě se pod koní vysmívá žákovi jako hubenému žebrákovi a vychloubá se, že on se má dobře, protože jí od panského stolu. To je docela zajímavá změna. Dnes se někdo chlubí tím, že si může dovolit nejíst. Tehdy se člověk chlubil tím, že si může dovolit jíst. Samozřejmě to neznamená, že by každá větší postava byla ve středověku považovaná za ideál krásy, ale vzhled mohl vypovídat o společenském postavení. Na bohatém pánovi bylo někdy vidět, že opravdu netrpí hladem a někdy to bylo vidět opravdu velmi dobře. Zajímavé svědectví o našich předcích zanechal německý autor Johannes Butzbach. Podle jeho líčení byli Čechové statní a hodně jedli, dokonce i obyčejní lidé přijímívali k obědu nebo k večeři několik chodů. V létě si ráno dopřávali knedlíky s vejci osmaženými na másle a sýr, mezi obědem a večeří pak ještě svačili. Když to člověk poslouchá, začíná mít dojem, že naši předkové žili od jednoho jídla ke druhému, ale pozor, je to svědectví jednoho pozorovatele, nikoliv jídelníček všech obyvatel českých zemí. Butzbach také mohl přehánět. To nám ovšem nebrání vychutnat si jednu jeho pozoruhodnou poznámku. Butzbach totiž tvrdil, že někteří bohatší lidé byli tak tlustí, že museli nosit břicho na jakýchsi šlích, upevněných kolem šíje. Břicho na šlích. To je obraz, na který člověk jen tak nezapomene. A já bych docela rád věděl, jak takové zařízení opravdu vypadalo, jestli bylo kožené, jestli mělo přesky, jestli se třeba dalo povídat ne večeři trochu povolit. Berme to ovšem jako barvité dobové líčení, ne jako důkaz, že po středověkých Čechách běžně chodili lidé s břichy zavěšenými na popruzích. Přejídáním se ostatně nezabývali jen lékaři, ale také kazatelé. Obžerství totiž patřilo mezi 7 smrtelných hříchů. A tak se člověk, který to přehnal nebo přeháněl u stolu, mohl dostat do potíží hned na dvou frontách. Lékař mu vyčetl, že si ničí zdraví a kazatel, že ohrožuje svou duši. Ale jestli to žroutům skutečně vzalo chuť k jídlu, to už nevíme. A ještě něco je dobré připomenout. Ne každý člověk s větší postavou se přejídá a ne každý štíhlý člověk žije zdravě, což bychom mohli říkat i dnes. Někde mám pocit, že se ze zdravotního stylu stál téměř společenský výkon. Člověku už nestačí, aby se cítil dobře. Měl by ještě správně vypadat, správně jíst, správně cvičit a ideálně o tom pravidelně informovat své okolí. Fotografie snídaně, počet kroků, záznam z běhu a potom nápis Dneska jsem si dal do těla. Což je samozřejmě v pořádku, pokud mu to dělá radost.

otázka najít rozumnou míru. To by se mistru Havlovi ze Strahova možná líbilo. A kdyby ne, můžete ho pozvat na oběd a probrat to, jen bych mu předem neříkal, kolik že bude chodů.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Nevím, jestli jste si toho také všimli, ale podzim přichází do města a na venkov úplně jinak. Na venkově se většinou nijak zvlášť netají, ráno je chladněji, nad loukou leží mlha, na zahradě dozrávají poslední jablka a člověk si najednou všimne, že už zase musí schrabat listí. Podzim tam má docela konkrétní pracovní náplň. Sklidit, uložit, opravit, připravit dřevo a udělat všechno, co jsme celé léto odkládali se slovy to počká do podzimu. Jenže on už právě přišel. Ve městě je to jiné. Tam podzim často poznáme nejdřív podle lidí. Ráno vyjdete z domu a někdo už má kabát. Jiní se ještě statečně drží krátkých rukávů a oba se na sebe dívají s mírným podezřením. Ten v kabátě si myslí, vždyť nastydne. A ten v krátkých rukávech si říká, vždyť se upeče. Podzim je zkrátka období, kdy se lidstvo nedokáže shodnout na vhodném oblečení. A pak přijdou další znamení. V parku se pod nohama ozve první suché listí. Ráno je na tramvajových oknech trocha páry a když se večer vracíte domů, v některých oknech už svítí. To mám na podzimu moc rád, ta rozsvícená okna. V létě jsou večery dlouhé, lidé jsou venku a domy jakoby na chvíli přestaly být důležité, ale na podzim se do nich zase vrací život. Někde se vaří večeře, někde hraje rádio, někdo sedí třeba u stolu s knihou a někdo právě hledá brýle, které má celou dobu na hlavě. To poslední samozřejmě s podzimem nějak nesouvisí, ale mně osobně se to stává v každém ročním období. Na venkově má podzim zase své vůně. Vlhká hlína, jablka ve sklepě, kouř, který se někde zvedá nad zahradou a pečené brambory, které mám spojené s dětstvím. Člověk seděl u ohně, čekal, až budou hotové a potom se snažil dostat dovnitř přes slupku, která byla na jedné straně spálená a na druhé ještě trochu nedopečená. Prsty černé, brambora horká, ale chutná báječně. Dnes bychom u ní možná začali řešit správnou teplotu, technologii, způsobu přípravy a nutriční hodnoty a záruční dobu. Tehdy jsme řešili jedinou věc, jestli už je hotová, no a možná ještě, jestli na nás nějaká zbyde. Podzim má ovšem také zvláštní světlo. V létě bývá světlo velkorysé, jeho všude plno a upřímně řečeno, skoro si ho nevážíme. Ale na podzim je jiné. Přichází trochu ze strany, dotkne se fasády domů, koruny stromu nebo posledních květin na zahradě a najednou z nich udělá něco mimořádného. Třeba jdete ulicí, kterou znáte celý život a najednou se zastavíte. Protože na obyčejné zdi leží tak krásné odpolední světlo, že by si ji nejraději vyfotografoval, což také udělá. A doma potom zjistíte, že na fotografii je prostě zeď. Obyčejná, jen obyčejná zeď. To světlo si totiž člověk musí někdy nechat jen v paměti. A možná právě proto je podzim tak zvláštní. Připomíná nám, že ne všechno krásné se dá schovat na později. Některé věci jsou krásné právě proto, že trvají jen chvíli a v tomto okamžiku. Barevný strom, teplé odpoledne, vůně zahrady po dešti, anebo cesta domů, při které člověk najednou nemá prostě potřebu spěchat. Říká se, že podzim bývá melancholický, možné to je, ale já myslím, že umí být taky velmi veselý, stačí se třeba podívat na děti, které objeví hromadu listí. Dospělý vidí práci, dítě vidí příležitost a vrhne se doprostřed, což je mimochodem docela pěkný rozdíl mezi dětstvím a dospělostí. Dítě má radost z toho, co dospělý bude muset uklidit. Podzim je zkrátka období, kdy příroda začne rozdávat výtvarný materiál zdarma a možná rozdává ještě něco. Důvod na chvíli se zastavit. Protože na jaře máme spoustu plánů, předsevzetí. V létě je chceme všechny uskutečnit a na podzim se můžeme rozhlédnout a říci, co z toho se vlastně podařilo a co bylo krásné, i když jsme to vůbec neplánovali. Někdy třeba obyčejné odpoledne, setkání s přáteli, procházka, koncert, nebo chvíle, kdy jsme seděli s někým blízkým a vlastně jsme nemuseli nic říkat. Mám pocit, že podzim nás učí trochu jinému zacházení s časem. Neříká nám, pospěš si, všechno končí. Spíše tiše připomíná, všimni si toho, co právě je. A tak bych vám na závěr dnešního vysílání přál, abyste si v příštích dnech našli nějakou docela obyčejnou podzimní radost. Procházku parkem, cestu mezi stromy, dobrou knihu, návštěvu někoho, koho jste už dlouho neviděli. A nebo jen chvíli u okna, za kterým se pomalu stmívá. Nemusí se přitom stát vůbec nic mimořádného. Vlastně je docela příjemné, když se někdy nic mimořádného neděje.
Když je doma teplo, venku šustí listí a člověk ví, že pro dnešek už nikam nemusí. Tak vám přeju krásný podzim ve městě, na venkově a především tam, kde ho nosíme každý sám v sobě.

Rčení Carpe Diem užívej dnes se přičítá básníku Horáciovi, tedy staré nejméně 2000 let a přitom stále aktuální. Co jiného vám popřát na konci dnešního nedělního dobrého rána na dvojce, neděle s datem 20. září na samém prahu podzimu, Carpe Diem. Zdraví vás váš průvodce dvěma uplynulými hodinami vysílání Josef Bernard Prokop a můj technický spolupracovník z vysílacího pracoviště, mistr zvuku Pavel Chour. A těším se zase brzy na shledanou na dvojce.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. V Rusku dnes skončí třídenní volby do státní dumy a počasí většinou bude oblačno, odpoledne postupně s deštěm nebo s přehánkami a teploty do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
2: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: V Rusku dnes končí třídenní volby do státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. První dílčí výsledky hlasování by měly začít přicházet dnes večer. Známé budou zítra. Mezinárodní pozorovatelé považují volby za zmanipulované. Úřady z nich vyřadily třeba strany vystupující proti válce na Ukrajině. Ruské opoziční skupiny taky upozorňují na případy nuceného hlasování. V Božím daru začne v 5 odpoledne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
3: Uvidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
4: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
5: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
4: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
5: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase je autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
4: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
0: Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž porazili 3-2 na zápasy. Jakub Menšík nejdřív ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tienem. Finále Davisova poháru se bude hrát v listopadu v Itálii.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na jihu a východě až polojasno a během dne čekáme přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se postupně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Dálnice D35 ve směru z Lipníku do Mohelnice byla na obchvatu Olomouce neprůjezdná na kilometru 268. Odklízeli pomocí těžké techniky havarovaný kamion. Aktuálně už se tam projíždí plynule bez zdržení, alespoň levým pruhem. Ukončený už je i odklon dopravy na exitu 272 Tovačov. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy už zřejmě skončily uzavírky u sjezdu na Úvaly na 8. kilometru. Kvůli opravám mostu tam byla dálnice v noci a ještě ráno několikrát neprůjezdná. A ještě připomenu stále zavřenou silnici 16 ze Slaného do Velvar. Včera tam havarovala cisterna, ze které vytekla nafta a benzín. Silnice je zavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Sanace místa potrvá zřejmě až do zítřka. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Šťastnou cestu. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemné nedělní ráno z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérového vydání pořadu Toulky první republikou. Tentokrát se budeme věnovat době, kdy se nad Evropou stahují mračna. Ministr zahraničí a od roku 1935 prezident Edvard Beneš se jim marně snaží zabránit za každou cenu.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
8: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
9: Jana Striková
10: a Jiří Vyhorálek.
8: Díl 73. Stmívání nad Evropou a neb marná snaha Edvarda Beneše.
11: Vzpomínáte? Před časem jsme si vyprávěli o tom, jak byl Edvard Beneš,
8: doma řečený Edek,
11: klíčovým aktérem při vzniku republiky a jak se během 20. let vyvíjely vztahy nového státu s jeho sousedy, spojenci i latentními nepřáteli.
12: Dlouholetého ministra zahraničí Beneše a jeho mezinárodní strategii jsme opustili na počátku 30. let a tam teď také navážeme. Ocitáme se v době, kdy se nad Evropou opět začala stahovat mračna věstící válečné časy.
8: Mohl tomu Beneš nebo obecně evropští politici nějak zabránit?
11: Na kdyby se bohužel v historii nehraje. Ale při zpětném pohledu bych tehdejší situaci přirovnala k nabalující se sněhové kouli.
12: A nebo rovnou k utržené lavině, která se hnala z kopce a brala s sebou všechno, co jí přišlo do cesty.
8: To je sice hezké přirovnání, ale zopakuj otázku. Dalo se tomu všemu zabránit?
11: Tady bych musela sněhovou kouli vyměnit za křišťálovou a říct, těžko soudit.
8: Nastiňme si situaci. Sotva se svět začal pomalu zotavovat z hrůz první světové války a zdálo se, že ti, co mají jeho běh v rukou, vědí, co činí, nastala ona. Krize.
12: Dosavadní pravidla přestala platit, jistoty přišly vniveč a starý známý svět se zhroutil jako domeček z karet.
11: Slovy voskovce s verichem, žádné řemeslo už peníze nevyneslo.
8: I ten státní zaměstnanec už nemá nažvanec.
12: A kdo nechce hledat práci dlouze, utopí se za městem ve strouze.
11: Hospodářská krize otřásla jistotami lidí ještě víc než světová válka.
8: Lze se divit tomu, že se frustrovaní lidé, kteří ztratili kompas, začali uchylovat k těm, kdo nabízeli jednoduchá řešení.
12: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
8: O, lidé zdali znáš, že kontinent náš je nemocen až hamba.
12: O, Evropa mocná, je moc nemocná a tak dále.
11: Píseň Evropa volá zařadilo duo Voskovec a Verich do hry Cézar, která měla premiéru v březnu roku 1932.
8: Nemocná Evropa v ní volá lékaře do Ženevy, ať jí napraví zdraví.
12: Oni ji zatím popraví.
8: Protože za stolem jen kejvaj hlavou a léčí ji metodou loudavou.
12: Zdali pak klauni z Osvobozeného tušili, jak prorocká ta píseň je.
11: V létě téhož roku se konala v Lausanne poslední mezinárodní konference, která měla řešit otázku německých finančních reparací jako důsledku první světové války.
8: Jenže drakonické cifry se postupně snižovaly a snižovaly, až v Lausanne zaznělo, že se Německo může vykoupit za pouhé 3 miliardy marek.
11: Ani ty už ale nikdy nezaplatilo.
12: V dnešním příběhu se hraje klíčovou roli několik významných postav.
11: Pojďme si je představit.
8: Neúspěšný malíř kýčovitých obrazů a organizátor vysmívaného pivního puče
12: Adolf Hitler. K moci v Německu nastoupil v lednu 1933.
11: Uspěl v demokratických volbách.
8: Demokracii ovšem rychle učinil přítrž.
11: V knize Mein Kampf hlásal šílené vize a formuloval své ambice zcela otevřeně.
13: Spojení všech Němců v jedné říši.
11: Jinak řečeno, připojení českého pohraničí a rozbití našeho státu.
8: Když začal Hitler ovládat Německo, byl už Edvard Beneš ministrem zahraničních věcí nepřetržitě celých dlouhých 15 let.
12: Uvědomoval si, jaké nebezpečí hrozí?
11: Uvědomoval. Ovšem se svým tradičním optimismem věřil, že všechno dobře dopadne. Prohlašoval?
9: Po éře velikých mezinárodních otázek politických nastupuje éra řešení mezinárodních a světových otázek hospodářských. Po éře ministrů zahraničí nastupuje éra ministrů hospodářských a finančních.
12: Ale nebyla to tak docela pravda.
9: A máme tu dalšího hráče na šachovnici mezinárodní politiky.
12: Italský fašistický vůdce Benito Mussolini.
11: Duce, neboli vůdce, přišel s návrhem spojenectví, které mělo nahradit Společnost národů.
13: Těžkopádnou Společnost národů. Mnohem lepší bude dělat to takto. Dají se dohromady čtyři velcí hráči?
9: Itálie, Německo, Velká Británie a Francie.
13: A ti budou rozhodovat rychle, efektivně a podle svých zájmů.
11: Pakt čtyř se to mělo jmenovat.
9: Takže namísto společného vyjednávání a hledání přijatelného řešení pro všechny evropské země měli pansky rozhodovat velmoci?
13: Přesně tak!
11: Pro malý stát jako Československo samozřejmě nemohlo být větší hrozby.
9: Návrh zároveň mluvil o neudržitelnosti středoevropských hranic, především německo-polských, ale i maďarských.
11: A co na to oni velmoci?
9: Velká Británie se k takovému řešení stavěla pragmaticky a nebránila se mu.
12: Jistě, bylo by to jednodušší. Kdo se má v té kontinentální Evropě vyznat?
9: Francie by ještě donedávna podobný návrh kategoricky odmítla, ale teď byla na vážkách.
12: Tak bychom aspoň měli pod kontrolou Německo a neujel by nám vlak.
11: Ovšem stát jejichž územní integritu pakt otevřeně ohrožoval.
9: Polsko a Malá dohoda
11: se postavili na odpor.
9: Rumunský ministr zahraničí Titulescu, mluvčí Malé dohody, prorocky vytýkal Paříži.
13: Malá dohoda nechce mít nic s vaším ujednáním. Domníváte se, že připravujete evropský mír, zatímco zcela určitě chystáte válku.
11: A pozadu nezůstal ani Edvard Beneš.
9: Pakt čtyř je útokem na životní základy, na územní integritu států střední Evropy a k ochraně hranic sáhneme bez váhání ke zbrani.
11: Jenom připomenu, že svazek Československa, Rumunska a Jugoslávie, pro nějž se vžil název Malá dohoda, vznikl ve 20. letech jako obrana proti maďarskému revizionismu.
9: No a jak to dopadlo?
12: Francie nakonec vycouvala a pakt čtyř v platnost nevstoupil.
11: Vzájemná evropská důvěra ale i tak dostala ránu do boku.
9: Jakže to zpívali Voskovec s Verichem?
12: A Evropa volá, já budu mrtvola.
11: Události se valily nezadržitelně dál.
9: Na podzim roku 1933 hitlerovské Německo ostentativně vystoupilo ze Společnosti národů.
11: V létě roku následujícího se němečtí nacisté pokusili zorganizovat státní převrat v Rakousku.
12: Neúspěšně.
11: Ale přišel při něm o život rakouský kancléř Engelbert Dollfuss.
9: Vztahy mezi těmito dvěma německy mluvícími zeměmi padly pod bod mrazu. Nicméně rakouští katoličtí představitelé hledali zastání spíš ve fašistické Itálii, než u demokratických zemí.
12: A do toho Polsko.
11: S pocitem, že mu nic jiného nezbývá, se tamní autoritářský režim bláhově snažil o zblížení s nacistickým Německem.
9: Československo se tak pomalu stávalo ostrůvkem v moři nepřátelsky naladěných sousedů.
11: Co na to Beneš?
9: Vsadil na větší prohloubení vztahů se státy Malé dohody, která se měla stát garantem stability a demokracie ve střední Evropě.
11: Počkejte. Malá dohoda proti paktu čtyř?
12: Jen ji nepodceňujte. On to nebyl na mezinárodní scéně žádný drobek. Vždyť tři malodohodové země měly dohromady 47 milionů obyvatel.
9: A pokud by se spojili, takovou sílu by velmoci nemohli přehlížet. Je třeba tedy udělat následující kroky.
12: Maloval si to Beneš.
9: Malodohodové státy podepíší takzvaný organizační pakt. Aniž by se vzdali své suverenity, budou koordinovat zahraniční politiku, armády dostanou jednotnou výzbroj, navážeme úzkou spolupráci.
11: Jenže?
9: Jaké jenže, prosím vás?
11: Jenže za vším hledej, no.
9: Ženu?
11: Ale ne. Ekonomiku.
12: Vysvětlím. Československo bylo tehdy, co se týče zemědělství, víceméně soběstačné. Agrární strana díky svému dominantnímu postavení v zemi prosadila během hospodářské krize vysoká cla na dovoz zahraničního zboží.
11: Naproti tomu Rumunsko i Jugoslávie byly především agrární země a zoufale potřebovali co?
9: Své zemědělské produkty vyvážet.
12: Ano, a zatímco se Československo nemělo k tomu, aby spojencům poskytlo pomoc a produkty od nich nakoupilo...
11: Hitlerovo Německo zavětřilo šanci a o velkou část exportu se přihlásilo.
9: Takže organizačnímu paktu vzala vítr z plachet ekonomická závislost.
11: Jak konstatovali historici Kubů a Klimek...
12: Iluze, že vyšší ideály politické věrnosti a přátelství dokáží natrvalo u států s krachující ekonomikou překonat zájmy hospodářské, se dočkaly studené sprchy.
11: A teď vás pozvu na krátký výlet k moři. Do Marseille.
9: Proč pak?
11: Píše se 9. říjen roku 1934 a právě přijíždí na státní návštěvu Francie jugoslávský král Alexandr I.
12: Vítá ho ministr zahraničí Louis Barthou, nasedají spolu do automobilu a ten se rozjíždí mezi jásající davy.
11: Že jsem tak smělá, vaše veličenstvo. Máte neprůstřelnou vestu?
9: To jsou mi otázky. A k čemu by mi byla?
12: Lid země galského kohouta vzdává hold králi Jugoslávie.
9: Ho, praporečky, třepetalky, květiny, jásot, ovace, to je dojetí, opravdu dojemné.
11: A v tom scéna jako ze Sarajeva. No, já vás varovala, pane králi.
12: Z jásejícího davu vystoupí člen chorvatských ustašovských separatistů a zblízka opakovaně vypálí na krále a jeho doprovod.
9: Král Alexandr je na místě mrtvý.
11: Mimochodem, atentát si může připsat jedno poprvé. Byl skoro celý zaznamenaný na filmový pás.
12: Jeho historický dopad je však mnohem významnější než toto prvenství. Alexandrovi nástupci,
9: princ regent Pavel a premiér Stojadinovič,
12: následně zaměřili zahraniční politiku od malé dohody směrem k přátelským vztahům s Německem a Itálií.
11: Ve voze zahynul i francouzský ministr zahraničí Barthou, což byla pro Československo další velká rána.
9: Barthou byl totiž předním zastáncem spolupráce své země s Československem a Východem.
12: Po jeho smrti už bylo všechno jinak.
9: V květnu 1935 podepsala Francie se Sovětským svazem dohodu o vzájemné pomoci.
11: Ostatně právě Louis Barthou a Edvard Beneš společně přišli s nápadem přivést do Evropy Sovětský svaz a vytvořit z něj jistou protiváhu rozpínajícího se Německa.
12: O 14 dní později podepsalo podobnou dohodu i Československo.
11: Beneš vyrazil na turné po Sovětském svazu a dočkal se pompézního přivítání a ovací.
12: I v Československu byla smlouva přijata s nadšením.
9: Zaslouženě. Musím se pochválit. Vždyť to byl můj politický majstrštyk, vidíte. Tato dohoda pomůže vyvést Československo obklopené nepřátelskými státy z hrozící izolace a dá mu vedle Francie na západě silného partnera i na opačné zeměpisné straně.
11: Promiňte, ale musím opět říci jenže...
9: Co s tím jenže pořád máte?
11: Má to jednu pihu na kráse.
12: No, dost velkou pihu. Závazek vzájemné vojenské pomoci v případě nouze bude účinný pouze tehdy, pokud bude oběti útoku poskytnuta pomoc i ze strany Francie.
9: Ano, to máte pravdu.
11: Ajajajajaj.
12: Obyvatelé roku 1935 to ještě neví, ale my už ano. Přijde Mnichov.
11: A aby těch jenže nebylo málo, připomenu, že Sovětský svaz nemá s Československem společnou hranici.
9: Průchod vojsk by tedy musela odsouhlasit jiná země.
11: Uvědomoval si to například Karel Kramář a útočil na Beneše.
12: S kterým národem to myslí pan ministr se spřátelit? S tím nešťastným lidem, který umírá hlady, je mučen v solovkách a v koncentračních táborech, nebo který jako otroci faraonovi kopal průplav z Bílého do Baltického moře? Nebo s národem, který žije v nádheře a přebytku Kremlu?
11: Málo kdo mu ale popřával sluchu.
9: Už krátce po vzniku republiky si Tomáš Garrigue Masaryk vybral Beneše jako svého nástupce v prezidentském úřadu.
12: S touto myšlenkou pak tvrdošíně přicházel pokaždé, když se jeho zdravotní stav zhoršil a zdálo se, že bude muset odstoupit.
11: Domácím politikům se to ale nezdálo.
12: Vždyť je ještě příliš mladý.
9: Nevyzná se dobře v domácí politice.
12: Má sklony k autoritářství.
9: Není ochoten vyjednávat se zástupci politických stran.
12: Je přílišný socialista a národně vlažný.
11: To byla věru zvláštní výtka vůči člověku, jehož diplomatický de facto vytvořil národu vlastní stát.
9: Nutno říct, že svou roli v tom hrála i Benešova strohá povaha. Byl sice zdatný diplomatický vyjednavač, ale chyběla mu lidská vřelost.
11: Karel Čapek, který byl jinak Benešovi nakloněný, to formuloval tak, že mu...
12: Úplně scházejí měkčí stránky lidské povahy.
9: Beneš si navíc nepadl do oka s předsedou agrárníků Antonínem Švehlou, dlouholetým premiérem a klíčovým hybatelem politiky 20. let.
11: Vypadá to, že Masaryk Beneše do prezidentského křesla neprotlačí. Co s tím?
9: Nabídnout post hlavy státu právě Švehlovi?
12: To není špatný nápad, ale já vám říkám, že Švehla to nevezme.
11: No, nevzal. Naopak. Zajistil Masarykovi ústavní výjimku a prosazoval, aby byl prezidentem na doživotí. A pak se sám odebral na věčnost.
9: Tak byl nakonec v roce 1934 zvolen Masaryk počtvrté prezidentem.
12: A to i přesto, že měsíc předtím prodělal záchvat mrtvice, která ho značně paralyzovala.
11: Dokonce mu museli napovídat i text prezidentského slibu.
12: O rok později byl zdravotní stav 85letého pána neudržitelný.
9: A tehdy se daly věci do pohybu překvapivě v Benešův prospěch.
11: Vzestup fašismu v Evropě vedl evropské komunisty ke smířlivějšímu postoji k socialistickým stranám.
9: Výjimkou nebyli ani ti českoslovenští. Jejichž obrat ještě podtrhlo vítězství Henleinovy sudetoněmecké strany v květnových volbách.
12: Komunisté podpoří socialistické strany v jejich boji proti všemu reakčnímu a antidemokratickému.
11: Nechal se ve sněmovně slyšet komunistický poslanec Jan Šverma.
9: Agrárníci byli po smrti Antonína Švehly rozdělení na dva proudy.
12: První, v čele s Rudolfem Beranem, Beneše z duše nesnášel.
11: Ale druhý, pod vedením slovenského politika a premiéra Milana Hodži, byl ochoten se dohodnout.
12: Navíc. Benešovi přišla pomoc i ze zcela nečekaných kruhů.
9: Z Vatikánu.
11: Jeho postoj vůči katolíkům byl přeci jen smířlivější než Masarykův a svatý stolec to dokázal ocenit.
12: A tak se k Benešovi začaly stavět vstřícně katolické strany a nakonec se přidali i slovenští ľuďáci.
11: A pánové, pozor, teď to přijde. Dlouho vysněný Benešův triumf se blíží.
9: Jak už jsme naznačili, tatíčkův stav a prezidentská funkce nejdou dohromady. Abdikace je nevyhnutelná.
12: 18. prosince 1935 se scházejí volitelé. Dosavadní ministr zahraničí má jediného protikandidáta.
11: Jistého Bohumila Němce, kterého tlačí proti benešovské křídlo, složené z části agrárníků, živnostníků a fašistů.
9: Němec ale na poslední chvíli z volby odstupuje.
12: A Beneš je zvolen prezidentem více hlasy, než kdy dostal v prezidentských volbách Tomáš Garrigue Masaryk.
14: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavní a jiných zákonů.
15: Pane prezidente, složil jste slib před celým ústavem. Volení zástupci lidu, před nimiž jste slib složil, přijímají závazný váš slib jménem tohoto lidu a kladou ve vás naději, že za vašeho vedení bude republika naše pokračovat i v duchu, který do základu vložila naše ústava. Zářný příklad osobnosti prvního prezidenta doktora Tomáše Garrigua Masaryka vidí vám na cestu ke zdárnému rozvoji republiky a k trvalému míru. Blahopřeji vám srdečně jménem Národního shromáždění. Republice a prezidentovi sláva!
9: Jako prezident měl Beneš roční příjem 1 000 000 korun, byt na Pražském hradě, 2 000 000 na osobní zaměstnance, 2 automobily a 2 koně z titulu nejvyššího velitele armády.
11: Zámek v Lánech byl ponechán k dispozici Masarykovi až do jeho smrti.
9: I na hradě zůstal Beneš stále stejným urputně pracovitým asketou. Prezidentský stolník Alois Kadlec vzpomínal.
12: Za Masarykových časů stačilo, abych oznámil, pane prezidente, oběd je na stole a slovutný pán přišel ke stolu. Teď s Edvardem Benešem se musí počkat, až dokončí práci a pak si k jídlu nosí papíry, jako by čas strávený jídlem byl ztracený. Stále pod tlakem kávu pil už ve stoje a pokud byla horká, ředil ji studenou vodou, aby ji mohl vypít rychleji.
9: Stále jsme v roce 1935 a světové dění nabírá rychlý spád.
12: V říjnu napadají vojska fašistické Itálie Habeš, dnešní Etiopii.
11: Proč vlastně zrovna Etiopii?
9: Odpověď je jednoduchá. Mussolini baží po vlastních koloniích.
12: O Habeš usiluje už delší dobu a Společnost národů mu v tom není schopná zabránit.
9: Itálie očekává oslnivé vítězství, ale Habešané se i přes bídnou výzbroj urputně brání.
11: Brutalita, s jakou si italské jednotky počínají, je pro veřejné mínění šokující.
9: Edvard Beneš, těsně předtím zvolený předsedou pléna Společnosti národů, se snaží prosadit proti Itálii sankce.
12: Tomu vynese vřelou Mussoliniho nenávist.
11: Ale jeho snaha příliš úspěšná není.
9: Členské státy Společnosti národů sice vyhlásily zákaz dodávek zbraní a zavedly některé finanční sankce. Klíčové embargo na ropné produkty, které by mohlo Italům válku značně zkomplikovat, ale Anglie a Francie vetovaly.
11: Stejně tak Anglie odmítla Italům uzavřít Suezský průplav.
12: Československo bylo jedním z mála států, které sankce vůči Itálii poctivě dodržovaly, ale dopad to mělo pramalý.
9: Jen italského velvyslance v Rumunsku to vedlo k prorockému výroku, že
12: Evropa brzy ztratí ohabež zájem pro útok Německa na Československo.
9: A tak v květnu 1936 italská armáda vpadla do hlavního města Addis Abeby a Habeš ovládla.
11: Společnost národů následně sankce zrušila.
12: Mussolini stál doma na vrcholu popularity a vyhlašoval italské impérium.
9: A Evropa volá, já budu mrtvola. Věštili už před pár lety Voskovec s Werichem. Z té prozíravosti až mrazí v zádech.
12: Mezinárodní systém se nezadržitelně rozpadá a Německo ztrácí zábrany.
11: Od Versajské konference právě uběhlo 15 let. A obyvatelé Sárska?
9: Území na pomezí Německa a Francie, které od konce první světové války spravovala Společnost národů,
11: se mají v plebiscitu rozhodnout, k jaké zemi se přidají.
12: Naprostá většina obyvatel si volí Německo.
9: V zápětí napochodují německá vojska do Poríní.
11: Do oblasti, která měla být podle mezinárodních smluv trvale demilitarizována.
9: Hitler tehdy ještě nevelel armádě, která by mohla západní Evropě konkurovat. Později vzpomínal.
12: Nikdy jsem neměl takový strach jako za porinské akce. Kdyby to Francouzi mysleli vážně, utrpěl bych největší politickou porážku.
11: Československo a Polsko nabídli Francii vojenskou pomoc. Dokonce i papež Pius XI. Vzkázal Francouzům.
9: Kdybyste byli okamžitě poslali 200 tisíc mužů do zóny okupované Němci, prokázali byste nesmírnou službu celému lidstvu.
12: Hitler velel svým vojákům okamžitě se stáhnout, kdyby narazili na odpor západních zemí.
11: Ten se ale nedostavil, nepočítáme-li verbální odsudky.
9: Francie raději budovala opevnění na hranicích s Německem.
12: Slavnou Mažinotovu linii, která jí měla zajistit bezpečí.
11: Odstřihávala se tak pomyslně nejen od Německa, ale i od svých východních spojenců, Československa a Polska.
9: A ještě jedna klíčová postava nám na závěr vstupuje do děje.
11: Muž, označovaný jako vůdce Španělska z boží milosti.
12: Francisco Franco. V červenci 1936 se postavil do čela španělských generálů, kteří zahájili puč proti demokraticky zvolené levicové vládě Lidové fronty.
11: Obratem se dočkal vojenské pomoci Německa a Itálie.
9: Francie s Británií se však rozhodly nevměšovat se do španělských záležitostí.
12: Navzdory tomu, že do Španělska přicházela bojovat proti fašistům celá řada dobrovolníků.
11: Jen z Československa jich dorazilo na 2 500.
9: Jedinou zemí, která se k pomoci španělským republikánům reálně přihlásila, byl Sovětský svaz.
11: Hitlerovi s Mussolinim se politika ostrých loktů zjevně vyplácela.
9: Západní demokratičtí politici měli dost starostí ve svých zemích a riskovat další válku se nikomu nechtělo.
11: Situace nezadržitelně spěla k mnichovské tragédii.
12: A Evropa volá, to je hamba, na mý mrtvole se tančí ramba.
9: Zpívali Voskovec s Verichem.
16: Touláte se rádi českou minulostí?
17: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
16: Více na prýbohemia.cz.
17: Děkujeme.
18: Tak to byl další díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Jitka Škápíková, která také pořad režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Připomínám, že všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
16: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
19: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
18: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
16: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidí.
17: Host Martiny Viktorie Kopecké.
20: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Ve studiu je se mnou dnes Pavel Kasík, novinář, který se už přes 20 let věnuje vědě a technologiím a v poslední době zejména tomu, jak nám umělá inteligence mění život. Píše o ní, natáčí o ní pořady, učí lidi, jak s ní pracovat a přednáší i těm, kteří jsou v této oblasti začátečníky. A tak se dnes budu mimo jiné ptát na to, jak umělá inteligence ovlivňuje novinařinu a média a také, jak je smysluplně využívá žít v běžném životě. Dobrý den, pane Kasíku.
21: Dobrý den.
20: Povězte mi, co vás jako chlapce bavilo. Bylo už od počátku zřejmé, že se budete věnovat vědě a technologiím.
21: Když vzpomínám na nějaké historky rodinné, tak často se to točí kolem toho, že něco někomu vysvětluji, nebo že příbuzní hledají, kde mě vypnout, protože jsem se něco dozvěděl a teď to chci všem říct. Takže si myslím, že to není tak, že jsem se chtěl stát novinářem, ale že ta nálepka novinář nejvíc seděla tomu, co jsem od malička chtěl dělat. A to znamená být zvědavý, učit se nové věci a pak to někomu vysvětlovat.
20: A co je to, To, co vás nejvíc zajímá na vědě a technologiích, je to rychlost pokroku nebo určitá komplikovanost té oblasti.
21: Já si myslím, že vlastně bych to vztáhl zpátky k lidem, že samotná věda a technika, když by to člověk bral jako stroje, tak ano, někoho to zajímá právě proto, že jsou to stroje, že je to nehybné, nebo že je to nelidské, předvídatelné a tak. Ale já to beru vlastně z druhé strany. Mě zajímá, jak to lidé vymysleli, proč to vymysleli takhle, jak to dopadá na nás a jak nás to ovlivňuje. Takže mě třeba nezajímá úplně, jak funguje auto, ale zajímá mě, jak se stalo, že právě auto uspělo. Protože když se na to podíváme, tak je úplně neuvěřitelné, že máme celou planetu pokrytou hustou sítí silnic. To se nestalo samo a přesto se to stalo strašně rychle. A je to právě proto, že lidé rozpoznali, že to auto jim něco nabízí, že je nějak osvobodí, že je nějak doslova posune dál a tím pádem nemusel někdo zhora říct a budeme dělat silnice, protože všichni chtěli být připojení. Takže tenhle lidský rozměr, to znamená dopad na společnost i na jednotlivého člověka, to mě na tom vlastně přijde zajímavější.
20: No a vy jste se ale zároveň dobrovolně stal věčným studentem. Je to něco, čím skutečně žijete? Ten ponor do těch témat, která znáte a možná i ponor do nových oblastí, které jsou vám zatím ještě třeba...
21: Jste moc hodná, že říkáte ponor, ale já si myslím, že je to právě naopak, že je to spíš šnorchování.
20: Ano.
21: Že opravdu jako kloužu po tom povrchu a koukám se dolů. A pak samozřejmě se snažím probrat to s lidmi, kteří jsou do toho ponoření mnohem více. Takže mám pár témat, do kterých jsem ponořený hluboko, ale spíš si myslím, že úloha vědeckého novináře je, že má přehled poměrně povrchní o více těch věcech a může je propojovat, aby vlastně nezapomněl, jaké to je vůbec pod tím povrchem nebýt. Protože když se někdo do nějakého tématu ponoří příliš, tak má něco, čemu se říká prokletí znalostí. Už si nedokáže představit, jaké to je ty věci nevědět a v tu chvíli vlastně nemůže ty věci někomu dál vysvětlovat.
20: A zároveň je ve vás určité obdarování v tom smyslu, že se dokážete zeptat za toho čtenáře, že jste sice poučen dostatečně, ale zároveň máte schopnost nějakého vynoření se a rozhlédnutí se, tak abyste zpozorovali, jestli čtenáři pořád ještě plavou s vámi.
21: To bych rád měl, to jste zase velmi laskavá. Je to něco, co bych rád měl a co si buduju a když si čtu svoje staré články, tak tam vidím nějaké zlepšení, což bylo taky proto, že tehdy to bylo vlastně hrozné a já jsem strašně vděčný za to, že jsem vlastně mohl vyrůst na článcích, které objektivně byly hodně okrajové a že můj šéfredaktor tehdy viděl, že z toho něco bude, že to někam povede,
20: že
21: protože ty první
20: potenciál.
21: Články, když to dneska čtu, tak jsou takové spíš středoškolské referáty o věcech, které mě fascinovaly.
20: A když necháme stranou tu kvalitu toho psání, ale zaměříme se na to, o čem jste psal, dokážete si teď zpětně vzpomenout na nějaký fenomén, který vědci překonali, na nějakou oblast, která se nakonec přepsala v tom smyslu, že to nebyla třeba taková revoluce, nebo že vědci měli mylné závěry?
21: To bylo každou chvilku. Já nechci mluvit jako o vědcích měli mylné závěry, protože to jsou takové novinářské zkratky, že vědci něco. Celá moje diplomová práce byla právě o tom, jak novináři píšou o vědcích. A zjistil jsem, že velmi často o vědě novináři píšou jako o kuriozitě. Protože novináři by chtěli být braní vážně a důvěryhodnost novinářů dlouhodobě klesá a novináři si vlastně půjčovali ty vědce jako takového maňáska důvěryhodnosti.
20: Vědci říkají.
21: Ano, vědci říkali, vědci zjistili a tak dále. A často se ani neodkázali na tu původní studii a nejen to, ale znemožnili čtenářům, aby tu studii vůbec našel. Takže první věc, co by měl vědecký novinář udělat, je, že pracuje s konkrétními studiemi, s konkrétními řečenými výzkumy třeba a na ty odkazuje způsobem, že to kdokoliv může ověřit. A už jenom tahle ta maličkost vlastně to odděluje od názoru, protože ano, tahle ta studie může být špatně a my se o ní můžeme bavit konkrétně. Zatímco když někdo řekne, vědci zjistili, že tohle nefunguje, tak takhle ta argumentace prostě nemůže stát. A myslím si, že během covidu jsme právě viděli, že to obecné povědomí o tom, jak věda funguje, bylo velmi špatné. Vedlo to k tomu, že lidé pak vlastně začali si říkat, no tak věci říkali tohle a teď říkají tohle, tak komu se dá věřit. A přitom to je přesně popis vědecké metody. Vědcům nepadají přikázání z nebe, vědci objevují věci, popisují to, když zjistí, potvrzují hypotézy nebo vlastně falzifikují. To znamená, musí si ten výzkum postavit tak, aby mohli dostat odpověď ne a tu odpověď ne pak musí přijmout a jít jinudy. Takže spousta těch věcí, co si lidi myslí, aha, věci to zkazily, tak to je vlastně popis té metody. To experimentování a selhávání a hledání nových cest. Teď popisuju takovou tu tradiční vědeckou metodu. Myslím si, že taky poslední dobou ta věda funguje trošku jako víc byrokratičtěji, to znamená, že často ta brzda není nutně v tom, že by nebylo jak to vyzkoušet, ale že těch věcí na vyzkoušení je příliš mnoho, takže zkrátka trvá, než se tím člověk prokouše. Na druhou stranu právě třeba kvůli umělé inteligenci je možné, že jsme teď na začátku nějakého úplně jiného typu boomu a že teď možná to tempo se naopak zrychlí způsobem, který si teď neumíme představit.
20: Umělé inteligenci se budeme za chviličku věnovat, ale ještě mě zajímá, jestli je součástí vaší profese i boj s dezinformacemi. A zároveň se chci zeptat, jestli víte o nějaké dezinformaci, která má obzvlášť tuhý kořínek a vám se zas a znova vrací jako bumerang.
21: Já bych řekl, že dezinformace je zkrátka záměrná lež, protože můžou být omyly, můžou být nedorozumění a tam obvykle není nějak zvlášť těžké si to vyjasnit. Jsou na to různé taktiky a neříkám, že to umím dobře, ale postupně jsem našel nějaké způsoby, jak se teda vrátit k základu toho nedorozumění. To znamená, pokud teda

0: ten ultimátní cíl je, ničemu se nedá věřit.
1: Mm-hmm.
0: Není tahle konkrétní věc je pravda, to je velmi těžké o tom lidi přesvědčit, ale dá se zahltit ten prostor tolika polopravdami a nějakými matoucími věcmi a falešnými zdroji, že si najednou lidé řeknou, ono vlastně nemá cenu to vůbec řešit. Buď je to tak, nebo takhle, nikdo neví. A to je pak vítězství těch dezinformací, ne že lidi přesvědčili, ale že lidi tak znechutili, že vlastně věci nebudou řešit. Protože v tu chvíli najednou padá diskuze, padá demokracie, která je založená na nějakém informovaném rozhledu a tím pádem, pokud pro někoho jsme, tak musíme vědět proč, protože jinak je to pak všechno řízené jenom emocemi. Ty dezinformace vlastně mají tendenci zabahnit, dalo by se říct i horší slovo, ale zabahnit ten prostor tak, že se vlastně nikomu do něj nechce, protože ví, že by se umazal. A to je vlastně síla těch dezinformací.
1: Takže to nejsou ty jednotlivé tuhé kořínky, ale celý tenhle ten svazek tuhého kořené dezinformací jako oblasti.
0: Ano, a to řešení, a to se netýká jenom věry, to se týká obecně, musíme vlastně jít ke zdroji té důvěryhodnosti. To znamená, lidé vždycky věřili nějakým lidem a nějakým lidem nevěřili. A s přístupem masové komunikace se rozpadla ta vazba na konkrétního člověka a začala to být vazba na třeba nějakou instituci nebo na nějaké médium. A tohle to mohlo fungovat, když těch věcí bylo pár, ale když je těch informací teď tolik, tak se najednou tahle ta věc začíná rozpadat a já trošku instinktivně předpokládám, ale samozřejmě to tak nemusí být, že lidé začnou zase víc hledat vazbu na konkrétní lidi, kterým můžou věřit, protože ten jednotlivec vlastně má nějakou reputaci a nějakou záruku. To znamená, vy když máte svůj pořad a teď byste tady řekla něco, co by vyvolalo nějaký problém, tak vy byste na to musela reagovat, třeba to vysvětlit, omluvit a tak dále. Zatímco když by to bylo nějaké neznámé médium na internetu, tak to prostě pojede dál.
1: Nikdo tak se to říká
0: ano,
1: a nikdo to neřeší.
0: Právě. Takže myslím si, že ta důvěryhodnost jednotlivců bude zase hrát větší roli, ale teď v té části ještě nejsme. Mladá generace tam paradoxně už je. Mladší lidé, co jsem si tak jako všiml, mnohem víc dávají na signály ohledně reputace, že jim to říká někdo, koho znají. I když ho třeba neznají konkrétně, znají ho jenom z nějaké vertikální sítě, tak je to tvář, které budou věřit víc než nějakému textu.
2: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
3: Host Martiny Viktorie Kopecké.
1: Můj dnešní host, novinář Pavel Kasík, se v poslední době věnuje zejména tomu, jak umělá inteligence proměňuje svět médií. Pane Kasíku, umělá inteligence dokáže dnes napsat nejenom novinové články, ale snad i celé knihy. Bojí se novináři, že kvůli ní přijdou o práci?
0: Jak kteří a jak v čem, nemůžu mluvit za všechny novináře. Když jsem v roce 2021, myslím, že si začal hrát s generativní umělou inteligencí, tak jsem možná rychleji než ostatní rozpoznal, že to bude umět dělat plynulé texty, protože novinář hodně ví o tom, jak těžké je udělat plynulý text. To znamená, když jsem viděl to, jak za sebe sází ta slova, tak jsem si říkal, tohle bude velká věc. Takže jsem se tomu začal už tehdy věnovat a vždycky jsem právě zkoušel, co to teda umí, co to neumí, kde se to rozpadne a tak dále. A tehdy si to strašně vymýšlelo, ale vymýšlelo si to rychle. A je to věc, kterou to umí pořád, akorát ty výmysly, takzvané halucinace, už jsou rychlejší. Vy jste řekla, že se zabývám hlavně tím, jak to dopadá na novináře. Já se snažím se zabývat tím, jak to dopadá na všechny, ale samozřejmě jako první vidím ty dopady ve své vlastní profesi. Ta profese novinářů je více na ráně, protože z pohledu příjemce vlastně naším produktem jsou slova. Já si myslím, že ve skutečnosti to tak není. Tím produktem, který novinář nabízí, je důvěra. A ta slova jsou jenom nějaký prostředek k tomu, jak tu důvěru komunikovat. Problém je, že teď přišla nějaká nová entita, řekněme nějaký chatbot, který dokáže vygenerovat velmi podobný žánr, přestože není podložený těmi tradičními, řekněme, mechanismy, které tu důvěru zajišťují. To znamená, novinář nepíše obvykle sám za sebe, věnuje se tomu tématu, odkazuje na zdroje, když je problém, tak ten problém musí opravit, zodpovídá se za něj. Já bych řekl, že jedním jako z velkých nástrojů novináře je jeho podpis. Tím podpisem ten novinář

0: vlastně říká, za tohle ručím, tohle vysílám do světa a když je tam problém, tak pojďte za mnou a vyjasníme si to. Ten chatbot umí vlastně napodobit úplně stejný žánr velmi dobře, protože se na našich textech učil a tím pádem ty signály, které lidi používali pro rozpoznání důvěry, najednou nebudou fungovat. Ale tohle to se netýká jenom novinářů, to se týká úplně všech profesí, které něco nabízí ostatním lidem, protože prakticky ve všech profesích psaný text, grafika, infografika, nějaké počítačové analýzy, počítačové programy, to všechno umí umělá inteligence generovat. To znamená, že ti, co tyhle věci, které pro ostatní mají nějaký význam, nějaký smysl, my nepíšeme texty proto, aby existovaly v prostoru, ale protože někdo ty texty chce nebo má z nich nějaký užitek. Tak teď najednou tyhle ty věci můžou vznikat bez lidského přičinění, ale my jsme si ještě nevypěstovali nové instinkty ohledně toho, jak to posuzovat.
1: No já se na to právě chci zeptat, protože v tom, o čem vy hovoříte, rozpoznávám to, že umělá inteligence jako pomocník může být užitečný nástroj, když potřebuji vytvořit oslý můstek nebo nějakým způsobem zredigovat ten text. Ale kde mám já jako laik zpozornit, když je přede mnou text a já si nejsem jistá, jestli ho třeba nevygenerovala umělá inteligence a ještě jestli třeba mi nejsou před skládali nějaké ty výmysly, ty halucinace, no, o kterých jste hovořil.
0: A to bohužel už z toho samotného výsledku nepoznáme. Nebo zjišťujeme, že čím více někdo používá umělou inteligenci, tím více je schopen zároveň rozpoznat, že něco z té umělé inteligence vypadlo. Je to podobné, jako kdyby celé město chodilo k jedné kadeřnici, tak vlastně poznáme ten styl, přestože třeba když bychom rozebrali jednotlivé části toho účesu, tak na tom není nic, ale celkově ten styl poznáme. Takže často lidé, kteří hodně používají chatboty, jsou schopni poznat, že někdo jiný používal chatbota. Ale nevím, jestli tohle to vydrží. Teď funguje pro hodně lidí to, že když nějaký text je hodně dobrý, hodně smysluplný, hodně dobře uspořádaný, tak automaticky mají pocit, že ten text vygenerovala umělá inteligence, protože to tak statisticky vzato bude, protože zatímco ne každý člověk dokáže vygenerovat dobrý, smysluplný, dlouhý text a když jo, tak mu to trvá dlouho, tak umělá inteligence takových textů ve stejné době udělá 1000. Takže statisticky vzato skutečně více těch textů, které uvidíme, budou od umělé inteligence než od lidí a budeme vlastně muset cíleně vybírat něco, co bylo ručně dělané. A je otázka, jestli to budeme chtít. Já si myslím, že v některých věcech ano, v některých ne. Třeba nějakou věc úplně v klidu přehodím na umělou inteligenci. Třeba tady mám výsledky vývoje těchto akcí za posledních 20 let. Zdůrazni mi tam maxima, minima a navaž to na ty věci, které se v té době děly. Vůbec nemám problém tohleto hodit AI. A abych dal příklad úplně jako, kde je to naprosto zjevné, tak když dostanu recept od člověka, který řekne, já jsem tenhle recept zkusila a je opravdu dobrý. Může se zdát, že je to náročný, ale stojí to za to. Tak tohle může napsat člověk i ChatGPT. Dokonce je pravda, že chatboti mají tendenci tam říkat takové věci jako upřímně, kdybych byl tebou a takovéhle věci. A to zní jinak od chatbota a jinak od člověka, což víme proto, že ten člověk reálně ten recept zkusil, věnoval mu svůj čas a pak to zkusil na svých chuťových pohárcích, které ten chatbot nemá. Takže já říkám takovou jednoduchou věc, že umělá inteligence může informovat, ale člověk může inspirovat. Prostě to, když vidím nějakého atleta, jak běží, tak já zatím vidím, protože on používá podobné tělo jako já. Jo, akorát, že s ním udělal jiné věci, pravidelně trénoval, cvičil, měl nějakou vytrvalost. A já můžu obdivovat to, co ten atlet nebo atletka udělali se svým životem. A může mě to inspirovat k tomu, že začnu dělat třeba něco jiného, že se budu věnovat něčemu jinému, ale s podobnou pílí a s podobnou vytrvalostí. Zatímco, když vidím rychle jedoucí auto, tak si můžu říct, wow, to je rychlý auto. Ale k ničemu mě to neinspiruje, protože to auto není ze stejných součástek jako já. Takže myslím si, že jedna z těch věcí, co budeme moci jako lidé nabídnout ostatním lidem, je právě to, že my jsme přítomní ve světě a můžeme ručit tím svým časem. Ale nebude to jednoduché to vysvětlit, protože právě ty způsoby, jak jsme vysvětlovali ostatním lidem, mě na tobě záleží, já jsem si s tím dal práci, tak všechny ty signály, které jsme poslední 2000 let budovali, tak se nám teď rozpadly. Prostě dlouhý text už neznamená, že si tím někdo dal práci. Pěkně udělaná grafika už neznamená, že se tomu někdo dlouho věnoval. Možná to bude naopak, že když uvidíme pěkně učesanou grafiku, tak si řekneme, aha, oni se na to vykašlali. Zatímco když uvidíme načmáraný papír s pár poznámkami, tak si řekneme, aha, ten člověk se tomu věnoval.
2: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
3: Host Martiny Viktorie Kopecké.
1: Mým dnešním hostem je vědecký novinář Pavel Kasík, se kterým hovoříme o umělé inteligenci. Napadá mě, jste mluvil o různých chatbotech. Mají ty chatboty nějaké v uvozovkách osobnostní rysy? Je některý třeba laskavější než některý jiný? Jak to s tou jejich povahou, pokud něco takového vůbec můžu vyslovit, skutečně je?
0: My si ty chatboty poličťujeme, protože se nám s nimi pak lépe pracuje, lépe baví a zároveň ty firmy takhle ty chatboty také trénují. Někdy je to úmyslné, někdy to neúmyslné, protože tam funguje taková lidská zpětná vazba. Na úplně základní technické úrovni ten chatbot má na pozadí takzvaný jazykový model a jenom za sebe dává slovíčka. A z toho padají úplně šílené věci. A to se právě překlenulo tím, že to vyladili na lidské zpětné vazbě. Takže to, co se lidem líbilo, tak šlo nahoru. To, co se lidem nelíbilo, tak dostalo trest a nereplikovalo se dále. Takže výsledkem je, že ti první chatboti byli nesmírně přitakávající a začaly se tam objevovat různé takové techniky, které mají lidé rádi. Takže vždycky, když dal chatbot příklad, tak to byly tři příklady. Vždycky, když řekl něco radikálního, tak to zároveň zmírnil. A jsou to takové jako vyvažovací techniky, které používají třeba horoskopy. Jo, na jednu stranu tohle, ale taky tohle. Mohlo by to být pěkné, ale pozor na tohle. Takže velmi podobné techniky v podstatě objevily oklikou, protože hledali to, co se lidem líbí. No a některé firmy se do toho jako více opřely a šly tímhletím směrem přitakávacím a některé firmy si naopak řekly, ne, to nebudeme dělat a budeme na lidi jako upřímně přísný. Ono se to taky mění s každým novým modelem, ale jeden čas se říkal, že ChatGPT více jako lidi povzbuzoval a přitakával, zatímco Claude od Anthropiku více říkal, no tak tady tě musím zastavit, Pavle, takhle to úplně není a nechci, aby si odnesl falešný dojem. A tady je zajímavá věc, vy se vlastně nebavíte s nějakým chatbotem dlouhodobě. Vy pokaždé dostanete čerstvě narozeného chatbota jenom pro tu jednu konverzaci a pak zmizí. To znamená, on si o vás může přečíst nějaké poznámky, oni si mezi sebou nechávají nějaké vzkazy.
1: Něco si pamatují.
0: No ale není to vlastně paměť, jako má člověk paměť. Je to víc jako v tom filmu Memento, kde ten člověk má krátkodobou paměť jenom 15 minut a pak se mu vyrezetuje, ale může si na tělo tetovat nějaké poznámky. Ale nemá moc toho místa a tím pádem se mu některé ty věci pletou. Takže lidé často mají pocit, no vždyť jsem to s tím chatbotem řešil a on si to teď nepamatuje. No nepamatuje, protože tohle je jiný chatbot. Je to trošku jako kdybyste měli pracovní agenturu, která vám každý den...
1: Nový brigádník.
0: A mohli si mezi sebou něco předat, ale vy si
1: možná
0: nemůžete být jistý. Přesně tak. A je to úplně jiný styl komunikace.
1: Čeho bychom se měli v oblasti umělé inteligence bát?
0: Já největší problém nevidím v tom, že by přišli nějaký roboti, kteří nás spoutají do sklepa nebo něco takového. Já teď spatřuju velký problém v tom, že lidé se izolují kvůli umělé inteligence. To znamená, představme si rodiče, který se pohádal s dítětem a teď ten rodič si to probere s tím svým chatbotem a ten chatbot mu řekne, hele, udělal si maximum. A to dítě si to probere se svým chatbotem a řekne, hele, radši to už s tátou neřeš, příště si to vyřešíme sami spolu. A takovýchhle věcí se děje spoustu a myslím si, že to vede k nějaké izolaci a zároveň to vede k izolaci lidí nejen od ostatních lidí, ale i lidí od světa, od porozumění světu. Když nastoupily GPSky, tak to bylo v době, kdy já jsem uměl číst mapy. A teď po 20 letech používání GPS navigace, tak já ty mapy už tolik nečtu. Takže doslova se méně orientuju ve světě. Ale to nutně nemusí být problém, pokud já zároveň tu GPS použiju k tomu, že se dostanu někam dál než předtím. Ale problém by samozřejmě byl, kdybych se nedokázal orientovat ani ve vlastním městě bez GPSky. A k tomuhle se obávám, že směřujeme při současném nasazení umělé inteligence, že lidé vlastně začínají nasazovat tu umělou inteligenci místo sebe, začínají ztrácet ty věci, které mi byly pro ostatní užiteční, důvěryhodní. A je tady past, někdy se jí říká postupná ztráta kontroly, ale ještě dřív, než se dojde tam, protože to je jako na celospolečenské úrovni. Ale osobně lidé podle mého padají do pasti naučené bezmoci, že vlastně ty věci, které dřív uměli dělat a věřili si, to já udělám sám, tak teď zapomínají, že by vlastně mohli dělat a nechávají to zcela na tom chatbotovi. A v každém jednotlivém případu je to obhajitelné. Já teď nestíhám, já jsem teď v tramvaji, nechám to chatbotovi. Ale dlouhodobě to znamená, že jedeme na autopilota a přestáváme si věřit, že bychom vlastně to letadlo mohli pilotovat.
1: Ve chvíli, kdy vypne prout, tak jsme doslova bezmocní.
0: No a nejenom tak, ale vlastně cílem člověka by podle mě mělo být víc, než jenom jako ležet a čekat, co se stane. Myslím si, že chceme věci měnit, tak bychom se neměli připravit o tu schopnost do toho světa zasahovat. A první krok k tomu samozřejmě je tomu světu rozumět.
1: Pane Kasíku, děkuji vám nejenom za tento rozhovor, ale i za všechno, čemu a jak se věnujete.
0: Děkuji.
1: S mým hostem, novinářem Pavlem Kasíkem, jsme dnes hovořili o práci novináře, který se věnuje vědě a technologiím, i o tom, jak umělá inteligence mění svět. Milí posluchači, děkuji za vaši pozornost a přeji vám krásnou požehnanou neděli. Od mikrofonu se loučí Martina Viktorie Kopecká.
0: Naschledanou.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Valného shromáždění OSN se zúčastní prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Na ostravském letišti v Mošnově pokračují ještě dnes dny NATO. A počasí většinou bude oblačno, odpoledne postupně s deštěm nebo s přehánkami. Teploty do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají taky bilaterální jednání se státníky z dalších zemí. U příležitosti 25. výročí zároveň uctí v New Yorku památku obětí teroristických útoků z 11. září. Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu uvidí návštěvníci třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě. V Loučce u Vizovic na Zlínsku se uskuteční dnes odpoledne ve 3 slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot a stála zhruba 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
2: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
0: Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny uvede činoherní soubor v 7 večer. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou k vidění kromě profesionálních agropatů taky tygři nebo slon v životní velikosti, pokračuje dramaturg Jiří Janků.
3: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
0: Fotbalisté Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. Včera taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0. Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a praští Bohemians v Pardubicích 1-2.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na jihu a východě až polojasno a během dne čekáme přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se postupně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Jak už jsme říkali ve zprávách, v Mošnově na letišti pokračují dny NATO do areálu, podobně jako včera proudí taky řada návštěvníků a podle toho vypadají okolní silnice. Plní se 58 směrem z Ostravy z konce obchvatu Petřvaldu ke kruhovému objezdu před záchytným parkovištěm se jede zhruba 15 minut. Od Příbora je zdržení zatím krátké, maximálně 5-minutové. 16 ze Slaného do Mělníka mezi odbočkami na Žižice a Luníkov je stále po včerejší nehodě neprůjezdná a podle aktuálních policejních informací zůstane až do zítřejšího odpoledne. Včera se tam srazilo osobní auto s cisternou a z té pak vyteklo velké množství nafty a benzínu. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, u mikrofonu Michal Jagelka.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
1: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
4: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
5: Dobrý den a pěkné dopoledne, milí posluchači. V pravidelný čas začíná Život na dvojce a já vás tak jako každou neděli v tuto dobu vítám při poslechu magazínu novinek a zajímavostí ze zákulisí vysílání dvojky. Co nás dnes čeká? Tak už za chvíli třeba rozhovor s kolegyní Monikou Valentovou, která je nejenom moderátorkou naší stanice a úspěšnou novinářkou, ale která se ve volném čase věnuje jedné moc zajímavé a bohulibé činnosti. Prozradíme víc. Potom se ohlédneme za dvěma pořady z uplynulého týdne a budu tu pro vás mít také pozvánku k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou jsme začali vysílat včera. Nebude chybět anketa s osobnostmi dvojky, představím vám třetí díl cyklu Výjimeční, který bude dnes po 18. hodině věnován Jiřímu Mádlovi a nakonec vás ještě pozveme na druhou část oslavy 90. Jiřího Andrleho. Ve studiu přivítám autorku pořadu Láska za lásku speciál Bronislavu Janečkovou. Jak se zdá, i dnes toho bude víc než dost, tak pojďme na to, ať to všechno stihneme. Ještě jednou tedy pěkné dopoledne a příjemný poslech. To vám přeje z dvojky od mikrofonu Michal Jagelka.
1: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce. Osobnost dvojky.
1: Moderátorka Monika Valentová už je poměrně hodně dlouho součástí té naší dvojkové rodiny a můžeme ji slýchat nejenom v našem sobotním Dobrém ránu, ve kterém se pravidelně střídáme ještě s Ivou Bendovou a Terezou Stýblovou, ale také v nočním mikrofóru. Potěšilo mě, že Monika přijala mé dnešní pozvání do Života na dvojce a že si spolu můžeme zase po čase popovídat. Ahoj Mončo, pěkné dopoledne.
2: Ahoj Michale, mě si potěšil ty, že jsi mě pozval. Děkuju.
1: Moniko, jsou to skoro opačné póly. Sobotní Dobré ráno a noční mikrofórum. Jednou lidi v 6 probouzíš, po druhé si s nimi po 10:30 večer povídáš před spaním. Co je těžší, ráno posluchače probudit nebo je večer dostat do té správné trochu intimní nálady?
2: Takhle, nevím, jak mi to funguje na tom druhém konci, to znamená nevím, jestli jsem schopná ty posluchače probudit a nebo je dostat do nálady, každopádně můžu říct, jak se cítím já a pro mě je rozhodně lepší samu sebe dostat do noční intimní nálady. Rána jsou pro mě krušná.
1: Takže jsme oba sovy, proto děláme ranní vysílání,
2: ano,
1: jak jinak,
2: tak.
1: Že? Kovářova kobila. Mončo, noční mikrofórum je podle mě skvělý formát a na povídání s hostem je tam čas. Jaké hosty si do pořadu zveš a co tě jako novinářku a moderátorku zajímá?
2: Je to luxusní čas, protože vlastně my tam máme 4 písničky a zbývá asi 40 minut mluveného slova. A kde to máš ve veřejnoprávním prostoru? Navíc tady to jsou takové intimní rozhovory před usnutím a můžeš jít i do hloubky. A toho si strašně považuju a lidi na to i krásně reagují, ti respondenti. Jenom samozřejmě, když řeknu Dobrý den, Český rozhlas dvojka, tak oni úplně po okřehu a ano, ano, a co byste chtěli, to je nádhera, že ti lidi prostě chtějí a mají sami zájem tam být. No a já mám ráda témata, medicínská témata, možná i proto, že jsem chtěla vždycky dělat medicínu, pak z toho nějak sešlo. Pak mě baví pedagogika, možná i proto, že jsem se tomu věnovala zase v jiném pořadu tady na Českém rozhlase. Potom mě baví kultura, ale do té nejdu, protože tam mám kolegy, kteří jsou v tomhle daleko kovanější, takže jim nechci lézt do zelí, protože pak by tam byla samá kultura a to taky není dobré. Takže asi tohle, no, asi takhle.
1: Mě hodně pobavila tvoje vzpomínka, že jsi už jako 10letá holčička dostala od tatínka magnetofon a že jsi chodila po vesnici a zpovídala sousedy. Máš ty nahrávky ještě?
2: Maminka je má. Maminka je má na takové té klasické kazetce, malinké audio, že jo, která se tuškou navíjí a podobně. A jenom jsme ještě, nemáme už ten přehrávač, takže akorát musím někde v bazaru sehnat přehrávač a chci si to pustit, protože to bylo jako neuvěřitelné. My jsme vlastně vyšetřovali imaginární vraždu, imaginární ženy, jmenovala se Apoléna Žitná, proč, to se mě neptej, a byla nalezena brutálně zavražděna v příkopu v té vesnici. A my jsme chodili po sousedech a vyšetřovali jsme tu vraždu.
1: Jo, takhle. Já myslel, že jsi byla jako novinářka, že jsi chodila s magnetofonem a ty jsi byla jako vyšetřovatelka, jo?
2: Nejdřív jsme byli vyšetřovatelé a pak se mi to zalíbilo, takže jsem potom dělala rozhovor s naším sousedem panem Zemanem a ten byl asi hodinový, tam bylo taky hodně prostoru.
1: Takže takhle začala tvoje novinářská kariéra a mohla si být vyšetřovatelkou. Ovšem, ty jsi současně chtěla být i lékařkou a sama říkáš, že v tobě vždycky byly dvě linky, ptát se a pečovat o člověka. A právě ta péče o lidi se ti do života vrátila přes aromaterapii a také dobrovolnickou zkušenost v domácím hospici Cesta domů. K téhle kapitole ses dostala jak?
2: No úplně náhodou, jako vlastně ke všemu. Já jsem o Cestě domů věděla už asi 10 let. Je to domácí hospic, který tady je nejdéle, opravdu od roku 2001 tuším, že fungují, takže mají nejvíc zkušeností, takže jsem je znala a pak jsem dokonce dělala s tehdejší primářkou rozhovor někde a přišlo mi úplně úžasné, co dělají. A tak nějak jsem je měla v merku. No a když moje dcery dali najevo, že už mou náruč nepotřebují tolik, tak jsem byla poměrně frustrovaná a říkala jsem si, jak já tu náruč zase zaplním, nebo jak budu potřebná. Vlastně ten pocit té potřebnosti tam byl asi hodně. No a najednou na mě vyskočilo někde na Facebooku, že je zase výběrové řízení na dobrovolníky v přímé péči. Tak jsem se přihlásila, on je tam dokonce konkurs, že nevezmou úplně každého, což je samozřejmě v pořádku. No a teď třetím rokem už tam pracuju jako dobrovolnice v přímé péči a je to teda zkušenost s velkým Z.
1: A vnitřně předpokládám, že tě to obrovsky obohacuje, protože člověk jako dává, ale vlastně zároveň i hodně získává, ač by se to nemuselo možná na první pohled zdát.
2: Ano, získává. Já musím říct, že jsem si musela v sobě vyřečit takový ten pocit, že jsem si připadala trošku jako voyeur toho umírání, protože jdeš do neuvěřitelné intimity, ty jdeš do rodiny, kde se děje takhle náročná věc a oni ti svěří toho svého blízkého, o kterého pečují a už jsou většinou strašně vyčerpaní a potřebují si něco zařídit na úřadech anebo jenom se projít v parku a oni ti ho svěří třeba na 4 hodiny. Takže máš neuvěřitelnou zodpovědnost. Teď hlídáš medikaci, hlídáš dech, hlídáš tlak, hlídáš saturaci kyslíkem. Je toho spousta. Někdo třeba ani moc nekomunikuje a někdo ti chce říct celý svůj životní příběh. Takže tam o té empatii, teď mám trošku husí kůži, protože se do toho vlastně vracím, tak je to veliká zodpovědnost a nesmírně mě to obohacuje a jsem vlastně vděčná za tu zkušenost, že můžu vidět, jak taky konec života může krásně vypadat, protože moji předci umírali v těch LDNkách a v těch nemocnicích a nikdy jsem s nimi neměla možnost být. Takže za to moc děkuju.
1: A my děkujeme tobě, Mončo, ty jsi žena vamp, ty jsi prostě žena neuvěřitelných schopností, talentů a já ti za to prostě děkuju a děkuju ti i za to, že jsi dneska byla hostem našeho života na dvojce a přeji ti pěknou neděli.
2: Moc rádo se stalo, Michale.

0: Nacistická princezna, která tolik milovala svého tatínka. Její otec, masový vrah, který chtěl Evropu osídlit nadřazenou árijskou rasou. A český vězeň, jemuž výtvarný talent zachránil život. To byli hlavní protagonisté příběhu, který v pondělí v podvečer odvyprávěl posluchačům kolega Stanislav Motl v dalším premiérovém vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Jeho pátrání nás dovedlo třeba k experimentální plantáži, či k výzkumům s pečlivě opatrovanými rostlinami a plodinami, nebo k lidem, kteří směli žít pouze do chvíle, dokud mohli otročit, ve jménu květin a ve jménu Třetí říše. Pořad Stopy, fakta, tajemství vysíláme vždy v pondělí v 18 hodin a reprízu si pak můžete poslechnout v sobotu ve 20.30. No a pokud to nestihnete, pořad najdete také na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Papi nás přivezl do jednoho velmi, velmi rozlehlého místa. Bylo tam ale nádherně. Viděli jsme i bylinkovou zahradu, hrušně, jabloně. Prohlédli jsme si i všechny obrazy, které tu vězni namalovali. Nádhera. A potom jsme měli velmi dobrý oběd.
2: Malá Gudrun, příjmením Himmlerová, dcera druhého muže Třetí říše Reichsführera Heinricha Himmlera, jemu říkala Papi, prožila tedy v Dachau, 16 kilometrů od Mnichova, den plný radosti. Den plný radosti v těsném sousedství koncentračního tábora, v němž měl do roku 1945 zahynout, včetně táboru pobočných, 70 tisíc vězňů. Svědkem červencové návštěvy byl také jeden z malířů vězňů, jejichž práci malá Gudrun tak nadšeně oceňovala. Pocházel z Čech. I on si psal deník. Ten však musel tajit a schovávat na nejrůznějších místech. V případě prozrazení mu šlo o život. Tehdy v červenci 41. roku rovněž i on zaznamenal své pocity. Byly ale úplně jiné, než pocity malé Gudrun Himmlerové.
0: Otočme raději list a pokračujme v naší pravidelné rekapitulaci pořadů uplynulého týdne. Vzpomínáte si na začátek 90. let a na to, jak nás tehdy doslova okouzlil David Copperfield? Do té doby jsme znali kouzelníky spíš takového našeho malého československého ražení. Kouzlilo se s kartami, občas se v klobouku před úžaslým publikem objevil živý králík, anebo se v rukou šikovného mága třeba šátek proměnil v holubici, která pak proletěla oněmělému publiku nad hlavami. Ale to byl doslova čajíček proti tomu, co později dorazilo i do našich zeměpisných šířek s Davidem Copperfieldem. Copperfield nechal například zmizet jeden ze symbolů Ameriky a prošel velkou čínskou zdí. Patří zkrátka k nejslavnějším iluzionistům moderní doby a proslavil se především velkolepými televizními a jevištními produkcemi. Během kariéry získal desítky prestižních ocenění a jeho show viděli po celém světě miliony diváků. Ve středu odpoledne se Davidu Copperfieldovi, a to proto, že oslavil neuvěřitelnou sedmdesátku, věnovali v premiéře i naše příběhy z kalendáře. V těch nám kolegové Jitka Novotná a Jan Kovařík přibližují osobnosti, objevy a události v důležitých, ale i málo známých nebo zábavných souvislostech. Pořad patří mezi mé velmi oblíbené a poslechnout si ho na vlnách Dvojky můžete každý den po 17. hodině. A nebo si ho poslechněte na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas či v dalších podcastových aplikacích.
3: V roce 1983 v přímém televizním přenosu před zraky 50 milionů diváků nechal zmizet jeden z nejznámějších symbolů Spojených států amerických, sochu svobody.
4: Copperfield tehdy slíbil, že nepoužije žádný televizní střih ani kamerový trik. O to větší senzaci celé vystoupení vyvolalo. Noviny psaly o zázraku, lidé vymýšleli nejrůznější teorie a celé týdny se řešilo jediné, jak to pro Boha dokázal.
3: Odpověď na tuto otázku se objevila až mnohem později. Hlavním pomocníkem iluzionisty při tomto kousku byl prý velký otočný stůl, na kterém sedělo publikum, a opona, která měla divákům zakrýt výhled na sochu svobody. Jakmile byl onen výhled zakrytý, začala se plošina pomalu a nepostřehnutelně otáčet, čímž odvrátila pohled publika od sochy pryč. A když pak opona spadla, 92 metrů vysoký monument se jakoby vypařil.
4: Stejný optický klam zažili i diváci u televize. Překvapivé je, že právě tenhle dnes vlastně poměrně jednoduchý princip vytvořil jednu z nejslavnějších iluzí 20. století.
0: Kouzla by se neměla prozrazovat. My diváci pak přicházíme o iluze. Tolik tedy moje dnešní ohlédnutí za pořady uplynulého týdne a za chvíli už tu pro vás budu mít pozvánku k poslechu naší premiérové četby na pokračování, kterou Dvojka vysílá už od včerejšího večera.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Včera večer ve 22 hodin jsme začali v premiéře vysílat z Brusu novou četbu na pokračování z pera jedné z nejčtenějších současných českých spisovatelek Aleny Mornštajnové. Tentokrát jsme sáhli po jejím 7. románu pro dospělé, který nese název Čas voz. Jeho hlavní hrdinka Bára se po letech vrací do rodného města a do starého domu, kde ji pořád dohání dávná křivda. A potom se dva osudy protnou. Do jejího života totiž vstoupí samotářský podivín přezdívaný ptáčník, člověk, který má mnohem blíž k lesu a k ptákům než k lidem. A postupně se ukazuje, že tihle dva mají společného možná mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
2: Myslela jsem si, že znám přesný den, kdy ten, kdo řídí naše osudy, rozdělil můj život na to dobré předtím a to špatné potom. Podezírala jsem ho, že to udělal jen tak, bezdůvodně, z čistého rozmaru, protože mohl. Vytrhl mě z bezpečného, bezstarostného a známého světa a přenesl mě do země nikoho a ničeho, odkud je snadné přepadnout do prázdnoty. Snažila jsem se v té prázdnotě najít pevný bod. Pátrala jsem po příčině, ptala se na důvody, ale nikdo mi neodpovídal. A pak mi to máma řekla. Pochopila jsem, že to nebyl jediný den a jediný skutek, co přetělo mé kořeny. Změna se chystala dlouho, možná několik let a docela určitě mnoho měsíců. Nespůsobila ji ale všemocná bytost ani rozmarný osud. Mohli za ní lidé. A na samém začátku toho všeho stál zatrpklý člověk, poznamenaný vlastní nedostatečností. To kvůli zlobě, která se v něm nahromadila, přetekla do okolí a otrávila je, mě přesadili jako rostlinu z úrodné půdy do jalové země a já jsem už znovu nezakořenila.
1: Sama Alena Mornštajnová o své nové knize říká, že je méně dramatická než její předchozí romány. Je to prý především příběh o hledání spokojenosti a dobrého života. A také o tom, že být spokojený dá někdy pořádnou práci. Velkou roli hraje v románu také příroda. Zahrada a les jsou pro oba hlavní hrdiny místem bezpečí a úniku od světa, který je zatěžuje nebo jim nerozumí. Rozhlasovou podobu připravila Anna Smrčková, dramaturgii měla na starosti Marina Feltlová, režie se ujal Dimitrij Dudík a čtou Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Tak tedy Čas voz. Nová 14-dílná četba na pokračování od Aleny Mornštajnové. Každý večer ve 22 hodin na dvojce. Četbu jsme odstartovali první částí včera večer a poslední 14. díl pak odvysíláme v pátek 2. října večer.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Stále je s vámi dvojka a její pravidelný nedělní život na dvojce s datem 20. září. A co nás čeká v jeho dnešní druhé polovině? Tak už po písničce tria Zagorová, Hložek a Kotwald s názvem Černý páv, to bude naše tradiční anketa s osobnostmi dvojky. Dnes bude řeč o úklidu a tak si můžete zatím během písně tipovat, zda patří mezi milovníky pořádku Míša Maurerová, Patricie Strouhalová, Mirek Vaňura nebo Vladimír Kroc. Potom tu pro vás budu mít pozvánku k poslechu dnešního třetího dílu cyklu Výjimeční. Tou osobností, o které bude dnes krátce po 18. hodině řeč, bude herec a režisér Jiří Mádl. No a nakonec za mnou do studia dorazí ještě kolegyně Broňa Janečková a s tou si budu povídat o druhé části pořadu Láska za lásku speciál, který uvedeme na dvojce dnes odpoledne ve 14 hodin. V hlavní roli tu vystupuje pondělní oslavenec a čerstvý devadesátník mistr Jiří Anderle. My tady na dvojce věříme, že vám s naším vysíláním čas příjemně utíká a že se vám náš dnešní letošní už 30. život na dvojce líbí. A teď slibovaný Černý páv. Tak pěkné dopoledne.

0: V mnoha státech anglosaského světa se dnes slaví Národní den úklidu. Uklízíte rádi? Je pro vás uklizený byt či dům důležitý? A nebo to nesnášíte a máte rádi tvůrčí nepořádek? Máte někoho na úklid, anebo to zvládáte sami? Takto jednoduše zněla moje dnešní anketní otázka v rámci ankety s osobnostmi Českého rozhlasu Dvojka a takto mi na ni odpověděli kolegové Mirek Vaňura, Míša Maurerová, Vladimír Kroc a Patricie Strouhalová.
1: Neuklízím rád. Moje dětství byly soboty, kdy jsme museli vysávat prach, utírat prach. Já byl schopný zabít celou sobotu, jak jsem to nesnášel. Takže neuklízím rád. Kdyby si viděl moji pracovnu, no nemohl bych ti ji ukázat. Nevím, kdy jsem tam naposled uklízel. Připadám si jako ve skladu tam doslova do písmene. Ale zase na druhou stranu, když se k tomu člověk odhodlá, uklidí si, tak ono se to říká a funguje to, ty si vlastně uklidíš ve své hlavě a ten pocit stojí za to. To je jako když si jdeš ráno zaběhat, nechce se ti, ale když doběhneš, žádná droga na světě ti to nenahradí, ten krásný pocit. Takže přátelé, pokud také neuklízíte rádi, tak zkuste to a ten pocit, ta chemie, která se vám potom vyplaví do mozku, ta stojí za to. Ano, my občas máme paní na uklízení, je to strašně hodná paní, chodí k nám velmi nepravidelně, dejme tomu třeba jednou za měsíc, a moje manželka celou noc předtím uklízí. Jo. Ale je to stará písnička, ale opravdu to tak funguje. Jo. Takže my tu paní máme, ale myslím, že předtím se předřeme my. Ale funguje to, takže vřele doporučuji.
2: Momentálně jsem nucena to zvládat sama, takže uklízím sama. Úklid nemám ráda, ale mám ráda uklizeno. Takže jsem si našla způsob, jak si to zpříjemnit, a to jsou audioknížky a poslech podcastů a rádia. To znamená, že dávám sluchátka do uší, něco, co mě opravdu baví, kde tu nepříjemnou rutinní činnost, kterou úklid bezesporu je, najednou si zpříjemním. No a u některých audioknížek najednou zjistím, že uklízím 3 hodiny a vůbec mi to nevadí. Detektivky jsou na to výborná volba.
3: Doma jsem dlouho propagoval, abychom měli někoho na úklid, protože jestli něco nesnáším, tak to je přesně tohle. Já to rád přiznám. I když je pravda, že někdy to najednou se něco stane, zvrtne se to a já začnu uklízet si třeba pracovní stůl, ale není to pravidelně. Takže spíš musím ocenit manželku, protože ona je důsledná, ona doma drží ten pořádek, byť máme chlupatého pejska, takže je to těžké, ale tohle teda přiznám se, že i když myslím, že máme emancipované manželství, tak důsledně ten úklid nechávám na ní.
4: Miluju uklízení, jsem posedlá úklidem, ale od té doby, co jsme se přestěhovali do domečku za Prahu, tak vždycky říkám, je to jenom tak jako narychlo uklizené, už nikdy, někdy skoro plačky říkám, já už to tady nikdy nebudu mít uklizený, tak jak jsem to měla uklizený v Praze. Můj muž rád přidává příhodu, že kolikrát jsem přišla domů a když jsem viděla prach, tak jsem si sundala šálu a tou šálou už jsem ten prach začala utírat. Bohužel má pravdu, i to se dělo. Lehce jsem se z toho vyléčila právě tím přestěhováním na venkov, ale mám ráda pořádek, mám ráda úklid, ale ve své pracovně to je takový ten chaotický úklid. Tak jsem někde tak jako na půl. Léčím se. Kdybych někoho na úklid měla, tak 100% vím, že bych předtím uklidila, aby si o mě nemyslel, že jsem nějaká šmucka.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce. Co pro vás chystáme?
1: Cyklus Výjimeční vám na dvojce každou neděli v podvečer představuje osobnosti, které ve svých oborech dokázaly něco mimořádného. Ukazujeme vám nejen známé tváře, ale především lidi, za jejichž úspěchem je talent, práce, vytrvalost a často i cesta, která vůbec nebyla samozřejmá. A třetí díl bude právě dnes patřit Jiřímu Mádlovi, herci, scenáristovi a režisérovi, který, jak sám říká, vyrůstal obklopen filmy a nakonec jim zasvětil prakticky celý profesní život. Připomeneme si samozřejmě i jeho raketový nástup díky snowboardákům a to, jak se tehdy jako teenager vyrovnával s náhlou popularitou. Ale řeč bude hlavně o tom, co je pro něj dnes ve filmařině nejdůležitější a jak se jeho vztah k filmu během let proměnil.
2: Já jsem chodil na 8. gymnázium a pro mě je to určitě jako nejvíc formativní prostředí mýho života a ty spolužáci jsou pro mě do dneška hodně důležitý. Je to prostě něco, kde se cítím doma a kde se absolutně uvolním. Bylo to období, kdy jsem hrál hokej a do toho jsem ještě pořád dělal spoustu jako divadel na škole nebo jsem psal slohy a bavila mě tady ta stránka a opravdu mě to naplňovalo. Do toho jsem tančil, byl jsem imitátor Michaela Jacksona a pak už jsem akorát došel k tomu, že v hokejový šatně se nikdo nesmí dozvědět, že imituju Michaela Jacksona, že jo? Takže jsem jakoby musel jednu věc jako odhodit a pak jsem přemýšlel teda, jestli nějaký herectví nebo divadlo nebo hokej a dopadlo to tak, že jsem si rozlámal ruku dost krutě a bylo jasné, že další dobu nebudu hrát a tehdy hledali do filmu kluky na film snowboardáci a já jsem tam zkusil přijet, bylo tam 1000 kluků tehdy a nakonec se mě vybrali, takže ten osud za mě trošku rozhodl.
1: Tak tedy Výjimeční s Jiřím Mádlem. Premiéra třetího dílu našeho výjimečného cyklu nás čeká dnes.

0: pondělí oslavil nádherné 90. narozeniny malíř a grafik Jiří Anderle. Pořad Láska za lásku, ve kterém se světově proslulý výtvarník vracel do krajiny svého dětství, se na stanicích Českého rozhlasu vysílal celých 20 let od roku 1997 a v reprízách se vrací dodnes. Dnes odpoledne nás na dvojce čeká druhý díl speciálu, který v rámci mistrových kulatin připravila kolegyně Broňa Janečková, která už sedí naproti mě. Pěkné dopoledne a vítejte v životě na dvojce.
1: Pěkný den.
0: Broňo, vy jste prý letos strávila s mistrem skoro půl roku, aniž by o tom on sám věděl. Jak to vlastně bylo a jak váš speciál vznikal?
1: Já jsem věděla, že budou ty devadesátiny a dostala jsem nabídku nejdřív od Vltavy, od Českého rozhlasu Vltava, abych udělala s mistrem 10 dílů osudů. Samozřejmě na 10 dílů osudu, to je 10 půl hodinek, by neměl sílu, nicméně. Protože pořad Láska za lásku připravoval můj manžel Vlado Prýkazský jako dramaturg, zvukař, režisér, společně s tím Jirkou, který si natáčel ty původní materiály u něj v ateliéru, ještě s papouškem Žandou samozřejmě, tak potom nám zůstalo doma několik set minidisků, to jsou 3 obrovské krabice. No Vlado bohužel nám před 5 lety odešel, takže s Jirkou už to neudělá. Pokusila jsem se ho zastoupit a hrabala jsem se půl roku v těch záznamech. Probírala, sestavovala. Skutečně s tím Jirkou jsem strávila několik hodin denně.
0: Už jste to říkala, Vlado Prýkazský měl samozřejmě tu čest leta tento pořad s Jiřím dávat dohromady. Jaké to bylo pro vás prohrabávat se tím archivem? Byla to čistě novinářská práce anebo i nějaká osobní terapie, dejme tomu?
1: No spíš taková smutnější vzpomínka, protože jsem věděla, že přesně ty minidisky měly oba dva, zejména Vlado, tedy v rukou, který už si je do rukou nevezme. A pamatovala jsem si přesně na některé ty pořady, když spolu dělali a občas jsem jim dělala poslíka, že jsem mezi domem Jirky Anderleho u Matěje na Praze 6 dovážela minidisky k nám na Bělohorskou na Prahu 6 a zpátky. A když si ještě říkali, co ještě a tak dále, tak na každý pořad to bylo třeba 5 cest.
0: Jak jste na ten dokument šla? Jaká byla ta základní myšlenka? Jak jste to potom propojovala s hudbou, s těmi archivními záběry? Jak vznikl ten nápad? Jak jste na to šla?
1: No, bylo mi řečeno programovým ředitelem, že by bylo fajn, aby to bylo bilanční, což udělat bilanci za 20 let není legrace. Tak jsem se rozhodla, že když budou ty dokumenty 2, takže jeden bude život, rodina a dětství a tak dál, a ten druhý, že bude tvorba a dílo.
0: A právě ten uslyšíme dnes ve 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu dvojka, ten druhý díl.
1: Ano.
0: Co Žanda? Už jste mluvila o papouškovi. To je ten Žanda nebo ta Žanda?
1: Ta Žanda. Oni to vlastně nevědí, ale říkají ta.
0: A jak spolupracovala Žanda? Protože to byl přeci jenom neodmyslitelný prvek Lásky za lásku.
1: No Žanda neustále do toho kecá, má nemístné poznámky. A samozřejmě s ní mistr vede krásné řeči. Ona umí třeba úžasně napodobit vrzání dveří. Najednou se ozve. Já to neumím jako ta Žanda. A teď se Jirka začne smát a říká, no naše Žanda napodobuje všechny dveře vrzající tady v tom baráku. Jo, takže, jo.
0: Broňo, prozraďte mi, mistrovi Anderlemu je tedy 90, ale stále se zdá, že je to osobnost v plné síle. Jaké bylo to setkání a jaký to ve vás vyvolávalo pocit? Protože pro mě by to byl zážitek takovéhle setkání.
1: Určitě, tak my jsme se vlastně přátelili těch více než 20 let, nebo to, teď už je to skoro 40 let, je neuvěřitelné. Ale já jsem do poslední chvíle nevěděla, jestli Jirka, tak říkajíc, bude fit. Protože on měl za sebou operaci na kardiochirurgii a když mi volal někdy v březnu, tak to vypadalo, že prostě neudejchá větu. To bylo jako špatně, říkala jsem si, tak to by se asi posluchači vyděsili, takže radši zůstanu asi u toho archivu. Nicméně, další čtvrt rok pomohl a někdy v květnu mi Jirka zavolal a začal mluvit skvěle. Tak jsem si říkala sláva, takže mohli jsme dotočit ještě několik dalších záběrů do každého dílu a myslím si, že den ode dne byl lepší. To rádio mu doslova nalejvalo sílu do žil.
0: Tak tedy Láska za lásku speciál, druhý díl si určitě nenechte ujít, milí posluchači, dnes krátce po 14. hodině na dvojce. A já moc děkuju Bronislavě Janečkové, že dnes zavítala do našeho života na dvojce. Pěknou neděli.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
0: A to je všechno. Třetí zářijový Život na dvojce končí a já vám mohu slíbit jediné. Do příprav toho dalšího se s kolegy vrhneme už zítra ráno a vy si náš Život na dvojce s pořadovým číslem 134 budete moci poslechnout zase za týden, tedy v neděli 27. září v 9 hodin dopoledne. Budu se na vás moc těšit a nezapomeňte, že dvojka je stanice, která má pro každého něco. Tak se mějte pěkně. Pro dnešek už se s vámi loučí a pěknou neděli přeje Michal Jagelka.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
3: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
4: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
3: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce.
5: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. Do akce Ukliďme Česko se dnes zapojili dobrovolníci mimo jiné v Duchcově na Teplicku. A počasí většinou bude oblačno, odpoledne postupně s deštěm nebo s přehánkami a teploty do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskusi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat zítra, ho pak musí předložit do konce září. Roste počet případů lymské boreliózy. Státní zdravotní ústav jich zaznamenal od začátku roku do konce srpna přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo zhruba o polovinu míně. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťová sezóna, tak především nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď totiž zapojení i praktičtí lékaři, vysvětluje Kateřina Kibicová ze státního zdravotního ústavu.
6: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
5: V Duchcově na Teplicku dnes dobrovolníci uklízejí okolí Sokolovny v Tyršově ulici. Do akce Ukliďme Česko, která je součástí celosvětové úklidové aktivity, se přihlásili místní Sokolové. A z Duchcova se nám právě teď hlásí reportérka Jana Vitásková.
7: U Duchcovské Sokolovny se sešlo 13 lidí, z toho 4 děti. Nejdřív vyzbírali odpadky přímo na dvoře, kam je odhazují lidi z ulice, a teď už jsou v blízkém parčíku. Všichni vyfasovali pracovní rukavice a velké silné černé pytle, které se rychle plní. Dobrovolníci tady chtějí být asi do 11:30. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Motocyklista Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z prvního místa. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na trati ve Špilbergu začne odpoledne ve 12:45.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Odpoledne bude většinou oblačno, hlavně na jihu a východě, ještě i polojasno. Postupně čekáme až zataženo s deštěm nebo s přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
5: Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce pozor, těsně před Prostějovem na 23. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na silnici 50 z Hradiště do Brna opatrně, v serpentínách za Starými Hutěmi, tam stojí na úzké krajnici porouchané nákladní auto s návěsem a zasahuje i do pravého pruhu, musí se tam vybočovat. A ještě silnice 11 na hlavním průtahu Šumperkem se srazilo osobní auto s motorkářem, je to vážná nehoda, zasahují tam záchranáři. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Šťastnou cestu. Tolik zprávy a začínají zlaté časy Václava Kopty.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
8: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají zlaté časy a od mikrofonu z pražské Hanspolky vás srdečně zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve zlatých časech Václava Kopty. A citát nebude chybět, pochopitelně. Nemá smysl vynalézat lék proti hlouposti, protože hlupáci si přece nenechají ničit kariéru. Gabriel Laub.

Po čase jsme si v našem pořadu dopřáli instrumentální skladbu v úvodu. Byl to Johnny Maddox a jeho Bláznivý Otto, tak se ta skladba jmenovala, a určitě jste také poznali Ivone Přenosilovou z písní Zimní království. Pomalu ale jistě se svého panování vzdává léto a podzim zlehka vstoupil do pražských ulic, a to vždy každoročně znamená, že s manželkou nás to táhne do centra Prahy, do míst, která milujeme, a mezi taková místa patří i oblast Rašínova nábřeží, Pražská Výtoň, okolí železničního mostu. Ani nevíme, co nás tam tak táhne z poměrně vzdálené Hanspalky, ale pravděpodobně to bude ta nenapodobitelná atmosféra, kterou vytváří okolí pražské Vltavy. Ta náplavka má svou magii, své kouzlo, a navíc my jsme ten večer odstartovali velice silným, bych řekl, kulinářským zážitkem. Poprvé v životě jsem okusil, jak fantasticky může chutnat kachna, která je v předchozím čase marinovaná, později upravená na rožní. No přátelé, jak je možné, že až v 61 jsem přišel na to, že kachna na grilu či na rožní, chcete-li, je takový zázrak. Posílení tímto velice silným gastronomickým zážitkem jsme se rozhodli, že přece jenom ty kalorie musíme vychodit, a vyrazili jsme, to už se vlastně setmělo, na poměrně značně vychladlou pražskou náplavku. Nebyl jsem tam mnoho let, vlastně od té doby, co už nemáme loď, jsem nějak nepocítil potřebu si ty časy, kdy jsem na Vltavě trávil hodně okamžiků, připomínat, a tak jsem byl překvapený, kolik na té náplavce přibylo podniků. Zejména v těch revitalizovaných historických nábřežních kopkách, ty někdy v roce 2019, nepletuli se, ožili a dodnes tedy zejména v té letní sezóně žijí bohatým večerním a také nočním životem. Až tak nás to nelákalo, spíš jsme se chtěli projít, a najednou můj zrak spočinul na dřevěné stavbě, které jsme vždycky říkávali paroplavba, myslím, že dnes se to jmenuje Vltava, nevím přesně. A já jsem si uvědomil, že v časech, kdy jsem tuhle památnou restauraci navštěvoval jako mladý kluk, někdy v polovině 80. let jsem tam byl naposledy, tak mi došlo, že to je vlastně už součást pražské nejenom gastronomické mapy kulturní, ale to je fenomén, který na pražské náplavce stojí od roku 1945. Ta stavba je dřevěná, takže musela přežít i ty děsivé povodně, které Prahu zasáhly v letech 2002 a také 2013. Tato kulturní památka žije a existuje dodnes, což mě nesmírně potěšilo. Dali jsme si tam drink a vzpomínali jsme na generace Pražanů i těch slavných, kteří touto restaurací prošli a kteří měli jako svou oblíbenou. Byl to například Jan Werich nebo Václav Havel. Když jsme u toho pana Wericha, tak si můžete dohledat, také existuje záznam černobílého filmového materiálu, kde Jan Werich si objednává v této restauraci pstruha a krásně vzpomíná na mládí a probírá se dopisy, které mu chodí, a za ním je ta nenapodobitelná atmosféra Prahy v okolí Vltavy. Zkrátka to místo má neuvěřitelné kouzlo a nás s manželkou potěšilo, že pořád je ta možnost si tam zajít třeba jen tak na kávu či na drink, a ta atmosféra je opravdu jedinečná. Když si vezmete, že tuto stavbu si nechal v roce 45 už tenkrát postavit pan Soukup, tak to, že se dožila dnešních dnů, je úplný zázrak. Samozřejmě, že přečkala nejenom ty povodně, ale i násilné odebrání rodině po únoru 48. Vlastně už potom dlouhé roky to spadalo pod restaurace a jídelny, a teď už zase je ta příjemná možnost zavzpomínat a trochu se nostalgicky zahledět do dávných časů. Tak tahle příležitost mě moc potěšila a jsem rád, že můžeme s manželkou v rámci našich vzpomínek výprav po úsecích našeho mládí, když to tak řeknu, zařadit tuhle významnou, nejenom gastronomickou pamětihodnost naší Prahy. Budeme pokračovat. Do výběru dnešních skladeb jsem zařadil také Debbie Reynolds a píseň Tammy.

0: Každé divadelní představení je jedinečný živý organismus a v případě nečekané nebo chcete-li mimořádné události se může i obyčejná repríza představení, které už máte na repertoáru více jak 10 let, změnit v naprosto nečekaný chaos a sled tragikomických okamžiků. Něco podobného se nám přihodilo nedávno v pražské Viole. Hrajeme tam už mnoho let představení v trojici s Markem Ebenem a kolegou Janem Vlasákem. A my tři jsme na jevišti, já u klavíru, a čte se hodně z povídek Karla Čapka a také spisovatele Petera Maila. Je to oblíbené představení, které už drží pevně zajeto v těch daných kolejích, protože, jak říkám, už je na repertoáru hodně dlouho. Ovšem, při té poslední repríze si s námi divadelní Šotek pohrál velmi zlomyslně. Totiž během odpoledního představení se ozvala taková tlumená rána, která otřásla celým interiérem Violy, a zhasla světla. A to tak, že úplně. Svítila jediná pomocná lucerna, takový ten takzvaný nouzák. A jinak my jsme se tedy zahalili v tom miniaturním sále pražské Violy do absolutní tmy. Chvíli bylo rozpačité ticho, všichni jsme se tak říkajíc trochu rozkoukávali v té tmě. No a samozřejmě, že stane-li se vám takováto situace s někým, jako je Marek Eben, je téměř jisté, že se z toho počase vyvine velice zábavná, skoro bych řekl až groteskní černá hodinka. Tak se také stalo. Marek už v mých očích poněkolikáté mě přesvědčil o tom, že právem k němu zhlížím jako ke kolegovi, který nejen v podobných situacích dokáže improvizovat tak, jak to dokáže jedině on. On tu situaci skutečně využil, abych tak řekl dnešní terminologii, vytěžil až do posledního okamžiku. Diváci milují takové situace, my herci už méně, a dokonce si dovedu představit některé kolegy, kteří by si s takovou situací nedovedli poradit. My jsme se rozhodli, že to čekání na zázrak, tedy budiž světlo se nekonalo, že si to zkrátíme takovým improvizovaným povídáním, které Marek začal tím, že ubezpečil diváky, že skutečně to není narežírované a že by si měli všichni uvědomit, že toto představení herci neříkají z paměti. Ano, přátelé, my ty texty čteme a vzhledem k té tmě jsme teď poněkud odříznuti od možnosti v představení pokračovat. Kolega Vlasák si snažil v té tmě zorientovat ve spolupráci s režisérkou Engelovou, která byla přítomna na tomto představení. Opatřili několik masivních svíček, takže jsme si rozestavili svíčky na stolku i u mě na pianinu. Nevím, jak by se na to tvářil bezpečnostní technik. V každém případě bylo jakž takž možné pokračovat, jenže ještě předtím jsem se vydal za naším zvukařem najít příčinu toho zoufalého výpadku. Jediné, co jsme objevili, byla rozvodná deska. Já, když jsem se vrátil zpátky do té tmy, tak jsem oznámil divákům, že tedy mám dvě zprávy. Oni s napětím očekávali, co ze mě vypadne, a já jsem jim pravil, že ta dobrá zpráva je, že jsme se zvukařem skutečně našli rozvodnou desku i hlavní spínač, nebo chcete-li jistič. A ta špatná zpráva, tu jsem dodal po takovém trochu zoufalém potlesku, kdy si lidé mysleli, že se to tím vyřešilo. Nevyřešilo. Ta špatná zpráva, přátelé, je ta, že v rohu rozvodné desky jsem našel cedulku, u které je v kolonce revizní technik uvedeno jméno Křižík. Lidé se smáli, Marek se smál, Jan Vlasák stále mlčel, soustředěně si chystal texty, abychom mohli za svitu svíček pokračovat, a jak si tak ty jednotlivé stránky scénáře sklepával, spadly mu na zem a totálně chaoticky se rozsypaly. Ty seřazené stránky od 1 do 37 se rozpadly a učinili naprosto nesourodý guláš, kdy strana 12 navazovala na stranu 3 a tak dále. V momentě, kdy nám došlo, co se stalo, padla věta, už nevím, kdo z nás tří gentlemanů tu větu pronesl, bylo to něco v tom smyslu, tak pánové, a teprve teď jsme v víte kde. Krásně to kontrastovalo s tím důstojným prostředím pražské Violy, ale jak říkám, diváci tyhle situace milují. My děkujeme tomu technikovi, který to zapříčinil, protože to byl objednaný muž, který údajně měl opravit vzduchotechniku nefunkční. Výsledkem toho byl tento výpadek a na dotaz po té, co zanechal divadlo ve tmě, kdy to přijde dodělat, vykřikl z průjezdu, že snad ve středu. Upozorňuji, že byla neděle. Inu, poetické odpoledne v poetické kavárně či vinárně, chcete-li, Viola. Stálo to za to a doufám, že všichni diváci, kteří s námi tuhle černou hodinku ve Viole prožili, na to budou vzpomínat minimálně tak, jako my tři. Budeme pokračovat, zaspívá nám Karel Černoch píseň Já ti kdysi hrál.
1: Já ti kdysi hrál jako den.

0: Před chvílí jsem tu mluvil o naší návštěvě pražské paroplavby, té stařičké dřevěné restaurace na pražské náplavce. Procházel jsem tím interiérem a vzpomínal jsem, ve kterém z těch míst někde u okna mohlo být to štamgastské místo Jana Wericha, který tu býval opravdu velice častým hostem. A když už jsem tak vzpomínal na Wericha, došlo mi, že už se nějaký ten pátek znovu zabývám korespondencí, která vyšla tedy knižně i v podobě audioknihy, a je to korespondence mezi Janem Werichem a Jiřím Voskovcem. Vám všem, kterým tato publikace třeba unikla, to vřele doporučuju. Je to neuvěřitelně silné svědectví složité doby, ve které se narodili tito dva mocní muži humoru, satiry, obrovské dávky schopnosti improvizovat, abych tak řekl. Zkrátka velikáni se vším všudy. Překvapivě ty dopisy jsou smutné. Z valné části se zabývají tím, co bylo, jak byli skvělí, jak se jim dařilo, jaká jsou to dvojčata, jak jsou na sebe napojeni. Ovšem, jakmile přijde řeč na současno, jako by se zatáhlo a slunce zajde za hustá mračna, protože ta jejich současnost tehdejší byla poměrně žalostná. A to, ať už se to týkalo Jiřího Voskovce za velkou louží, ale tak i Jana Wericha, kterému se ještě ke všemu tam přidávaly i velké zdravotní komplikace. A je zajímavé, že u mužů, kteří celý život se věnovali výrobě humoru a vyluzování smíchu na tvářích svých diváků a posluchačů, se dařilo dostat do té korespondence tolik zahořklosti a smutku. Já vím, ona ta doba byla opravdu složitá, když si vezmete, že ta jejich hvězdná dráha náhle z ničeho nic byla přerušena druhou světovou válkou, dosti klopotnou snahou uživit se v emigraci ve Spojených státech, úmrtí Jaroslava Ježka během té emigrace a potom nepříliš vydařený návrat do osvobozené vlasti po roce 1945, kdy, jak sami přiznávají, už se jim nepodařilo navázat a propojit se s tou první dekádou, s tou nejslavnější érou osvobozeného divadla. Oni si to uvědomovali a možná i proto Voskovec se rozhodl dobrovolně, že tedy zůstane. Nebyla to emigrace, ale svým způsobem se tak rozhodl, že už to nebude měnit a pokoušel se o hereckou kariéru ve Spojených státech. Ono se mu to částečně dařilo, i když tady většinou existovala taková iluze o tom, že se stal velkou hvězdou. No, nestal. Ono to je znát i z těch dopisů, které velice často řeší i svízelnou finanční situaci Jiřího Voskovce. A je až překvapivé, kolik času a energie věnují oba pisatelé tomu, jakým způsobem například dostat peníze za Voskovcem za uvádění těch autorských děl osvobozeného divadla tady v socialistickém Československu. Je to v podstatě, když se to tak vezme, smutné čtení. Na druhou stranu je to neuvěřitelně autentické svědectví složité doby, ve které se narodili a bohu díky i tvořili tito dva géniové. Vřele vám tu knížku doporučuji. Voskovec a Werich, korespondence. No a pojďme si to dokreslit, tu genialitu obou pánů, jednou z nejkrásnějších písní, která v období osvobozeného divadla vznikla. Tak tedy pánové Voskovec, Werich a Jaroslav Ježek, Tmavomodrý svět.
1: Netoliko že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak tam se poděl můj doposud dokonalý zrak. Na všem leží neproniknutelně modrý mrak.

Nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavo-modrý klobouk má.

0: napla, tak co mi napla, že mi chutná. Co napla, že ač nemám hlad, duše smutná. Je neděl sedm hodin, tři měsíce a šest let. Melancholický jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.
1: Pomalu přicházejícím podzimem se u nás praktikujících hypochondrů začínají objevovat první náznaky lehkých viróz a dalších zdravotních neduhů. Já v takovém případě, když mi to čas dovolí, zvedám telefon a volám svému dávnému příteli Cíbovi, který žije na Zelendárkách. To je taková nádherná oblast nedaleko Písku a jsou to vlastně jenom lesy, louky, rybníky. A civilizaci připomíná pouze nedaleká pára stoupající z Temelína. To se člověka nesmí nějak dotknout, protože jinak je to samozřejmě naprosto neposkvrněná čistá příroda, jak se na jižní Čechy sluší a patří. A tam v útulné chaloupce žije můj přítel Cíba se svojí maminkou Marií. Já je oba srdečně zdravím a Cíbo, tobě posílám veliký dík, protože když jsem ti před pár dny volal s tím, že na mě něco leze a že si následující den k vám přijedu pro med, zeptal ses mě lakonicky, co bych si dal, co by mě postavilo na nohy a já jsem věděl, že řeknu to kouzelné slovo bývar. A pak to přišlo, přátelé, já jsem se dostavil, vyrazil jsem nejdřív na takovou dopolední procházku po těch nádherných lesích, obešel jsem všechny okolní rybníky, zjistil jsem, že letos houby opravdu nerostou a když jsem se vrátil, čekala na mě v místnosti, kterou bych v tuto chvíli pojmenoval spíš jako ordinaci, mísa kouřícího nádherného kuřecího vývaru. Už během konzumace této polévky jsem si uvědomil a pocítil, že můj zdravotní stav se začíná zvolna zlepšovat. Začal jsem se potit, cítil jsem tu vnitřní sílu. Jako nášup jsem dostal domácí šunkofleky a to už jsem na tom pomyslném žebříčku skutečně dostoupal až do toho sedmého nebe. Když jsem se Cíby ptal, jak je možné, že ten jeho vývar je tak intenzivní a tak fantastický, bylo mi sděleno, a teď určitě mnozí z vás řeknou, a pan Kopta zase objevuje Ameriku, já jsem to neznal. Bylo mi totiž řečeno, že hned jakmile jsem předchozího dne objednal, Cíba vložil všechny potřebné suroviny do zařízení, kterému se říká slow cooker, neboli pomalý hrnec, jak Cíba odborník na gastronomii říká pomaláč. A tam se o všechno postará právě ten nízký var. On to ani není var, on ten hrnec totiž udržuje suroviny třeba 12-15 hodin v takovém bdělém stavu, nikoli v varu, ale hluboko pod bodem varu a tím se právě uvolní veškeré aromatické látky a není to tak prudké a agresivní jako při silném bublajícím varu. No zkrátka, po těch mnoha hodinách máte k dispozici něco, co by skutečně mělo být podáváno v lékárnách na předpis. Takže, pane doktore Cíbo, já vám moc děkuji a zdravím na Zelendárky do Jihočeského kraje a přátelé, kdybyste měli jakýkoliv problém, obraťte se s důvěrou na tohoto gastroodborníka, protože pan doktor Ješina opravdu ordinovat umí. Tak Cíbo, jako poděkování, Naďa Urbánková a píseň Zvony nelžou, tu se najíst.

Přátelé, teď budu maximálně stručný. Ti vývojáři a designéři, kteří jsou autory nesmyslných nových svítidel v našich koupelnách ve tvaru skleněného doutníku, zasluhují trest, trest nejvyšší. Já jsem rozhořčen a zdobí můj palec a ukazovák čerstvé dva puchýře, protože předtím, než jsem šel natáčet tento díl Zlatých časů, jsem měl za úkol vyměnit nové zdroje světla v těchto světelných doutnících, které jsou umístěny nad našimi umyvadly. Který idiot to vymyslel, nechápu. Víte, v každém z nich se ukrývá dvojice světelných zářičů, ale v každém tom svítidle je jiný typ s jiným rozměrem. Je to něco neuvěřitelného. Prostě dřív byla žárovka, otočil jsem nebo zašrouboval. To zvládl i takový nešika jako já, ale mě teď už se nedaří ani odstranit ten skleněný tubus, ve kterém se ta svítidla ukrývají. Dva už jsem rozbil. Navíc oba jsou jištěny takovým okružím, já tomu říkám, že se stávám pánem prstenu. V těch prstenech, které drží tu skleněnou trubici, je ukryto zařízení, které snad ďábel vymyslel, protože je to něco mezi šroubkem dutým. Čím se to má povolit, mi nikdo neřekl. Každý rozměr je úplně jiný. Samozřejmě, že v tom mezičase zapomenu, které z těch imbus, nimbus, trambus, já přesně nevím, jak se tomu říká, tak ten šroubovalček miniaturní už dávno nemám. Mám jenom ty dva puchýře a nesmyslný požadavek výrobce, že nesmíte sáhnout prsty na ta svítidla, jinak že se jaksi znehodnotí. Pro boha, ale jak je tam asi mám dostat, že, do toho svítidla, když je nevezmu do prstů. Snad jedině požádat kolegu Houdiniho nebo Copperfield.

je to nedůstojné, je to nepraktické a je to úplně, ano, přesně, přátelé. Tak promiňte, já jsem si ulevil a jdu schánět svíčky. Budeme pokračovat, tentokrát to budou dvě skladby, Johnny Rivers a také Victor Sodoma.

Následující skladbu natočila kapela The George Baker Selection. Přemýšlel jsem, proč je mi to jméno tak povědomé, a pak jsem si vzpomněl. Rok 1976 plus minus, dětský karneval v hospodě U Tří Lip, Libochovice nad Ohří, já s nastupující pubertou poskakující mezi tanečníky na jevišti Big Band paní Vlčkové, což znamenalo tedy, že kromě zmíněné v té kapele hrál také manžel a její syn Milan, a píseň O La Paloma Blanca. Vzpomínáte? Jedna z nejděsivějších odrhovaček v celém vesmíru v dějinách, a to byl právě George Baker Selection. O La Paloma Blanca, pam pa pa pa da da da. Já jsem to nemohl dostat snad 10 let z hlavy. Poprvé v životě jsem tančil na veřejnosti, já, tiché, introvertní dítě, jsem propadl takové podivné extázi za zvuku téhle děsivé skladby, a překvapivě jsem to zatáhl i domů, protože jsem si tu písničku pořád zpíval. Otec hrozil tím, že mě vydědí, protože pro něj to představovalo opravdu vysoké riziko, tato píseň, on to úplně nenáviděl, protože ta písnička zaplavila i ten socialistický éter tenkrát, hrálo se to všude, myslím, že vznikla i jakási česká verze. Inu George Baker silně zasáhl do mého vývoje hudebního a do života naší rodiny. Tak jako vzpomínku i na tento okamžik teď uvádíme nahrávku této kapely, ale ta píseň, která má daleko vyšší kvality, se jmenuje Little Green Bag. Takže George Baker Selection, a stále posloucháte Zlaté časy na Českém rozhlasu 2.

A je tu konec dnešního dílu. Hudební tečku učiní trojice Hegerová, Gott, Matuška. Písnička Tak, abyste to věděla. Je to samozřejmě z filmové revue Kdyby tisíc klarinetů. Já vám přeju, abyste byli zdraví, mějte se rádi, opatrujte se, no a za týden určitě nezapomeňte znovu poslouchat Zlaté časy. Bude se na vás těšit váš průvodce Václav Kopta. Tak naslyšenou, přátelé.

Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. Připomínáme, přátelé, že po zprávách s námi můžete lenošit v lenošce Ivaš Moldase. Dnešní vydání pravidelného pořadu se natáčí na 67. ročníku Chopinova festivalu v Mariánských Lázních. A hosty moderátora Ivaš Moldase jsou předseda Chopinovy společnosti klavírní virtuos Ivan Klánský a umělecký ředitel festivalu Martin Kasík. Můžete být s nimi, pokud zůstanete s dvojkou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek podle koalice klesne o jednotky miliard. Nová cyklostezka v Lužických horách je v provozu. Propojuje Liberecký a Ústecký kraj. A počasí většinou bude oblačno, odpoledne postupně s deštěm nebo s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce koalice podle Macinky ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
0: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část Spece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být horní úsek mimo provoz celý den. Turisté ale můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 kilometru pěšky. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 kilometrů za hodinu. Teplota se pohybovala kolem 8 stupňů, pocitově ale jen kolem 3. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3 miliony a 300 tisíc korun. A sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
3: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
0: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. U Poncí hnědoostnou zaznamenali ochranáři nově na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a sušší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazivní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
4: Která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou oblačno, hlavně na jihu a východě, ještě i polojasno. Postupně čekáme až zataženo s deštěm nebo s přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí kousek před Zdiby pracují silničáři na opravách mostu, uzavřeli pravý pruh. Na hlavním tahu 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic jsou potíže na výjezdu z Kaplice. Před nádražím na úrovni Hubenova zasahují hasiči, likvidovali tam větší požár dodávky. V obou směrech se zdržíte asi 10 minut. V jižních Čechách na trase z Českých Budějovic do Písku pozor za Pištínem. Tam vyprošťují havarované osobní auto, které skončilo v poli. Silnice 24 Střeboně do Suchdolu. V Majdaleně se kvůli opravám vozovky jede kyvadlově, provoz řídí semafory a stále zavřená už od včerejška je silnice 16 ze Slaného do Velvar. Havarovala tam cisterna, ze které vytekla nafta a benzín. Silnice je zavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Sanace místa potrvá zřejmě až do zítřejšího dne, do zítřejšího odpoledne. Tak jeďte opatrně, v pořádku dojeďte a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už přijměte pozvání na lenošku Ivaš Moldase.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Přeji vám příjemné dopoledne. Nikoliv ovšem ze Sokolovny v Týně nad Vltavou, ba ani z rozhlasového studia na Pražských Vinohradech, nýbrž z Městského divadla v Mariánských Lázních. Ani tady se však od člověka zaplať pámbu nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenožce. Řečený rozhlasový kus nábytku stěhujeme do Mariánských Lázní vždy v půli srpna již po několik let. Ne však proto, abychom se tu ráchali ve zdejších léčivých vodách, nýbrž proto, abychom se vnořili do půvabů a hlubin hudby. Právě tu totiž probíhá tradiční hudební svátek k poctě jednoho z někdejších věhlasných lázeňských hostí, totiž 67. ročník Chopinova festivalu. Na jevišti tu se mnou proto spočívá mohutné koncertní křídlo a vzletně mává a kyne přicházejícím hostům, jimiž jsou samozřejmě muzikanti a ne ledajací. U mikrofonu vítám, oni budou přicházet, tak se připravte, předsedu Chopinovy společnosti, klavírního virtuóza, pana profesora Ivana Klánského. Račte se posadit, pane profesore, a klavírního virtuóza a uměleckého ředitele festivalu, pana Martina Kasíka. No, ti dva, jak známo, jsou tu domácí. No a k mikrofonu zvu i muže, který je zvyklý udávat tón. Jo? Koncertního mistra České filharmonie, houslového virtuóza, cyklistu, tanečníka, ajťáka, producenta, pedagoga, dirigenta a jak jsem zjistil i herce, pana Jiřího Vodičku. Tak. Posaďte se, pánové, chopte se mikrofonů. Já teda se chytnu hnedle toho udávání tónu. Jo? Já možná se mýlím, ale nabyl jsem dojmu, že jaksi jedním z úkolů koncertního mistra ve filharmonii je taky jako při tom ladění prostě udat ten tón. Jo? Nebo to neděláte?
1: Ano, úloha koncertního mistra je samozřejmě po jeho příchodu si nechat dát Ačko, takzvaně, čili si naladit a celý orchestr srovnat tak, intonačně do latě.
2: Jo. No, ale když je klavírní koncert, tak kdo dává to Ačko na klavíru?
1: No. Koncertní mistr ťukne do klavíru.
2: Pokud ho najde.
1: Pokud ho najde, to je mimochodem, zažil jsem to ne jedenkrát, vždycky zažívám mírný stres, když vstávám a jdu k té klaviatuře a teď jako abych našel to správné Ačko ve správné oktávě. A zažil jsem i kolegu, který se netrefil. A zmáčknul jiný tón.
2: Tak je tam 8,80 kláves a je tam asi 8 Aček, takže je to a jedna k 11.
3: Naladil celý orchestr podle toho špatně udaného, anebo on se opravil?
1: On se naštěstí opravil, ale ten šum byl znát jak z publika, tak i z orchestru.
0: To je strašná představa, být udaný je ještě k tomu špatně. Ale já, když jsem mluvil o tom udávání tónu, taky jsem měl na mysli prostě to udávání tónu v módním smyslu. Protože od koncertních umělců se očekává, že budou obaleni jaksi oblesně do velice jaksi těžkých hadříků, jo, jako je frak a podobné věci. No a všiml jsem si, že solisté většinou mají tendenci se tomu vyhnout, že jo, a pod záminkou nějakého módního výstřelku na sebe navlékat něco lehčího, jo. Všiml jsem si, že vy občas vyjdete na to pódium v čemsi, co vypadá jako kaftan. Jo? Je to takové volnější, jako Martin Kasík to taky nosil svého času.
2: On to podědil potom. No.
0: Jo.
2: Přestal, tak jsem mu to předal.
0: Jo, takhle. Já si myslel, že si to odložil, když se do toho už nevešel. No a to má tu výhodu, že pod tím člověk nemusí nic mít, nebo?
1: V
0: čem je ten půvab?
1: To je zajímavá otázka. Ty podmínky nejsou vždycky úplně takové, že by ten sál byl klimatizovaný, že bychom měli příjemnou teplotu a samozřejmě vzhledem k tomu, že to je opravdu sportovní výkon často, tak to člověka nenechá úplně suchým. A ten frak je opravdu něco, co nepovažuji za úplně jako příjemný oděv vzhledem k tomu množství pohybu. A právě když máme možnost hrát solově, tak ta výhoda je, že jsme těmi pány a nemusíme být v unifikovaném oděvu a můžeme si zvolit volněji, co chceme, v čem se cítíme dobře. A mně se Martinův, já tomu říkám haca frak, jo, protože je to delší, zároveň je to velmi lehoučké, takže se v tom dobře hraje. A další právě věc ještě pro nás housisty, jak zvedáme hodně pravou ruku nahoru dolů a potřebujeme mít volný pohyb v zádech a tak dále, tak vlastně potřebujeme mít něco, co nám nechá tu volnost. Jo? Že vlastně se cítíme oblečení, neoblečení tak trošku, což je vlastně jako strašně příjemný, když se to povede a navrhnout vůbec něco takového a ono nemáte moc možností. A tohle je takový skloubení elegance a zároveň právě i té technické pohodlnosti.
2: A ještě to má jednu důležitou vlastnost, zmuchlatelnost.
1: No. A ovšem, jediný rozdíl, protože my jsme jednu dobu se vlastně poměrně dost překrývali ještě, jo? Než Martin vyměnil svůj hacafrak za něco nového, což mě už teda taky čeká, protože už je to nějaký rok, co v tom hraju, tak ten rozdíl, když jsme se vždycky převlékali, tak byl ten, že Martin to měl, když už jste se ptal, co je pod tím, jo? Tak Martin to měl na holé tělo, ale já nosím tílko.
0: No jo, takhle, když sedíte v tom orchestru, že jo, tam je, jak si předepsán, ten frak, že jo, a ten má ty krovky a já vždycky, když to pozoruju, jak přichází orchestr, že jo, tak je třeba si tam sednout. Já vždycky pozoruju jako to úžasné gesto, jak se odhodějí ty krovky, jo, aby si je, jak si hráč nepřisedl. A to se nějak učí na konzervatoři tady tohle, nebo...
3: Já myslím, že to zatím tam v tom předmětu není, ale vím, že si leckdy mladí lidé, když začnou ve fraku hrát, že si na to sednou a že pak jim to vyčítají, no ty jsi segel na krovkách, to není vůbec správný, no. Ale je pravda, že ten frak má různé jiné nevýhody, jednak k tomu musí být různé modní doplňky, jako je vesta a motýlek a to. Takže tam je riziko zapomnění, že člověk něco z toho nechá doma a pak to schání po číšnících nebo tak. A druhá věc je, že pak někdy ten motýlek spadne, někdy ta vesta spadne, takže já pak jako ještě po koncertě občas něco hledám i pod klavírem.
0: Je to častý jev takhle, že je třeba prostě zorganizovat nějaký záskok?
3: Záskoky, to jako, no, to je spousta příhod. My jsme tady taky na festivalu měli různé záskoky. Některé dopadly dobře, některé dokonce byly lepší, než byl ten původní koncert. Ale někdy taky jsme tady měli záskok, že to prostě bylo doporučení někoho. Někdo tady hrál, kdo měl obrovský kurikulum, víte, hrál v Americe s mnoha orchestry. Akorát nám nebylo řečeno, že to bylo před 50 lety. Takže potom mě volal pan šéf dirigent, jako dej mu pán Bůh nebe, pan Radek Eliška, jestli bych to honem nezaskočil zahrát ten Chopinův koncert. Ale já jsem tenkrát opravdu představa, že budu hrát v cizím fraku a v cizích botech, tak to mě nedalo. Takže hrál ten dotyčný umělec, no bylo to dost tristní, no tak, ale asi před těma 50 lety to hrál dobře.
2: Ale zaskakovat je poměrně vděčná věc z jediného důvodu, že po vás nikdo nic nemůže chtít jako očekávat. Že? Když se rok připravujete na důležitý koncert a pak to zkazíte, tak si všichni jako klepou na čelo. Ale když tento ráno vám někdo zavolá, že máte zaskočit a večer to zkazíte, tak co jste čekali? Že? Máte krásný alibi.
3: To se mi stalo třeba kdysi dávno v 70. letech v Polsku, ve Wroclawi jsem přijel, mají tam hráti právě F-moll Chopina. Tak jsem se na to těšil v Polsku si zahrát Chopina a protože v hotelu řekli, že teda k jídlu nic, tenkrát opravdu v Polsku to bylo tak špatný, že tam k jídlu nic nebylo, takže mi dali akorát dvě skleničky vodky a pak jsem šel ještě schánět, jestli bych přece jenom někde aspoň kousek chleba nesehnal. A jak tak jdu večer po té ulici, tak tam byly ty kulatý plakáty, že jo, tak koukám, koncert fortepianový, Ivan Klanský, Čechoslovacia tenkrát ještě. A koukám, Beethoven, koncert C-moll číslo 3. Jo, prostě zřejmě na agentuře to nějak zvorali, nikdo mi nic neřekl, no tak samozřejmě noty jsem neměl nic, takže jsem celou noc si přehrával, vzpomínal, jak to je, no a dopoledne jsem už pak hrál generálku na toho Beethovena. No, takže to byl záskok nechtěný a prostě vynucený. No.
0: No, vzpomínám si na jistého prezidenta, který tvrdil, že hladoví umělci podávají nejlepší výkony.
3: Ale jo, asi jsem tenkrát opravdu podal nejlepší výkon, protože jsem ten chleba tenkrát nesehnal.
0: Já ještě, když teda jsem začal taky tím oblečením, tak jsem zahlédl, že vy, pane Hodičko, na sebe navlékáte dokonce něco, co by se mohlo nazvat kostýmem, že jo. Viděl jsem takové obrázky z Vivaldiana a tam máte snad i masku nebo něco, ne? Je to tak?
1: To je zase jiný hacafrak. Ne, je to takový kabát, řekněme, který má vystihnout celou tu show, že jo, která je vůbec takovým kabátem, který to objímá v tom alternativním, hudebně alternativním slova smyslu.
0: No, vypadá to jako půjčený z hollywoodského fundusu.
1: A je to, je to teda na míru šitý. Řekl bych, že to vypadá docela působivě, protože ono to má takový jako diamantový, jakože to vypadá, jo. Jsou to skleněný, broušený, takový křišťálový kusy, který vypadá jako náboje. A já je mám v takovém páse navlíknutý do sebe, jeden za druhým, a ono samozřejmě, jak ty světla na vás svítí, tak se to různě odráží a vypadá to dobře. Já jak jsem ještě...
0: To je potom pro umělce snadno zazářit, že jo?
1: Ano. Efekt zaručen. Ale jenom ještě, jak jsme se bavili o tom fraku, tak jsem si uvědomil vlastně jednu situaci, jsem si vzpomněl, která se mi v něm stala, kde naopak jsem byl vlastně za něj rád, protože ten frak, jak říkal pan profesor, tak má spousta doplňků a jedním z nich je třeba i pás, jo. A teď mě se stalo ve Filharmonii, že jsem seděl a při koncertě jsem cítil takový ten pocit, jak když vám rupne knoflík od kalhot. A teď jsem vlastně už nebyl schopen přemýšlet nad tím, jak jako to mám umělecky jako zvládnout, stvárnit a být tak nějak jako u toho. A vlastně celý ten zbytek koncertu jsem přemýšlel nad tím, co se stane, až se budu muset postavit a podat tomu dirigentovi ruku. A nezapomenu na ten pocit, když jsem velmi opatrně vstával a cítil jsem tu nevyhnutelnou gravitaci, že ten pás právě mě zachránil, protože si myslím, že by publikum spatřilo něco, co by se zapsalo jistě do historek naší kulturní scény.
3: Musím říct, že právě takové zážitky z koncertu pro posluchače, když se něco stane nehudebního, protože když se stane něco hudebního, když je to hezký, je to fajn, když to není úplně hezký, tak se to brzy zapomene. Ale když třeba prostě spadne něco z člověka, kus oděvu, že jo, nebo byla historka krásná, hrálo významné české smyčcové kvarteto v Rudolfínu a když se klaněli, tak prostě lidi strašně křičeli, řvali bravo a všichni se naklánili k violistovi. Což nebývá zvykem u kvarteta, ale prostě pořád na ně, já on no pak zjistil, že měl otevřený poklopec a že mu bílá košile trčela ven a jako Rudolfínu to strašně bavilo a vím, že se o tom, to už je tak 30 let stará historka a dodnes se o tom mluví a ví.
2: Ještě je jedna velice slavná a hezká, kdy dirigent přichází na pódium a taky má rozepnuto tam, kde má být zapnuto, ale všimne si, a jako už se připravuje a tohle, už skoro zdvíhá ruce a teď ten koncertní mistr si to všimne a ten říká, maestro, maestro, zip. Jo? A on říká, jožušmar, a teď se obrátil k publiku a zapnul se.
0: No, to je přirozená reakce, no. Myslím, že nazrál čas tedy k nějakému umění taky, tak co kdybychom si zahráli. Pánové, je to na vás, vy jste vlastně sehraná dvojice, že jo? Hrajete spolu celku často,
2: hrajeme, máte třetího. Hrajeme velice často a pátrali jsme po všech skladbách pro housle a klavír Friedricha Chopina, abychom zjistili, že nenapsal z hola nic. Takže bohužel nemůžeme z tohoto soudku nic představit, ale zahrajeme romantickou hudbu Antonína Dvořáka a jeho první romantický kus.

0: Tak děkujeme mnohokrát. Já bych načal jiné téma, protože vy, pane Vodičko, jak jste býval to zázračné dítě. To já jsem se zázračným dítětem se nesetkal ještě. Jo? A jsou lidi toho typu jako já, kteří taky jsou prosti toho talentu a já si myslím, že to je proto, aby zbylo na vás. Jo? A takže si přičítám nějakou tu zásluhu. Vy jste se, jak jsem se dočetl, narodil v Havířově. To jaksi je místo pro nás, jaksi ctitele perverzní architektury jako náramné, jo? Ale pro ostatní bytosti asi není příliš inspirativní. A vy jste vyrůstal potom ve Vítkovicích, ne?
1: Ano, já jsem vyrůstal v úplně jiném inspirativním prostředí, a to v oblasti Vítkovic, Ostravy, protože já jsem se sice narodil v Havířově, ale už během půl roku mého života se rodiče přestěhovali do Ostravy, takže tam vlastně jsem byl až do svých 19 let, než jsem odešel do Prahy po vysoké škole.
0: A to tenkrát ještě Nová huť tam, nebo co to tam bylo, fungovala?
1: Tam fungovala z jedné strany Nová huť, z druhé strany Azylový dům a ze třetí strany tam bylo v obyvatelstvo, které, já nezapomenu na ty obrázky, když jsem cvičil jako dítě, že jsme měli okna na, tam je taková velká čtyřproudová silnice mezi Porubou právě a Havířovem, taková výpadovka, my jsme tam bydleli, to byl jako vlastně nádherný dům svého času, prvorepublikový, a ten měl takové okna, jakoby cimbuří, které vyčuhovalo ven do té silnice, já když jsem cvičil, tak jsem koukal z okna. A tu jsem viděl třeba dva táhnout ladu starou bez kol na vozíku. Tu jsem viděl třeba, když táhli koleje. Nebo jo, různé obrazy mám.
0: Já si to představuji, tohle se dělo tak v 90. letech, že jo. A já teda, když si představím tady tyhle scenérie, jako co se dělo na té ulici, že jo, a vás v tom vyklenutém okně, že jo, jak tam s housličkama, tak ono v tomhle prostředí, jako chodit na housle, jo, což...
1: No, byl jsem za exota samozřejmě, že jo.
0: No a ještě navrch, jako vy jste holdoval tanci a latinským rytmům.
1: Já jsem mu neholdoval. Ono to vzniklo tak, že ve druhé třídě základní školy jsem seděl s jednou spolužačkou a ta tancovala, což mě nezajímalo a ani jsem to vlastně nevěděl. A jednoho dne přišla, že jestli bych nechtěl s ní tancovat a že její maminka posílá dopis pro moji mámu. A já jsem nechtěl, absolutně ne. A říkal jsem, že se omlouvám, že ten dopis vyhodím. No a samozřejmě jsem to zapomněl, že jo? Takže jsem ho dotáhl domů, když mě máma vzala tu aktovku, tak to tam našla, hele, co to tady máš? No a od té doby jsem tancoval 2 roky, no.
2: Ale nějak úspěšně, ne?
1: No, mě to vlastně jako potom, řekněme, chytlo, ono to bylo fajn, a bylo to už naopak tak náročné, že já jsem vlastně ze školy chodil na trénink, pak jsem cvičil na housle, pak se učil do školy a takhle jsem v tomhle režimu jel jako 2 roky, jo. A naopak ty nároky byly vlastně jak u houslí, tak i u toho tancování čím dál větší. A už vlastně to dospělo do momentu, kdy já jsem se musel rozhodnout, jestli hraní nebo to tancování, no, že už to nešlo.
3: Mě by zajímalo, když vy jste vlastně oba Ostraváci, já mám takový pocit, že nějak pokud se ten talent hudební tady po republice trousil ze zhora, takže nějak tam to vypadlo na tom Ostravsku toho nějak hodně, jestli to bylo omylem nebo náhodou, možná, že to bylo právě jako kompenzace toho, co v té Ostravě bylo jinak, protože říkám, já když jsem učil učím na vysoké škole v Praze, tak byly ročníky, kdy jsem třeba z 8 studentů měl 7 z Ostravy, jo, prostě taky říkali, že jsem ostravský agent nasazený v Praze. a to, takže, ale je to opravdu, a i když člověk přijede teďka, já nevím, nedávno jsem byl zase v Ostravě na univerzitě, tak těch talentů je tam opravdu, jako řekněme, na počet studentů v průměru daleko víc než kdekoliv jinde. Nevím, máte vy na to nějaké vysvětlení, vy Ostraváci?
0: No to je asi tím, že tam je snadno sáhnout si do hlubin, že jo?
3: A
0: čerpat.
3: Vidíte, no. To by mě nenapadlo, no. Jo, takže
0: já
3: vlastně...
0: Já taky pozoruju, že tam já jsem si je to úrodný
3: se,
0: kraj.
3: Že to chodí ze zhora a ne ze zdola.
0: No tak. Bůh ví, no. Odkud? Martine, ty jsi z Frenštátu?
2: Já jsem z Frenštátu, Podroštěm, což je spíše sportovní město, tam odtud pochází Jiří Raška, náš první olympijský vítěz zimní olympiády, takže tam jsou skokanské můstky a různé další sporty tam, ale odtud taky pochází...
0: Tam se zase jde do vejšky.
2: No, ale třeba Petr Altrichter, náš dirigent vynikající, tak pochází dokonce ze stejné ulice jako já. Takže taky se to tam nějak...
3: Takže přímo na tu ulici to nějak spadlo hodně.
0: No ale já se vrátím jako k osudu zázračného dítěte, že jo. Jak jste se k té muzice dostal, protože co vím, tak jako váš tatínek spíš byl zaměřený k tomu roku. Myslím jako žánru hudebnímu.
1: No u nás hudba byla, ale byla právě ne úplně jiného žánru, ta rocková hlavně, art rocková. Na tom jsem vlastně vyrostl.
0: Hmm. No to se k těm Vítkovicím hodilo víc.
1: No ale zase jeho bratr, tedy můj strýc, tak to je vlastně jediný profesionální hudebník, kterého v rodině máme, nebo měli jsme do té doby. A ten je flétnistou z Zlínské filharmonie, tedy Bohuslava Martinu. Dodnes je. Takže tam byla taková tendence a myslím si, že nechci to říkat za rodiče, ale pokud si to pamatuju, tak mě vlastně dali do základní umělecké školy ne na housle, ale prostě na tu, dejme tomu, flétnu, a aby to bylo jako něco jako kroužek, abych něco dělal. Tam nebyl zájem, aby ze mě něco jako bylo, aby to bylo něco seriózního. Jo. Takže ono se to vlastně stalo, já jsem k tomu přišel jak slepý k houslím. Rok jsem chodil do přípravky a tam jsem něco asi vytleskal a vyspíval a pak tehdy mě měla paní učitelka Samsiliová, to byla violistka, ani nebyla houslistka, no a ta říkala, že bych měl hrát na housle, no a vzala si mě, jak jsem začal teda na ty housle, no a tak se to nějak jako postupně samo stalo.
0: Takže si vás jako housle přitáhli.
1: Vlastně jo, já jsem nikdy nebyl dítě, které by si to jako vybralo, které by to chtělo. Já jsem od malička... člověk jako se strašně velkým množstvím zájmu. A já si vzpomínám, když jsem cvičil, tak já jsem měl časy, kdy jsem jako musel cvičit, vůbec samozřejmě mě to většinou nebavilo, ale musel jsem si splnit ten počet hodin, abych cvičil. No a mezi tím mě zajímaly, já nevím, jak fungují hodinky a proč se musí dávat plus na baterce a minus na minus, když tam dám drátky. No a tak jsem si zkoušel různý experimenty i u toho hraní, takže já jsem rozmontoval mraky hodinek a zničil spoustu jiné elektroniky. A díky tomu vlastně možná jsem i u toho zůstal, že jsem měl na jedné straně rodiče, kteří vlastně nebyli od fochu, jak se říká, protože tím pádem vlastně neměli, nebyl ten tlak takovej na mě, jako vidím často třeba u svých studentů a u rodičů, kteří naopak muzikanty jsou. Takže v tomhletom jsem vlastně jakoby ten úplný začátek měl vlastně strašně fajn, to až potom později, až když jsem šel vlastně k panu profesorovi Golovi v těch 12 letech, tak tam to potom jako začalo. Ve velkým.
0: No jo, a vy jste vlastně díky tady tomuhle talentu taky vynechal střední školu. Jo? Že vy nemáte maturitu.
1: Nemám,
0: na rozdíl
1: to...
0: od nás. Ale šel jste rovnou na tu vejšku.
2: Většina lidí v těch Vítkovicích má sotva základní.
0: No a to chce talent právě.
3: Je pravda, co říkal tady pan kolega, že někdy je lepší, když rodiče muzikanty nejsou. Protože já to často vidím i prostě u svých studentů, jako tam, kde v rodině je prostě nějaké hudební vzdělání a tak dále, tak se začne mluvit hodně do repertoáru, do způsobu hraní a tak dále, což pedagogové strašně nemají rádi. A říkám, moji rodiče taky nebyli muzikanti, což jsem měl výhodu. Mě vlastně hlídala moje prateta, která u nás bydlela, která hlídala, abych cvičil, protože oni věděli od profesora, ke kterému jsem chodil, že musím alespoň ty 3 hodiny, 2 hodiny denně cvičit. No a rodiče byli zaměstnaný, takže já jsem měl hodně mladší sestru, která mi pořád lezla do pokoje a vlastně jako mě tam otravovala to jako malý dítě, takže jsem se zamykal. No ale to ta prateta samozřejmě netušila, že jsem tam mezi tím jako dostal potají svého kolegu, kamaráda, kterým jsem hrál šachy. A protože jsem měl klavír na levé straně, nebo vlevo od klavíru byla zeď, takže pokud jsem s ním hrál šachy a potřeboval jsem hrát na klavír, tak jsem musel hrát levou rukou, cvičit, a pravou rukou jsem tahal ty figurky a hráli jsme mnoho partí. A když potom rodiče přišli, tak jestli pak cvičil. A teta říkala, jo, cvičil, ale nějak furt to samý, celý hodinu. Furt, no já hrál stupnice to. No ale dneska jsem za to strašně vděčný, protože nemám problémy s technikou v levé ruce, což většina pianistů mýho.
4: To je pěkný. A Martine, tebe taky odkládali do lidušky, aby se tě zbavili na chvíli, rodičové, myslím.
2: Ne, oni mě tam přihlásili ještě před školním věku, nějak rozpoznali nějaký talent, ale mně se tam hrozně nechtělo. Já jsem měl pocit, že skončí dětství tím, jo. Jdu do hudební školy, nějak už to na mě dýchlo, že teď teda jakákoliv zábava skončila. Jsem z toho měl trochu úzkost. No, ale měl jsem velké štěstí na pedagoga, to byl takový osvícený člověk, taky to nebyl klavirista, ale varhaník, a měl velký smysl pro improvizaci a jako pozbuzoval mě, abych něco skládal. Každou hodinu jsme začínali nebo končili nějakou improvizací a psal mi harmonická cvičení. Jo, pojímal to jako tvořivě, tu výuku, takže to mě jako bavilo z toho velice. Já v tom jsem měl štěstí, no.
4: Je pravda, že profesionál se pozná podle toho, že jakýkoliv přehmat, jako je to prohlásit za záměr, že jo, a tím pádem to projde.
2: Pamatuju si jednu hezkou situaci, byla zpěvačka, už ani nevím, jak se jmenovala, ale byla to spíše manželka někoho, jo, ředitele Národního divadla nebo něco, a proto měla příležitost vystupovat a hrála v triu s harfou a s čelem, tuším, a zpívala. Moc jí to nešlo, a právě při jedné té árii, kde byla předehra v těch dvou nástrojích, tak nenastoupila, kdy měla, tak oni to zopakovali a ona se znova nechytla, tak oni hráli dál a ona je pořád kušovala, ať už s tím jako přestanou. Tak oni tak rozpačitě jako skončili v nějaké dominantě a ona udělala neuvěřitelné. Ona se podívala do toho publika a prohlásila, promiňte, ale my jsme málo zkoušeli. Vlastně nevymyslíš si horší větu, která by to mohla jako...
4: Do místa by tam stála, uklonila se, že jo, a bylo by to všechno
3: pořád. Jestli tak se třeba tobě, Martina, někdy stalo v Komořině, že jste se domluvili na programu, ale ne úplně na pořadí, a že jste začali každý jinou skladbu?
2: Skoro. Skoro, já jsem...
4: Tomu se v hudbě říká tuším fúze, ne?
2: Skoro, ale taky jako intuice, že něco je špatně, jo? Ale jsem se podíval na prvního oslistu a teď vidím ten hmat, který jako už má připravený, říkám, ale tohle není ten dvoř, to není,
3: není ten
2: dvoř. Ten
3: hmat, jo?
2: Aha, tak hrajem tu druhou skladbu. Ale to se nám taky stalo, a vzhledem okolností na stejném koncertě, že jsme přehodili pořadí koncertu. Co jsme měli hrát v druhé půlce, jsme hráli v první. A Jirka to báječně okomentoval na začátku druhé půlky, říká, já se moc omlouvám, ale to, co jste slyšeli, nebyl v pravém slova smyslu Dvořák.
3: No, nám se stalo, protože jednou jsme hráli někde v zahraničí s Guardery Triem a protože violončelista byl nemocný, tak tam byla na záskok docela významná violončelistka. A řekli jsme, že bude Dvořákovi Dumky a Šostakovi druhé trio, které začíná flažoletama a violončelu. No a ona se hodně soustředila na toho Šostakoviče, který je mimořádně pro čelisty těžký. No a já jsem začal Dumky a ona začala toho Šostakoviče. A jako teď jsme nevěděli, kdo vlastně udělal tu chybu, no ale tak jsme dostali takový záchvat smíchu, že se pak smálo celé publikum. A pak už jsme začali stejnou věc.
1: Mimochodem ještě, to nejsou jenom tady tyhle ty jako hudební věci, že se člověk splete, nebo že tam dojde k nějaké jako hudební chyby, ale já si vzpomínám, to si mi připomněl, my jsme hráli se Smetanovým triem někde v Americe na nějakém koncertě tohleto trio, kde začíná to violončelo těma flažoletama, teď je to úplně jako ponuré ticho. Jo, tam by se opravdu, to je atmosféra, kde by opravdu byl slyšet špendlík, když upadne. Jo, takový to, že vás to jako navnadí. A teď já jsem měl zavřený oči. Teď to ticho, teď začne, teď je ten flažolet, teď jako jede ten čelista, teď tam tou rukou jede hrozně pomalinku. Najednou se ozve strašná rána, já se ohlídnu a jemu vypadl smyčec z ruky.
3: Měl to tak vylehčené, že to... No.
1: Tak a to samozřejmě, to už pak jako ta atmosféra je rozbitá, jo. Já si vzpomínám, taky co jsem hrál ještě s Jiřím Bělohlávkem jako koncertní mistr, teď jsme něco hráli a to teda bylo na veřejné generálce, takže byl plné Rudolfinum lidí a taky nějakýho Janáčka. A teď to bylo taky v nějakém jako pianovém místě a stalo se mi vlastně to samé, jo. Ale takže já jsem to jako v tom vzduchu nějak jako chytal a nechytil jsem to a pozvala se rána, protože tam byly ještě mikrofony. A pamatuju si, jak ten Jiří se na mě úplně zděšeně podíval a říká, Ježíši Kriste, co děláš?
3: No ale když už jsme u Jirky Bělohlávka, kdy mu pán Bůh šťastné nebe, ale já jsem s ním hrál, myslím, že to bylo někde v Německu, v Eisenachu, v Erfurtu, to jen, a hráli jsme Mozartův koncert, dlouhá předehra a protože jsme byli kamarádi, tak jsme tak jako jsme koukali a když končila ta předehra, tak on mě chtěl tou taktovkou ten nástup dát. A jak udělal ten ladnej pohyb s tou taktovkou, tak mu ta taktovka spadla do klavíru, do strun. No ale já jsem, protože tam mám zase já asi 8 taktů dňáky a pak je zase pár taktů orchestr a on tam nechtěl v tom klavíru hrabat, že jo, to, tak já jsem odehrál těch svých 8 taktů a tu taktovku jsem vzal a zase jsem mu ji podal. No a samozřejmě byl takovej rozruch v publiku, že jako to, skoro to nedohráli, ale bylo to strašně milý, protože to bylo neuvěřitelně krásný, takový noblesní gesto a ta taktovka prostě spadla na ty struny. Krásný.
4: No jo, tak bychom si zase měli zahrát a uvidíme, jestli se nepřihodí něco památného, kvůli čemu si tu hru budeme pamatovat.
2: Tak my bychom dali teďka z jiného soudku. To je krásná a krátká skladba, či má výrazné přednosti. A je to skladba Václava Trojana, která se jmenuje Slavíkův koncert. Je to z filmu, který jste mohli vidět, je to takový artový film, Trnkův císařův Slavík se to jmenuje. A Jirka hraje toho Slavíka a posuďte, jestli jste někdy slyšeli Slavíka takhle zpívat.

0: Měl jsem pravdu, ne? Já v životě neslyšel takovýhle Slavíka.
1: Já si nespomínám, že bych kdy slyšel Slavíka, no, ale teď jo.
0: Maximálně no. Ty lidi, kteří mají tu pomocné zařízení v krku.
1: No, to je taková technická zajímavost, to by pana vodičku taky zaujalo, by to rozebral. Já se potřebuji vyptat tady na tu vaši funkci v té České filharmonii, protože já jsem neškolený, tak já nevím, co dělá ten koncertní mistr. Jenom jsem se dočet, že vlastně koncertní mistr se volí.
2: No, ono to je ve skutečnosti, takže ono to není volba, je to konkurs. Ten konkurs je tříkolový.
1: No a taky jsem se dočet, že k povinnostem koncertního mistra patří poskytnout solistovi svůj nástroj, pokud solistovi rupne struna. Jo, to chápu. Ale na co pak mistr hraje? To si půjčí jako od druhej houslí a takhle se to řetězí, až nakonec poslední housle prostě mlčí, nebo...
3: Ten, kdo je poslední, nemá nástroj.
1: Tak.
2: Ten, kdo je poslední s těma houslema od toho solisty, kterému se to stane, vstane a jde mu vyměnit struny.
1: Strun, ano.
2: Takže vlastně to jinak nejde udělat, jinak by se musel koncert přerušit a počkat vlastně, až se to zase...
0: Show must go on, dokonce i v klasické...
1: Ano. No. Já si vzpomínám, jak Martin Kasík byl taky jednou v Lenošce, když jsme za covidu natáčeli v pražském studiu ve dvojce a tam je takový jako... pěkný klavír, jo. Trošku jako mně připadá, že je to sepraný, je to takový menší než tohle křídlo, tak jsem byl zvědav, co na to řekne a on to tak obhlédl a potom prohlásil, dobrý klavírista zahraje na jakýkoliv nástroj. A usedl k tomu. No. A stává se mimochodem i houslistům, že prostě musí zahrát na něco jiného, teda kromě té situace, kdy praskne struna a dostane teda nějaký šunt od koncertního mistra.
2: Většinou to je při nějakých solových nebo komorních vystoupeních v nějakých exotických zemích, jo, kde třeba jsou velké rozdíly vlhkostí, teploty. Jo, většinou to jsou třeba letní měsíce v Asii, v Japonsku, jo, kde máte 38 stupňů plus 90% vlhkosti, no tak ta kombinace je samozřejmě naprosto šílená. Nebo naopak zase z druhé strany v Americe se stalo, že mě praskla horní deska u houslí, protože bylo takové sucho, že tam byla obrovská tenze. Takže to jsou pak věci, když to máte takovýhle nástroj za opravdu velké peníze a je samozřejmě

0: tou značkou je to něco, co je nenahraditelné, tak je dobré mít náhradní nástroj. A v takovýchhle případech vlastně člověk zase hledá něco, co je, řekněme, není to levné, ale je to dostupné a člověk se na to hraje dobře, je to zvukově kvalitní, ale nemůžete si dovolit vzít do takovýchhle destinací takhle špičkový nástroj. Tak to je vlastně jediná situace. Ale jinak ten nástroj, vzhledem k tomu, jak jsme na něj zvyklí, jak jsme s ním zžitý, tak vlastně ho jako chceme mít, že? Nechceme hrát na něco jiného, pokud možno.
1: A nebo ještě kurioznější situace, když Česká republika je v nějakém arbitráži, jak byla, nevím, tam Dag Human, nebo jak se to, byla ta kauza šílená a pak vlastně ty nástroje, které jsou třeba součástí státní sbírky a někdo na ně hraje a vyvezl by je do zahraničí, tak vlastně můžou skonfiskovat jako protihodnotu nějakým tomu, co musí ta republika vyplatit. Tak to jsou další situace, kde se to...
2: Slušný exekutor by to odebral až po koncertě, ne? Tedy doufám. No jo. Ale vy nemáte státní nástroj tedy.
0: Jo, no ano, já vlastně ten nástroj, když jsem nastoupil do České filharmonie, tak hledal jsem nástroj cca rok a půl. Měla to kupovat jedna česká banka, která to nakonec po mnoha pokusech nebyla schopná koupit z toho důvodu, že u nás je problematika v tom, že máte jednoho houslaře a ten houslař nasekal těch nástrojů spoustu. No a on, jeden ten nástroj může stát od něj třeba 7 milionů a od stejného houslaře může stát v jiném období jeho třeba 10 milionů. A to jsou obrovské rozptyly ceny. A to samozřejmě optikou těch obchodníků a lidí, kteří tomu nerozumí, tak je dost složité je přesvědčit. No a právě tohle byl problém, protože já jsem za ten rok a půl vyzkoušel třeba 100 nástrojů, opravdu jako nádherných, špičkových. Některé byly horší, některé byly opravdu lepší a byly tam dva, které jsem si vybral. Jeden ztroskotal právě na tom, co jsem teď povídal, a ten druhý, to už bylo vlastně na tom konci, teda po tom roce a půl, a ten je z Londýna a je to tento nástroj Josef Galliano z roku 1774. A já jsem hrál koncert komorní ve Dvořákově síni v Rudolfinu a ani jsem netušil, že na tom koncertě byl Jiří Bělohlávek se podívat. A druhý den jsme měli zkoušku. A protože on po té zkoušce mi říká, že to je fantastický nástroj, že se mu to strašně líbí a jak to vypadá právě, jestli jako se to teda koupí už konečně nebo ne. No a já jsem mu vyprávil, že bohužel to nedopadne, že zase stejné potíže, stejný příběh a že to budu muset vrátit. A postupně kolegové hráči odešli pryč a on si takhle sednul vedle mě a tak se zeptal, a kolik to stojí v librách? Tak jsem mu říkal tu sumu a on tak chvilku bylo ticho a říká, víš co, tak já ti ho koupím. A to jsem ztratil
2: dech. Mimochodem, v librách to vypadá levnější.
0: No, je to tak, skutečně, ale myslím si, že...
1: Tak on ti ho propůjčil, že jo?
0: No, on řekl,
1: nedaroval ti ho.
0: No, on řekl, já ti ho koupím, ale s tím, že samozřejmě potom řekl, zůstane to samozřejmě v naší rodině, tedy v rodině Bělohlávku, a protože vlastně už byl nemocen a potom za 3 měsíce vlastně zemřel, tak nechal to svojí ženě Aničce a s tou vlastně jsem v kontaktu a vlastně od ní, od rodiny to mám zapůjčeno do konce své kariéry.
2: Čas běží a my jsme se ještě nebavili o lenošení, jo, což je smysl tohoto pořadu vlastně, ale já jsem vyrozuměl, že prostě tady s lenošením se neupíchnu, protože jak si pan Vodička je typ spíše takový jako hyperaktivní, jo, ADHD a je dokonce, když jaksi nemůže hrát na ty housle, tak páchá jiné činnosti. Mezi jinými taky se věnuje tvorbě mobilních aplikací, teda jedné. Jo, to jsem zjistil, že vy tvoříte takhle jako z čistého tvůrčího přetlaku, jak jsem vyrozuměl aplikaci, která se jmenuje Pro muzika a má to i taková sociální síť pro pro muzikanty a pro posluchače víceméně klasické hudby.
0: Já jsem totiž, když jsem v jeden moment dostal opravdu takové vnuknutí, že mě jako hudebníka na jedné straně vlastně štve, že vy jako posluchači, ale i já jako posluchač, když chodím na koncerty, tak bych chtěl vědět na jednom místě, kde se co hraje. Nebo když třeba budu mít chuť si poslechnout Novosvětskou symfonii, tak chci napsat Novosvětská symfonie, kde se hraje v republice. A tohle vlastně tady neexistovalo. Ta platforma je otevřená, je volná, je zadarmo a my tam ty koncerty nedáváme. To je na pořadatelích.
2: No, já ještě, jako než skončíme, tak potřebuji vyřešit takovou jako jednu otázku, která taky jaksi souvisí s absencí lenosti, jo? Že já jsem nabyl dojmu, tady jako je to zřetelné, že nějak ta přemíra talentu taky souvisí s plodností, jo? A že tady jako pan profesor vede, že jo, ten má 6 přiznaných dětí. Vy máte 5, že jo? A to ještě má spoustu času před sebou, že jo?
3: Ještě není v cílové rovince, mě může...
2: No. A já jsem zjistil, jako náš synek, který se odrodil, tak a je taky muzikant, jo? Takže je černá ovce rodiny, ten má 4 děti, jo? Ten souvisí to nějak?
3: U skladatelů se říká, že je to plodný autor.
2: No právě, no.
0: Já jsem vždycky říkal, že to jsou ty dlouhé turné a pak ty návraty.
2: Jo, takhle. Dobře, no tak. Takže dámy a pánové, jak tak koukám, čas se nachýlil opravdu a festivalová lenoška je u konce. No, dnes tedy byli pod patronací Friderika Chopina mými vzácnými hosty, pánové Ivan Klánský, Martin Kasík a Jiří Vodička. No. Tak já jim za to srdečně děkuji, no a s nimi, s vámi, milí posluchači, se těším zase někdy na shledanou, ale my si ještě dáme do titulku nějakou muziku, co říkáte? Jo, abychom zakončili důstojně.
1: Tak ještě jeden Dvořák to bude.
2: Dvořák.

0: Opouštíme Mariánské lázně, kde jsme natáčeli další Lenošku Iva Šmoldase. No a zavítáme k Halině Pavlovské, která chystá své omeletky. To bude hned po zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Hudba.
2: Já jsem se pro hudbu narodil.
1: Tanec. Divadlo.
3: Tak jdem.
1: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
3: Je to dobrý.
1: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
4: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
5: Zvony z chrámu svatého Víta nám za chvíli oznámí poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: V Německu jsou dnes dvoje regionální volby. Mohou znamenat konec kancléře Merce. A lékaři už ošetřili první pacienty po otravě houbami. Bude oblačno a od západu se bude zatahovat s deštěm, nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Němci si dnes v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenbursko přední Pomořansko volí své poslance. Regionální volby podle televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
2: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťansko-demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má jednat se šéfem motoristů Petrem Macinkou o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Motoristé volají po úsporách aspoň v jednotkách miliard. Houbařská sezóna začala a s ní také první otravy houbami. Záměna jednoho druhu za jiný bývá nejčastější příčinou. Pravidelně si houbaři pletou muchomůrku růžovku s jedovatou muchomůrkou panterovou. Poznat by ji měli podle okraje klobouku i vzhledu prstínku. Další nebezpečí představuje muchomůrka zelená, řekla mykoložka Libuše Kotilová.
3: Jedna plodnice stačí otrávit dva dospělé lidi a tam nejčastěji se pletou lidé tuto houbu s holubinkou, anebo dokonce i se žampionem, neotočí tu houbu, lupeny jsou bílé u mochomůrek, kdežto žampiony je barevné.
0: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes opět zastavil silný vítr v nárazech o rychlosti přes 90 km za hodinu. Dolní část z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté tak mohou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 km pěšky. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za 8 měsíců tohoto roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Höniga z Biologického centra Akademie věd hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
4: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
0: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před nimi chránit nejen v lese, ale také v městských parcích nebo zahradách. U Střížovic na jižním Plzeňsku vzniká soustava 7 průtočných tůní. Na pozemcích farnosti Blovice je buduje plzeňské biskupství, aby podpořilo vodní režim krajiny. Jak popisuje mluvčí biskupství Nikola Vejskalová, tůně zaberou plochu přes 2700 metrů čtverečních.
5: Nahradí napřímené odvodňovací koryto, zpomalí odtok vody a pomohou ji zadržet v krajině. Zároveň vytvoří vhodné prostředí pro obojživelníky, mokřadní rostliny a další živočichy. Projekt je financován z operačního programu životního prostředí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude oblačno, na jihovýchodě území i polojasno, postupně se bude od západu zatahovat. Na většině území Čech večer i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přehánky. Pak zase bude od severozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti 23 až 26 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 13, na Šumavě a v Beskydech 17. Zítra bude polojasno, později proměnlivá převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území čekáme četné přehánky, jinde se objeví jen ojediněle. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
6: Doprava.
0: Na 56. a 0,5 kilometru D1 ve směru na Prahu se v levém jízdním pruhu srazila dvě osobní auta. Na místě už je také vozidlo policie a brzdí se tam prudce do kratší kolony. V opačném směru D1 se brzdí na 183. kilometru a osobním autem se pak zhruba půl hodiny jede k omezení u D2 na 196. kilometr. A na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se brzdí na 3. kilometru. Asi čtvrt hodiny pak pojedete k omezení před Zdiby, kde se jezdí jedním pruhem. To byly zprávy, teď Halina Pavlovská.
7: Milí posluchači Dvojky, minulý týden jsme si užili ještě hezkých pár dní. Byli jsme na výletě v Posázaví. Kamarádka tam má chatu. Z Prahy jsme vyjeli směr Slapy a ve Štěchovicích jsme odbočili na Hradištko. Cesta z Prahy přes Měkenice do Davle mne dojímala. V dětství jsme často jezdili za tetou do Hvozdů. Měla tam nádhernou vilu v lese, nedaleko domu, který obýval přední český herec Karel Heger. Když jsme bydleli ve vile o prázdninách, jezdili jsme se koupat na soutok Sázavy s Vltavou. Vždycky jsme si v Davli v samoobsluze koupili karlovarské rohlíky a játrový sýr. A po plavání v řece jsem měla pocit, že je to nejlepší jídlo na světě. Ve Štěchovicích ve škole moje maminka za války učila. Bylo to její první učitelské zaměstnání. Dojížděla tehdy do Štěchovic ze Smíchova, kde bydlela. Jednou se vrátila ze školy domů a její byt byl vybombardovaný. Dostala tehdy jako náhradu garzonku vedle Národního divadla. A tam jsem pak strávila dětství. Vzpomínky se mi řadí v mozku, jako bych koukala na film. A právě o filmech si dnes budeme povídat v omeletkách. Omeletky teď začínají a vy víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
6: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, dnes se budeme věnovat filmu. Je 20. září a právě 20. září se narodila filmová diva Sophia Loren. V roce 1946, právě 20. září, začal první uskutečněný filmový festival v Cannes. Nikdy nezapomenu, jak jsem byla v prvním ročníku na FAMU na tanečním večírku. Různě jsem se natřásala. Měla jsem nové boty na závratně vysokém podpatku a bylo mi docela fajn. A najednou se na mě obrátila taková krásná dívka. Studovala herectví. Štíhlá, vysoká, něžná. Spolužáci z ní šíleli. A ona mi s frenetickým svitem v oku řekla: je tady Bolek Polívka a já s ní budu tančit. Mám ale blbý nízký podpatky. Půjč mi svoje boty. No počkej, ohradila jsem se. A co já? A krasavice sjela mou postavu, mé taneční krátce a řekla: u tebe je to ale přece úplně jedno. U filmu Díky za každé nové ráno jsem získala Českého lva za nejlepší scénář. Přišla jsem z předávání domů a tam mě spražili. Když jsem se ptala muže, jak jsem vypadala v televizi, tak se zamyslel a řekl: jako tuleň. To mi připomíná, jak jednou na základce, na škole v přírodě, kdy jsem ještě netušila, že se stanu scénáristkou, mě kousl pes do stehna. Milovala jsem tenkrát mého spolužáka. A z kousnutí jsem byla v šoku a křičela jsem na všechny strany: pomoc! A první ke mně přiběhl právě ten můj milovaný spolužák. Třesoucím se hlasem jsem mu důvěrně řekla: je to hrůza, kouká mi maso. A on mě chlácholivě uklidnil: neboj, to není maso, to je tuk. Jistě si dovedete představit, jak mi bylo. Nikdy jsem nebyla žádný hubenior a tenkrát jsem si připadala jako pořádný buřt. A teď se mi vybavilo, jak jeden můj známý náruživý kuřák si před lety dal předsevzetí, že zhubne, přestane kouřit a ožení se s Winonou Ryder. Splnil si ale jen to, že si koupil 10 kazet s Winonou a když se na ní díval, tak nekouřil.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, film je tématem dnešních omeletek. Už jsem se zmínila, že v roce 1946 se odehrál první filmový festival v Cannes. Jedna má kamarádka byla právě v Cannes na dovolené. Ne tehdy, teď, nedávno. A chtěla se opalovat nahoře bez. A styděla se. A přemýšlela, jak to udělat. Nechtěla zase na sebe upoutat tolik pozornosti. A pláž byla plná prodejců zmrzliny, neodbytných černochů s barevnými šátky. A ona byla sama. A nejvíc ji otravoval chlapec, který rozdával letáky s upoutávkou na nightclub. No a tak dlouho znervozňoval, až ji dohnal k neočekávané reakci. Vzala si dva letáky o rozměru malých obdélníků a s pohledem na opáleného drzého rozdavače letáků si je přilepila na prsa. Drželi dobře. A ona už neměla pocit, že je úplně nahá. Jen mladíka to ohromilo a francouzsky vyrkl intéressant. Na těch letácích bylo velkým písmenem napsáno gigant. Mimochodem právě tahle přítelkyně mi vyprávila, jak si pozvala svého vyvoleného domu. A tam se převlékla do nového kostýmku a vrátila se do pokoje a zeptala se, líbí se ti ty šaty? A ten mladík se na ní ani nepodíval a řekl ne. A pak se začal bavit s její maminkou. A když si musel odskočit, tak moje přítelkyně na svou maminku mrkla a rázně prohlásila. Hele, nezapomeň, líbím se mu já. Jeden můj kamarád ze školy byl jako režisér v Africe těsně pod Rovníkem a točil jakousi říčku, přes kterou byl zavěšený liánový most. A aby záběr oživil, poprosil tři černé ženy, které šly kolem, aby přešly přes most, až jim mávne. No a stalo se. A když byl kameraman spokojen, řekl režisérovi, aby doběhl herečkám poděkovat. Dvě z nich už ale byly daleko, jen ta nejmladší se asi schválně opozdila. Přijela díky, prohlédla si režiséra od hlavy k patě a zeptala se, a nechcete si? Přičemž použila v angličtině slovo, které znamená pohlavní styk. A nelze je vyslovovat příliš nahlas ve slušné společnosti. Režiséra tak uvedla do velkého zmatku. Už proto, že byla po tamním zvyku do půl těla nahá a byla velmi vyvinutá. A režisér zakoktal pouze, no a kde? A černá dívka se rozhlédla a řekla, no tady. A ukázala na kus trávy u svých nohou. To už se ale český režisér vzpamatoval a rychle řekl, počkejte chvilku, já jen řeknu kamarádům, aby na mě počkali. A dal se do běhu k autu a cestou řval česky. Jeďte, jeďte, já naskočím za jízdy. Po dlouhé době jsme se s přítelem vypravili do kina. Právě na film od tohoto mého spolužáka. Upřímně řečeno, nestálo to za nic. Ale přítel pořád seděl a hleděl, až se ke mně najednou rázně naklonil a rozhodl, pojď pryč. Kvůli téhle kravině přece nenecháme doma psy samotný.

0: Milí posluchači Dvojky, o filmu, o hercích, o festivalech a o pocitech, které s filmy souvisí, si dnes vyprávíme v Omeletkách. V jednom francouzském filmu spolu vystupovaly dvě tehdy velmi populární herečky, Brigitte Bardot a Jeanne Moreau. Po premiéře se zeptal jeden novinář herečky Moreau. Řekněte mi upřímně, která jste v tom filmu měla větší úspěch? Přiznávám, že Brigitte, řekla na to Jeanne Moreau. Já jsem totiž měla na sobě ručník a ona ne. A copak jsem se takhle mohla blízknout větším talentem? První filmový festival v Cannes se měl původně konat už v roce 1939. Jenže prakticky ve chvíli, kdy měl začít, vypukla druhá světová válka, takže byl festival odložen. Prvního skutečného ročníku se Cannes dočkalo až o 7 let později. A festival tehdy probíhal dost chaoticky. Projekční kabina nebyla včas připravená, pomocníky promítače údajně nabrali mezi městskými zahradníky, pletli se a ztráceli se filmové kotouče a docházelo k výpadkům proudu. Při promítání Hitchcockova filmu Notorious byla dokonce vynechána jedna cívka. Sovětská delegace po opakovaných technických problémech začala mít podezření, že jde o politickou sabotáž. Festival v Cannes, jak už jsem řekla, měl původně začít v roce 1939, 1. září. Tohle datum se shodovalo se dnem, kdy Německo napadlo Polsko. Do Cannes už přitom tehdy přijeli hollywoodské hvězdy a vše bylo připravené. Filmová produkce si kvůli festivalu pronajela transatlantický parník a na pláži vznikla obří kulisa pařížské Notre Dame jako propagace filmu Hrbáč z Notre Dame. Festival byl ale zrušen, nakonec se symbolicky uskutečnil až o 63 let později. V roce 2002 byla sestavena porota, která posoudila filmy původně přihlášené do neuskutečněného ročníku a zpětně vyhlásila vítěze. Nejstarší filmový festival na světě je v Benátkách. První ročník se konal v roce 1932. Neměl ještě klasickou soutěžní porotu ani dnešní systém cen. Filmy se promítaly pod širým nebem na terase hotelu Excelsior na ostrově Lido. První film promítaný na benátském festivalu byl americký Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Projekce začala 6. srpna 1932 večer. Festival byl původně součástí benátského bienále a měl především přilákat do Benátek bohaté zahraniční návštěvníky. Karlovarský filmový festival nezačal v Karlových Varech. První ročník v roce 1946 probíhal především v Mariánských Lázních. Karlovy Vary byly zpočátku druhým festivalovým městem. První ročník Československého festivalu se ale konal ještě před prvním skutečným Cannes. Festival Mariánských Lázní začal totiž v srpnu 1946, Cannes až 20. září stejného roku. Mimochodem, francouzská Riviera byla původně zimní destinace. Američané Gerald a Sarah Murphyovi ve 20. letech pomohli prosadit tehdy dost podivnou myšlenku, že by bohatí lidé mohli jezdit ke Středozemnímu moři i v létě. A přitáhli tam Fitzgeraldovi, Hemingwaye, Picassa a další. Z velké části právě tahle společnost pomohla vytvořit představu Riviéry, jakou ji známe dneska. Rita Hayworth se v Cannes zase setkala se svým odcizeným manželem Orsonem Wellesem. V hotelu The Cup se políbili, strávili spolu den a večer zakončili v nočním klubu se spoustou šampaňského. Wells potom odjel pracovně do Říma. Hayworth ještě téhož večera šla na večeři s Ali Khanem, svým budoucím manželem. Hotel The Cup má hezkou historii sám o sobě. Tento hotel vznikl původně jako útočiště pro spisovatele. A Fitzgerald ho později vložil do románu Něžná je noc. K Kennedyovi tam trávili dovolené, pobývali tam Churchill, vévoda a vévodkyně z Windsoru, Marlene Dietrich nebo právě Orson Welles a také Elizabeth Taylor s Richardem Bartonem. Ti tam prožívali část svého bouřlivého manželství. Současní majitelé hotelu Du Cap si hotel původně vůbec nejeli koupit. Německý průmyslník Rudolf Edgar s manželkou Majou kolem něj roku 1964 pouze pluli na jachtě a uviděli ho z moře a zamilovali se do něj. A o 5 let později zjistili, že je na prodej a koupili ho. No a to je taková pěkná odbočka k cestování. Někdo si prostě z dovolené přiveze magnet na letničku, Edgarovi si přivezli hotel.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, o filmu a o událostech, které souvisí s dnešním datem a se zářím, si povídáme v Omeletkách. Jistě mnozí z vás znají spisovatele Geralda Darrella, který se proslavil svými knihami o zvířatech a o svém dětství. Své dětství na Korfu popsal v knize O mé rodině a jiné zvířeně. Kniha byla několikrát zfilmovaná. V televizním filmu z roku 2005 hrála jeho matku Imelda Staunton a za roli byla nominovaná na International Emmy. Později podle Darrellových knih vznikl seriál Darrellovi, který byl v roce 2017 nominovaný na nejlepší dramatický seriál. Herečka Grace Kelly a Rainier vytvořili nejlepší čistý kentský románek. V roce 1955 jí během festivalu domluvili návštěvu monackého knížete, původně jako fotografickou reportáž. Kníže Rainier jí na první schůzce ukázal svou soukromou zoo, potom si spolu převážně dopisovali a za necelý rok byli svoji. Mimochodem svatbu naplánovali těsně před festivalem v Cannes, aby hollywoodští hosté mohli po obřadu v Monaku pokračovat rovnou na festival. Na svatbu do Monaka Grace připlula z New Yorku přes Atlantik lodí a na Líbánky pak odjeli na jachtě. Rainier měl vlastní zoo a dvakrát denně osobně krmil svého tuleně. Lásku ke zvířatům sdílela i Grace a s dětmi do zoo chodili normálně na rodinné návštěvy. A na knížete evropského ministátu měl kníže Rainier překvapivě dost povinností jako ošetřovatel. Grace a Rainier dostali ke svatbě 100 slepic od fanouškovského klubu z Minnesoty a slepice zůstaly v Monaku a zásuvovaly rodinu vejci. Grace měla jídla z vajec ráda. Z královského svatebního daru se tedy stala poměrně praktická drůbežárna. Grace doma vařila. Žádné knížecí speciality. Podle jejich syna Alberta dělala třeba grilované maso a těstoviny. Rainier nesnášel vařenou mrkev. Jednou ji naservíroval 5letému Albertovi, sám ochutnal kousek a svou porci odsunul. A Albert ho napomenul: tati, buď rozumný a sněz tu mrkev. Rainier tvrdil, že ho to tak zaskočilo, že ji skutečně snědl. Když po Grace lidé chtěli oblíbený monacký recept, posílala jim recept na pisala d'air, místní koláč s cibulí a ančovičkami. Grace měla vlastní verzi tohoto koláče. Šlo o něco mezi cibulovým koláčem a velmi jednoduchou středomorskou pizzou. Tradičně se dělá s cibulí, olivami a ančovičkami. Grace do své verze prý přidávala i rajčatový základ. No a já vám teď řeknu, jak se tenhle koláč dělá. Zkuste to, protože je moc dobrý. Na těsto potřebujeme 250 g hladké mouky, 5 g sušeného droždí, 150 ml vlažné vody, 2 lžíce olivového oleje, půl lžičku soli. A na náplň musíme mít 800 g cibule, 3 lžíce olivového oleje, 12 filetů ančoviček, hrst černých oliv, tymián, pepř. Se solí opatrně, protože ančovičky i olivy jsou slané. Droždí rozmícháme ve vlažné vodě, přidáme mouku, sůl a olivový olej a vypracujeme měkké, pružné těsto. Hněteme asi 8 minut, přikryjeme a necháme hodinu až hodinu a půl kynout, dokud těsto přibližně nezdvojnásobí objem. Mezitím nakrájíme cibuli na tenké plátky a na olivovém oleji velmi pomalu opékáme asi 40 minut. Nemá být hnědá a křupavá, ale má být úplně měkká, nasládelá a téměř rozvařená. Potom přidáme trochu tymiánu a pepře. A vykynuté těsto rozmáčkneme nebo rozválíme na plech zhruba na tloušťku 0,5 cm. A navrch dáme silnou vrstvu cibule, ančovičky vyskládáme do mřížky a do jednotlivých políček dáme černé olivy. A necháme ještě asi 20 minut dokynout a potom pečeme při 220 stupních přibližně 20 minut, dokud nejsou okraje zlaté. No a ještě jednou zopakuji, že ta klasická pisaledier nemá rajčatový základ ani sýr. Je to prostě kynuté těsto, spousta pomalu dušené cibule, ančevičky a černé olivy. Rajčata se objevují v některých novějších variantách, ale už je to odklon od klasiky. Já jsem zkusila bez rajčat a pochutnali jsme si. Takže i vám přeju dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, převážně filmem jsem dnes naplnila omeletky. Před písničkou jste dostali recept na cibulový koláč podle kněžny Grace Kelly. A teď vám přečtu příspěvek, který mi do omeletek poslal inženýr Jiří Čutka. Jeho vyprávění má název Švihák lázeňský. Obdařen pestrou škálou neduhů, jezdím každoročně do lázní a pojišťovna si může vybrat, s jakou chorobou ji výjdu nejlaciněji. Zdravodárných koupelí je v naší zemi jako máku, ale jediné lázně Konstantinovy pyšní se sochou Švihaka lázeňského. Dílo jistě pozoruhodné, ovšem při vší úctě k jeho autorovi moc jsem se mu nevyvedl. S vyzáblou statuí mám společnou jen barvu kalhot. Jinak nic. Všeobecná definice šviháka zdůrazňuje elegantní oblečení, korzování po promenádě a nezávazné flirtování. Pokud vím, v lázních se hlavně cvičí, jenže jak se potit noblesně. Mám tepláky jako každý. Na svou obhajobu chci podotknout, že hlavním zástupkyním rodu ženského široko daleko kachnámu rybníka bývá moje oblečení šuma fuk, až na kapsu s houskou. Po lázeňské promenádě korzoval bych s potěšením, kdybych nějakou našel. Za to je tady park. Včera jsem jim procházel s cílem vypít jedno pivo ve vietnamském bistru vzdáleném 832 metrů. To vím přesně, protože své sportovní výkony si dokumentuji. Byl jsem oděn jen tak nalehko, bez elegance. Přesto si ke mně připojila sympatická 83letá kantorka. Prýže se nemá s kým povídat. Tedy povídala a celou cestu parkem nás doprovázelo hejno žárlivých kachen, bedlivě sledujíce, zda paní učitelce nenabízím housku. Nejspíš by zaútočili. Ptám se, lze tuto událost zařadit mezi nezávazné flirtování? Těžko. Bohužel, zatím mezi šviháky lázeňské zřejmě nepatřím. Přesto mě zajímá, kdo by se do této vpravdě komplikované definice vpasovat dokázal. Zkusím ho najít. Určitě se nejedná o ženu, protože švihačka lázeňská může být snad jen paní od rány, majitelka březových metlí v sauně. Systematicky pátrat začínám u pacientů utržených ze řetězu. Poznáte je snadno. Bez domácího dozoru jsou totiž unášeni opojným vichrem svobody až do manželkami nehlídaných podniků lázeňských. Každou chvíli vykřikují průpovídky typu dneska mi asi ty plavky spadnou, ha, ha, ha. Nebo jestli se potopím, tak se utopím, ha, ha, ha. A mrkají přitom významně na kolem jdoucí dámy. Plácejí se vzájemně po ramenou a rozjařile halekají. Kam se jde večer? Za hlasitou odpověď na tuto otázku jsou pak ostatní pacienti vděční. Půjdou jinam. Pravým opakem výše uvedených borců bývají osoby mlčenlivé, zasmušilé, bloumající po chodbách bez cíle sem a tam. V ruce svírají rozpis procedur, do kterého s výrazem beznaděje neustále nahlížejí. Při setkání uhýbají očima, protože nikoho pozdravit je pro ně přetěžké. Pokud takový lázeňský introvert promluví, vyslechnete si výčet jeho zdravotních potíží abecedně. A to včetně celé škály utrpení, která nikdo jiný než on zažít nemůže. Až tak je výjimečný. Nakonec tu máme pacienty těžko zařaditelné, ke kterým osobně přináležím. Každý z nich je jináčí, avšak jejich zájmy a koníčky bývají často k rozpoznání podle potisku trička.

0: Co dodat? Díky ledovce švihnul jsem sebou hned u vchodu do lázní a na elegantním padání musím ještě zapracovat. A taky si půjdu koupit nové šmrncovní tepláky. To se teprve uvidí, kdo je skutečný švihák lázeňský.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Švihák lázeňský se jmenoval příspěvek pana inženýra Jiřího Čutky, který jsem vám přečetla před písničkou. A doufám, že i vy mi popíšete své zážitky a tím posílíte mou teorii, že co Čech, to Němcová. Pište prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Možná nevíte, že mistr hororu Alfred Hitchcock nikdy nezískal soutěžního Oscara za režii. Byl nominován 5krát, ale ani jednou nevyhrál. Přesto je dnes považován za jednoho z nejvlivnějších režisérů filmové historie. Hitchcock se ve svých filmech pravidelně objevoval. Jeho krátká vystoupení se stala hrou s diváky. A později se často umisťoval co nejblíž začátku filmu, protože zjistil, že diváci místo sledování děje čekají, kdy se konečně objeví. Bridget Bardot pomohlo Cannes ke slávě ještě před jejími nejslavnějšími filmy. Fotografové ji fotili na plážích a rychle zjistili, že snímky mladé herečky v plavkách zajímají noviny víc než většina festivalového programu. A na úplný závěr vám ještě ocituji známého amerického scénáristu a režiséra Jima Hensona, který řekl: život je jako film. Napište si vlastní konec. My ale ještě rozhodně nekončíme. Jen pro dnešek. Těšte se mnou na další omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: A pokud vás, přátelé, zajímá, co se děje u nás i ve světě a také předpověď počasí, pak právě teď přišla vaše chvíle. Za pár okamžiků vám na Dvojce nabídneme další aktuální zprávy.
4: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Kvůli volbám do státní dumy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády a policie zadržela v Praze muže, který posílal výhružné e-maily. Bude oblačno a od západu se bude zatahovat s deštěm, nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruské ambasády v Praze. Až do 20 hodin je tam otevřena volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Mohou tam odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situace.
5: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
4: O posílení bezpečnosti požádalo ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu. Vláda má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání v pondělí. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Paliva prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. V nich například anonymně vyhrožoval bombovými útoky, zabitím anebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 630 výhružek, které si vyžádaly rozsáhlá opatření, řekl policejní mluvčí Jan Daněk.
6: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
4: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy 3 roky vězení. Letos v Praze zaznamenali kriminalisté 21 případů šíření poplašné zprávy, 9 z nich objasnili. V Loučce u Vizovic na Zlínsku se v 15 hodin koná slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot a stála přibližně 22 milionů korun. Její součástí je unikátní největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
7: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Máme oblačno, na jihovýchodě území i polojasno. Postupně se bude od západu zatahovat na většině území Čech, večer pak i na Moravě a ve Slezsku, déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13, na Šumavě a v Beskydech 17.
1: Doprava.
4: Na 194. a půltém kilometru D1 směrem od Prahy se srazila, 2 osobní auta jsou u středových svodidel, stejně tak vůz policie. Zdržíte se v koloně asi 10 minut. Kolem z tého 68. kilometru v opačném směru se levým pruhem pomalu pohybuje vůz údržby. Tady je kolona na 20 minut. A na 43. a půltém kilometru D10 směrem na Prahu se v omezení srazila 2 auta. Do kolony se brzdí na 45. kilometru. To byly zprávy. Hezké chvíle s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle nedělního odpoledne tu, přátelé, pro vás mám pohádku Arnošta Goldflama o klukovi, který neuměl zlobit. Všichni chtějí hodné děti a mívají zlobivé. Ovšem v této pohádce máme hodného Jeníčka a všichni chtějí, aby zlobil. A to je opravdu těžké. Ani Jeníkovi se do toho totiž moc nechce. A když se do všeho ještě zapletou kouzla a čáry, kdo ví, jak to všechno dopadne.

0: Už chystáš večeři, maminko?
1: No jistě, vždyť je nejvyšší čas. Za chvilku půjde Jeníček spát. A kde vůbec je?
0: No, to se taky ptám, kde on vlastně je. Tak víš co? Nachystej zatím tu večeři a já ho půjdu hledat. Jeníčku, kde pak vězíš? To on, maminko, bude jistě na tom svém oblíbeném místečku tady pod stolem a čte si, jak ho znám.
1: To máme ale štěstí, viď? Že ten náš kluk je tak hodný. Nezlobí, pěkně si vždycky někam zaleze a čte si.
0: Nebo si hraje, ale hlavně vůbec nezlobí. Neodmlouvá, vždycky poslechne, je s ním prostě domluva. Když já si tak představím některé ty raubíře, co neposedí, zlobí, divočí a jenom trápí rodiče, no to musí být hrůza.
1: Hrůza hrůzoucí, zlatý náš Jeníček. A víš ty co? Překvapíme ho.
0: Jak to myslíš?
1: No přece, co kdyby jsme na něho vybavili? Co říkáš?
0: Tak jo, to bude legrace. Tak pozor, každý vezmeme cíp u brusu, nacvedneme ho a na našeho Jeníčka pěkně nahlas vybavneme. Ale pozor, až řeknu teď. Teď. Bav!
2: Ale mami, tati, vy jste jak malí, vždyť já si čtu.
1: My jsme tě chtěli pobavit.
0: A taky trochu rozveselit.
2: Vždyť jsem veselej, akorát jsem si četl. A co vlastně chcete?
3: Večeře.
2: A co je?
1: Bábovka a kakao.
2: Tak jo, to si dáme.
0: Já to mám taky rád. Už se těším. No, já jsem málem zapomněl. Právě, kde pak je ovladač? Honem to musím přepnout, už to začalo.
4: Podle posledních vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že převážná většina dětí doma i ve škole zlobí. Děti se perou, odmlouvají a podobně. Tyto děti jsou potom hodně odolné, jsou také zdravější, silnější a průbojnější. Takových dětí je asi tak 80%. Pak je tu ještě něco přes 19% středně zlobivých, ale i ty jsou v dobrém stavu. Je tu ovšem také malé procento dětí velmi hodných a tyto jsou velice ohroženy. V celé naší republice je jich asi tak 256 a s tím se musí něco dělat, jinak se to rozšíří a bude zle. Říká známá odbornice na tyto problematické děti magistra Klopotná a ta tomu jistě rozumí. Proto byl pro nezlobivé děti uvolněn nápravný ústav, zvaný Pohoršovna, kde budou tyhle těžko napravitelné děti zkoumány a důsledně převychovávány. Zprávy ze sportu. Náš nejlepší vlaštovkář hodil na olympiádě vlastnoručně vyrobenou vlaštovkou z umělé hmoty 35 metrů se 6 obloučky.
1: Maria.
4: A docílil tak druhého nejlepšího výsledku.
1: Aby tak mezi těmi hodnými ohroženými dětmi nebyl náhodou náš Jenda.
0: Kdo to může být takhle večer?
1: Já běžím otevřít.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
5: Já jsem učitelka vašeho syna, magistra Klopotná.
6: A je, rádi vás poznáváme. Potřebujete něco? Co pak se stalo?
5: A tak stalo, nestalo. Jdu si na toho vašeho kluka stěžovat. Je doma manžel?
6: Ano, všichni jsme doma.
2: A je, mučitelka. Já se radši schovám.
0: Tak rychle, Jendo, zalez zas pod stůl.
6: Tatínku, to je Jendová paní učitelka Klopotná.
5: Magistra Klopotná.
6: Magistra Klopotná. Tatínku, vyřiď to, prosím tě, já
3: Já nemůžu, já jsem z toho celá pryč. Já...
0: Dobrý večer, já jsem Jendův otec.
5: No tak vás neznám, na třídní schůzce jsem vás ještě neviděla.
0: To víte, paní učitelko, času je málo a náš Jenda je vlastně hodný, tak celkem nic nemáme.
5: No jistě, to je právě ono. Rodiče mají málo času, že? O děti se nestarají, že? Děti si musí všechno dělat sami a jsou pak takové tiché, zakřiknuté, všechno se nechá na nás, že? Učitelkách. A co? Co potom z takových dětí může vyrůst? No, no co?
3: No promiňte, ale s naším Jendou přece žádné problémy nejsou.
5: Nejsou. No právě, že nejsou. To je ten problém. Kdo zlobí, ten se ve světě nestratí, ten má cestu otevřenou. A kdo nezlobí, kdo je takzvaně hodný, s tím je to zlé. No, byli jste s ním vůbec u doktora?
3: U doktora?
0: Vždyť je zdravý, nic mu není, tak proč bych...
5: Proč? No pro slepičí kvoč. Vůbec není zdravý. A těžko taky může být, poněvadž, kdyby byl zdravý, tak by trochu zlobil. No, děcko musí zazlobit, zadivočit, něco rozbít a tak, jinak já vám to říkám tak, jak to je. On skončí v pohoršovně.
0: No, náš Jenda prostě neumí zlobit, na tom snad nic tak špatného není.
5: Tak ho to zavčas naučte, jinak špatně skončí. Prosím vás, ještě štěstí, že je ve škole jediný s takovou vadou, jinak já bych jenom lítala po rodičích, vždyť já nemám čas si ani něco uklohnit, ani tu polívku kolikrát, ani... Vy jste mi tady ale upekli babu. Ukažte.
3: Mám radši ukrojím.
5: Je trochu oschlá, ale dobrá. A já si to vezmu domů, co? A taky to mlíko, co tady máte. Ne, neodlívejte mi to. Já si vezmu celou flašku. Já už špatně koušu. Musím si tu babuvku namočit. Co hledíte? Pomozte mi to tady, hlem, do tašky.
3: Ano.
5: Tak. Ještě. No, uschla. Tak. Tak já poběžím. Nezapomeňte, co jsem vám řekla.
0: Tak naschledanou.
5: No, s Bohem. Naučte ho zlobit, jinak... Jinak co? Co? Kdo pak mi odpoví?
0: Skončí v pohoršovně?
5: Přesně tak. Pojďte mě vyprovodit, paní...
3: Já jsem Jendová, mami.
5: Jendová. Staňte! Sednout! Jdeme!
0: Tak... Už můžeš vylézt, Jendo. Už je pryč.
3: Tak a máme to. Ach bože, taková rána. A my jsme si mysleli, že se nic neděje a zatím... Co budeme dělat? Co my si jenom počneme?
0: Co? Nedá se nic dělat... My toho našeho Jendu snad budeme muset naučit zlobit. A taky, že jo. Zítra je sobota, máme na to celý den. A když bude potřeba, i neděli obětujeme.
1: Tak, Jendo, do postele. Umýt, vyčistit zuby, oblíct pyžamo a spát.
2: A mohl bych si ještě chvilku číst nebo hrát?
0: Kde pak, Jeničku? Zítra nás čeká těžký den. Ty se prostě musíš naučit zlobit, jinak...
1: Jinak bude zlé. Však víš, co říkala magistra Klopotná. Tak, ještě pusu a dobrou noc.
2: Dobrou.
0: No tak dobrou.

0: Jsem připraven, jen do snídaně.
1: Tak, kluci, upekla jsem buchty.
2: To mám rád, buchty.
0: I takhle to nepůjde. Ty musíš začít zlobit, je to jasný?
2: Ano, tatínku.
0: Ne, žádný ano. Ne. My tě musíme volat na několikrát a ty pak musíš odmlouvat, že buchty nechceš a že je nemáš rád a tak.
2: Ale já je mám rád.
0: Ale jako, ty se musíš se mnou hádat.
1: Ty musíš lompačit, je ti to jasný?
2: Je mi to jasný, maminko.
1: Ale to ti právě nesmí být jasný. Ty musíš odporovat.
0: Počkej, maminko, to takhle nejde. My ho to zlobení učíme asi nějak špatně. Jendo, já ti to vysvětlím, podívej se. Tak jak se může zlobit u snídaně? Napadá tě něco?
2: Ne.
1: Já už to mám. Tak ty se třeba houpeš na židli. Ano, takhle, jíš a houpeš se. Takhle, podívej.
2: Mami, ty spadneš.
1: Hele, starej se a uč se zlobit. Tak, ty se jako houpeš a tatínek tě jako okřikne.
0: Nehoupeš se na té židli pořád.
1: Sleduješ to, Jendo? No a ty se houpeš na schvál pořád víc a kopeš do stolu. A zase tě tatínek jako napomene.
0: Říkám ti to zase, nehoupej se a nekopej do toho stolu, rozuměl jsi?
1: Ale to nic není, tatínku. Toho musíš jako okřiknout pořádně.
0: Taky jo, dobře, maminko, tak se houpej.
1: Já houpu?
0: A já už se jako zlobím a...
1: Takhle háš to už! A ty nic! A houpeš se a kopeš ještě víc, jo? A houpy a kop! A houpy a kop! A... Jo, to jsem si dala. Jendo, nesmí se... Ty nám ale vůbec nepomáháš.
2: Když já vás nechci zlobit, raději by si třeba četl nebo něco.
0: Ty musíš zlobit.
1: Tak jinak. Nerozčiluj se, tatínku. Tak podívej, Jendo. Dobře, tak jsi přečetl nějakou zajímavou knížku a teď nám to jako vyprávíš, co tam bylo a tak.
0: No, a jak tě to zaujalo, tak máváš rukama, rozčiluješ se.
2: Já se nerozčiluju. Proč bych se měl rozčilovat?
0: Ale jako se rozčiluješ a máváš těma rukama. Sleduj mě, rozmachuješ se.
1: Ale tatínku, teď si převrhl a rozbil hrnek. Polil si celý koberec.
0: Vždyť já to nedělám pro sebe. Já tady vychovávám kluka. Já se mu snažím pomoct. Já se ho jenom snažím naučit zlobit. Slyšela jsi to přece v televizi. Děti musí zlobit, jinak je zlé.
1: Jendo, miláčku náš, podívej se. Podívej se, tatínek už je celý zoufalý, tak zazlob trochu. Nemůžeš být pořád jenom hodný. Slyšel jsi paní učitelku, magistru Kloubovou?
2: Klopotnou.
1: No vidíš.
2: Učitelku mučitelku, hnusnou včelku.
1: No vidíš, to je lepší. Teď už maličko zanadával jsi a teďka dál. Přemýšlej, vymysli nějaké to zlobení, no.
2: Když já vás mám rád, tak proč bych vás měl zlobit?
0: Já se z toho kluka zblázním. Všude kolem je to samý lotr. A jen ten náš bude hodnej, kdyby trakaře padaly. A knížky se zabavujou a dokud se nenaučíš zlobit, tak je neuvidíš a hotovo.
1: Ne. My nechceme žádného hodného kluka. My chceme kluka zlobivého.
0: A ruší se kapesné.
1: A televize.
0: A kroužek dovedných rukou.
1: Všechno se ruší.
0: A teď pochoduj do svého pokoje a dokud se nenaučíš zlobit, tak nám nechoď na oči.
1: Tak.
2: Pojď sem ty, můj kašpárku. Já se ti musím svěřit.

0: Co to je? Kde to je? Kdo to je?
1: Nazdar, ty kluku z krčina!
0: Kdo to tady mluví?
1: Baf! To jsem přece já, tvůj Kašpárek, ty jsi mě nepoznal nebo co?

0: zachtělo. Ale o mě ty se nestarej. Já jsem tvoje kouzelná hračka, ne ty moje. Co pak se děje? Co se stalo? Proč jsi ty takový smutný? Proč pak se na ní nezasměješ?
1: Ale rodiče chtějí, abych všelijak zlobil. A já to neumím.
0: A co teda umíš?
1: No, umím si číst. A hrát si umím. A hodnej umím být. A povídat si. A tak.
0: No, vidíš, to já teda číst neumím. Ale za to, když se mě zachce, tak umím zlobit. V tom jsem fakt teda dobrý.
1: Kašpárku můj, a nemohl bys mě to naučit? Já musím umět zlobit, jinak mě rodiče nebudou chtít a budu muset do pohoršovny. Kolopotná to říkala, to je naše učitelka, ale je nějaká divná. V loni jsme měli jinou, Monika se jmenovala a ta byla o moc lepší a hodná byla.
0: Co by ses učil? Učení, mučení, normálně se vyměníme. A já budu zlobit za tebe. Já totiž nejsem jen tak obyčejná hračka. Já umím čarovat. Vidíš tady toho pejska? Víš, že jsi na něho už dávno zapomněl.
1: No jo, zapomněl. Ale dřív jsem si s ním hodně hrával.
0: Tak na něj promluv.
1: U mě přece nemůže slyšet.
0: Ale může. Jen to zkus.
1: Pejsku, pamatuješ si na mě? Hrávali jsme si spolu.
2: Vrf, sedni si na mě, Jendo, já tě povozím.
1: Vždyť seš tak malej.
2: Jen se neboj, pojď.
0: No běž, dokud kouzlo platí. Já otevřu okno.
1: Tak teda jo.

0: A teď se ten pejsek zase zmenšil. Už je to zase jenom hračka. Ale bylo to jako v pohádce.
1: Tak vidíš, že umím čarovat.
0: A jak se vyměníme? Vždyť hned poznají, že to nejsem já.
1: Jen se neboj. Udělám své nejlepší kouzlo. Proměním se v tebe a ty ve mně. Připrav se.
2: Kanava a Kanada. Ať se rázem v téhle chvíli změní z těch, co předtím byli, na ty druhé, co se zase zpět navrátí v plné kráse.

0: se proměnili.
1: A co já teď tady budu dělat?
0: Co bys dělal? Co dělají hračky? Válí se v postýlkách, ne? Tak lež pěkně, tady máš svoji knížku, klidně si čti a čekej. A všimej si, jak s nima zatočím. Chtěli zlobivého kluka? Tak ho budou mít. Ještě budou prosit, aby se zvrátil. A teď spí. Brzy bude ráno. Tak dobrou.
1: Dobrou noc.

0: Žádné, maminečko. Rozmyslel jsi to. Umíš už zlobit.
1: Pojď sem ke mně.
0: No, co pak je? Pust můj nos. Tatínku, jak tam tě drží za nos? Pomoc.
2: Co pak se děje?
0: No, Jenda už zlobí.
3: Představ si, chytil mě za nos, docela to i bolelo.
2: No, chvála Bohu, už jsem se bál. Tak jdeme snídat, už mám hlad jako vlk.
3: Tak se posaďte, hoši. No ty taky, ty náš zlobílku.
1: Já to nebudu.
3: Jak nebudeš?
1: No nebudu ty buchty. Na, chytej pozor, táto, mámo. Ať si já chce pozor dáte, přede mnou se neschoval. A prásk. A bum.
3: Necháš toho.
2: Jídlem se neháže, že na tebe. Au, půjdu. Toho bylo dost.
1: Co je tohle? Mámo, táto, vždyť to chutná jako bláto.
3: Ale vždyť to je kakao. To máš přece rád.
1: Fuj, to je hnus.
3: Jendo.
1: Já to pít nebudu. A nebudu a nebudu.
2: Jendo, vždyť ty jsi rozbil památeční hrnek.
3: A polil s kakaem celou zeď?
1: Mně je to fuk, tak si to ukličte.
3: Já ti snad budu muset uvařit protizlobidlový čaj.
1: Uvař, ale já ho pít nebudu. Vypijte si ho sami, nebo ho na vás vyliju.
2: Jendo. Vylez na ten stůl, slyšíš? A nešlap po něm.

0: Pamatuješ, jaký tady býval klid?
1: Jenda si pěkně četl.
0: Nebo si hrál.
1: A spolu jsme si hráli.
0: Dostihy.
1: Nebo osadníky.
0: Kvarteta.
1: Nebo skrebl.
0: To byly časy. Já palice dubová, že jsem ho nutil zlobit.
1: A pamatuješ, já hloupinka, já za to můžu, to já jsem mu povídala, že nechceme hodného kluka, ale zlobivého.
0: Že já jsem dal na tu Klopotnou.
1: Pst, magistru Klopotnou. No jo, ta nám zavařila.
0: Já hlava skopová, že já jsem ji poslechl.
1: Já jsem ji poslechla ještě víc.
0: Ale já dřív.
1: No, to máš jedno. S tím teď už nic nenaděláme.
0: Ty, maminko, víš co?
1: Něco tě napadlo?
0: To ne, ale když je teď chvilku klid, co kdybych si pustil zprávy, jako za starých časů?
1: Dělej si, co chceš. Já si musím vzít nějaký prášek na hlavu. Úplně mě rozbolela.
2: Jsme si pozvali naší přední odbornici na výchovu dětí, paní magistru Klopotnou, nositelku Edisonovy žárovky za osvětu. Dobrý den, paní magistro.
3: Dobrý den všem upřijímačů. Ráda jsem přišla mezi vás a velice ráda vám poradím.
2: Paní magistro Klopotná.
3: Klopotná.
2: Omlouvám se, paní magistro Klopotná. My ve školách máme děti hodné, máme děti zlobivé. Co je lepší? Kterým dát přednost?
3: Tak podívejte se, pane redaktore. Já se dětmi a jejich výchovou zabývám mnoho let a moc dobře tomu rozumím, víte?
2: Ano, víte. Samozřejmě.
3: No a dříve si někteří mysleli, že děti musí zlobit, divočit a tak dále a že ty hodné děti se musí převychovat v takzvaných pohoršovnách. Ale já jsem jim vždycky říkala, podívejte se, to není správné. Dítě zlobit nemá a když zlobí, šup s ním do polepšovny. A když bylo nějaké hodné dítě, to jsem si to hýčkala. Rodiče jsem chválila. Taková jsem já, magistra Klopotná. Já rozumím vždycky všemu. Nejvíc děcku rozmilému. Verš.
2: No.
3: A složila jsem taky takovou písničku o hodných dětech. A teď vám ji zaspívám. Tak jen pěkně seďte, dobře poslouchejte.
2: Paní magistro, já se obávám, že teď ve zprávách na to nemáme dost času. My bychom měli...
3: Už ani slovo, nebo ti dám poznámku.
2: Ale
3: a budu si stěžovat tvým rodičům. Píseň o hodných dětech.

0: Evička Placa i také la la la la la la la la la la la la la la klopotná.
1: Slyšela jsi to, maminko?
2: Já úplně žasnu, tatínku. A jak vidím, ty se taky divíš. Dávej pozor, Jenda jde. Radši dělejme, že spíme. Zavřeme oči, zacpeme uši.
1: Nevidíme, neslyšíme.
3: No jen počkej, já ti ukážu. Co pak ty jsi zase vymyslela? Ještě dobře, že umím čarovat. Já tě vytáhnu z té televize.

0: I křečet.
1: Pomoc, kdo mě to tahá z televize? Já musím zpívat písničku, lidi mě chtějí!
0: Ne, to ne. Šneček!
1: Pane redaktore, držte mě!
2: Sbohem, paní magistro. A my pokračujeme v našich zprávách.
0: To taky ne. Všecek!
3: No, to se divím. Někdo mě změnil v kobereček. Já teď budu ležet na zemi, nebo co? A budou po mně chodit. A budou si o mě utírat boty. A taková ostuda.
0: A teď se proberte. Já vám, vážení rodiče, zatancuji tanec na koberečku. Dupi dup a dupi dup. Já tady něco rozbiju. Třeba tuhle vázu. A kopnu do telky. A budu tady hulákat.
1: Jando.
0: A zas přijde.

0: je nadělení.
1: Tatínku, já už dál nemůžu. Kde pak je ten náš starý, dobrý, hodný Jeníček?
0: No jo, maminko, sami jsme si to zavařili.
1: Kdyby to tak jen šlo vrátit zpátky, já už bych ho nikdy nenutila zlobit.
0: Ale vždyť já taky ne. Měli jsme být rádi, že máme takového hodného kluka.
1: Tatínku, tobě se za tu dobu úplně zvětšila plešinka. Vlasy ti vypadaly.
0: Počkej, maminko, nehýbej se.
1: Co pak je...
0: Tvůj první šedivý vlas.
1: Kdo ví, kolik pak jich ještě bude.
2: Tak co? Jak to vypadá? Co maminka a tatínek?
3: No, co by? Pěkně jsem jim zatopil. Dobře jsem je potrápil. Sedí, vzdychají a naříkají. A pořád vzpomínají na toho bývalého Jeníka. Ale jestli chceš slyšet pravdu, už mě to taky moc nebaví. Pořád je trápit a zlobit a divočit. Už toho mám dost. Radši bych byl zase hračka, kašpárek a válel bych se celý den v posteli, jo.
2: Mě už to taky nebaví. A stýskal se mi po mamince a tatínkovi.
3: Tak víš co, Jindro, zase si vyměníme, co ty na to?
2: To bych teda rád. Souhlasím.
3: Tak si připrav, nadechni se.
2: Jsem připraven.
3: Udělám kouzlo.
4: Kanada a Kanada, ať se rázem v téhle chvíli změní z těch, co předtím byly, na ty druhé, co se zase zpět navrátí v plné kráse.

0: A já jsem zase já.
1: No, a já jsem zase já. Moc ti děkuji, Kašpárku.
0: Musím ti ale jen do něco říct. Když jsem byl tam u těch tvých rodičů, tak zrovna v televizi mluvila ta klopotná a říkala tam něco úplně opačného než předtím. Tak jsem se na ní naštval a vytáhl jsem ji z televize a proměnil jsem ji v kobereček a teď tam leží, nevadí?
1: Řekl bych, že vadí. Přeci nám nemůže učitelka ležet jako kobereček na zemi. A ještě, abychom přes ní chodili. I když zrovna nepatří mezi ty nejhodnější a dost se nás natrápila. Nemohla by se nějak polepšit? Co? Když já jsem se mohl pohoršit?
0: Tak jo. Já ti poradím to kouzelné zaříkávadlo. Ale ty, poněvadž jsi kluk a ne kouzelník, to smíš použít jenom jednou, jedinkrát za život. Jindy už by neplatilo. Tak dávej pozor, já ti to pošeptám. Rozuměl jsem. A teď už víš, musím si trochu odpočnout. Jaj, to je pohodička, být zase hračkou.
1: Jsem tady.
2: No, Jeničku náš, co pak děláš? Ty jsi nás polekal. Tak jen řekni, na co se máme připravit dnes.
3: Co pak jsi se zase na nás vymyslel?
1: Nic.
2: Jak nic? Ty nebudeš zlobit?
1: Ne.
3: Ty nám dnes nic neprovedeš?
1: A vy byste chtěli?
3: Ne.
2: Prosím tě, buď zase náš starý, dobrý Jeníček.
3: Vrátíme ti knížky a můžeš si pěkně zase číst.
2: A hrát. A taky spolu si něco zahrajeme. Třeba pekseso.
3: Nebo karty.
2: Šachy.
3: Fotbal.
2: A půjdeme bruslit.
3: A do zoologické.
1: A nebudete už po mně chtít, abych zlobil.
2: Slibujeme. Nebudeme. A jak se smoh Jeníčku takhle změnit.
3: A jak jsi to dokázal?
1: Jo, to je tajemství. To nesmím prozradit.
3: To nevadí, hlavně, že jsi to zase ty.
2: Tak, a já jdu dělat snídani. Honem upeču bábovku na oslavu, že tě máme zase takového, jaký jsi byl vždycky.
3: A já uvařím kakao. Dáš si?
1: Moc rád. Tak už jděte. Já zatím počkám tady. Něco si musím zkusit.
4: A my běžíme. Neuteč nám.
1: Jen se nebojte. Tak, kde pak je ten náš nový kobereček? Aha, tady je. A teď sklopotné udělám tu nejhodnější učitelku na celém světě. Jak pak bylo jenom to

0: Potno.
1: Nazdar. Vždyť to je Jeníček. Promiň, já jsem si u vás asi zdřímla, nebo co? Trochu se mi motá hlava, jsem z toho nějaká Tumpachova. Už je to dobré.
2: Dobrý den, paní učitelko.
3: Ajejej, paní magistra Klopotná. Ani jsme vás neslyšeli zvonit.
1: Ale to nic, já zase poběžím. Jen jsem vám přišla říct, jak jsem ráda, že mám tadyhle vašeho Jendu ve své třídě, kdyby byli všichni žáci takoví.
4: A nedáte si s námi bábovku a kakao?
1: I kde pak? Ještě bych vám nadělala škodu. Tak se mějte dobře a my se uvidíme zase zítra ve škole, Jeníčku, stav se, nezapomeň. To je zvláštní, cítím se tak svěží, jako bych si u vás tak říkajíc poležel.

0: Nevíš o tom něco, Jendo?
1: Kde pak, tatínku? Jak pak bych mohl?
2: No to máš pravdu, Jeničku. Tak, dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
0: No a za chviličku budou zprávy, tak si je konečně v klidu poslechnu.
1: A pohádky je konec.

Tak tedy končí pohádka Arnošta Goldflama o klukovi, který neuměl zlobit. Autorem hudby byl Jan Kincl, redaktor Tomáš Sedláček, mistr zvuku Lukáš Dolejší. Účinkovali Jiří Vyorálek, Petra Bučková, Michal Bumbálek, Adam Beránek, Eva Novotná, Jan Ženatý a Jan Kincl. Příběh natočila v roce 2009 režisérka Hana Mikolášková.

0: Noční mikroforum.
1: Hostem Marty Marinové bude ředitelka domova Sulická Lenka Kohoutová. Jak se jí podařilo vytvořit komunitu zaměstnanců, klientů a jejich rodin? Proč říká, že příchodem do domova seniorů život nekončí? A co je podle ní hlavním pilířem dobré péče?
0: Noční mikroforum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
6: Už za několik málo okamžiků vám na vlnách Českého rozhlasu Dvojka nabídneme další aktuální zprávy.
7: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Vláda má připravena opatření proti drahým palivům, zveřejní je zítra. Zásobníky plynu jsou plné ze 4,7%, což je méně než před rokem. Bude oblačno a od západu se bude zatahovat s deštěm, nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda zítra oznámí, co udělá proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka čekal na reakci okolních zemí.
8: Jestliže ostatní země začínají reagovat, řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle. To znamená, máme připravené opatření, zítra je sdělíme.
7: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněny ze 4,7%, uvedl to ministr průmyslu Karel Havlíček. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle Karla Havlíčka je teď nutno nakupovat plyn kvůli aktuálním cenám na trhu s rozvahou. Nedostatek na zimu ale podle jeho slov nehrozí. Přes 4000 střetů se zvěří zaznamenali od začátku roku jihočeští policisté. S příchodem podzimu upozorňují na zvýšené riziko takových nehod, kdy je potřeba policii přivolat, říká její mluvčí Lenka Krauzová.
9: Je to v případech, kdy dojde ke zranění či úmrtí osob při té dopravní nehodě. Škoda přesáhne 200 000 korun, je poškozená infrastruktura, tak určitě policie na místo přijede.
7: Silničáři pokračují ve výkupech pozemků pod budoucí severozápadní částí Pražského okruhu. V úseku z Ruzyně do Suchdola zatím získali asi 70% parcel mimo městskou část Suchdol. V navazujícím úseku do Březině vsi zhruba pětinu pozemků, řekl Michal Hrdlička, vedoucí úseku výstavby dálnic D0 a D5 z ředitelství silnic a dálnic.
10: Na obou těchto stavbách už jsme jasně za výkupy utratili více než 1 miliardu. Realizaci plánujeme je ve čtvrtém kvartálu roku 2028 s provozněním té stavby do konce roku 2031.
7: Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech. Další tři se pohřešují. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí. Norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averej na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se 4 zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iroz.cz.
0: Počasí.
7: Máme oblačno na jihovýchodě území i polojasno. Postupně se bude od západu zatahovat na většině území Čech, večer i na Moravě a ve Slezsku s deštěm anebo přehánkami. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti 23 až 26 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 13 na Šumavě a v Beskydech až 17.
0: Doprava.
7: Opatrně kolem 70. kilometru D5 směrem na Prahu poblíž dálnice se pohybuje srna. Na 43. a 5. kilometru D10 ve směru na Prahu je v omezení po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Zařaďte se do levého pruhu, který je veden protisměrným pásem. Už je tam taky kolona asi na 15 minut. A na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se brzdí na 3. kilometru. Asi 15 minut pak budete popojíždět k omezení před sjezdem na Zdiby. Zprávy končí. Hezkou neděli.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
11: Přeju příjemné nedělní odpoledne z Dvojky, přátelé. Malíř a grafik Jiří Anderle je pro stanici Dvojka významnou osobností. 20 let ve svém ateliéru natáčel velmi oblíbený pořad Láska za lásku, který od roku 1997 na stanicích Českého rozhlasu vysílán a reprízován dodnes. U příležitosti jeho 90. narozenin připravila Bronislava Janečková hned dvě speciální epizody pořadu Láska za lásku. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
12: Původní vyprávění akademického malíře Jiřího Anderleho dotvářel do podoby pořadu Můj manžel Vlado Prýkazky. Tato dvojice autorů se už bohužel nesejde, protože Vlado v roce 2021 zemřel. Pokusila jsem se ho zastoupit a z původních záběrů jsem pro tento pořad vyhledala ty, které se týkají tvorby a díla Jiřího Anderleho. Je to pohled zpět do času, jak začal kreslit, jak studoval a hlavně jak vytvářel světově známé grafiky a obrazy. Jiří patří mezi nejvýznamnější současné výtvarníky. Přehled jeho 40 mezinárodních cen je úctyhodný. Získal například cenu Grand Prix Biennale v Belgii už v roce 1956. Dvakrát pak na Biennale v anglickém Bradfordu. Další ceny si odvezl z Norska, Irska, Německa, Polska, Ameriky, Indie, Itálie a z dalších států. Jeho díla jsou zastoupená například v Metropolitním muzeu v New Yorku, v Národní galerii v Praze, dále pak v Paříži, Chicagu a dalších světových galeriích a muzeích. Roku 2006 mu prezident předal medaili za zásluhy. Je skvělé, že i pro pořad, který se za okamžik rozezní, natočil Jiří Anderle pár současných záběrů. Přeji vám příjemný poslech.

0: Vítáme vás, vážení. Tak už jsme tady zase. To je boží dopuštění, by řekla babička. Že jo, papoušku?
1: Já jsem orel.
0: To víš, že seš orel, Žaninko. Orel si.
1: Kdyby musí odebrnout.
0: Takhle jsem se s vámi vítal před 10-20 lety a takhle vás budu vítat teď, protože jsem se ocitnul opět v obnovené premiéře našeho cyklu Láska z hlásku. Vítáme vás u našeho vzpomínání. Ten můj hlas na těch rozhlasových vlnách bude letět až k vám. Když to člověk veme, že se vlastně proplétáme gigantickým bludištěm rozhlasových vln, já jsem to pochopil, až jsem si postavil krystalku, tak najednou se mě otevřel celý svět. Já jsem k tomu rádiu strašně přilnul. My jsme rozhlasová generace.
2: Za tu dobu, co vám vyprávím, když nemaluju tady v tom malířském ateliéru. Samozřejmě, tady mám spolupracovníka, je to papoušek.
1: Já jsem orel.
2: Nejseš orel, seš papoušek. Pamatuj si to.

0: moc rád. Jsem vám těch 20 let na rozhlasových vlnách vyprávěl o dětství, o lidech, které jsem potkával, o mých cestách životem i o tom, co jsem rád kreslil a maloval. Pojďme si tedy dnes z toho něco poslechnout.
1: No jo, ale když se vžiju například do dětství, tak se mě vynoří tolik vzpomínek, tolik zážitků, tolik obrazů, který bych mohl rovnou začít malovat.
0: Já pořád vidím ty pole, ten rybník, na kterým jsem brusil jako dítě, ty základní kameny, které byly vystavěny v tom chudičkém dětství, kdy jsme s maminkou, kdyby nám babička byla nedávala brambory, mlíko, máslo, chleba, tak jsme měli hlad. Ale brzo jsem začal mydlit v holičství a kadeřnictví brady vousatých vesničanů. To mě bylo 12, 13, no 14. A dávali mě za každý namydlení korunu. A já jsem si dorodeně vydělal někdy i 10 korun. A to jsem si mohl kupovat barvičky. To byl život, to bylo něco krásného.

Jo, když mě tatínek umřel v roce 43, bylo mě 6, tak o 2 roky později vstoupil do mýho života holič a kadeřník Míra. Abych si jenom nečmáral, tak maminka říkala, musíš taky něco dělat. Víš, tak budeš chodit nám pomáhat do krámu mydlit chlapy. Každou sobotu je tam tak natřískáno, každý chce být na neděli oholenej, my to nestačíme. Tak mě maminka naučila, jak se to dělá a já jsem v bílým plášti, no to jsem si připadal, to teda si mě představte. Já jsem v kapsičce měl hřebínek a nůžky a vyfasoval jsem štětku na mydlení. Bolela mě ruka, to se muselo kroutit tou štětkou. No ale potom jsem věděl, že každý mě řekne, Jiříku, ty jsi šikovnej, ty to někam dotáhneš, tady máš diškerecí. A dal mě korunu. No tak byly doby, kdy jsem si třeba vydělal za odpoledne 12 korun. Sice mě bolela ruka, měl jsem jí celou vyvyklanou od toho mydlení, ale 12 kaček bylo 12 kaček.

My jsme se učili a mysl nám prostupovala krása antického umění, umění barokního, renesančního, ale na každou neděli jsem jezdil domů do Pavlíkova. Vystoupil jsem v sobotu odpoledne z autobusu ve 3 hodiny a ani jsem nešel domů. Hned jsem šel našim pomáhat, aby nedělali až do noci. Jednou jsem tam zažil něco tak, co se mě tak hluboce vrylo do paměti. Já jsem mydlil starýho pana Vidru. Bydlel za kostelem. Hodně přes 90 mu bylo. Měl tvář zrytou vrázkama. Tam měl jako, když velká voda vymele rýhy do vyprahlý země. Ten portrét pana Vidry, to bych mohl nakreslit ještě dnes. To byla pěkná dřina, dostat se štětkou úplně až na pokožku, protože ty chlapy celý týden se neholili, aby v sobotu odpoledne byli na neděli pěkný, tak v sobotu odpoledne si zašli k nám do krámu. No, kecalo se o všem možným. Zrovna vyprávěli, jak krávy ve společný stáji pořád točí hlavu k vratům a každá čeká na to, až se v těch vratech objevím a až jí z kapsy něco vyndám dobrýho. Stačí jabko a je šťastná ta naše stračena, protože ví, že jsem na ní nezapomněl. To víš, holka, vždyť na tebe pořád vzpomínáme s mámou a říkáme, jak se tady asi máš, jestli na tebe netáhne. To víš, u nás si se měla jako v peřince. A táta už si bral do ruky břitvu, sklání se nad namydlenýho pana Vidru. Najednou ruka s břitvou tátovi klesá, protože tvář pana Vidry se celá chvěje pláčem. Toho jsem se na starý kolena dožil. Proč nám to udělali? Teďko se jede všecko podle sovětského vzoru, ale já tam byl jako legionář ve válce. Tam jsou tak obrovský lány země a úrodný země, ale oni nikdy neviděli pluh. Oni to neznají. To je všecko tak zastaralý. Vždyť je to národ, který od rána do večera jenom pije vodku. A to tady máme teďko mít a hospodařit podle jejich vzoru. Víte, jak jsme tomu říkali? Říkal pan Vidra. Rudý temno. Lidský život tam nemá cenu. Mezitím panu Vidrovi mejdlo na tváři voschlo. Jiříku, trošičku pana Vidru přejeď. Tak musíme, pane Vidro, to doholit, ne? Jo, musíme. No a s takovejma zážitkama já jsem vždycky sedal večer na autobus ve 17:45 a odjížděl do Prahy, abych se za týden zase vrátil.

My, když jsme chodívali ještě jako studenti do grafické školy, tak pan profesor Vodrážka zhasnul světlo elektrický, rozsvítil před každým svíčku, dal před každým zrcátko a řekl: tak, a teď budete kreslit svý autoportréty při světle svíčky. A oni vznikali tak zvláštní, tak cituplný kresby, že i nás to překvapilo. To kouzlo toho mihotavého světýlka rozechvívalo naše duše. Vždyť jsme tenkrát byli 16, 18 letý, byli jsme pořád zjitření a poznávali jsme, jakou roli hraje právě například to světlo v uměleckých dílech. Jakou roli hraje světlo třeba v městských ulicích nebo v lese, když paprsky jako zlatý meče prozařujou mezi stromy a vytváří na mechu nebo na spadaném jehličí mihotavý obrazce podle toho, jak se třeba listí nahoře třepotá ve větru. I když teda to bylo těžký, protože při tom stínování se ruka, která držela tušku, se mohla jen tak velmi jemně dotýkat papíru, když se dělal šerosvit. Ale naproti tomu, když jsme kreslili rozšněrovanou kecku, osvětlovanou ze strany světlem z okna, tak to jsme se mohli do kresby opřít a úplně ostře vykreslit každý záhyb tkaniček. I ty dírky na ty tkaničky, které byly volemované plechem. A přímo ďábelsky těžký bylo nakreslit třeba bílej pingpongový míček na bílém podkladě před bílým pozadím nebo vajíčko. To jsme na to koukali, no úplně vyděšeně, co ta příroda vyvádí, jak v přejemnělé modelaci těch měkkých stínů a polostínů doslova kouzlí. Pozorovat a studovat to, jak se světlem zachází třeba Rembrandt, to nám doslova bralo dech. Čas trhnul oponou a každá doba má právo na své umění, které tu dobu, ve které vzniká, má zrcadlit. Takže dneska se učí různé videoprogramy jako umění, nebo instalace jako umění, nebo inscenace jako umění. Ale před 50 lety nás naši kantoři učili, jak se máme dívat na staré mistry. Mezitím už jsem udělal zkoušky na Akademii výtvarných umění, kde vlastně ty zkoušky byly jenom formální, protože moje desky, moje mapa s pracemi, který jsem dělal na průmyslovce, byla tak výmluvná, že já jsem byl vlastně přijat bez zkoušek. Ti kantoři byli tak výborní, že nás tak připravili, dali nám takový základy kresby. Kresba je základ všeho, říkali. Tak jsme kreslili v renesančním stylu, ukazovali nám rytiny Dürerovi. Já do dneška vlastně jsem se v té kresbě téměř nic nepřiučil, protože už na tu akademii jako 19letý jsem přišel vyzbrojený jako kreslíř výborně. 6letý studium na akademii mě čekalo. Oni nás ti kantoři na té střední grafické škole tak báječně motivovali. My jsme měli za úkol pořád nosit po kapsách skicáky a kreslit všecko. Když jsme šli po stromovce, kreslili jsme. Když jsem jel ve vlaku, kreslil jsem to, co jsem viděl kolem sebe. V tramvaji kreslil jsem, v internátu jsem kreslil. Myslím, Žando, že už jsi se dost vykecala. Tak už teďko drž zobák, jo? That's all.

Jo, proč jsme tenkrát v tom roce 1965 byli tak elektrizováni setkáním s uměním, o kterém jsme se sice učili v dějinách umění, ale nikdy jsme to umění v originále nemohli vidět. Ty hranice byly neprůchodné. Málo kdo se dostal ven. To byla klika, že my jsme tam jeli s Černým divadlem hrát po těch italských městech, že jsme zároveň mohli navštívit ty proslulé velechrámy umění, vidět ta díla. Protože jinak jsme je znali jenom z takových utrápených, zašedlých reprodukcí. Ale ono nás to netrápilo, protože co oči nevidí, srdce neželí, jak se říká. A my jsme byli mladí, žili jsme tenkrát i v tom temném čase svěrací kazajky totality, diktatury proletariátu, jsme žili kulturně, protože vycházela například světová literatura. Pamatujete si na ten prožovaný časopis? Jo, kdo se stal předplatitelem světové literatury, to byl král. No, koncerty se pořádaly, takže kulturně jsme žili. No a dnes svět je plnej neklidu a vizuálního smogu, reklam, šotů, reportáží, ale reportáží z válek, kde teče krev. Takže dnes i taková geniální, obrovská, titánská socha, jako je Michelangelův David, se v tom dnešním rozeřvaném světě jeví jako pípání ptáčka. A může je vnímat jen ten, kdo je na muzickou notu naladěn a nechá na sebe umění působit, má srdce na dlani a je krásou osloven. Ale málo kdo dnes má čas. Málo kdo si dopřává prožitek z krásy, to je škoda.

Jirka Srnec, báječný kluk, kamarád, že on multimediální umělec s pravým slova smyslu, protože umí komponovat muziku, umí režírovat divadelní představení, umí kreslit a malovat, protože to byl absolvent výtvarné školy, tak mě přizval ke spolupráci k Černému divadlu a tam se mě to celý propojilo do toho obrovského prostě tématu, který jsem hned tenkrát začal kreslit a malovat, kterýmu pracovně říkám Teatrum Mundi, protože to skutečně bylo o divadle, neboť já jsem totiž měl to strašné štěstí, že jsem zažil ty nekonečný, bouřlivý aplauzy, ty ovace na předních světových jevištích. Olympie pařížská, nebo Seydl's Bells divadlo v Londýně, nebo na Broadway půlhodinový aplauz. Nebo když jsme hráli v Teatr de la Renaissance v Paříži. A to člověka jaksi dost ohromí. Bravo, když volá celý divadlo. A on si člověk připadá na tom jevišti zvláštně. A najednou vyjdeš před divadlo a tam běží život před tím bulvárem, před tím divadlem, jako kdyby se vůbec, ale vůbec žádnej 40 opon nekonalo. A člověk si říká, co to je za zvláštní věc? Kde je ten úspěch? A od té doby mám příšernou nedůvěru k úspěchu.

Teď jsem si ovšem vzpomněl na roztomilou příhodu. Když se rušili starý telefonní seznamy, tak najednou tady někdo zvoní a říká, já přicházím od nového telefonního seznamu, který se jmenuje Zlaté stránky. A vy jste malíř a nechtěl byste být v tom seznamu? No, došlo k nedopatření, no. Prostě tak jsem zaplatil 800 korun, o víc jsem se nestaral. A najednou začaly chodit telefony. Dobrý den, prosím vás pěkně, vy jste malíř a nemohl byste k nám namalovat do obývacího pokoje třeba polní cestu a do ložnice třeba Eiffelku? Já jsem byl z toho úplně vyděšený, jo. Prosím vás, jak jste na to přišli, že bych mohl namalovat na zeď Eiffelku a polní cestu? No, protože my máme Zlaté stránky a tady je rubrika Malíř umělecký a je tam vaše jméno. Bác. A bylo to. No, takže potom chodili tak fantastický přání. Někdo chtěl vodopády, jo. Já, než bych jim to vysvětloval, že se stal omyl, tak jsem třeba říkal, vodopády to bych nedoporučoval, to zeď vlhne. Nebo někdo chtěl třeba pyramidy v Egyptě. Já jsem říkal, to zase zeď praská suchem, když chtěl někdo džungli, tak jsem taky jim to nedoporučoval, že se ta zeď zvlní. A takovýhle ptákoviny jsem měl jako malovat a já jsem se z toho vždycky nějak vyvlík, protože mě bylo trapný říkat, že vlastně došlo k omylu, že já vůbec nejsem umělecký malíř, který maluje na zdi, ale že jsem bohužel jenom malíř takzvaně akademický, ale do obývacích pokojů zatím ještě nemaluje.

0: prostem. Tak Ničko.
1: Papoušek si právě teď taky zavzpomínal. Na co pak asi? Co pak si kecal?
0: Mamo, kecal.
1: O čom? Jo, bohužel, nerozuměli jsme ti. Jako kolikrát politici taky takhle žvanějí a my jim taky nerozumíme. Jdi do sebe, Žaninko.

Ten prožitek srpna z našich myslí nevymizí. Hesla bílou barvou pozdech atěc a svoboditěl syn okupant. Třeba bylo jedno heslo. To je jako kdyby na ty naše tváře někdo naplival tenkrát. Když se podíváme na tu mapu světa, to je strašně veliký kus zeměkoule, kterou ovládalo to zlo totalitních režimů.

čistky. To bylo to slovo, který budilo hrůzu. Posrpnový čistky a nová nomenklatura. Zapěješ. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A najednou se zase začaly převlíkat kabáty a já si vzpomínám, jednou s klukama jsme šli kolem potoka a tam byl lom a tam se opíralo sluníčko a my jsme najednou viděli na kameni zmíji. Ona se tak vlnila a svlíkala se z kůže. Za ní zůstávala taková průhledná hadí kůže. Byla taková spokojená ta zmije, když tam ležela v nový kůži a tadyhle ta kůže z té zmije byla tak dlouhá. A mně se najednou vybavila ta doba celá. Neznámá budoucnost stála před každým, protože se zabouchly dveře a začínaly jiný životní příběhy. 20. století vlastně bylo v takovém tom moudrém věku. 68 let mu bylo. Ve Francii demonstrovali studenti za třeba svobodu v sexu. Lidi si užívali blahobytu, kupovali si nové modely automobilů. Prosperita, sladký život v 60. letech ovládal svět, protože už to nebyla taková ta děsivě studená válka, jako byla v 50. letech. Najednou tady taková bratrská pomoc. Čas šel neúprosně dál, srpen se přehnal a přišel začátek září a my jsme Černý divadlo mělo odjíždět na divadelní festival do irského Dublinu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se to turné uskuteční. Já se trošičku z toho šoku zpamatoval, začal jsem kreslit a začal jsem si připravovat už kresby a materiály, protože odjezd do Dublinu se blížil a já jsem si vždycky vozil sebou velikánskou tašku, kde jsem měl silnou žárovku a měděný desky a rydla, že během turné budu dělat grafiku. Ale jakou? Někdo zvoní, přichází Jiří Mašín, kunsthistorik, můj nejbližší přítel. Objal mě a řekl: Lasciate ogni speranza. Zanechte všech nadějí. To byly jeho první slova. Citát, který je v Dantově božské komedii Nad bránou vedoucí do pekel. Lasciate ogni speranza. V Dublinu jsem potom v hotelovém pokoji téměř celou grafiku jsem tam udělal na toto téma. Já si vzpomínám, že starostam města Dublinu měl projev před představením a vyjmenoval všechny velikány, které naše kultura dala světu a půvabně přetvořil jméno Karla Čapka. Říkal Karel Čapek. A my jsme s vámi, říkal, my vám držíme palce. Jsme si zase uvědomili, že to, o čem pan starosta mluví, byť jsou to sebeupřímněji míněná slova a sebeúčastnější slova, takže vůbec nevystihujou podstatu naší tragédie, protože nikdy, nikde se nám nepodařilo vysvětlit situaci, která u nás panovala. Že každý je hlídaný, že to je obludný, zrůdný, nepřirozený režim, který brání lidem ve vývoji a v prosperitě. To jsme nikdy nikomu nevysvětlili, to bylo naprosto zbytečný. Oni to nechápali. V čem žijeme, že nás hlídají domovnice a uliční důvěrníci?

to je právě ta ironie toho, že od roku 69 jsem dostával jednu cenu za druhou a byly tam hrozně prestižní ceny. Jenomže to člověka nesmírně potěší, ale ouha. Nejvíc to charakterizuje příběh, když ten Bohumil Hrabal za mnou chodil do ateliéru do Loretánské ulice nebo na Novej svět, kde jsme bydleli, a poslouchali jsme tam ty Šostakovičovy symfonie nebo Mahlerovy symfonie a já jsem Bogana vyprovázel k Tigrovi. A šli jsme po Hradčanském náměstí a Bogan mě takhle vzal kolem ramena a říkal, to je teatr. Víš, když si uvědomím, že mě teďko vychází anglický král ve švédštině a už mě vyšel v portugalštině a já nevím, kde ho všude vydávají. Ty máš to samý v Ledě modrým, když dostáváš ty Grand Prix a my teďko jdeme po Hradčanském náměstí jako dva polozločinci, vystrašený a čekáme, kde se objeví nějaká noha, nakope nás nebo dostaneme facku. To bylo tak výstižný, protože všecko by se jinak bralo, kdyby člověk žil někde venku, ale my jsme tady žili v té kleci, v té pasti železné opony. Takže tady se žádný velký aplauzy nemohly konat, protože ani noviny o tom nepsaly.

kolikrát jsem padnul opravdu, jak se říká lidově, na hubu a musel jsem vstát a všecko se to odehrávalo v těch tý pasti za tou železnou oponou, to taky hrálo svoji obrovskou roli. No a rovněž, když přejdeme k dnešní situaci, tak v té situaci, jako jsme dnes, zase to nikomu nevysvětlíš. Protože tato země má zvláštní osud, zvláštní úděl. A pro mě z toho plynulo poučení, že já jsem čelil tomu tlaku obrovskýmu prací. Já jsem se z toho, z těch tísní vymalovával. Vykresloval, protože to jinak nešlo. To byl takovej přetlak. Já jsem měl potom ateliér v Loretánské ulici přímo u hradu. Kousek bydlel Pavel Kohout, za ním jsem taky chodívával, za rohem bydlel Jiří Mucha. Honza Švankmajer, To byly tak krásné procházky večer s Honzou po těch stemnělých Hradčanech, kdy svítili jenom tak žhnuli plynový lampy, který rozsvěcoval hluchej lampář s Vlčákem. On to byl kapitán dělostřelectva prvorepublikové armády a ten křičel, říkal zásadně Honzovi, ne pane Švankmajer, ale říkal mu pane Švankmajer. No a jednou jsme seděli s Honzou Třískou a s Pavlem Kohoutem u nás, to jsme bydleli na Novém světě a ten Vašek Havel řekl, proč já bych utíkal? Já jsem se v této zemi narodil, ať odejdou ti, kteří nás do toho maléru dostali, ať odejdou bolševici, ale já tu vždycky zůstanu. To jsem si často říkal, tohleto, když jsem potom sdílel ten osud toho velikého privilegia, kdy jsem musel jezdit do Kolína nad Rýnem, to by byla celá velká kapitola, když se sepsala smlouva mezi Artcentrem a Galerií Baukunst, a byl to takový trpký úděl. Zdálo by se, že bych měl jásat, ale vracet se z toho prosvětleného, čistého, spořádaného, prosperujícího, bohatého světa, kterým tenkrát Německo a Kolín nad Rýnem byl, do toho stemnělého, deprimujícího našeho světa, kde tě přivítali na hranicích Vlčáci, ostnatý dráty a tma a špína. To byla těžká zkouška, ono se to nezdá. Ale ten Bogan, geniální spisovatel Bohumil Hrabal, to byla taky zřetězení náhod, že jsem měl možnost být mu na blízku, který chodil za mnou na Novej svět nebo do Loretánské ulice. Jednou to si vzpomínám, to jsme vyšli z kovárny, úplně lidu prázdná Loretánská ulice. Jenom takový chlapi, divně oblečený, dva, tři byli na té ulici, kteří se divili, že my jsme vylezli z toho domu z vrat a řekli ani hnout. A najednou se od Lorety přiřítila kolona pancéřovaných limuzín. Brežněv byl naposled v Praze a teďko nás ten tlak těch řídících se vozů ze těch sirén přitlačil ke zdi a Bogan Hrabal řekl, člověče, to je moderní apokalypsa. No. Já jsem na to konto udělal cyklus apokalyptická genetika. To právě mě ten Bogan Hrabal objasnil, že když jsme se rozhodli tady žít, tak to musíme přijmout ze vším. To už měl profesor muzika na škole. Takový grand seigneur, jo? Profesor František muzika učil tam krásné písmo. Říkal, no, vy jste ten nový asistent mého přítele Jiřího Trnky. Můžu vám dát radu? Já jsem řekl, pane profesore, budu si toho vážit. Prosím vás, zaprvé omlouvám se, ale oholte si ty kotlety, vypadáte jako kočárový kočí. Já jsem měl tenkrát kotlety takhle. Víte, umělec má vypadat jako bankovní úředník. Podívejte se na fotografii Picassa, ten byl vždycky vyholený. Neměl nikdy kotlety. A za druhý, pamatujte si, že je nejlepší být u vrchnosti v mírné nemilosti. V mírné nemilosti zdůrazňuju, protože když jste ve velké nemilosti, tak vás vrchnost může zničit a když jste ve velké milosti, tak musíte vrchnosti sloužit. Ale mírná nemilost je to, co působí blahodárně. To se dá stále i dnes brát jako kritérium.

0: ale byla to síla, protože tematicky to bylo úžasné. Já jsem si ty účty s nima vyřizoval, s tou neviditelnou mocí, jsem si vyřizoval těma cyklama, že jsem dělal apokalyptickou genetiku, cyklus Commedia dell'arte, cyklus Illusa realita. Já jsem si to vyřizoval tou tvorbou. Navíc jsem měl to štěstí, že ta tvorba nacházela venku odezvu. No, já vlastně můžu mluvit o obrovském štěstí, že jsem prožil krásný život.
1: Bylo šťastný zřetězení náhod, že jsem mohl být v blízkosti těch moudrých lidí, kteří byli skoro o 20 let starší, než jsem byl já. Bohoušek Hrabal, Jan Smetana, pilíř moderní české malby. Ten mě vlastně seznámil s Bohouškem. To byl dar. A běda, když při práci jsem něco řekl v tom smyslu, to je tak těžký, to, co jsem si vybral, tady to namalovat nebo nakreslit, to je tak těžký, Bohoušku. Ten vyletěl a zakřičel, kdo tě nutí, abys to dělal? Tak se na to vykašli, tedy on to řekl ještě ostřejš, jo. Vykašli se na to, hodí k poště. Tam skončíš ve 4 hodiny a přijdeš domů a máš hlavu čistou. Na umění je právě nejkrásnější to, že nikdo nás nenutí, aby jsme to dělali. Rozumíš?

0: A Bogan ke mně chodil rád do ateliéru. A Bohumil Hrabal se díval po mých obrazech, který byly opřený o zeď, a všecko si pečlivě prohlížel. Ten znal každou věc, kterou jsem tenkrát namaloval, nakreslil nebo vyril do grafické jehly. Toho jsem si vážil. To byl můj hnací motor, protože vždycky přišel s nějakým dobrým nápadem. A hrozně se ho tenkrát dotklo, když se díval na veliký obraz z čtyřiroční doby. Za naším domem v zahradě byla osamělá hruška a já jsem ji namaloval na jaře, v letě, na podzim a v zimě na malý formátky plátna, který jsem potom nalepil na velký obraz, a pod ty obrazy proměny té hrušky ve čtyřech ročních dobách jsem namaloval ten můj tradiční motiv, jak dívka se proměňuje ve stařenu, proměny času. A najednou jsem mu říkal: Bohušku, oni mě to hrušku v Pavlíkově porazili a já vím kdo. A on úplně se zarazil a říkal: No proč jí porazili? No protože ve čtvrtek vysílal Hlas Ameriky pořad, kde mě vychválil, že vystavuju v nějaký galerii ve Washingtonu. No a tam nějaký chlapík, Sparta je, hned jak ten pořad skončil, vzal pilu a tu chudinku prastarou hrušku, která byla vlastně můj svědek od dětských let. Kolem ní jsem chodil s tátou a s taškou na zádech do školy a ta hruška byla v plném květu. A on, tenhle ten fanatik politický, jí podříz. Takže já, když jsem tam o pár dnů později na víkend přijel, tak tam hruška ležela, kvítky bílý na ní uvadaly. A to buď rád, řekl najednou z ničeho nic Bohumil Hrabal, protože ona tě ta hruška strhávala dozadu a ty se musíš koukat dopředu, víš? Já si stejně myslím, že to řekl jenom proto, aby mě utěšil, protože pro mě ta hruška byla jakoby posvátná a já jsem jí měl strašně rád, ona patřila do mýho života. Já jsem jí kreslil od dětství.
1: Art Institute Chicago má obrovskou sbírku mých grafik. A tam v aule knihovny kolem dokola na těch podestách stálo mých 100 grafik. Byl jsem tam s ředitelem Národní galerie doktorem Martinem Zlatohlávkem a najednou vidím, že vedle mě jsou nějaký divný zvuky. Tak se podívám a ta paní vedle mě utírá si slzy a já se tázavě podívám na N. Baruch a ta mě říká: Jirko, tady hraje ta paní, která celý zbytek života analyzuje tvoji tvorbu a teďko najednou vedle toho člověka z masa a kostí stojí, tak se nediv, že jí to citově zmohlo a ona pláče. A ty jsi pitomec, že mě to nechceš věřit. No já jsem k tomu byl hluchej, protože nejsem na chválu. V rochválu jsem nikdy nežil. Pořád vycházím z těch prapůvodních kořenů toho vesnického kluka, který to dotáhl do toho pavlíkovského holíství a kadeřnictví a tam mydlí těžce pracujícím dělníkům a zemědělcům brady před holením. Takže jsem nikdy nebyl pyšnej, což mě maminka s tatínkem učila. Tečka.

nebi, jsme mohli brát touhu po dálkách. Od stromů jsme mohli brát odanost a pokoru. Od starců a stařenek jsme se mohli učit smíření s neúprosným rychlým během času. To je zvláštní, jak to v tom světě umění divně chodí. Tajemně. Člověk si vlastně není nikdy jist, jde-li správnou cestou. Stále musí pochybovat, a i když se dostaví i tak veliké uznání, že taková renomovaná instituce, jako je Art Institute v Chicagu nebo Národní galerie ve Washingtonu, má těch mých grafik a kreseb řadu, v podstatě to nemusí nic znamenat. Protože je dokázáno, že je třeba minimálně 70 let proto, aby se prokázalo, jestli dílo směřuje do budoucnosti nebo ne, protože 70 let trvá, než opadnou ty podpůrné berličky těch módních teorií a vlivů, které tomu či onomu dílu přinesou úspěch. Takže i ten úspěch je tak nejistým dokladem toho, že to dílo je plnohodnotné. Úspěch může znamenat, že se jenom to dílo dotklo jakýchsi módních trendů a proto má úspěch. A rovněž tak může být naprosto nepodstatné, že to či ono dílo je zatracováno a má neúspěch dnes. To jsou všechno záludné věci. Vždyť Michelangelo, Bach nebo Mozart se za svého života vůbec nedozvěděli, že jejich dílo míří do budoucnosti. Chcete-li do věčnosti. Život uteče, holenku, než se naděješ. Do 50 se to vleče a pak je to úprk, říkala babička, že se člověk nestačí divit. 40 je stářím mladých, 50 je mládím starých, 60 ještě dále, pak už jen tak, co ti Bůh nadělí. Věčnost a nekonečno, jak říkal Bohumil Hrabal, z hlediska věčnosti subspecie eternitatis, že to nekonečno a věčnost tady bude pořád, na věky věků, že to je krásný, vlastně, v podstatě, že to je krásný, když ten náš život na zemi je konečný. A až skončí, tak tu to nekonečno a věčnost bude na věky, navždycky. Tak přeludně se mi hotají světla hvězd. Velký vůz, Kasiopeia, Jupiter, Saturn. Že je tam to, co se vymyká představě člověka. Nekonečno a věčnost tam je. Jak je to možný, že něco takového vůbec může existovat? Prostor, který nekončí. I až my tu nebudem. To je to, co nás nepřímo nutí, abychom si vážili každé vteřiny našeho bytí.

0: Víte, že jsem tady 20 let neuklízel? Jsem si řekl, a nezačnu malovat, dokud si tady neuklidím. No a to jsou vrstvy, kulturní tedy, na sobě, to jsou závaly. Ponožka cibule 5 korun na CDčko, brejle starý rošlápnutý, hrůza. Já jsem zatíženej na krámy. Už jako děti, když jsme našli tlustý sklo z té baterky, pamatujete si, jak se zaostřovala každá baterka do toho, až udělala bod? To bylo bohatství, je. To se dalo používat jako lupa a i se s tím dalo propalovat dírky do papíru, sluníčko, když svítilo. No a tak tady mám takový všelijaký rostodivnosti, který ovšem teda probouzí fantazii.
1: Teď, když se podívám, co všecko mě čeká třídit, tak mě z toho brní v hlavě. Vidím tam na skříni v prázdný lahvi

0: jsou zastrčený 4 paví péra. No přece to nemůžu vyhodit. Nebo za skříní je Bohoušek, soused, říkal. Jirko, ona mě to Milada zakázala, ale mě to srdce nedá. Já tě to řeknu. Stará singrovka leží za telefonní budkou. Nemáš to prej nosit domů. Milátka se na mě bude zlobit, říkal Bohoušek. No, už je to tady. Vždyť je to nádhera, ty obtisky na tom starým šicím stroji. Jenom ten nápis Singer. Vevnitř ty ozubený kola. To je ruční práce všecko, to je umění. No nechte někde povalovat se za telefonní budkou singrovku, šicí stroj z roku třeba 1900, aby na ní pršilo, kdyby mě to bylo líto. A potom tam leží papírové masky, které se kupovaly v papírnictví za 4, za 8 kaček. V těch se tancovalo na maškarním. Tyhle ty masky mě byly předlohou, když jsem maloval cyklus taneční zábavy.
1: Žando, uklidni se. Vždycky, když začnu nahrávat, tak Papoušek začne blbnout.
2: Ahoj, mám tě, Ano. Já jsem Papoušek.
0: Ty tomu dáš vždycky ráno, no.
2: Mazlíčku, ahoj.
0: Tak už teďko drží zobák, jo? No vidíte, co tady mám za poklady? Fujaru. Dal mě jí učitel Mostecký na Rakovnický Měšťance a já jsem na tu fujaru hrávával a vystupoval jsem třeba i v Kulturním domě v Rakovníku. Nejde mi to. Necvičil jsem 50 let. Tady je harmonička moje a trumpetka. Upadná trubek, já ho musím najít. To by mě učitel Kostečka přerazil, kdybych takhle u něj začal troubit na trumpetu, na takovouhle posvátnou trumpetu. Ta něco pamatuje. Foukací harmoničku, kterou jsem si koupil pod paní Koutecký. Já nemám čas uklízet, to je totiž nesmírně opojný, malba je opojná, kresby dělat, vytvářet kresby, to je nesmírně opojné, grafiku. Na jednom reproduktoru jsou 3 bubeníci, hračky na kolečkách, to je krásný. Takže když to jede takhle, tak když se točí kolečkama, tak to takhle krásně bubnuje, no. Ta hračka mě připomíná ty slastné chvíle toho dětství, kdy jsem takovýhle bubeníčka tahal za sebou. Já vám něco prozradím. Jak jsem obklopený těma hračkama, tak si připadám, že se mi IQ zastavilo, když mě bylo 5. Já nevím, jak to dopadne s tím uklízením. Ono totiž, já nemůžu nic vyhodit, protože dit je tady v těch hromadách, těch, ono to vypadá jako krámy, ale dit tam jsou svědectví všeho toho, čím jsem žil. Bubínek, trumpeta, masky, program Černýho divadla z Edinburgu. To můj kamarád Jarmil Srpa říká. Každý si myslí, že tu bude 200 let jako galapášská želva. A já bych právě čas potřeboval taky ještě aspoň trošku. Nejenom, abych to tady uklidil, ale abych domaloval to, co nosím v hlavě.

0: Já jsem opravdu to umění dělal jako osamělej běžec a opravdu jsem vytěžil z té namáhavé cesty neuvěřitelný maximum. Ty veliký Grand Prix ceny a direktoři amerických muzeí tenkrát říkali, že toto dílo nebude nikdy překonáno. Mě to sice zní v uších, ale nic to se mnou nedělá. Je zajímavý, když tak dělám tu bilanci, kde vlastně se zrodil ta touha stát se malířem. Já to nevím. To je pro mě tajemný.
1: Člověk tady tak jako doma v tichosti a soustředění se stará jenom o to, aby sdělil jakýsi pocit, který má, vtisknul je buď do grafické desky nebo do malby na plátno a ta díla skončí-li ve veřejných sbírkách, vlastně budou žít svý životy. V Art Institutu v Chicagu, to je nesmírně významná instituce, vytáhli šuplík s mým jménem a dali na takový nádherný stojany. Říkali, vidíte, to jsou vaše děti a my je tady takhle opatrujeme. A takový starý kurátor, pan Corini se jmenoval, mě objal a až mě to přivádělo do rozpaků. No, to jsou takový veliký tečky v životě. To je to, co mě lidi zdůrazňují. My žijeme s vašemi obrazy a grafikami a ty nám dělají život bohatším. A to je to nejhřejivější, co se může autorovi vlastně stát, malíři, že vlastně to jeho dílo obohacuje životy druhých. Není to krásný? Já si toho na starý kolena vážím čím dál víc. A najednou zjistíte, že ten život byl bohatý. A zvlášť v této zemi, kde se pořád něco děje. Protože už i tato chvíle, už i tento okamžik se stal minulostí. Život půjde dál a naše hodinka končí, viď, papoušku? Děkujeme vám za váš čas, který jste nám věnovali, za přízeň, ať vás nic zlého nepotká. Papoušek zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
2: Já jsem super spát.

0: Tak tedy končí speciální epizoda pořadu Láska za lásku, věnovaná 90. narozeninám malíře a grafika Jiřího Anderleho. Pořad společně s oslavencem připravila Bronislava Janečková.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
2: DAP rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
1: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
3: Myslím si, že úpravu filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
1: Výjimečný.
2: Už dnes po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech, po dalších třech se stále pátrá. A v Olomouci začíná podzimní festival duchovní hudby. Máme oblačno, od západu se bude zatahovat s deštěm, nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averøy na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
5: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
4: Vláda má připravená opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání v pondělí. Paliva prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. V Česku přibývá případů lymské boreliozy. Do konce srpna jich bylo asi 10,5 tisíce, to je meziročně zhruba dvojnásobek. Za nárůstem je také nový způsob sběru dat i prodlužující se sezóna klíšťat. Těm vyhovuje i současné teplé počasí. Lidé by se měli po návratu z přírody pravidelně kontrolovat. Podle infektoložky Dity Smíškové z fakultní nemocnice Bulovka klíště boreliozu nepřenese hned po přisátí.
6: Uvádí se, že když se nám podaří klíště najít a vytáhnout do 24 hodin od přisátí, tak je riziko lymské boreliózy skutečně velice, velice nízké. Ale potom už klíště si přerovnalo své borelie, které v něm jsou, a přicházejí už do kůže ty, které skutečně můžou způsobit onemocnění.
4: Brzy by riziko lymské boreliózy mohla snížit i chystaná vakcína. Podle Smíškové v současné době prochází schvalováním. Prezident Petr Pavel míří do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají také jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku navíc uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. V olomoucké katedrále svatého Václava dnes v 19 hodin zazní úvodní koncert tradičního podzimního festivalu duchovní hudby. Vystoupí orchestr Prague Philharmonia a sopranistka Veronika Rovná. Do 17. října nabídne přehlídka 9 vystoupení, pokračuje dramaturg festivalu Petr Daněk.
7: Každý rok přinášíme 8 až 10 koncertů a se snažíme nabídnout hudbu, která má v sobě ten duchovní rozměr. Samozřejmě se vždy snažíme také o to, aby interpreti, kteří vystupují na našem festivalu, aby patřili k interpretační špičce, a myslím si, že posluchači, kteří přijdou, to budou velice milé překvapení.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Máme oblačno na jihovýchodě i polojasno, postupně od západu zataženo na většině území Čech, večer i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a na Šumavě a v Beskydech až 17.
1: Doprava.
4: Na 76. kilometru D5 směrem od Prahy opatrně, pohybují se tam lidé. Na D1 směrem na Prahu se asi 10 minut zdržíte před omezením na 24. kilometru a na příjezdu do Prahy po D8 se brzdí do kolony na 3. kilometru. Asi čtvrt hodiny pak budete popojíždět k omezení u Zdib. Zprávy končí, hezké nedělní odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Pořad s tradicí od roku 1963 právě začíná.
9: S Meteorem i dnes zaletíme do světa vědy.
8: K poslechu vás zvou autor pořadu Petr Sobotka
9: a Kateřina Březinová.
8: Bude na měsíci katapult?
9: Kam létají čápy?
8: Jaká je stavba molekul?
9: Byli dinosauři barevní?
8: Lze vydržet 5 let ohladu?
9: Jak ryba vidí?
8: Kam pak se vydáme na začátku Meteoru?
9: K měsíci.
8: Nějaký nový objev?
9: Jenom nový způsob cestování. Rýsuje se plán na sestrojení měsíčního katapultu.
8: Prosím? Tak zaprvé, katapult není nic nového. Vždyť byl poprvé využit už dávno před naším letopočtem. A za druhé, cestovat katapultem může napadnout snad jen barona Prášila.
9: Rozumím vaší skepsi. Nicméně katapult má dopravovat jenom náklad, a navíc nemá jít o klasický vrhačský nástroj, ale o elektromagnetický katapult.
8: Víme, jak by měl vypadat?
9: Představte si dlouhou kolejnici, po které se náklad rozjede tak velkou rychlostí, že uletí do vesmíru.
8: Tedy něco jako nákladní rychlovlak, který to záměrně přežene se svojí rychlostí.
9: Koncepce je stará už asi 100 let a teď ji oživil všem dobře známý americký vizionář. Všechno nám vysvětlí inženýr Tomáš Přibyl z Hvězdárny a planetária v Brně.
10: Elon Musk tuhleto myšlenku oživil v souvislosti se svými obřími a monumentálními vizemi týkajícími se umělé inteligence. On už letos v únoru začal slibovat, že počínaje příštím rokem začne pomocí své obří rakety Starship vypouštět do vesmíru datová centra, která budou sloužit k tréninku umělé inteligence. A pozor, on by jich rád vypustil kolem 1 milionu. Dovedeme si to představit, 1 milion družic vypuštěných do vesmíru, které budou sloužit k tréninku umělé inteligence, protože my tady na Zemi, a všichni to víme, s umělou inteligencí máme několik problémů, že zdroj energie, zdroj surovin, místo. No a právě ten zdroj energie by nahradilo slunce, sluneční baterie na těch družicích, potom je to ještě chlazení samozřejmě, to by byl problém i v kosmickém prostoru, no a s místem by tam problém nebyl, čili Musk uvažuje o tom, že by se těžily suroviny na měsíci, přímo na měsíci by se z nich v nějaké lunární továrně vyráběly družice a ty družice by se pak elegantně a jednoduše v podstatě nevynášely pomocí rakety na oběžnou dráhu, ale cílili by se tam pomocí elektromagnetického lunárního katapultu.
8: Nejde o námět na sci-fi román.
9: Několik maskových vizí se už splnilo.
8: A kolik energie by družice dokázaly vyrobit?
10: On počítá s tím, že každý rok by vyslal, a to je šílené číslo, do vesmíru družice, které by měly výkon 500 až 1000 terawatt hodin za rok. 500 až 1000 terawatt hodin. Pro srovnání, celková spotřeba lidstva je 20 terawatt hodin. To znamená, o čem tady uvažuje Musk, je, jako kdybyste postavili vedle sebe dalších 25 až 50 zemí se stejnou spotřebou energetickou, se stejnou energetickou náročností.
8: Kroutím hlavou, až mě bolí za krkem. K čemu bychom potřebovali 50krát více energie, než potřebuje celá planeta?
9: K dalšímu rozvoji. Čím více energie, tím víc toho dokážeme vyrobit, vymyslet a ta zmíněná umělá inteligence je aktuálně obrovským žroutem energie.
8: Dobře. Připustíme, že na měsíci dokážeme připravit materiál pro výrobu družice. Jak ho tedy pomocí katapultu dostat na oběžnou dráhu a udělat z něj sluneční elektrárnu? Jak katapult funguje?
10: Je to vlastně jakýsi elektromagnetický lineární motor, čili motor, který se netočí kolem dokolečka, ale který je rozvinutý do délky. Potřebujete nějakou dlouhou rozjezdovou dráhu, nějakou třeba kolejnici nebo něco podobného, posadíte na to náklad, to, co chcete dostat na oběžnou dráhu. Potřebujete zároveň elektrárnu a zásobu energie, protože ten elektromagnetický katapult má vysoký špičkový odběr, pochopitelně. Nemůže se to rozjíždět třeba několik hodin nebo několik dní či několik týdnů. V podstatě ta energie je vynaložena naraz během zlomku sekundy. Záleží na tom, jak bude dlouhý, jak bude náklad těžký a tak dále. Pro představu, pokud chceme dostat na oběžnou dráhu kolem měsíce jednotunový náklad, potřebujeme mít energii, čili uvolnitý během zlomku sekundy, odpovídající 400 kWh, co je 5 až 6 plně nabitých tesel, pokud mluvíme o Elonu Muskovi, takže to je množství energie, které se celkem dá dobře skladovat a dá se jednoduše uvolnit.
8: Nezní to ani moc složitě.
9: A samotný nápad je poměrně starý.
10: Ten nápad je starý, opravdu spousta těch teoretických nápadů v kosmonautice je starých, protože pochopitelně lidé chtěli dobývat vesmír a tak přemýšleli, jak to udělat, že rakety nebyly před 100, 200, 300 lety, které by mohly dobývat vesmír, takže vzpomeňte si na Žila Verna, který využíval obří kanón a tak dále, prostě nápady se nešetřilo, no a i elektromagnetickým katapultem nebo nějakým podobným katapultem, tak ten se poprvé objevil ve 20. letech ve vizích amerického profesora Edwina Northropa. No ale to byly teoretické vize, pak je rozpracoval Arthur C. Clarke, známý snílek a fantasta, dokonce v několika svých románech, protože katapult se mu stejně jako třeba kosmický výtah hrozně zalíbil. Dokonce i Robert Heinlein v knize Měsíc je drsná milenka ten lunární katapult popisuje a co je zajímavé, využívá ho k dopravě nákladu na oběžnou dráhu kolem měsíce a zároveň k ostřelování planety Země, čili jako zbraň, ono je to taky vlastně technologie dvojího využití, že?
8: Citujeme ale sci-fi literaturu. Nemůžu si pomoct, mně ten nápad připadá až příliš vzdálený realitě.
9: Chápu vaše pocity, ale pozor, lidé se už v minulém století pokoušeli sestrojit prototyp.
10: Nejdále se dostala skupina Gerarda O'Neilla z Princetonské univerzity v 70. letech, která dokonce sestrojila dva prototypy pozemní těch elektromagnetických katapultů, které dosahovaly přetížení 33G s tím, že urychlovaly ty projektily, ten náklad na 40 metrů za sekundu. Čili technicky reálně prokázali, že něco podobného je možné.
9: Pro start z měsíce by ale bylo potřeba dosáhnout zhruba 40krát vyšší rychlosti, než dokázal americký prototyp.
8: To asi nebude úplně snadné vybudovat takové zařízení na kosmickém tělese.
10: Všem je nám jasné v tuhletu chvíli, že pokud potřebujeme nějakou dlouhou rozjezdovou dráhu, řádově stovky metrů, lépe ještě kilometry, elektrárnu, datové úložiště. A to se nebavíme o nějaké fabrice, která bude třeba ten materiál zpracovávat a připravovat, abyste vůbec měli náklad pro ten elektromagnetický katapult, tak je nám jasné, že bude potřeba na měsíc dostat stovky, tisíce, možná desítky tisíc tu nákladu. No a taková doba nastává teď, doufejme, že klepe na dveře s příchodem těch velkých vizí Elona Muska a jeho obří rakety Starship.
8: Předpokládám, že využít katapultu pro dopravu lidí není dobrý nápad.
10: Zapomeňte na to, že by na něm létali lidé, protože samozřejmě přetížení ve výši stovek až tisíců G by pro ně bylo opravdu doslova do písmene vražedné, stejně jako nějaká citlivá elektronika. Byť máme elektroniku, která to zvládne přežít, ale spíše se z katapulty počítá třeba při vystřelování nákladu ve formě surovin, nějakých ingotů na lunární oběžnou dráhu a tam by pak docházelo až k jejich zpracování.
9: Přetížení, které by člověk už nezvládl, je způsobeno obřím zrychlením, které by elektromagnetický katapult vytvářel.
8: Uniknout gravitaci měsíce holt není legrace, i když je oproti zemské šestinová.
10: ta rychlost bude muset být hodně vysoká. Pokud budete chtít dosáhnout na Měsíci oběžné dráhy, tak musíte ten náklad mít na konci té kolejnice urychlený na rychlost 1,68 km za sekundu. To znamená skoro 2 km za sekundu. To znamená, že to přetížení bude poměrně veliké. Tam se uvádí, že bude podle délky kolejnice, samozřejmě čím delší kolejnice, můžete mít dlouhý rozjezd a můžete nabírat tu rychlost pomaleji, no ale čím ta kolejnice bude kratší, tak samozřejmě budete muset šlápnout na plyn trošičku víc a hovoří se třeba u 160 metrové kolejnice, což je taková rozumná délka, že 160 metrů si dokážeme představit, o přetížení až 1800G.
9: Tedy 1800krát víc, než na nás působí zemská přitažlivost.
8: Když mluvíte o zemské přitažlivosti, co takhle postavit tenhle katapult na zemi a obejít se bez raket?
9: To by byl velký oříšek.
10: První nevýhoda je atmosféra, která od prvního okamžiku to vypuštěné těleso brzdí. To znamená, pokud vy mu udělíte rychlost X, tak při dosažení oběžné dráhy má x minus něco, že? Záleží samozřejmě na trajektorii letu, na tvaru tělesa, na úvodní rychlosti a tak dále. Čili musíte mu dokonce udělit nejenom orbitální rychlost, ale orbitální rychlost plus desítky procent navíc. To je jedna veliká nevýhoda. Druhá velká nevýhoda ve srovnání s Měsícem je, že zatímco u Měsíce je první kosmická rychlost, to znamená oběžná rychlost 1,7 km za sekundu, tak u Země je to skoro 8 km za sekundu, 7,8 km za sekundu, což samozřejmě velmi výrazně zvyšuje ty energetické nároky. Takže takový katapult na Zemi by musel být mnohem delší, byl by náročnější z hlediska přetížení na vynášený náklad, spotřebovával by mnohem více energie a tak dále. Čili proto se o něčem podobném, o podobném zařízení uvažuje především v souvislosti s kolonizací a teď už si to můžeme říct i s průmyslovým využitím našeho souseda Měsíce.
8: Jsem moc zvědavá, jestli se povede tento kosmický katapult postavit.
9: Jednou možná, ale opravdu pochybuji, že to bude už příští rok.
8: Ale můžeme vás pozvat do vesmíru za jinou událostí, která se stane už ve čtvrtek 22. října.
9: To je pravda, ten den se meteor vydá k černé díře. Přesně řečeno, vyšle k ní nejslavnějšího fyzika Alberta Einsteina.
8: Co se stane s jeho tělem, když se k černé díře přiblíží? Kde je hranice úniku? Jak se u černé díry mění vnímání času? Bolí náraz do černé díry?
9: Snad Einsteina k této riskantní cestě přesvědčíme. Každopádně vy, naši milí posluchači, můžete být při tom.
8: Informace o natáčení, které proběhne v pražském planetáriu 22. října od 17 hodin, najdete na stránkách meteor.rozhlas.cz.
9: Těším se s vámi. Na viděnou.

0: čas přispět ke sčítání čápů černých se krátí.
1: Ornitologové sbírají informace o jejich pobytu u nás, aby uzavřeli velké celostátní sčítání.
0: Pokud v přírodě uvidíte čápa černého a ještě lépe budete znát polohu jeho hnízda, určitě nám napište na meteor@rozhlas.cz.
1: Jak jsme si říkali před týdnem, v republice máme asi 500 hnízdních párů a potkat je můžete i celkem daleko od hnízda. Všude tam, kde je potrava, tedy rybníky, řeky, potoky, protože se živí hlavně rybami.
0: Kdyby měli všichni čápi nějaké vysílače polohy, hned bychom věděli, kde přesně jsou.
1: No tak není možné dát geolokátory všem, ale občas se to podaří. O jednom pozoruhodném případu nám přichází říct František Pojar z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Záchranná stanice v Makově u Písku má handicapovaný pár, nelétající, který nemůžou vypustit, a ten pár sestavili a on má už několik let mláďata v zajetí. Zde jsou vejce a pak ty mláďata vypouštějí. A v roce 23, to znamená před 3 roky, tak vypustili 2 mláďata a dali jim vysílače taky. Takže jsme věděli, nebo víme u toho jednoho doteď, kde se pohybuje.
0: To musí být velmi dobrodružné a zároveň napínavé sledovat, kam asi poletí.
1: Mláďata hned první podzim po vylíhnutí míří na jih. Dříve platilo, že cílem byla Afrika. Překážkou na trase Středozemní moře. Část tedy létala západně přes Španělsko, Gibraltar a druhá část čápů přes Turecko a Bospor.
0: A kam se vydali čápy z Makova?
2: Jeden z těch ptáků, ten odletěl někam do Turecka a tam na hranici se Sýrií se ten signál ztratil a už nikdy jsme se nic nedověděli. Ale ten druhý, ten byl asi trochu chytřejší, nebo to vystihl, tak on ani neletěl do Afriky, ale zimoval opakovaně v Bulharsku. Jo? Já jsem měl takovýhle informace od kolegů a i trochu od těch kolegů z Bulharska, ale od našich kolegů, že v Bulharsku jsou taky nějaký místa, kde ti čápy černí zimují. My jsme teda doložili kdysi jednoho našeho čápa ve Španělsku. To byl první doložený čáp, možná v Evropě, že opravdu neletěl do Afriky, protože měl vysílač i kroužky, takže ten zimoval v těch rýžových polích ve Španělsku, poblíž Gibraltaru tam někde. A tenhle ten, co začal létat do Bulharska, tak se mu to zalíbilo, naučil se to a všechny 3 zimy, to znamená zimu 23, 24 a 25, tak strávil tam.
0: Milovník Bulharska.
1: Vtipné je, že zamířil k obci Belozem, které se říká Evropská vesnice čápů, tedy čápů bílých, kterých je tam pravidelně neuvěřitelných 100.
0: Ti tam ale hnízdí přes léto, zatímco čáp z Makova je tam v zimě, takže se míjejí.
1: To je fakt. A co se týká hnízdění našeho černého čápa, na to byl ještě moc mladý.
2: Ti čápy černí rozpívají ve 3 letech. Úplně výjimečně, možná trošku dřív a někdy i později. No a tenhle čáp, který byl vypuštěný z té stanice v Makově, ze záchranné stanice, tak se vrátil. První léto byl někde na východním Slovensku, v povodí Tisy a v Maďarsku. Ale druhý léto, to znamená v loni, už byl tady Německo, Rakousko, Česko, tady tak jako lítal, byly mu 2 roky, nehnízdil ještě. A tak jsme se těšili na letošní rok, protože my jsme už tenkrát měli kdysi ty čápy z vysílači, ale těm čápům se nepodařilo přežít 3 roky až do té dospělosti. Většinou někde zahynuli nebo vysílače přestali fungovat. A tohle je první čáp, který od toho vylíhnutí až do těch 3 let se dožil a vrátil se letos z jara sem na pomezí Česka a Rakouska. A my jsme očekávali, že zahnízdí, takže jsme nějak vstoupili v kontakt i s kolegy z Rakouska, ale nakonec, protože ten vysílač stále funguje, tak jsme věděli téměř přesně, kam lítá a kde asi bude hnízdo. Takže jsme se tam pak vypravili a to hnízdo jsme opravdu našli. Na takové obrovské jedli, měl tam 3 mláďata, už docela odrostlý.
0: Veliká radost. A pro ornitology hodnotné informace o pohybu čápa za 3 roky života.
1: Má i další prvenství.
2: Je první v tom směru, že je ze záchranné stanice, že to není úplně divoký pták, když ti ptáci se chovají úplně normálně, když se vypustí, tak vůbec nezáleží na tom, že se vylíhl někde v zajetí, on se chová úplně normálně, odletí do Bulharska v tomhle případě, ale i do Afriky a pak se vrátí. My jsme pouštěli i ptáky z pražské zoologické zahrady, ale tam jsme se to vždycky dověděli, až když někde zahnízdil. A hnízdil jeden na Liberecku, jeden na Mělnicku, jeden na Rakovnicku, protože jsme kroužkovali asi 20 let, takže podle těch kroužků jsme to poznali. A tenhle ten tady byl první, že jsme takhle měli co zdokumentovaný a nedávno ty mláďata teda vylítali, ty pravděpodobně odlítli, protože nezvládli jsme nějak zaranžovat nějaký projekt, aby jsme je označili, tak třeba příští rok počítáme, že se vrátí, protože ten pták je dlouhověký, čáp černý, co dožívá až 20 let, ale běžně ty hnízdící ptáci jsou 8, 10, 15 let starý, takže doufáme, musím to zaklepat trochu, že se vrátí a že příští rok třeba uděláme nějakou ještě akci takovou, že budeme vidět i o těch jeho mláďatech, kam se dostanou.
0: Držíme palce, aby se jim dařilo.
1: Jejich otec zatím zůstává v Rakousku. Díky vysílači pod dohledem.
2: Ten čáp v Rakousku včera ještě byl normálně v tom místě a tam je zajímavý, my jsme tam byli a věděli jsme už z předchozího, že lítá na jednu rybářskou takovou farmu nebo nasádky. No a tak jsme měli strach, aby se něco nestalo, protože čáp černý žere ryby, tak tam mu vybírá někde pstruhy nebo ne to. A kolegyně, která to sleduje podrobně, tak říkala, to jsou sádky pana Friedla. A tak jsme ho našli, pana Friedla. Přijeli jsme tam, on neuměl anglicky, jenom pár slov, my zase jsme nebyli schopní moc německy, ale on pochopil, o co nám jde a ukázal nám fotky a říkal, jo, ten čáp sem lítá. Tady měl fotky a tam měl i tu vysílačku vidět, a kroužek. A říkal, mě to vůbec nevadí, já mám ty svoje chovy těch pstruhů sítěma zakrytý, takže on chodí ve vedlejších potocích a tam chytá nějaký normální ryby a mě nějak neškodí. A opravdu nám posílal ještě nedávno další fotky, že ten čáp tam lítá a ještě včera u pana Friedla zase byl na návštěvě, takže ten je pořád ještě v Rakousku a předpokládáme, že zase poletí do Bulharska na zimu a vrátí se příští rok sem k nám.
0: Taky doufáme.
1: Jak jste slyšeli, čápy černí už odlétají. Rychle se po nich podívejte, aby je ornitologové ještě zapsali do letošního sčítání.
0: Znovu připomínáme, pokud uvidíte čápa černého, napište nám, kde se vám to povedlo, na adresu meteor@rozhlas.cz.

0: Budeme hrát kostky teď.
1: Mám tady dvě krabičky a v každé jsou kostky.
0: V každé 6, jak vidím. Mám je hodit?
1: Ne, stavět. Myslíte, že s obou musí vzniknout stejná stavba?
0: Samozřejmě, že ne. Záleží přece na tom, jak ty kostky poskládám.
1: A teď si představte, že něco podobného dlouho nedocházelo chemikům. Znali jednotlivé stavební kameny látek, dokázali zjistit jejich počet a přesto jim něco podstatného unikalo.
2: Stalo se tento den, 19. září. Donedávna snad každý kluk prošel alespoň krátkým obdobím chemického pokusničení. Před 2 staletími a v hluboce zaostalém carském Rusku však šlo o hobby krajně neobvyklé. Školák Saša Butlerov mu však holdoval tak náruživě, že div nevyhodil do povětří internátní kuchyni. Zaskočení pedagogové kvůli němu uspořádali mimořádnou poradu a nakonec ho odsoudili k několikadenní karcerizaci, tedy poškolnímu pobytu v temném kamrlíku, odkud byl 14-letý provinělec vpouštěn do společných prostor ocejchován nápisem Velký chemik pověšeným na krku. Později při studiu na Kazaňské univerzitě ohromoval spolužáky efektními ohňostroji na oslavy vykonaných zkoušek. Ještě o 10 let později si jako respektovaný badatel nejednou připomněl mladá léta, kdy bez digestoře připravoval vysoce výbušné reagencie pro svoje převratné organické syntézy. I hned po promoci nastoupil na své alma mater jako docent chemie. Do dějin vstoupil především převratnou přednáškou o chemické struktuře látek, proslovenou na sjezdu chemiků v německém Špajru dne 19. září v roce 1861. 33-letý profesor chemie a rektor univerzity v Kazani začíná slovy. Nyní, po objevení mnoha neočekávaných a významných skutečností, téměř všichni uznávají, že teoretická stránka chemie neodpovídá jejímu praktickému vývoji. A pokračuje. Chemická povaha složité částice je určena povahou jejich elementárních složek, jejich množstvím a chemickou strukturou. To byl zcela nový pojem. Stejně tak jako názor, že každé sloučenině přísluší jediný správný strukturní vzorec, který naznačuje její hlavní chemické vlastnosti. Pro připomenutí. Podle tehdy již uznávané Daltonovy teorie se hmota skládá z atomů, a podle čerstvé hypotézy Avogadrovy se tyto atomy spojují v molekuly. Nejednou se ale stane, že chemikálie o stejném sumárním vzorci, tedy i identického elementárního složení, existuje ve 2 podobách. Například už dobře známé soli kyanatan stříbrný a fulminant stříbrný. První je stabilní, druhá explozivní. V čem je tedy rozdíl? Inu v jejich chemické struktuře. Tedy konkrétním uspořádání atomů a vazeb v molekule. Kyanatan má vzorec AgOCN, fulminan neboli izokyanatan AgNCO. Jsou to tedy chemické izomery. Svojí teorií o vnitřním uspořádání látek se Alexander Butlerov zařadil po bok dalších 2 ruských chemických bohatýrů Lomonosova a Mendelejeva. Pojem chemická struktura zavedl na den přesně před 165 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Z první šestice jsem udělala tři dvojice a položila je za sebe. Z druhé šestice jsem postavila komín.
0: Stejné kostky, stejný počet, přesto jste z nich udělala jinou látku. Takhle nějak to funguje v chemii.
1: Ano. Butlerov jako první řešil, že je velmi důležité, které atomy jsou spolu spojeny.
0: Chemická struktura rozhoduje o vlastnostech látek. Třeba i o tom, jaké světlo pohlcují a tedy jakou mají barvu.
1: Třeba pigmenty. Stačí se podívat na naše vlasy nebo kůži.
0: Stopy pigmentů dokážou vědcům prozradit něco i o tvorech, kteří vyhynuli před desítkami milionů let.
1: Myslíte dinosaury? Nevím o tom, že by zrovna hýřili barvami. Z ilustrací bych si tipla, že v druhohorách byly v módě jen odstíny šedi.
0: Nové výzkumy tuhle představu poněkud nabourávají, jak nám potvrdí paleontolog Vladimír Socha.
2: Je to taková zajímavá představa, nebo lépe řečeno takové překvapivé zjištění, které vyplývá z jednoho nově publikovaného výzkumu. A je to něco, co samozřejmě je trošku proti naší intuici, protože ty obří zvířata, jako jsou nosorožci nebo sloni, většinou bývají takový šedí, víceméně jednolitě, takže tak nějak máme trošku tendenci si představovat, že i ti obří sauropodi byli ať už šedí nebo třeba hnědí, to je vcelku jedno, ale že prostě nějak barvami nehráli určitě. No ale ku podivu nové objevy z jižní Montany, z souvrství, které se jmenuje Morrison, velmi slavné souvrství z období pozdní jury, ukazuje, že i tady ti obrovští dinosauři, konkrétně z čeledi Diplodocidae, to jsou takový ti dinosauři velmi dlouzí, s těmi dlouhými krky, dlouhými ocasy, patří tam třeba i ten slavný Diplodocus, možná dokonce i přímo ty fosílie patří rodu Diplodocus, ale to zatím s jistotou nevíme, protože nebyly ty fosilní exempláře tak dobře dochovány, aby jsme si byli jistí, že to je opravdu ten rod Diplodocus, ale to je vcelku jedno. Podstatné je, že se poprvé podařilo velmi podrobně se podívat doslova do písmene pod kůži.
1: Co pak se nějaká kůže zachovala?
0: K velké radosti vědců ano.
1: Takže se stačí podívat na její barvu?
0: To zase ne. Za tu ohromnou dobu přeci jenom poněkud vybledla a rozložila se. Odborníci na to museli jít jinak.
2: Vědci museli, aby tohle dokázali, využít opravdu ty nejmodernější technologie, které dříve nebyly ani k dispozici v paleontologii. To je nejenom třeba světelný mikroskop, ale taky skenovací elektronový mikroskop, takzvaná hmotnostní spektrometrie doby letu a další velmi takové vyspělé metody výzkumu těch mikroskopických fosilních vzorků. No a bohužel teda museli být některé ty vzorky poničeny, dokonce zcela zničeny za pomoci třeba i skalpelu chirurgického nebo diamantové pily, ale zkrátka to už patří k věci. Naštěstí těch vzorků je docela hodně.
1: Co tady vědci objevili?
2: Zejména to, že se tam nacházely dvě takové základní vrstvy té pokožky, ty se navzájem odlišovaly zejména hustotou výskytu takových těch mikroskopických objektů až na úrovni organel, čili takových těch ústroječků v buňkách a jakýchsi uhlíkatých zhluků organické hmoty. No a především to byly jakési oválné struktury, které zřejmě představují melanozomy, což jsou organely, ústroječky obsahující pigmenty, které zodpovídají za barvu ať už kůže, nechtů, vlasů, chlupů a podobně u živočichů, včetně nás, lidí samozřejmě, a taky u dinosaurů. No a pak tam byly ještě takové diskovitě tvarované objekty, ten jejich původ není zatím známý, ale mohlo by se taky jednat zase o jinou podobu nebo formu melanozomů, které měly teda menší rozměry, no a ty byly rozptýlené spíše v té vnější vrstvě pokožky, v takzvané rohové vrstvě, odborně stratum corneum. No a tam se dochovaly po 145 milionů let, takže díky tomu bylo možné přibližně určit, o co se asi jedná. No a tím se dostáváme konečně i k těm barvám, protože ty melanozomy jsou úzce spojeny s barvou.
0: Melanozom obsahuje melanin. Ten pohlcuje část světla a tkáň má potom určitou barvu. Melanozomy mají u dinosaurů různé tvary, velikosti, hustotu a uspořádání.
1: Takže stačí tyto vlastnosti porovnat s dnešními živočichy a získáme nápovědu ohledně barvy dinosauří kůže?
0: Přesně tak.
1: A u kterých druhů dinosaurů už se něco podobného povedlo?
2: My zatím známe barvu zhruba tak desítky dinosaurů druhohorních, ale v podstatě skoro ve všech případech to jsou ti opeření dinosauři, u kterých se ty otisky opeření dochovaly a právě to opeření jsme dokázali identifikovat z hlediska barvy. Jsou jenom velmi výjimečné případy, třeba malý rohatý dinosaurus Psittacosaurus, neboli papouščí ještěr, u toho bylo určeno, že měl takovou přibližně hnědavou barvu a pak ještě obrněný ankylosaurní dinosaurus, který se jmenuje Borealopelta, objevený v Kanadě, tak ten měl taky takovou, řekněme, dorezata barvu své kůže.
1: A můžeme říct, jakou barvu měli nově zkoumaní obří bíložraví sauropodi?
2: Nevíme s jistotou, jakou barvu měli. Nejvíce se údajně ty melanozomy podobají melanozomům některých ptáků. Jsou to takové malé melanozomy podobné těm, které u ptáků zodpovídají za hnědé zbarvení, takový hnědý, hnědavý odstín. Takže je možné, že ti diplodokové a jim příbuzní byli takový dohněda více zbarvení, ale co je ještě zajímavější je, že tam byly objeveny i jiné melanozomy, které třeba se podobají zase takovým, které jsou zodpovědny za lesklé, jakoby opalizující iridescenční zbarvení, takže to neznamená, že by ti dinosauři nějak jako se extrémně leskli krásně, jako nějaký třeba opál na slunci, ale určitě to ukazuje, že mohly ty barvy mít různé, že to nebyla ta jednolitá, dejme tomu hnědavá barva, ale že měli minimálně nějaké dva různé odstíny a možná jich měli mnohem víc, takže hodně to mění naše představy o těch sauropodech.
1: Při jejich velikosti asi nemělo smysl snažit se třeba o ochranné zbarvení. Vidět byly z dálky bez ohledu na barvu. Nebo to bylo jinak?
0: No, rozhodně je to zajímavá otázka. A sice, jestli měla barva dinosaurů vliv na jejich život, třeba na to, jak byli schopni udržovat teplo, nebo jak byli nápadní v přírodě.
2: Určitě má to samozřejmě implikace pro paleobiologii, pro zkoumání toho, jak tihle dinosauři žili, jak interagovali se svým prostředím, jak se třeba maskovali před predátory a podobně, ale vzhledem k tomu, že ani přesně nemáme rekonstruované to jejich životní prostředí, víme zhruba, jaká vegetace tam byla, o jaký typ, dejme tomu, ekosystému se jednalo, ale nevíme, jak to mohlo souviset třeba právě s nějakými vzorci, dejme tomu, nějakého toho útočného chování těch teropodních dravých dinosaurů, jestli to mohlo být nějaké třeba výstražné zbarvení pro ně, nebo naopak jim to pomáhalo se lépe schovat v nějakém typu podrostu a podobně, jestli se tím třeba samozřejmě samci nějakým způsobem naparovali v tom reprodukčním období před samičkami, to všechno je možné, ale bohužel zatím jsme na úplném začátku tady těch výzkumů a asi se těžko dá s jistotou něco říci, nebo aspoň s nějakou větší pravděpodobností. Takže to je záležitost ještě určitě dalších roků a možná desetiletí výzkumu.
0: Příliš mnoho toho ještě o prostředí, ve kterém žili, nevíme. Takže se špatně odpovídá na otázku, k čemu by se jim ta či ona barva hodila.
1: Každopádně žádná jednolitá šeť. Ukazuje se, že svět dinosaurů byl mnohem pestřejší.

0: Jméno Einstein zná každý.
1: Svými teoriemi udivil laiky i odborníky.
0: A říkal spoustu moudrých myšlenek.
1: Nepřekvapuje nás, že ve sbírce citátů Jiřího Grigara se jméno Alberta Einsteina objevuje často.
2: Všechno by mělo být uděláno jednoduše, jak je to jenom možné, ale ne jednodušeji.
0: Jinak řečeno, snažme se věci zjednodušovat co nejvíc, ale ne za cenu toho, že je zkreslíme.
1: Einsteinova myšlenka už z roku 1933 a stále platí.
0: Zjednodušování má své hranice, přesto to někdy přeháníme.
1: Například. Člověk a šimpanz mají společného evolučního předka, to je správně.
0: Člověk pochází z opice, to už je zkreslení.
1: A mám tu další tvrzení. Bez jídla lze vydržet i 5 let.
0: Panečku, to je hodně přehnané. Zjednodušením čeho tohle prohlášení vzniklo?
1: Ničeho, je to doložené.
0: Jděte, člověk už je po 3 týdnech hladovění ve vážném stavu.
1: O člověku ale řeč není. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petr.
3: Lidé drží nejrůznější diety, ale 5 let ohladu určitě nikdo nevydrží. A tady máme živočichy, kteří to vydrží. Jmenují se batynomové. Nemusíme se bát tohletoho exotického názvu ani toho, jak jsou dneska zoologicky zařazeni, protože patří mezi takzvané stejnonožce a patří mezi rakovce. Když řekneme rakovci, tak už nám svitne a my starší jsme se tyhlety živočichy učili jako korýše. A pro představu, jak takový batynom vypadá, tak když vyjdete před dům a obrátíte nejbližší kámen nebo cihlu, která tam leží, tak tam určitě uvidíte svinku. Maličkou centimetrovou svinku. A když si představíte svinku, která měří třeba 0,5 metru, tak to je batynom, který se jmenuje Batynomus giganteus. On žije v západním Karibiku a tam se loví a dokonce ho tam místní domorodci připravují a pojídají. A kdyby tam někdo jel a chtěl si dát batynoma, tak se tvrdí, že nejlepší je z rýží.
0: Musím říct, že mě ta představa moc neláká.
1: Jejich velké rozměry jsou poněkud překvapivé.
3: Mnozí z nich žijí v mnoha kilometrových hloubkách, kde toho není, kdo ví co, k snědku. Tam je velmi málo potravy a oni tedy, to se ukázalo, vydrží bez potravy 5 let. Takže vydržet bez potravy 5 let a ještě takhle narůst, tak to je skutečně výkon, který vědcům ležel v hlavě a rozhodli se ho vyluštit.
0: Co tedy udělali?
3: Teď se podívali na 2 takové batynomy, kteří se velmi liší prostředím, v kterém žijí. Jedni žijí v relativně mělkých vodách a druzí jsou skutečně ti hlubinní batynomové, kteří žijí v těch chudých hlubinách a vydrží tam dlouhou dobu bez jakékoliv potravy. Tak se ukázalo několik rozdílů, které ukazují, jak se můžete vypořádat s takovým prostředím a dorůst takových impozantních rozměrů. Tak první je, že ti hlubinní batynomové mají velký žaludek. 2/3 jejich těla zaujímá žaludek. Přestože je většinu času prázdný, tak je prostě připravený a ve chvíli, kdy ten batynom najde něco k snědku, tak se nacpe. Nacpe ten žaludek, co se tam vejde a pak to zpracovává. To znamená, on to rozmělní na takovou ošklivou, blátivou kaši a začne to trávit a s tím mu pomáhají mikroby.
0: To asi není žádné překvapení.
1: Není. Ve střevech jsou bakterie jako doma. I u lidí.
3: My taky trávíme pomocí mikrobů, že jo, máme přes 1000 druhů mikrobů ve střevech a je jich tam asi 1,25 kg. A tihleti batynomové zase jsou zvláštní v tom, že většina živočichů má bakterie v trávicím traktu, které mikrobiologové řadí do skupiny Firmicutes. Ale tihleti batynomové tam mají něco úplně jiného, ty tam mají chlamídie. Chlamídie lidé znají jako původce pohlavně přenosných chorob, hlavně tohle jsou jiné chlamídie a ten batynom je využívá proto, že ty chlamídie dokážou měnit živiny, které on natrávil, na tuky. To znamená, to je vysoce energetická zásoba, takže ty chlamídie mu tu potravu zpracují na ty tuky a on má energetickou rezervu, ale to by mu nestačilo, kdyby on měl normální látkovou výměnu, normálně běžící metabolismus, tak by i tenhle ten tuk velmi rychle spálil.
0: Mít ve střevech bakterie převádějící potravu na tuky, to je zlý sen všech modelek.
1: Batynomu ale nejde o štíhlou línii. Ten potřebuje dlouho vydržet bez jídla. a k tomu má uspůsobený metabolismus.
3: Ukázalo se, že ti hlubinní batinomové mají velmi nízkou úroveň metabolismu. I když my ležíme a neděláme vůbec nic, jenom dýcháme a tluče nám srdce a krev nám koluje žilami, tak spotřebováváme právě na tyhle ty základní životní procesy určité množství energie, to je takzvaný bazální základní metabolismus. A ti batinomové mají na to, jak jsou uspořádaní, jak jsou velcí, ten bazální metabolismus strašně nízký, překvapivě nízoučký.
0: A přišli vědci na to proč?
1: Teď se to povedlo.
3: Ukázalo se to, když přečetli batinomům dědičnou informaci, protože tam objevili gen, který se označuje jako ND1. A tenhle ten gen živočichové běžně ve svých dědičných informacích nemývají. Kdo ho mívá, to jsou bakterie. To znamená, tady muselo kdysi dojít takové bakteriálně batinomí genové burze, kde si ti batinomové od těch bakterií tenhle ten gen půjčili. A na té dědičné informaci těch batinomů je vidět, jakým šel k duhu ten půjčený gen, protože oni si ho jednak namnožili, že ho tam mají ve více kopiích. A jednak tedy se přičinili o to, aby ty geny pracovaly na plný výkon. Je to jako když v autě šlápnete na pedál a prošlápnete to až na podlahu. To znamená, ten gen běží v mnoha kopiích na plný výkon a zajišťuje to, že těm batinomům sníží tu základní látkovou výměnu.
0: Mít tenhle metabolismus mohla by být po obezitě beta?
1: Obezita má více příčin, ale máte pravdu, i vědci přemýšleli nad tím, jestli by batinomové nemohli poskytnout licenci.
3: Ty vědce zajímalo, jestli by se tímhletím způsobem nedala snížit látková výměna jiným živočichům. Protože snížení látkové výměny, představte si, že přivezou do nemocnice těžce zraněného člověka. Často se říká, že byl uveden do umělého spánku. To je, aby byl v naprostém klidu, aby ta spotřeba energie byla co nejnižší a on mohl se hojit a regenerovat ty poškozené tkáně. Někdy se ten organismus podchladí, že jo, pro některé operace. Takže to je zase snížení toho metabolismu, jestli by to nešlo. Takže oni zkusili přenést ten gen háďátkům, červíkům, pak akvarijním rybkám, dáním a pak ho dali dokonce i do lidských buněk a zjistili překvapivou věc, že by to nešlo. Protože ten gen ND1 funguje velmi dobře těm batinomům, protože oni, jak jsou v té hlubinné vodě, kde je zima, tak za té nízké teploty ten gen skutečně snižuje úroveň metabolismu. Ale jakmile je teplota vysoká, tak naopak úroveň metabolismu zvyšuje. Takže my při naší tělesné teplotě 37 stupňů Celsia bychom

0: Když jsem v létě šnorchloval v moři, viděl jsem spoustu ryb a ptal jsem se sám sebe, jak oni vidí mě.
1: Jistě jste měl brýle, ale jakmile byste si je sundal, všechno by bylo rozmazané.
0: No, ryby jsou na tom určitě lépe. Je to jejich přirozené prostředí.
1: Jak vidí ryby? I tím se zabývá kniha Co ryba ví, britského etologa a biologa Jonathana Balcomba, kterou vydalo nakladatelství Kazda. Čte Igor Bareš.
2: Jak ryba vidí? Jelikož se ryby vyvinuli ve vodě a ne na vzduchu, je pochopitelné, že jejich oči se od našich liší. Ale evoluce je konzervativní návrhář se sklony držet se dobrých nápadů. Díky sférické čočce s vysokým refrakčním indexem vidí ryba stejně dobře pod vodou jako my na vzduchu. Zřejmě není třeba zmiňovat, že ryby nemají ani slzné žlázy či kanálky, natož víčka, která by zvlhčovala jemný povrch očí. Jednoduše je nepotřebují, jelikož jejich oči jsou bez přestání čištěny a zvlhčovány vodou, ve které plavou. Oční svalstvo koníčků, slizounů, hlaváčů a platýzů jde o stupínek výš. Každému oku umožňuje otáčet se nezávisle, jako u chameleonů. Z toho se dá jedině usuzovat, že takto obdařená bytost dokáže zpracovávat dvě zorná pole najednou. To lidské mozky nedokážou. Malí platýzové vypadají stejně jako kterákoliv jiná ryba. Plavou přímo a na každé straně mají jedno oko. Ale pak projdou v rámci přípravy na dospělost bizarním proměnou. Jedno oko se přesune na druhou stranu tváře. Jakoby došlo k plastické operaci obličeje, jen zpomaleně a bez skalpelů a šití. Dost často k tomu ani nedojde pomalu. U platýzů hvězdnatých trvá celý přesun oka pouhých 5 dní. Ale u jiných druhů to může zabrat i jen jediný den. Výměnou za takovou estetickou potupu, že má obě oči usazené vedle sebe na jedné straně, disponuje platýz úchvatným binokulárním viděním. Obě oči vystupují z těla jako hrdí sousedé a každé se dokáže samostatně otáčet. Binokulární vidění je užitečnou adaptací pro život, když číháte na písčitém či kamenitém dně, dokonale zamaskováni na substrátu a čekáte na příležitost přepadnout nic netušící krevetu či jiného nešťastného kolemidoucího výpadem o rychlosti blesku. Díky propracovanému vnímání hloubky dokáže platýz mnohem lépe odhadnout načasování a účinnost svého přepadu. Jiný druh ryby vylepšuje své zorné pole odlišným způsobem. Mluvím o hladinovce čtyřoké, která obývá sladké a brakické vody podél pobřeží Atlantiku, ústřední a jižní Ameriky. Jakožto přírodní vynálezci bifokálních čoček se tito příbuzní pavýho očka chlubí zřetelným rozdělením horní a spodní části sítnice. Při plavání se tato linie přesně vyrovnává s vodní hladinou. Část očí nad hladinou poskytuje ideální zrak na vzduchu, kdežto ponořená část

0: se přizpůsobí vodnímu prostředí. Díky pružnému genetickému kódování je horní část oka citlivá na záření o vlnové délce, která odpovídá zelenavé barvě a která převládá ve vzduchu, a spodní část je citlivější na vlnové délky odpovídající žluté barvě, které najdeme v kalných vodách. Pokud hledáte chutné sousto pod vodou a nechcete přitom být nepříjemně překvapeni útokem hladového ptáka, přijde vám takový cenný zrakový nástroj vhod. Lov pod vodou představuje řadu zvláštních zrakových výzev. Pokud jste někdy byli v jeskyni bez baterky, určitě se dokážete vcítit do ryby, která se potopí hluboko pod hladinu, kde je méně světla. A je tu ještě jeden problém. S větší hloubkou klesá i teplota vody a chlad zpomaluje mozek a funkci svalů, čímž zpožďuje reakční časy. Aby ryby překonaly zpomalující účinek chladu, vyvinuly se u některých z nich důmyslné způsoby zlepšení funkce mozku a očí. Zúžitkují teplo vytvořené svaly, které pak pohání jejich smyslové orgány k vyššímu výkonu. Mečouni dokáží své oči rozpálit o 10 až 15 stupňů Celsia nad teplotu okolní vody. Teplo je generováno výměnou mezi příchozími a odchozími cévami obklopujícími oční svaly. Tepny přivádějí studenou krev od srdce a žíly jsou zahřívány zvláštním zahřívacím orgánem v jednom z očních svalů. Tyto cévy vytvářejí těsně provázanou síť, která zdokonaluje výměnu tepla. Studie očí, které byly vyloupnuty z důlků čerstvě vylovených mečounů, ukazují, že tato zahřívací strategie zlepšuje schopnost ryby sledovat rychlé změny v pohybu kořisti více než 10x. Na rozdíl od mečounů dávají mnohé druhy žraloků přednost lovu v noci, kdy je nesmírně málo světla. Jejich oči se této noční říši skvěle přizpůsobily a vedle sítnice jsou pokryty vrstvou reflektivních buněk zvanou tapetum lucidum. Světlo dopadající na tuto vrstvu se odráží zpět skrz oči žraloka a sítnici zasáhne na 2x, čímž účinně zdvojnásobí žralokovo noční vidění. Právě tento efekt vytváří známý odlesk očí koček a dalších suchozemských nočních lovců. Kdyby žraloci chodili po souši, v noci byste je ve světle aut poznali právě podle strašidelného odlesku jejich očí.
1: Když se řekne rybí oko, může to znamenat spoustu úplně odlišných konstrukcí.
2: Ryby mají navíc další způsoby, jak si udělat obrázek o svém okolí. Za týden si řekneme, jak slyší.
1: Už teď se těším.
2: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Zájem o volby v Berlíně a Mecklenburgsku předním Pomořansku je vyšší než minule. České zásobníky plynu jsou zaplněny bezmála ze 3/4. Zítra bude polojasno, později proměnlivá, převážně velká oblačnost v severovýchodní polovině území přehánky. Nejvyšší teploty většinou do 17 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Voliči v německém hlavním městě Berlíně mají ještě 2 hodiny na to, aby odevzdali hlas v zemských volbách. Volební účast je zatím o něco vyšší než minule. Volí se také ve spolkové zemi Mecklenburgsko, přední Pomořansko.
5: Ministerská předsedkyně této spolkové země Manuela Schwesigová řekla severoněmeckému rozhlasu, že taky doufá ve vysokou účast a v to, že si její spoluobčané zvolí dobrou a stabilní budoucnost. Schwesigové sociální demokracie vládne v Mecklenburgsku předním Pomořansku 1/4 století, ale tentokrát se až těsně před koncem kampaně v průzkumech dotáhla na vedoucí nacionalistickou stranu AfD. Ta podle průzkumu může získat asi 36% hlasů a zdvojnásobit tak svůj výsledek před 5 lety. První odhady výsledků budou po 18. hodině, až se uzavřou volební místnosti. Z Wismaru v Mecklenburgsku předním Pomořansku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliard nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonů. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu. Návrh musí vláda do konce září poslat sněmovně. Další případ nákazy klíšťovou encefalitidou v minulém týdnu zaznamenali hygienici na jihu Čech. Od začátku letošního roku jich evidují 67, oproti stejnému období loňského roku je to o 24 méně. Podle hygieniků bude letos na konci roku méně případů než v loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz.
6: Od začátku roku hygienici zaznamenali nejvíc případů na Strakonicku, kde se encefalitidou nakazilo 21 lidí. Vyšší výskyt onemocnění je i na Českobudějovicku s 18 případy. Naopak Písecko je nadále bez jediné nákazy. Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Zásobníky plynu v Česku jsou naplněny ze 74%, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší, než byly před rokem. Podle ministra Havlíčka je teď nutné nakupovat plyn kvůli aktuálním vysokým cenám na trhu s rozvahou. Nedostatek na zimu ale podle jeho slov nehrozí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Zítra bude nejprve polojasno, později čekáme proměnlivou, převážně však velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, jinde se objeví jen ojediněle. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 6 a na Šumavě až 10.
4: Doprava.
3: Velmi opatrně teď na 30. kilometru D2 směrem na Brno. Na vozovce tam leží panel. Nevíme ještě, ve kterém pruhu, každopádně tam zpomalte. Na D1 směrem na Prahu se teď brzdí zhruba na 41. kilometru. Asi půl hodiny pak pojedete k omezení na 24. na mostě Šmejkalka, provoz sílí. A na jižní spojce směrem k Průmyslové leží kovová tyč za připojením ze Spořilovské ulice v zatáčce zhruba na úrovni čerpací stanice. To byly zprávy, po nich písničky s Martinem.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
7: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé Superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodúr je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodúr zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: Host České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Backback Clan, což je moje jako soulová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, naschledanou.

0: Václav Neut Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém sirupu. Malinový sirup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového sirupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový sirup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl žičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už jenom nalijeme ten sirup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový sirup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový sirup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noid Bárta a Svítání, tady je SMSka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a Malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Ellen s hitem Hey Lala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala, celkem 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3x vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, také 1 vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá. Léto.

Léto pod peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny 3 novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr. Když

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, 4x 5. a 2x 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny 4 tenoři. 4 tenoři, tedy mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: co satečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 tenoři. Novinky, Chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hej Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebří.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Rozhlasová hra Na dvojce.
1: Veronika stále hledá opravdovou lásku. A její deník je přitom.
2: No jo, Veronika. Její srdce je proděravělé marností, ale stále se drží.
1: Ale ví opravdu, koho hledá?
3: Měl by mít modrý oči třeba.
2: To je jasný.
3: Měl by být inteligentní, to určitě.
0: Láska je dobrý matroš. Druhý díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Vláda zítra zveřejní svá opatření proti rostoucím cenám paliv a ministři za motoristy i SPD zítra podpoří návrh státního rozpočtu. Zítra bude polojasno, později proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severovýchodě četné přehánky, nejvyšší teploty většinou do 17 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
5: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
4: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu veškerých nákladů dopravců. Ministři za motoristy na pondělním zasedání vlády podpoří návrh státního rozpočtu na příští rok. ČTK to pojednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO řekl šéf strany Petr Macinka. Rozpočet podpoří i zbývající koaliční partner hnutí SPD, byť někteří jeho poslanci mají k návrhu rozpočtu výhrady. Rusové žijící v Česku dnes hlasují na pražské ambasádě do státní dumy. Policisté proto posílili u budovy hlídky. Požádalo o to ruské ministerstvo zahraničí. Parlamentní volby se konají poprvé od invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
6: Volit v Praze přišly stovky lidí, počítají je aktivisté, kteří se navíc ptají, jak voliči hlasovali. Dmitrij dal hlas komunistické straně, která je podle něj jediným zástupcem opozice.
7: Nesnáším komunisty, ale však volím pro něj. Musí být v ruském parlamentu aspoň jedna strana, která je opoziční.
6: Za legitimní volby nepovažuje studentka vysoké školy v Olomouci, která nechtěla sdělit své jméno.
8: Alespoň něco pro život, ale vím, že to nebude fungovat vůbec. Alespoň pro možná svůj vlastní pocit, že něco udělaš. Něco zkusíš udělat.
6: V Česku žilo v minulém roce podle dat Českého statistického úřadu 37 524 Rusů. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Současný šéf představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Funkce se ujme nejpozději 1. října příštího roku. Zellmer stojí v čele Škodovky od července 2022. Většinovým vlastníkem Volvo Cars je čínská skupina Geely, která automobilku koupila v roce 2010 od koncernu Ford.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude nejprve polojasno, později proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty je většinou 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě až 10.
0: Doprava.
4: Na D1 směrem na Prahu se brzdí na 41. kilometru, asi 40 minut pojedete k omezení na 24. Příjezd do Prahy po D10 komplikuje nehoda na 2,5 kilometru, blokován je levý pruh, kolona je na půl hodiny. A silnice číslo 16 je u Brozánek neprůjezdná po nehodě osobního auta a motorkáře. Lze to objet Plavební ulicí. Zprávy končí teď Monika a Honza.
9: Dobrý den a dobrý poslech. Dnes by se hodilo naše tradiční setkání začít trochu jinak. Tak tedy Český rozhlas Dvojka uvádí příběhy z kalendáře. V hlavních rolích Jan Kovařík
10: a Monika Valentová. Dnes si připomeneme událost, která od roku 1946 ovlivňuje svět filmu.
9: Proto ty filmové titulky alespoň verbálně. Určitě jste o té akci už alespoň něco slyšeli. Obvykle v polovině května se o ní ve svých zprávách zmiňuje většina médií.
10: Takže nápověda první. Novináři o této události hodně informují.
9: Ovšem pozor, nevystačí si pouze s češtinou. Pokud o této akci chtějí referovat a nebo dokonce se jí zúčastnit, musí umět cizí jazyk. Nejlépe se hodí francouzština.
10: Odsud pramení indicie druhá. Událost, kterou máte uhodnout, se nekoná v Čechách ani na Moravě. Místo konání je poměrně daleko od našich hranic.
9: No a indicie třetí. Je to jedna z nejstarších akcí svého druhu. A jestliže máme být úplně přesní, tak dokonce druhá nejstarší.
10: Možná, že už tušíte, o čem budeme dneska hovořit. Pokud ne, vůbec nevadí. Po písničce vám to prozradíme.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: událost, kterou chceme probrat v dnešních příbězích z kalendáře, je Mezinárodní filmový festival v Cannes. Budeme vám dnes s Monikou vyprávět příběhy spojené s jeho vznikem 20. září 1946.
1: A víš, Honzo, že myšlenka založit tenhle festival se zrodila v rychlíku z Benátek do Paříže?
0: Ano, vím. A dokonce vím, že příčinou byla tehdejší italská politika.
1: Francouzský diplomat Philippe Erlanger a jeho kolega, novinář René Jean, se vraceli na podzim roku 1938 vlakem z Benátského filmového festivalu.
0: Seděli v kupé, Philippe Erlanger mlčky kouřil dýmku a René Jean zase pozoroval louky míhající se za okny vlaku.
1: A náladu měli pod psa. Oba dva.
0: Nedivte se, rozladilo je rozhodnutí organizátorů Benátského festivalu udělit hlavní cenu filmům, které sice umělecky nebyly vyloženě špatné, ale...
1: Ale svým vyzněním nepřijatelné.
0: To si řekla hezky. Přestože se oba tito Francouzi, a nejen oni, i další delegace, shodli na tom, že nejlepší film na Benátském festivalu byl americký, přesto vyhrál německý dokument Olympia, nacistickou propagandou ovlivněná oslava olympiády v Berlíně. No a spolu s ním ještě italský hraný snímek Hrdinný letec.
1: Tyto dva filmy si rozdělili cenu nejvyšší, která tenkrát nesla název Mussoliniho pohár.
0: Snímek Hrdinný letec pod rouškou příběhu o odvaze italských pilotů ve své podstatě oslavoval fašistický režim.
1: A není divu, protože nad jeho natáčením měl osobní dohled sám Mussoliniho syn Vittorio.
0: Udělení poháru pro dokument Olympia si v zákulisí festivalu prosadila nacistická delegace.
1: A to v soutěži, která byla považte určena jen hraným filmům.
0: Zkrátka dobře, s francouzskými, anglickými nebo americkými snímky se tehdy v Benátkách roku 1938 skoro nepočítalo.
1: Mlčení v onom vlakovém kupé nakonec prolomil Philippe Erlanger. Řekl: na tenhle festival už příští rok nepojedeme.
0: Stejně jako naši kolegové, filmaři ze Spojených států a Británie, potvrdil jeho spolucestující, ti se také tak rozhodli.
1: Erlanger chvilku mlčel a pak dodal: založíme si konkurenční festival. Francouzský a svobodný, neovlivněný politikou.
0: V pohádkách se na tomto místě říká, jak řekli, tak udělali. Ale nebylo to vůbec jednoduché.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce. What?

0: O zrodu filmového festivalu v Cannes vám dnes chceme vyprávět v příbězích z kalendáře. Ale zatím jsme pořád ještě ve vlaku z Benátek, píše se rok 1938. A Philip Erlanger u otevřeného okýnka svého vagónu nemluvil o francouzském filmovém festivalu jen tak do větru.
1: Byl prezidentem Francouzské asociace uměleckých aktivit a dobře se znal s ministrem vzdělávání Jeanem Zé.
0: Pana ministra hned okouzlila myšlenka vytvořit svobodomyslnou francouzskou protiváhu oné fašistické filmové akci.
1: Navrhnul, že festival by se měl konat i ve stejném termínu jako ten benátský.
0: Tento nápad se nakonec podařilo prosadit s pomocí ministra vnitra. Ale hned na to přišla otázka. Ve kterém městě se festival bude konat?
1: Bylo nutné najít nějaké prestižní prostředí, přitažlivé minimálně stejně jako Benátky.
0: Všimla jsi, Moniko, že jakmile je nějaký problém a dostane se k politikům, tak vznikne komise?
1: To máš pravdu. A jestli pak vznikla i tentokrát?
0: Ano, pochopitelně. A brzy vytipovala 10 měst.
1: Komise všechna kandidátská města poctivě navštívila. Byl mezi nimi třeba i Alžír a do nejužšího výběru nominovala dva favority – Cannes a Biarritz.
0: Letovisko Biarritz bylo už tehdy proslulým lázeňským městem u moře s nádhernými plážemi. Takže 9. května roku 1939 komise rozhodla, že…
1: Nový filmový festival bude hostit město Biarritz.
0: Zdá se vám to podivné? Netušíte, co následovalo. Přívrženci kandidatury Cannes měli totiž v Paříži významného zastánce, jednoho městského radního, a rozhodli se tenhle boj vybojovat až do konce.
1: A nevzdávali se ani podnikatelé, hlavně majitel Grand Hotelu v Cannes.
0: Ten, když se dozvěděl, že festival by se konal každý rok, a to v září, zajásal. Pro něj by to bylo vítané prodloužení letní sezóny.
1: Odjel tedy do Paříže přesvědčovat úřady i komisi.
0: Pro forma se zeptám, povedlo se?
1: Ano, stoprocentně. Vláda 31. května 1939 oznámila, že se právě zrodil filmový festival a že se bude konat na jihu Francie, na Riviéře, a to v Cannes. V Biarritzu přirozeně zuřili.
0: V Cannes se radovali, ale současně si uvědomili, že zahájení festivalu má být už za 3 měsíce.
1: Tak tomu říkám šibeniční lhůta.

0: Na Dvojce posloucháte 20. září Příběhy z kalendáře a my vzpomínáme na počátky filmového festivalu v Cannes.
1: Cannes jako místo nového filmového festivalu začalo v létě 1939 navazovat kontakty s Hollywoodem.
0: Na francouzskou výzvu reagovala, a to pozitivně, společnost Metro-Goldwyn-Mayer. Šéfové MGM objednali luxusní zaoceánský parník a přikázali svým filmovým hvězdám, aby počítali s tím, že na konci srpna pojedou propagovat filmy do Cannes.
1: Od 1. do 20. září 39 bylo městské kasino v Cannes zcela k dispozici festivalu.
0: Malíř Jean-Gabriel Domergue vytvořil plakát, který je dnes sběratelskou raritou.
1: Sekretářky rozeslaly 2000 pozvánek režisérům, hercům a scénáristům.
0: Vznikl festivalový výbor, jehož předsedou se stal Georges Eastman, historik, spisovatel a umělecký kritik.
1: A výbor se jednomyslně shodl na tom, že každá země dostane na festivalu velkou cenu, tedy Grand Prix, za nejlepší snímek z národní kolekce.
0: Moment, takže si neměli konkurovat jednotlivé státy?
1: Přesně tak. Každá oslovená kinematografie by na festival poslala 4, 6, 7 filmů a porota pak měla vybrat z této národní kolekce ten jeden nejlepší.
0: Československo už bohužel organizátoři oslovit nemohli. Náš stát neexistoval.
1: Oslovili ale Německo a Itálii. Obě tyto kinematografie však účast odmítly.
0: Pochopitelně, měli přece konkurenční festival v Benátkách.
1: Ve studiu MGM dodrželi slovo a z paluby parníku, který připlul na konci srpna do Cannes přímo z Ameriky, vystoupili herci Gary Cooper, Douglas Fairbanks, Charles Boyer, May Westová a další.
0: A víš, kdo se tehdy stal prezidentem poroty?
1: Četla jsem scénář, tak budu za chytrou. Přece sám zakladatel kinematografie. Muž, který jako první promítal filmy v Paříži na bulváru Kapucínů, tedy Louis Lumière.
0: Všichni si užívali atmosféru luxusu a příjemného slunečního svitu na riviéře. Těšili se, až uvidí zajímavé filmy, když...
1: Když právě v den zahájení festivalu 1. září 1939 přišla zpráva. Hitler vtrhl do Polska.
0: Začala druhá světová válka.

0: Na dvojce stále posloucháte příběhy z kalendáře a dnes je to příběh velmi přerušený, dokonce na několik let. Když řeknu, že filmový festival ve francouzském letovisku Cannes měl být zahájen 1. září roku 1939, tak je vám asi, dámy a pánové, jasné, proč k tomu přerušení došlo.
1: Pokračovat v našem vyprávění tedy budeme až v září roku 1946. Tehdy totiž skutečně konkrétně 20. a proto o tom mluvíme dnes, festival svou historii začal psát. Na počátku byl pokus vytvořit protiváhu nacistickému festivalu v Benátkách. Na konci jedna z nejslavnějších filmových přehlídek všech dob. Jak to tenkrát poprvé proběhlo, kdo vyhrál a jak si vedli Češi? I o tom tu dnes budeme mluvit.
2: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině.
3: Na Dvojce.

0: V roce 1939 byl na festivalu v Cannes, o kterém jsou dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, promítán pouze jediný film.
1: Navíc jen napůl ve veřejné předpremiéře. Pár hostů tak vidělo americký snímek Zvoník od Matky Boží. Film byl totiž nesoutěžní, měl první ročník festivalu jen slavnostně zahájit. Americký producent tenkrát plánoval postavit v Cannes na nábřeží z papírového kartonu obrovskou maketu slavného pařížského chrámu. Považte 8 metrů vysokou, velkolepý poutač.
0: Jenže zahajovací slavnost se nekonala. V reakci na Hitlerův útok vyhlásili 3. září vlády Francie a Británie nacistickému státu válku.
1: Ten den ráno začala ve Francii všeobecná mobilizace.
0: A není divu, že hosté festivalu spěchali domů.
1: Festivalový výbor se nevzdával, nejdřív posunul zahájení na 10. září, jenže brzy začalo být zřejmé, že v téhle situaci nelze udělat opravdu nic jiného, než celou akci zrušit.
0: Festival tak skončil dřív, než začal. Nikdo totiž nevěděl, jak se válka bude vyvíjet.
1: A proto se první kompletní festivalový ročník v Cannes uskutečnil až po pádu nacismu.
0: Týden poté, co nacisté podepsali v Berlíně kapitulaci, si Philippe Erlanger a Georges Isman, tito dva hlavní iniciátoři, domluvili schůzku s ředitelem francouzské kinematografie.
1: Zapůsobili na něj?
0: Nevím úplně, ale každopádně souhlasil, jenže...
1: Počkej, jaké jenže?
0: No, problém byl na Azurovém pobřeží, kde se pořád ještě nacházely jednotky americké armády, které osvobozovaly Itálii.
1: Pro vaši představu, kdysi luxusní hotely tenkrát fungovaly jako vojenské ubikace. Komplikovaná byla veřejná doprava a pochopitelně i zásobování potravinami.
0: Francie se zkrátka jen pomalu vzpamatovávala.
1: Proto organizátoři museli, chtě nechtě, odložit festival ještě o rok.
0: Doufali, že vojska americké armády už konečně francouzské území opustí.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: historii vzniku slavného filmového festivalu v Cannes jsou věnovány dnešní příběhy z kalendáře na dvojce. Postupně jsme se dostali až do roku 1946.
1: Tenkrát ještě stále Američani zůstávali na francouzském území.
0: A ačkoliv bylo zahájení festivalu v poválečném osvobozeném Cannes posunuto o rok, na 20. září 46.
1: Přesto všechno všichni, kteří ho chystali, byli na jaře roku 46 ve stavu radostného opojení.
0: Vůbec se jim nedivme. Před rokem skončila válka. Mohlo se konečně žít svobodně a Philippe Erlanger s Georgem Eastmanem se mohli zcela soustředit na přípravy své vysněné akce.
1: Na jaře 46 byly tedy odeslány pozvánky nejen konkrétním tvůrcům, ale i vládám států, které byly členy OSN.
0: V průběhu léta ovšem nadšení organizátorů poněkud ochladlo. Skoro nikdo se nepřihlásil. Do poloviny července potvrdilo svou účast na festivalu jen pouhých 7 delegací.
1: Nervozita ve festivalovém štábu narůstala, jenže pak se naštěstí vše dalo do pohybu.
0: Zřejmě po celém světě jsou lidé zvyklí dělat věci až na poslední chvíli. Na počátku srpna totiž začala chodit jedna přihláška za druhou.
1: Svou účast nakonec potvrdilo 19 delegací a do soutěžní sekce festivalu bylo přihlášeno 44 celovečerních filmů a 68 krátkometrážních.
0: Akreditovalo se na 300 novinářů.
1: Rakouskou delegaci vedl předseda vlády této alpské země.
0: Švédskou ministr zahraničí.
1: Anglickou britský velvyslanec, dva členové sněmovny lordů a s nimi přijeli i dvě roty skotských střelců, které často pochodovali po promenádě, hráli na dudy a bubnovali jako o život.
0: Krásná představa. A jak to bylo s československou delegací?
1: Inu, tu vedl filmový kritik a profesor FAMU Antonín Martin Brousil. Výborně ovládal řadu jazyků, včetně francouzštiny, a měl také diplomatické schopnosti.
0: A s jakými filmy jsme se zúčastnili?
1: Pozornost mnoha diváků upoutal celovečerní hraný snímek Muži bez křídel režiséra Františka Čápa. Ten popisoval odboj na ruzyňském letišti. A také dva krátkometrážní filmy. Kreslený Zvířátka a Petrovští od Jiřího Trnky a Vánoční sen natočený Karlem Zemanem, kde je animace loutek doplněná hranými pasážemi.
0: No, abychom byli kompletní, musíme ještě zmínit, že součástí naší kolekce byla ještě komedie Nezbedný bakalář.

0: Příběhy z kalendáře skoro vrcholí. Filmový festival v Cannes je na spadnutí. Dva dny před jeho zahájením se na promenádě v Cannes konala přehlídka s názvem Květinová bitva.
1: Každá delegace ozdobila nákladák nebo i koňský povoz množstvím květin a jeli po nábřežní promenádě až ke kasínu, které bylo tenkrát centrem festivalového dění. Tohle bych chtěla vidět.
0: No já myslím, Moniko, že by tě zajímaly i módní přehlídky uspořádané v zahradě před Grand Hotelem.
1: No to jistě. V téhle zahradě se navíc každý večer konala malá slavnost. Série večerních zábav zahájila svým vystoupením americká zpěvačka Grace Moorová.
0: Volila se i Miss Festivalu. No, to bych chtěl vidět zase já.
1: To ti věřím. Po večerech se konaly ohňostroje a průvody s hořícími loučemi.
0: V zahradě Grand Hotelu nechyběly ukázky z baletu. Představení.
1: Ředitelství zkrátka dělalo vše, aby se hosté cítili dobře. Delegace bydleli zdarma v nejlepších hotelech.
0: Kdo měl akreditaci, ten mohl do Cannes přijet rychlíkem z Paříže a nemusel zaplatit ani frank.
1: Každá z 19 delegací se snažila upoutat pozornost na kolekci svých filmů. Proto všechny země pořádaly recepce pro festivalové hosty a porotu. K velké radosti místních restauratérů samozřejmě, ti jim pohoštění velmi rádi připravili.
0: Mezinárodní porotě předsedal Georges Isman. Byla sestavena tak, aby každý stát v ní měl svého zástupce. Za Československo tam byl A.M. Brousil.
1: A téměř každý zde reprezentovaný národ v závěru festivalu získal velkou cenu.
0: Porota vybrala z té, které národní kolekce několika filmů, vždy ten snímek, který považovala za nejlepší. Grand Prix za československou kolekci si odnesl Čápův titul Muži bez křídel.
1: Ale to nebylo ještě všechno. Mezinárodní cenu za nej...

0: Proč se na festivalu v Cannes v roce 1946 udělovaly velké ceny jen v rámci jedné národní kolekce?
1: Byla to reakce na předválečné festivaly v Benátkách, kdy museli v soutěži vítězit německé a italské filmy.
0: Svět byl pořád ještě v šoku z ideologie, která jeden národ vyvyšovala nad jiné. I proto bylo v Cannes roku 1946 uděleno celkem 11 velkých cen pro 11 zemí.
1: Ale kromě toho se zde určily i ceny poroty. Tady se už rozhodovalo napříč národy. Cenu poroty získal francouzský film Bitva o koleje o odboji francouzských železničářů.
0: Cenu poroty za nejlepší dokument si odnesl ruský snímek Berlín, záznam o dobytí nacistického hlavního města.
1: Ten první kánský festival bychom sice nazvali spíš přehlídkou než soutěží.
0: Ale pozor, skvělou přehlídkou, Moniko. Hosté tu mohli ve světové premiéře vidět třeba francouzskou pohádku Kráska a zvíře,
1: americký psychologický příběh Plynové lampy,
0: nebo italskou fresku Řím, otevřené město.
1: A všechna tato díla se navždy zapsala do dějin.
0: Tento díl příběhu z kalendáře se zapsal do dějin výjimečnou zvukovou grafikou, jak jsme začali, tak i skončíme. Tak tedy scénář Jiří Houdek, kamera...
1: Ta nebyla potřeba v rozhlase.
0: Zvuk Jan Brauner, dramaturgie Vladimíra Bezdíčková, hovořili...
1: Monika Valentová.
0: A Jan Kovařík, díky, že jste u toho byli.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Zítra vláda oznámí, co chce dělat s cenami pohonných hmot. V Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku se právě zavřely volební místnosti. Zítra bude polojasno, později proměnlivá oblačnost, převážně velká, v severovýchodní polovině území přehánky a nejvyšší teploty většinou do 17 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Ministři české vlády zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdání, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí zhruba o 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50. korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Právě skončily zemské volby v Berlíně a ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. V nejbližších chvílích se objeví první odhady volebních výsledků. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Podle prezidenta je nutné v alianci udržovat vzájemnou solidaritu.
6: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
2: Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v tamních školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové také chce omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. O detailech chce brzy debatovat se členy vlády.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude nejprve polojasno, později proměnlivá, převážně velká oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
0: Doprava.
2: Na 70,5 kilometru D5 směrem na Prahu velmi opatrně. U dálnice se pohybují dvě semi. Pozor, dávejte radši i v opačném směru. Na D1 směrem na Prahu pojedete asi 20 minut z 39. kilometru k omezení na 24. A na silnici číslo 35 se před Jeřmanicemi směrem na Liberec v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Jsou označena trojúhelníkem. Na vozovce kolem je nepořádek a v hustém dešti se brzdí do kratší kolony. To byly zprávy. Hezký zbytek neděle.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný nedělní podvečer z dvojky, přátelé, a nabízím další pokračování seriálu Výjimeční. Jiří Mádl, herec, režisér, scénárista a také bývalý sportovec. A právě v pořadu Výjimeční se o něm dozvíte víc.
0: Český rozhlas dvojka uvádí Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Jiří Mádl, herec, režisér, scénárista. Výjimečný.
8: Tak jo, tak já vás tady vítám, jsem moc rád, že jste dorazili. My tady máme víc kurzů a scénaristiku mám nejradši. Vždycky se na ně těším, takže já nebudu zase tak moc říkat program, protože není nutnější část programu, než když se čte program, ale abyste chápali to, co si myslím, že tady jako předáváme především v scenaristice, je takzvaný sekvenční přístup. Nevím, jestli už někdo z vás o tom slyšel, ale to se tady snažíme předávat, protože to jsem se naučil na škole v Americe. Podle toho píšu úplně všechno, co jsem napsal.
0: Jiří Mádl pohledem Kateřiny Kubalové.
9: A to učení, to je vlastně začátek takové nové etapy?
10: Ne, to je něco, co chci dělat jako jsem tam. Já mám pravidlo, že učím maximálně 2 dny do měsíce, ale ne, je to spíš takový, co chci k tomu dělat.
8: Tady je první dějství. Tady je druhý dějství, nejnáročnější. A tady
10: třetí. Největší specifikum mého života je, že nemám žádnou každodennost. Jo, že prostě neexistuje žádný mustr na nic, v kolik stávám nebo jako kde jsem a to. Prostě je to tím, že jako hraju, režíruju, moderuju a to všechno předpokládám cestování. Jediný, kdy já vlastně můžu docílit nějakého režimu, je když píšu. To je taková jako nejzdravější část mýho života. A samozřejmě to jako procentuálně z toho života je docela malá. Někdy prostě si fakt řeknu, píšu leden, únor a fakt píšu. Pak se tomu jako sem tam jako vrátím. Asi tam nepočítám takovýto přepisování sem tam. To se dá udělat opravdu i nárazově, ale to, kde to vzniká, ten koncept, ta struktura a to hlavní na tom příběhu, tak to opravdu musím být pryč a myslím si, že tam měsíc nejméně.
9: A vy na to máte nějaké speciální místo, kam jezdíte tvořit, anebo je to po každé jinde?
10: Mám nějaký místa, kde vím, že mi to funguje, ale nejsou jakoby stejný. Vím, že třeba dobře se mi píše v Berlíně. To je prostě místo, kde jsem toho fakt napsal hodně a zase vím, že třeba nemůžu psát u moře, protože ta atmosféra je příliš uvolněná, taková řekl bych, která pro mě třeba tomu psaní úplně nesvědčí.
9: Jasně, není to nějaká zašívárna, že byste jel prostě na chatu, kde máte svůj stůl.
10: No, to se ptáte dobře, protože zrovna tu látku, kterou píšu teď, tak tu píšu nejvíc na chalupě. Jo, je to i daný tím, že prostě to nemusím nějak jako bukovat, nebo prostě můžu tam vlastně kdykoliv odjet, protože to je mamky chalupa. Takže tam téměř kdykoliv můžu se sebrat a jako z hodiny na hodinu jet, tak to je jako velká výhoda. A teď jsem si ještě oblíbil jedno místo, to jsou Poděbrady a tam se mi hodně dobře píše.
9: Ale k té nové věci, kterou píšete, no. Můžete už alespoň naznačovat.
10: Já nemůžu ani naznačovat. Bude to film a je opravdu zatím v absolutním utajení.
0: Jiří Mádl se narodil v Českých Budějovicích, kde později vystudoval biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna. Do jeho dětství patřily filmy, hokej, psaní a také les.
10: Já jsem byl hodně aktivní dítě, hodně hlasitý dítě, hodně komunikativní dítě si myslím. A to šlo hodně do kontrastu s tím, to je do dneška, že jsem byl velký samotář. Jsem vlastně furt někam zdrhal a nepotřeboval jsem moc kamarády. Když přišli, tak jsem je měl rád, ale jinak já jsem trávil jako fakt týdny sám v lese.
9: A co jste v tom lese dělal?
10: Já jsem si hrál na různé věci, buď co jsem jako zažil v životě, nebo co jsem viděl ve filmech. Já jsem hodně koukal na filmy a vždycky jsem viděl třeba Střihorukýho Edvarda
11: a vzal jsem si v kuchyni na chatě prostě nůžky a nože, jak jsem si je izolepou přilepil k rukou a najednou jsem byl střihoruký Edward.
9: Kde se do vašeho života dostala ta touha zaznamenávat věci, psát, tvořit?
11: Já z toho všeho viním ten les, protože les vlastně funguje podobně jako dneska, když vypnete sociální sítě a vypnete všechny vnější stimuly, tak teprve potom nastává ta kreativita, protože ve chvíli, kdy takzvaně přestanete přijímat, tak začnete pracovat s tím, co už tam je. A ono to začne pracovat. A já vlastně, jak jsem vyběhl do toho lesa, tak jako tam samozřejmě něco je, ale v zásadě máte hodně volného času a ty myšlenky prostě jedou. A moje největší zábava byl můj mozek. Takže něco se tam tvořilo a myslím si, že jak samozřejmě nás to formuje, tam se kódujeme v tom dětství, tak jsem prostě takhle nakódovaný a prostě mi to zůstalo.
9: A zůstávalo to v té hlavě nebo už tehdy jste to začal dávat na papír?
11: Začal jsem to velmi brzo dávat na papír, tak asi ne úplně v těch jako 5-6, ale myslím si, že v nějakých 8-9 už jsem vlastně psal. Pamatuju si, že jsem psal nějaký povídky, kdykoliv jsem něco psal ve škole, nějaký sloh, tak jsem hned se hlásil a byl jsem vlastně rád. Chtěl jsem to hrozně ukazovat dál. A když jsem to někde četl a někdo se třeba smál nebo se mu to líbilo, tak jsem byl nadšený.
12: Dětství Jiřího Mádla ovlivnil i rozchod jeho rodičů a péče o malého brášku, které se chopil ve svých 10 letech.
11: V tu chvíli to bylo moje rozhodnutí, ne nějaká nutnost, že by o něj nebylo postaráno, to vůbec ne. Já jsem prostě najednou cítil, že se o něj budu starat a v 10 letech jsem ho začal prostě koupat, to miminko, všechno, bral jsem si ho vždycky na víkend, že buď jsem měl hrát hokejový zápas, anebo jsem byl prostě s Pájou a nějak mě to bavilo, bylo to úplně jako rozhodnutí, ale pevný rozhodnutí s ním furt bejt. Vnímal jsem to samozřejmě jako tak, že mě to mrzelo, ale jako spoustu jiných dětí, kterým se rozvedou rodiče, ale bylo to pro mě asi trošku jiný tím, že oni totiž naši rodiče jsou specifický tím, že oni se vzali, rozvedli, takže já jsem se narodil, oni se rozvedli, pak jsme někdy, když mi bylo 6, s bráchou překyceli, aby se znova vzali a potom, když mi bylo nějakých 10-11, tak šli zase od sebe.
1: Český rozhlas Dvojka. Výjimečný.
9: My jsme se teď přesunuli na jednu z pražských zahrádek. Jste hodně městský člověk.
11: Jo, tak jako to dětství jsem strávil v lese a teď spíš mám rád města.
13: Dobrý den.
14: Vás to už vidím častěji.
11: Je to pravda, já už jsem tady jako doma. Já jenom neprlou vodu, prosím.
14: Dobré, chcete filtrovanou?
11: Jo, a možná, vím, že to je divný, ale na začátek si dám espresso.
14: Bez cukru, že? Káva?
11: Ano.
14: Dobré.
9: Ještě zpátky k tomu dětství. Co v tom dětství pro vás bylo nejzásadnější? Co vás se nejvíc formovalo?
11: No, myslím si, že jsou dvě věci. Jsou to určitě filmy. Bez toho, že bych jako toužil být filmařem. A já jsem opravdu hodně koukal na filmy a měl jsem to strašně moc nakoukáno. Já jsem tím opravdu žil. A druhá věc je určitě prostředí na gymnázium. Já jsem chodil na 8letý gymnázium a pro mě je to určitě jako nejvíc formativní prostředí mýho života. A ty spolužáci jsou pro mě do dneška hodně důležitý. Je to prostě něco, kde se cítím doma a kde se absolutně uvolním. Bylo to období, kdy jsem hrál hokej a do toho jsem ještě pořád dělal spoustu jako divadel na škole, nebo jsem psal slohy a bavila mě tady ta stránka. A opravdu mě to naplňovalo. Do toho jsem tančil, byl jsem imitátor Michaela Jacksona. A pak už jsem akorát došel k tomu, že v hokejový šatně se nikdo nesmí dozvědět, že imituju Michaela Jacksona, že jo? Takže jsem jakoby musel jednu věc jako odhodit a pak jsem přemýšlel teda, jestli nějaký herectví nebo divadlo nebo hokej. A dopadlo to tak, že jsem si rozlámal ruku dost krutě a bylo jasné, že delší dobu nebudu hrát a tehdy hledali do filmu kluky na film snowboardáci a já jsem tam zkusil přijet, bylo tam 1000 kluků tehdy a nakonec se mě vybrali, takže ten osud za mě trošku rozhodl.
9: A vy jste několikrát zmínil to divadlo. Kam se potom ztratilo?
11: Ztratilo se nejdřív trošku časově, protože jsem tak moc dělal filmy a do toho jsem ještě dělal Gimple a do toho jsem dělal potom vysokou školu žurnalistiku a divadlo do toho dostat je malinko složitý, protože tam je nějaký měsíc zkoušení a pak vás to navíc drží v tom městě v nějakých pravidelných nebo nepravidelných intervalech a to mě nevyhovovalo, protože já jsem chtěl především dodělat vysokou školu, točit filmy a do toho cestovat a učit se jazyk. Takže všechno proti divadlu. No a potom byly nějaký hezký nabídky, já jsem i v jednom divadle byl, divadle na Zábradlí v jedné hře. U té doby byly jako skvělý, jako do Národního divadla, jako nabídky, ale vlastně časově to nikdy nevyšlo. FAMU tam nevyšla jako úplně jednoduše, já jsem se hlásil na produkci, protože jsem vlastně chtěl něco, co bude trošku s tím oborem, ale zároveň ne úplně to samý, jo. Čiže kdybych šel studovat scenaristiku nebo něco takového, tak bych neměl pocit, že se jako trošku rozkračuju v tom. ta produkce to splňovala. Že já jsem navíc v té produkci neodevzdal test podepsaný, což mi došlo potom, takže vlastně to bylo nehodnotné. Já jsem i toho docela dost věděl, protože já jsem fakt jako byl nadupaný, co se týče znalosti filmů. A taky bylo takový zvláštní, že v těch mých 19 letech bylo tam, já nevím, 40-50 otázek. Z toho 3 se týkaly filmů, kde jsem hrál, a další moje jméno byla odpověď. A to bylo fakt zvláštní, já jsem seděl v té aule a viděl jsem nějaký ostatní a začali po mně koukat. To bylo samozřejmě strašně jakoby divný. Ale možná je to dobře, že jsem se tam teda nedostal, protože já jsem v tu chvíli byl jako ta mladá hvězdička, samozřejmě, no, prostě asi by to nebylo dobrý. Já si myslím, že bych neměl klid na to studium. A to byl jeden z důvodů, proč jsem tu scenaristiku šel potom studovat do New Yorku.
9: Jaké to vlastně bylo být ta mladá hvězdička? Vám bylo kolik? 16?
11: 16, no. Tak obecně samozřejmě nějak to s člověkem zamává. Zvlášť proto, že v tu dobu byl podle mě velký hlad po nějakých mladých hvězdách. Jo. Dneska těma sociálníma sítěma to tak vlastně každý nějak se může jakoby etablovat. A tehdy fakt dlouho žádný mladý hvězdy nebyly. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že vlastně snowboardiáci šli ve stejnou dobu, jako šla první superstar. Takže tam vyšlo první nějakých 10 zpěváků, do toho já s Vojťánem. Takže najednou vlastně těch mladých idolů, jako výrazných, které byly ve všech médiích, jako bylo docela dost, jo. To říkám proto, že vlastně jsem nebyl v tom sám, kdybych byl jako sám jako voják v poli, tak asi to beru jinak. Já jsem měl docela radost. Já si pamatuju první moment, kdy se to nějak jako takhle stalo, bylo, když jsem šel na Václava, kupoval jsem si nějaký toho hambáče a ta holka, co mi to prodávala, mě poznala a bylo to třeba 2 dny po premiéře a to bylo prostě jakoby první moment, kdy jsem si uvědomil, že asi jako nějaký závan slávy a pak už to šlo hrozně rychle, protože já mám pocit, že třeba do měsíce už jsem v podstatě jakoby, už jsem musel řešit, jak chodit po ulici a to.
9: Kdy potom nastalo naopak to, že se vám to začalo jako zajídat?
11: Já mám pocit, že to bylo třeba po prvních 2 letech, jo? Že vlastně já jsem měl pocit, že to spíš sílí. A ve chvíli, kdy člověk má pocit, že jasně, dobrý, ty už se s tím nějak vrnul, tak pak už to bylo takový, protože sílí znamená i to, že začnou být i ty negativní věci, neboli negativní reakce. A v tu chvíli jsem jakoby jenom pochopil, že s tím musím nějak jinak pracovat. Mě vlastně asi nevadily tolik ty negativní reakce. Já si dokonce pamatuju, že jsem si nějaký negativní reakce různě na internetu jako lepil doma a dělal jsem si z toho srandu, že jsem to měl na stěně. Jo, nějak nadávky různé. A do dneška myslím, že k tomu mám takový ten přístup. Ale už cítíte ty pohledy, už vlastně jdete si koupit znova tu housku. Už nevíte, jestli vám ji dává z radostí, nebo vám zároveň do ní plivnou, vlastně, jo, nebo vás zastaví policajt a může vám to pomoct, že vás zná, ale taky vám to může jako vlastně trošku osolit. Jo. Takže to už je jenom jako, že vlastně nevíte, odkud to přijde, tak to bylo malinko nepříjemné.
12: Etapu mladé hvězdy už má Jiří Mádl za sebou a ze škatulky idola dospívajících dívek se dávno vymanil svými rolemi ve filmech jako Bátory či Děti noci, za který získal jako nejmladší herec Křišťálový glóbus za nejlepší mužský herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
11: To vlastně v té branži podle mě udělalo to spektrum, že vlastně tam jsem měl pocit, že to zmizelo velmi rychle. Samozřejmě bylo to daný nějakou zdravou dávkou štěstí, jo, že mi přišly ty role. Myslím, že u Vojty to vlastně trvalo díl, protože mu nepřicházely ty vážné role, podle mě jako přišla mnohem později. Taky se mu to povedlo, ale já měl velký štěstí v tom začátku. Ale u těch diváků se to různě mění, že každý se dívá na nějaký věci, jo. Ale stala se tam podle mě zajímavá věc, že z začátku to zmizelo vlastně taky podle mě rychle. Ale potom, co se stane, no, tak ty vážné filmy se hrajou míň a komedie se opakujou, takže vlastně spíš potom zase se to vracelo do té škatulky, jo. To bylo takový jakoby zajímavý, ale po letech si myslím, že už to jako je vlastně pryč.
12: Po vystudování sociální a masové komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze absolvoval scénáristiku na prestižní New York Film Academy a postupně se etabloval i mezi tvůrci.
13: Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka na Dvojce.
12: Jako režisér a scénárista debutoval v roce 2014, 10 let po uvedení snowboardiáků, filmem Pojedeme k moři. V roce 2019 uvedl do kin film Na střeše, o 3 roky později vydal knihu Přitažlivost planety Krypton a v roce 2024 měl premiéru celovečerní snímek Vlny, který získal mimo jiné 6 českých lvů a stříbrnou medaili předsedy Senátu za společenský přínos filmu.
9: Do každé tvorby vlastně člověk hodně otiskne sám sebe. Jak moc jste se otiskl do těch svých filmů?
11: Já myslím, že v mých filmech je to jenom o mně.
9: Já jsem to tam viděla i v těch Vlnách vlastně, tu péči o toho mladšího bráchu.
11: Jako. A víte, co je nejhorší, je to, že on se jmenuje Pája reálně, jako v tom filmu. A já jsem to nejdřív měl jako nástroj jenom, že já pak ho přejmenuji a už jsem to tam nechal. Že náš Pája šel na film do kina a prostě najednou tam bylo Pájo a on, cože? Když píšete, tak podle mě těch začátků je několik, ale já si myslím, že začátek je nějaká emoce, jo? Že chcete něco předat. Takže jako jestli to byl záměr, nápad, to jsou takové slova, které jsou pro mě v tomhle nepřesné, ale prostě jako nešlo to jinak, jako prostě o čem mám psát, tak tohle je můj nějaký silný zážitek, tak o tom píšu. Přitažlivost planety Krypton je zase nějaký silný zážitek z takového dospívání na dvakrát, no tak to prostě ta knížka o tom je, no. Já bych chtěl psát filmy, které se lidí budou dotýkat tím způsobem, že budou dělat jejich život lepším. Často máme představu to, že dělat život lepším, takže to musí skončit happy endem.
13: No, jsem se zeptal, mohl bych se vyfotit velmi rychle.
11: Tak, pojďte.
13: Děkuju moc.
11: Prosím. No, prostě často si myslíme, že ty filmy, které nám mají zlepšit život, musí nutně končit happy endem, ale já mám pocit, že musí být prostě jako pravdivý, tak Vlny taky jako by dá se říct. Někdo by řekl, že nekončí dobře a já myslím, že končí dobře, protože prostě ty postavy nakonec se dostanou blíž k sobě, blíž k svojí pravdivosti a prostě já bych chtěl jako dělat filmy, který tohle šíří. Je to možná hodně obecný a romantický, ale vlastně to tak je a myslím si, že opravdu u filmu je si jedna důležitá věc. Nebo možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace. Já bych chtěl mít vždycky čistou motivaci. Protože pokud by tou motivací měl být jakýkoliv externí úspěch, ať jsou to ceny, peníze nebo já nevím co, tak já věřím, že bych to prostě nedotáhl. Kdyby neměl tu sílu. Ten úspěch v umění je jakoby hodně těžko měřitelný a tohle nějaká hodnota je. Zároveň, jakože bych měl pocit, že po té ceně já si vážím sebe nebo té práce třeba víc nebo míň, to asi ne. Jako, že když se člověk spolehne na to nější hodnocení, tak to je prostě cesta do pekel. Takže jako snažím se, aby mě to za stolik neovlivňovalo, ale uvědomuji si, že to třeba může pomoct potom těm mým dalším projektům. Každý jsem psal se záměrem, že to bude dělat někdo jiný jako režisér. Teď poprvé píšu jakoby čtvrtou látku, kterou píšu a vím, že ji chci režírovat.
9: A jaké to je vlastně si režírovat vlastní scénář?
11: Tak je to takový stres toho režiséra, aby to nepokazil tomu scénáristovi. Ale jako jo, je to dobrý. Já si myslím, že jakoby jsem hlavně scénárista, jo? Že prostě to, že to mám v režii, potom spíš udržuje to, že ten film nesklouzne k něčemu, co jsem jako scénárista nenapsal. Že bych nutně měl nějakou velkou radost z režie samotný. Jo, z toho výsledku třeba potom mám radost nebo z těch reakcí lidí, ale ten proces pro mě není tak radostný jako ta scénaristika. Že fakt to bere hodně sil, jo. Že prostě jako dělat ten film, já vždycky, když to skončí, tak já si připadám tak vyčerpaný, že prostě se z toho musím jako několik měsíců i někdy třeba rok léčit.
9: A měl jste někdy nabídku režírovat scénář někoho jiného? Šel byste do toho?
11: Měl jsem tu nabídku několikrát, jako určitě jsem i nějakou zvažoval a do budoucna určitě bych vlastně rád, jo, to zkusil, protože to je zase nějaká zajímavá disciplína to, ale zatím se to nestalo prostě.
9: Neztrácíte se v tom psaní, když jste se do toho takhle naplno vrhnul jako herec?
11: Já si myslím, že jsem pořád hlavně herec a nejen jako tím objemem času, co se tomu věnuju, ale i vnímáním lidí a tak. A ještě jednou důležitou věcí, že když mi přijde SMSka a tam je dobrý den, jsem producent a chtěl bych vám nabídnout scénář, tak ve chvíli, kdy on neřekne, na co mě vlastně chce, buď abych tam hrál nebo to psal, tak já si přeju, aby mi nabízel roli. Neříkám, že se mi bude líbit a že ji přijmu, ale ve chvíli, kdy mi nabízí roli, tak já mám takový větší jako šimrání v břiše. Pro mě to herectví opravdu, vím, že to zní jako zvláštně, třeba teď, zrovna po těch Vlnách. Ale pro mě tam je furt nějaká jakoby velká touha a ambice.
12: K Kromě hraní, režie a psaní se Jiří Mádl věnuje také filantropii. Založil Artefond, který finančně podporuje umělecky nadané děti z dětských domovů a dlouhodobě podporuje centrum Arpida v Českých Budějovicích.
1: Český rozhlas Dvojka. Výjimečný.
9: Kam teď vyrážíme?
11: Teď vyrážíme ke mně domů, kde si převezmu syna Františka. Těším se jak svině. Vzhledem k tomu, že jsem se jako malej staral o toho mladšího bráchu, tak mám pocit, že v něčem to pro mě jakoby nový není, jo. Ale samozřejmě to vlastní dítě je to s něčím jiný a já myslím, že jsem se s tím zžil radostně. Mně se těžko hledá něco, co je na tom třeba složitýho. Pro mě je to co z tý fakt jenom radostný. Já mám jednu jedinou ambici ve svým otcovství zatím. Jako když bude něco, co budu vědět, že mu můžu předat, tak já mu to dám. Ale mám jednu ambici, spíš abych chtěl, aby každý kontakt se mnou pro něj byl příjemný. I když budeme řešit nepříjemné věci. Myslím, že nejvíce to projevuje, když prostě to dítě má třeba mobil, tak ať už by byl v jakýkoliv životní situaci, tak chci, aby pro něj to, že mu volám, byla ta lepší varianta. Že ví, že to, co mu zavolám, bude jakoby nějaký krok lepšímu. Moje hnízdo bych řekl, že je především v mojí hlavě. A už asi nelpím tolik na to, abych někde bydlel, abych někde žil, abych nějak žil. Tak samozřejmě, že člověk pak v tom vlastním kontextu se snaží si držet nějaký životní standard, který mu vyhovuje, jo, jíst jídlo, který mu vyhovuje tady to, ale zároveň myslím si, že to nastavení je fakt hodně v hlavě. Že věk je velkorysej a těch konkrétních věcí potřebuje už vlastně strašně málo. Jako samozřejmě jsou věci, o které se bojím, které by mi chyběly v životě strašně moc, ale reálně opravdu, když já teď budu moct tam dojet a vyzvednout si toho fandu, tak to je fakt pro mě to největší štěstí. A jako myslet si, že potřebuji jenom táta, to je blbost, ne, já potřebuji i tvořit. Ale už vím, že i ta tvorba má několik podob. To sebevyjádření má několik podob, tak prostě už asi nehysterčím, když mi někdo něco bere. Já jsem podělal jeden vztah a je mi to líto. Vlastně dva. A jako, že bych z toho měl nějakou jako hroznou tryznu, to ne. Ale myslím, že mi to něco dalo, že jsem se prostě poučil hodně. A jako i tím, že si to do dneška jako nějak vyčítám, ale spíš v tom slova smyslu, aby to poučení z toho nezmizelo, abych opravdu si z toho něco vzal.
9: Počítám to správně, že letos mám bude 40.
11: Počítáte to úplně správně. Samozřejmě, že nějak to řeším, tak je to číslo jako podle mě magický. Asi nejmagičtější ze všech. Ale myslím si, že zatím spíš je to, že to okolí mi říká, a jak na to budeš reagovat, co se stane a co bude ta tvoje krize středního věku. Tak jakoby tam jako ještě nejsem v tom uvažování. Ale samozřejmě 40 jako je už věk, jako to už, myslím, že tam jako opravdu končí to mládí. Ale to nemusí být jako špatný, že jo. Já mám rád takovou tu, co zpívají činnosky. Podle mě to vlastně to, co vyjadřuje úplně můj postoj k životu. Nic není jako dřív, nic není jak bývávalo. Bohužel, bohu dík. Takhle to vidím. Tak já si myslím, že už nevyhraju olympiádu v hokeji, jo. Že ta pravděpodobnost se pomalu ztrácí. Že mě nedraftujou do NHL taky, podle mě už jako můžu říct. Zároveň si myslím, že se otvírají nějaké jako jiné možnosti. Já si myslím, že ještě některé věci jako v životě třeba můžu objevit. Možná může to být třeba nějaká změna zaměstnání nebo částečná změna, jo? Že ještě nějaká proměna přijít může. To nějak cítím.
10: Já to zkusím tady parkýro.
11: Já bych rád zopakoval to, co se stalo jakoby u těch vln, že na ten film šly generace a když skončil ten film, tak se celá rodina objala. Tak to bych chtěl.
0: Výjimečný. Galerie současných osobností Česka.
1: Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Další díl cyklu Výjimečný natočila Kateřina Kubalová. Mistry zvuku byly Lenka Čurdová a Pavel Dejmek. Dramaturgii měla Terezie Jirásková.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
15: Kdo všechno v tom jede?
16: Co jsem viděl, to jsem vám řekl, nic nevím.
15: Jste podezřelí, že jste naplánoval vraždu Oldřicha Urbana. Zajímají nás tady ty tři týpci.
16: Tak ty mě vůbec nezajímají. Mě zajímáte hlavně vy.
17: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
18: Že by zatím byly fakt jenom prachy?
19: Bude to stačit na obvinění?
15: Jdu za váma.
20: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha Docent. Premiéra dnes večer na ČT1 a v i vysílání.
21: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
22: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Historie českého zločinu. Byl srpen 1984 a na silnici u jihomoravských Čejkovic stopař přepadl řidiče. Bodl ho nožem, svázal ho, odcizil mu peněženku a s jeho autem ujel. To byl však jen počátek dramatického příběhu, který onen stopař před několika dny propuštěný z výkonu trestu plánoval několik měsíců. V následujících třech dnech jsou ve hře osudy dvou mladých lidí. O jejich osvobození se pokusí 12členný tým útvaru zvláštního určení, který je na místo činu dopraven vrtulníkem z Prahy. Začíná se odpočítávat 38 hodin strachu. Příběh, který se zapsal do historie české kriminalistiky, podle skutečnosti napsala Bronislava Janečková za odborné spolupráce Jiřího Ignáce Laňky. Cyklus kriminálních příběhů Historie českého zločinu byl připravován ve spolupráci s Muzeem policie České republiky.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 11. 38 hodin strachu.
0: Příběh podle Jiřího Laňky z Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky.
2: Tak kam chcete vzít, slečno?
3: Ne, nechci. Já jen potřebuju, abyste tenhle lístek vzal na bezpečnost. Rychle, prosím vás.
2: Co se děje? Jste nějak vyděšená?
3: Já jsem rukojmí. Drží nás tady v chatě v Trstíně takový chlap s puškou.
2: No, nevypadáte, že byste si dělala legraci. Nechcete jet radši na tu bezpečnost se mnou, slečno?
3: Když se nevrátím do půl hodiny, zastřelí Igora. Neptejte se a hlavně jeďte už. Jen tak nám pomůžete. Jeďte, prosím vás.
4: Byl srpen roku 1984 a na silnici u jihomoravských Čejkovic přepadl stopař řidiče. Bodl ho nožem, svázal ho, odcizil mu peněženku a potom si ho autem ujel. Svému známému ukradl v domě loveckou brokovnici a 170 kusů nábojů. Tím stopařem byl 26-letý Vladimír Tomek, který byl před 2 týdny propuštěn z výkonu trestu a sám pro sebe si udělal ještě další plán, který začal naplňovat 22. srpna. Zamířil na Slovensko do Trnavského okresu a odpoledne dojel až k chatové osadě v obci Trstín. Tam si vyhlédl dvojici, která v chatě rodičů trávila víkend. Jednalo se o Ivetu s Igorem. Pod hrozbou namířenou zbraní oba zahnal do chaty, svázal je a držel je jako rukojmí. Začalo se odpočítávat 38 hodin strachu. Případ v Trstíně se stal prvním větším zásahem speciální jednotky útvaru zvláštního určení, která byla povolána z Prahy. Byla složená z bojovníků, psychologa, psovoda se služebním psem, pyrotechniků a odstřelovačů. Jejím velitelem byl tehdy nadporučík Karel Daněk.
5: Tak si projdeme situaci. Zatím máme jen základní informace. Pachatel od včerejška drží pod namířenou zbraní v chatě v Trstíně 2 rukojmí. Mladou ženu a muže.
6: Důvod?
5: No ten není úplně jasný. Poslal jen lístek, že chce, aby mu do chaty poslali jeho bývalou manželku. Jinak prý zastřelí 2 rukojmí.
7: Jak to vypadá na místě? Máme plánky objektu? Máme představu o terénu?
5: Zatím ne. Nebyl čas, Lubo. Na místě je výjezdová skupina bezpečnosti z Trnavy. Ale říkali, že ta chata je jak pevnost. Párkrát ji vykradli, takže si to majitel zabezpečil a bude dost těžký se tam dostat.
6: A vzali jste sebou nás 2 odstřelovače, takže s námi konečně počítáte.
5: To vyhodnotíme až na místě, Petře. Spíš bych to viděl na pokus dostat se dovnitř s pomocí pyrotechniku. Asi použijeme psa. Je nás 12, tak uvidíme, koho nasadit podle situace.
8: Arko, slyšíš? Půjdeme zase jednou do akce. Hodnej! Hodnej, Arko.
6: Co víme o pachateli?
5: Vladimír Tomek, 26 let, několikrát trestaný za násilné trestné činy. Takže ten se asi nebude moc rozmýšlet, když se rozhodne střílet. Navíc byl léčen na psychiatrii, takže musíme počítat se zkratovým jednáním.
6: Doslova a do písmene vražedná kombinace. A koukej bejt v klidu, rozumíš?
3: Nechte nás s Igorem spolu, prosím vás.
6: Zmlkni, nebo...
9: Ivetko, neboj se, jsem v pořádku. Pro tebe bude lepší, když budeš v patře.
3: Tak mi alespoň uvolněte ty ruce, že mě to bolí.
9: Nemohl byste...
6: Nemohl. Ženský jsou mrchy, pamatuj si, mladej. Stejně se na tebe vykašle. Heh, jako ta moje.
9: Hele, můžu aspoň vědět, o co ti jde? Prej si psal na tom lístku, že sem má přijít tvoje žena.
6: Seš moc zvědavej.
9: Vy ji chcete...
6: Ticho! Budeš ticho, rozumíš? Už ani slovo, stačí to zmáčknout a bude po tobě!
5: Tak, chlapi, vystupovat! Všechno výstroj a výzbroj si dejte před sebe a zkontrolovat zbraně. Jdeme do ostré akce, při které se může stát cokoliv. Pro naši jednotku je to křest ohněm. Já jdu teď za příslušníky, kteří tu jsou od začátku, aby mi řekli, jak vypadá situace. Buďte připraveni k nasazení do akce. Až se vrátím, rozhodnu, kdo půjde přímo na zásah. Nadporučík Karel Daněk. Jsem pověřen velením naší jednotky pro tuto akci.
10: Poručík Polanský, už na vás čekáme. Zatím patová situace. Nic se nezměnilo.
5: Jste s pachatelem v kontaktu?
10: Jsme, komunikujeme přes to maličký okýnko v přízemí. Ale neřek toho moc, jenže chce sem do chaty poslat svou ženu, tedy bývalou ženu, která se s ním rozvedla, když byl ve výkonu trestu.
5: A když ne?
10: Tak ty dva uvnitř zastřelí.
5: A když s vámi mluví, je vidět v tom okinku?
10: Ne, on tam má nějak nastavená zrcadla, takže vidí ven, ale my jeho ne. A tím pádem není ani na mužce.
5: Aha. Zdá se, že se na to připravoval. Ta chata je jako pevnost. Kovový okenice, plechový dveře. Nám se normálně nedostaneme. Jediný, co je pootevřený, je to okinko na terasu.
10: My se s ním pokoušíme vyjednávat. Slíbili jsme mu, že sem tu ženu přivedeme, ale že nepůjde dovnitř. A pod podmínkou, že propustí alespoň tu dívku.
5: Dobře, jdu si to tu prohlídnout a pak se rozhodneme, co dál.
4: V okamžiku, kdy zásahová jednotka dorazí na místo, je jako první věc nezbytné zjistit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit průběh dalšího zákroku. Tenkrát byl na místo přivolán majitel chaty, který pro zásahovou jednotku vypracoval plánek vnitřku chaty. Na místě byl přítomen i vyšetřovatel, který pachatele osobně znal, a současně i lékař, který jej kdysi léčil v psychiatrické léčebně. Ten potvrdil, že pachatel může jednat zkratkovitě a nepředvídatelně. Zásahový tým zatím čekal na parkovišti, kde přistál vrtulník, a povoláváni byli jednotliví členové týmu podle potřeby. Tak, jak to už bývá, situaci komplikovalo několik funkcionářů, kteří důrazně trvali na co nejrychlejším postupu a tím zneklidňovali tým. Naopak zásahový tým nechtěl v žádném případě nic podcenit a tak se jako první pokusili vyjednávat. Na místo byla přivezena i bývalá žena pachatele.
11: Je tady moje žena!
12: Nejsem žádná jeho žena. Rozvedla jsem se s ním, protože je to prevít. Já tam nepůjdu a mluvit s ním nebudu.
5: Potřebujeme vaši pomoc, paní. Nebojte se, nic se vám nestane. Nepůjdete dovnitř. Náš člověk vás doprovodí k té zdi a budete pod ochranou.
12: Ale vždyť je jasný, že se mi chce mstít. Ten cvok má flintu.
5: Nemá šanci vás ohrozit. Můžete pomoci těm dvěma uvnitř.
13: Půjdu s vámi, paní. Budete se držet za mnou. Slíbil, že propustí tu dívku, když s ním budete mluvit.
12: No, tak dobře teda, ale jen kvůli ty holce.
5: Lubo, náš muž se ženou půjdou za chvíli k objektu. Míříte po celou dobu na dveře i na okno.
14: Rozumím.
5: Žena, kterou jste chtěl, je tady. Půjde k chatě tak, abyste s ní mohl mluvit, ale podmínkou je, že propustíte tu dívku. Rozumíte?
14: Dává si na čas.
11: Jak poznám, že je maska tady?
12: Jsem tady, abys věděl.
11: Musím si s tebou něco vyřídit.
5: Nebojte se, nemá šanci.
15: Paní Tomková jde v doprovodu k objektu. Pokud do té doby nepropustíte dívku, jde zpět a druhou možnost s ní mluvit nedostanete.
13: Jdeme pomalu. Držte se mne za opasek a jděte za mnou.
14: Pozor, otevírají se dveře. Mám prst na spoušti.
5: Dívka jde ven. Pozor, chlapi, na jakýkoliv pohyb venku.
14: Zase zavřel. Rukuj mi je venku, jde směrem k nám. Ale jako by se jí nechtělo.
5: Konečně, máme ji v bezpečí.
3: Ale Igor tam zůstal. Bojím se o něj.
4: Propuštění Ivety, to byl částečný úspěch. Iveta podala také cenné informace o situaci uvnitř. Rozhovor pachatele s bývalou ženou nebyl podstatný. Bylo pravděpodobné, že ji chtěl zlikvidovat kvůli tomu, že se s ním rozvedla. Nebylo samozřejmě možné přistoupit na jeho požadavek, ať jde žena dovnitř, a to i za cenu nebezpečí pro druhé rukojmí. K zavřeným okenicím chaty byly upevněny výbušniny, byl připraven plán násilného vniknutí do objektu.
10: Iveto, jste v pořádku?
3: Já jo, jen mám ruce rozedřený od těch provazů, jak mě svázel. Ale Igor...
10: Nebojte se, Igora ven dostaneme. Ale potřebujeme vědět, jak to tam uvnitř vypadá, kde je pachatel a kde je Igor.
3: Igor je pevně svázaný. Leží na zemi v té dolní místnosti, co je to okno. Tak pod ním uzdi. Hodil mu přes krk provaz. Udělal smyčku, pevně utáhnul a konec toho provazu mu uvázal k nohám. Takže při každém pohybu se Igor dusil, jak ho to škrtilo. Tak bez pohybu leží už od včerejška. Ještě má svázaný ruce. Ani na noc nám neuvolnil pouta.
10: Kde je v místnosti pachatel?
3: Kousek od toho okna je stůl a on u něj sedí na židli. Na stole má ta zrcadla, aby viděl ven. Flintu má taky položenou na stole.
5: Podle vyhodnocení vyjednavače a psychologa je nebezpečí, že by mohl zlikvidovat druhé rukojmí. Už nemůžeme čekat.
10: Tak pustíme dovnitř psa? Ten tím malým okýnkem rychle vletí dovnitř a to by pro pachatele mohl být moment překvapení a pár vteřin pro náš zásah.
5: Ale ještě předtím odpálíme nálože na oknech a na dveřích. Jakmile to bouchne, tak tam letí Arko a my za ním.
7: Arko je připravený. Víš, kamaráde, jdeme na věc.
5: Pyrotechnici, připravit k odpálení. 3, 2...

0: Arka. Pes proskočil oknem na stůl, ztratil rovnováhu, pak padl na zem. A pak se mu na těch dlaždicích rozjeli nohy a nestihl to. Já šel za psem. Když už jsem byl napůl v tom okně, tak jsem to viděl. Ten parchan se trefil Arkovi přímo mezi oči, situace mu nahrála. No tak mě kluci honem stáhli zpátky. Pes je pryč. Kdyby Arko neuklous, mohlo to vyjít. 2 vteřiny chyběly. Nestihl by sáhnout pro tu pušku, pes by mu skočil na krk dřív. Arko, byl to skvělý pes.
1: Je blbý, co ti teď řeknu, Lubo, ale s tím se tady musí počítat. Vím, je to těžký.
0: Já vím, Petře, ale jako Arko už žádnej pes nebude.
2: Pachatel vyběhl i s rukojmím do patra a tam se zabarikádoval. Jsou tam točitý schody a nahoru dveře jako poklop. Na ten naházel matrace.
3: Soudruzi z kraje jsou znepokojeni, že případ ještě není vyřešen. Navrhují razantní řešení. Likvidaci pachatele.
4: A co tady asi celou dobu děláme? Papalaši z kraje a každej strašně chytrej. Tady stranický poučky neplatí, je milý to. A to jim klidně vzkažte. Kdyby tam nebyl ten kluk, tak už toho hajzla dávno máme.
3: Bacha, chlapi. Něco se děje u toho vytířového okýnka. To je Igor, rukujmí. Vyklání se ven.
5: Vzkazuje vám, že chce nějaký jídlo a pití.
6: Jaký jídlo a jak ho máme dopravit dovnitř?
5: Třeba nějaký klobásy, chleba, vodu, jo a taky cigarety. Navážete to na provaz, který spustím z okna.
6: Dobře, ale bude to nějakou chvíli trvat. Je pozdě, pro jídlo musíme jet někam do hospody.
4: To by mohla být šance.
7: A co mu dát do toho jídla? Něco na spaní.
4: To bych nedělal. Kdyby to zjistil, ohrozíme rukojmí. Ale on určitě zase použije k vytažení věci Igora, takže by byla šance ho stáhnout tím provazem dolů.
7: Ale jak se to Igor dozví?
4: Navážeme na ten provaz lístek se vzkazem. Vykloň se, drž se pevně provazu a stáhneme tě.
7: Jenže to okno je tak 4 metry nad zemí.
4: No pod něj nanosíme matrace. Něco sežeňte, ale potichu.
8: Balíček s jídlem byl uvázán na provaz a Igor jej vytáhl nahoru. Bylo vidět, že si vzkaz přečetl a vyhodil z okna. Příslušníci jednotky chlapci naznačovali, ať se vykloní a skočí, že jej dole chytí, ale on na to nereagoval. No a později se ukázalo, že pachatel ležel celou dobu pod ním a hlaveň pušky mu natlačil na břicho. A bylo zřejmé, že by neváhal tu zbraň použít. Proto bylo tenkrát rozhodnuto o řešení situace za pomoci ostřelovačů.
1: Chlapi, začíná se stmívat. Dejme chvíli pauzu a musíme se poradit, co dál.
0: Takový roky jsem Marka cvičil. Je to jako když ztratíš parťáka. Připadám si jako bezrukej. Psou od bez psa. Budu zatím hlídat ten barák, ať si kluci odpočinou. Stejně bych dneska neusnul, když pes leží mrtvej uvnitř.
1: Už jsme tu 2. den. A každému z nás padají oči únavou. A přitom se nedá spát.
4: To mi povídej. Myslím, že přijde vaše odstřelovačská šance, Petře. Je to v téhle situaci jediná možnost.
8: V noci byl v objektu klid. 3 hodiny po půlnoci rozhodl krajský zástupce o radikálním řešení, tedy schválil fyzickou likvidaci pachatele. Provedením akce byli pověřeni odstřelovači a k akci mělo dojít při rozednění. V roce 1984 útvar ještě neměl k dispozici přístroje pro noční vidění a k dispozici měl odstřelovací pušky sovětské výroby Dragunov SVD-1 v ráži 762x54R. Odstřelovači se rozmístili nedaleko od sebe ve vzdálenosti asi 100 až 150 metrů od chaty. V jediné možné místě, odkud byl v zarostlém terénu výhled na objekt, tedy přesněji na okno, vedoucí do podkroví, kde se pachatel s rukojmím ukrýval.
9: Počkáme do svítání, zatím se zdá, že je uvnitř klid.
1: Jsme s Jirkou tak 6 metrů od sebe. Ze stanoviště oba vidíme na to vikýřové okno. Já trochu líp než on.
9: Kdybyste pozorovali za oknem nějaký pohyb, hned to hlaste.
1: Rozumím. Až dostaneme povolení střílet, vystřelíme oba najednou.
9: Jasně, odpočítáme si to.
1: Jak se rozední?

0: Jak to vypadá, kluci?
1: Asi zásah. Ale v momentě, kdy jsem vystřelil, se ten chlap sehnul. Tak nezaručuju absolutní zneškodnění. Ale po ráně rozhodil ruce a padal, tak snad.
0: Ale je tam klid? Kdyby mohl, tak střílí na rukojmí.
2: Chlapi, jdeme dovnitř, ale opatrně. Není jasný, jaká je tam nahoře situace.
3: Karle, jdu tam. Máš tady 58. Pojď mi. Jdu dovnitř, ať se děje, co se děje. Víš, jak na tom jsem. Ten hajzel mi zastřelil psa, tak buď tam zůstanu. Nebo ho dostanu.
2: Dobře, Lubo, ale jistíme tě. A jdeme za tebou. Chlapi už tam zprůchodili vchod, tak opatrně.
4: Pachatel žije, ale je neschopný pohybu. Teda tak zeleného člověka jsem snad v životě neviděl. Ta střela mu sjela po zádech, jako by mu skalpelem odřízla 6 obratlů. Jsou vidět kosti i vlásečnice. Ale zvláštní, vůbec to nekrvácí.
5: Nemyslete si, že si vás nenajdu, vyhajzlové.
0: A rukojmí?
4: Je v pořádku.
6: Toto byla první větší akce útvaru zvláštního určení, který vznikl v roce 1981. Byl předchůdcem útvaru rychlého nasazení, známého jako URNA, který je důležitou součástí policie České republiky a v současné době zasahuje v mnoha krizových situacích.
1: Na akci Trstín dodnes vzpomínáme, když se s klukama sejdeme. Všichni tehdy jásali, jak skvěle to dopadlo, ale nejvíc si plácali po ramenou papaláši z kraje, jakože to všechno skvěle zorganizovali.
4: Pachatel byl odsouzen na 6 let a už se nikdy nepostavil na nohy. Zůstal na vozíku. Ještě u soudu nám vyhrožoval, že si nás najde. Igor s Ivetou nás po pár měsících pozvali na svatbu.
2: Chlapům, kteří byli na téhle akci, jsem navrhl mimořádné odměny. Nepředali se. Kluci dostali po 12 stovkách a sekretářka, která o tom sepisovala zprávu, dostala 3 000.
4: Vraceli jsme se tehdy všichni v pořádku zpátky do Prahy, ale nebyl už s námi Arko. Byl pochován u vstupu do Psince v Dolních Břežanech a na hrobě mu byl usazen malý památník.

Tak tedy končí další díl cyklu Historie českého zločinu s podtitulem 38 hodin strachu. Scénář napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Jiří Ignác Laňka, režie ozvučení Petr Šplíchal, mistr zvuku Radek Veselý, účinkovali Václav Knop, Jaroslav Plesl, Ivan Řezáč, Kamil Halbich, Anna Tajmrová, Antonie Suchánková, Jiří Knot a další. Režii měl Dimitrij Dudík. No a za týden na téhle stanici, tedy na dvojce a ve stejném čase, tedy v 6:30 večer, uslyšíte další pokračování s podtitulem Stopy ve sněhu.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
0: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
2: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
3: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovu stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
2: Premiéra románu Aleny Monštajnové jako Četba na pokračování.
4: Každý den po 22. hodině na dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu.
2: V létě, konkrétně 25. srpna, zemřel ve věku 80 let ve svém domě v Los Angeles legendární divadelní a filmový herec Tim Curry. Pro milovníky muzikálu a hudebního divadla bude mít tento charismatický herec britského původu vždy zcela výjimečné místo.
0: Jeho profesionální dráha se sice naplno rozjela už v roce 1968 v londýnském uvedení kultovního muzikálu Hair, tedy Vlasy, avšak status celosvětové kultovní hvězdy mu přinesla nezaměnitelná role excentrického doktora Frankenfeldera v muzikálu Rocky Horror Show. Curry této postavě nejprve vdechl život na divadelních jevištích v Londýně a v Los Angeles a v roce 1975 také ve slavné filmové adaptaci The Rocky Horror Picture Show.
2: Podstatně širší prostor však tomuto herci s pronikavým hlasem a velkým charizmatem nabízelo divadlo. Na Broadway exceloval ve hře Amadeus, v níž si za strhující stvárnění živelného Mozarta vysloužil nominaci na prestižní cenu Tony. V žánru hudebního divadla a filmu pak zazářil jako neohrožený pirátský král v jevištním i filmovém zpracování Pirátů z Penzance. Jako prohnaný rooster Hennigan ve filmovém muzikálu Annie a v roce 2005 zaznamenal další broadwayský triumf a druhou nominaci na cenu Tony za roli krále Artuše v komediálním muzikálu Spamelot.
0: Curryho všestranný talent se nesmazatelně zapsal i do paměti filmových diváků. Nezapomenutelný zůstává například jako mrazivě děsivý klaun v hororu To, podezřívavý šéf recepce v komedii Sám doma dvě ztracen v New Yorku nebo charismatický pirátský vrah John Silver v rodinném snímku Muppetův ostrov pokladů.
2: Ani poté, co Curry v roce 2012 utrpěl těžkou cévní mozkovou příhodu, se umění nevzdal. S obdivuhodnou energií a osobitým humorem pokračoval v práci v dabingu a v rozhlase.
0: Tim Curry byl zkrátka výjimečnou osobností jeviště i filmového plátna. Jehož elegance, charakteristický úsměv a odvaha k excentrickým rolím zůstanou v historii zábavního průmyslu zapsány navždy.

I'm sorry, I can't go on.

0: Mezi muzikály, které se na divadelní prkna v určitých časových etapách stále a stále vracejí, bezesporu patří už dnes kultovní titul Willyho Russella Pokrevní bratři. Světovou premiéru měl v roce 1983 v Liverpoolu, tedy místě narození autora. A ve stejném roce pak i premiéru londýnskou, tedy tu dnes považovanou za oficiální. Do Londýna se Pokrevní bratři samozřejmě od té doby několikrát vrátili a nyní se od září do února vydávají i na britské turné.
1: Pokrevní bratry jsme mohli opakovaně vidět i na našich jevištích. Jejich příběh se odehrává od poloviny 50. do počátku 80. let minulého století v Liverpoolu. Jsme svědky situace, kdy jedna z hlavních hrdinek příběhu, matka šesti dětí, paní Johnstonová, očekává dítě další. Přesně řečeno dokonce dvojčata. Její neutěšená sociální situace se ale stala bezvýchodnou, protože právě v době těhotenství ji opustil muž. Paní Johnstonová ale pracuje jako hospodyně v bezdětné rodině jistého průmyslníka, který se v dané chvíli dlouhodobě zdržuje v zahraničí. Jeho žena, paní Lyonsová, která marně touží po vlastním dítěti, tak přemluví svoji hospodyni, aby jí tajně jedno z dvojčat hned po narození přenechala.
0: Skutečnost, že oba chlapci, Mickey a Eddie, jsou i hned po porodu od sebe odtrženi, však některá kde zabrání tomu, aby jejich osudy nebyly spojeny, tak říkajíc na život a na smrt.

0: 22. září 1966 měl v pražském hudebním divadle Karlín československou premiéru jeden z dnes nejslavnějších amerických muzikálů Hello Dolly. Letos si tak připomínáme 60 let od tohoto jeho prvního tuzemského uvedení.
1: Jak známo, muzikál vypráví příběh podnikavé zprostředkovatelky sňatků na předměstí New Yorku, dohazovačky Dolly Levyové. Ta si ovšem toho nejbohatšího zákazníka, brzutého starého mládence Horáce Vandergeldera, nechává sama pro sebe. Ke svatbě ho však nakonec přiměje díky neodolatelnému kouzlu své osobnosti.
0: Po dlouhých úvahách byla titulní role československé premiéry nabídnuta jedné z našich největších filmových hvězd, v té době žijící v zahraničí, Adině Mandlové. Po počátečních obavách, zda roli pěvecky zvládne, nakonec nabídku přijala. Přiletěla z Londýna do Prahy a začala pilně zkoušet. Ovšem sledování tajnou policií, protesty závistivých kolegů proti jejímu návratu do československé kultury a také vlastní obavy z pěvecky náročné role ji nakonec přiměly odletět zpět do Anglie a roli Dolly nakonec odmítnout.
1: Hlavní roli československé premiéry muzikálu Hello Dolly tak nakonec hrála Nelly Gajerová a podle kritiků i diváků excelentně. Kromě ní v inscenaci účinkovali v rolích příručích Zdeněk Matouš a Jiří Koutný, dále Hana Talpová, Iveta Simonová nebo Věra Vlková. Roli Horáce Vandergeldera alternovali Ivo Giebel a Otomar Korbelář.
0: Za 60 let od československé premiéry měla u nás Hello Dolly nespočet inscenací. Aktuálně ji má na svém repertoáru například Slezské divadlo v Opavě. Teď už ale nahrávka ústřední písně muzikálu Hello Dolly v podání legendární Nelly Gajerové.
2: Za onoho času já ze světel jasu šla do temných podivných dní. A teď jsem tu zase v tom jasu.

0: Stejně jako v případě české premiéry muzikálu Hello Dolly si také 22. září připomínáme výročí české premiéry jiného amerického titulu na scéně Hudebního divadla Karlín, a sice 15 let od uvedení Vraždy za oponou. Jeho autory Johna Kendra a Freda Ebba jistě netřeba podrobně představovat. Připomeňme jen jejich největší muzikálové hity Kabaret, Chicago nebo Zorba. Jedno z jejich posledních děl s původním názvem Curtains, tedy opony, měl světovou premiéru v roce 2006 v Los Angeles. O rok později bylo uvedeno také na Broadwayi.
1: Vznik tohoto muzikálu však doprovázely smutné události. Ještě před dopsáním libreta zemřel jeho autor Peter Stone. V tvůrčím týmu ho proto nahradil Rupert Holmes. Nedlouho před dokončením muzikálu pak ale zemřel i textař Fred Ebb. Píseň s názvem I Miss the Music, která v muzikálu Vražda za oponou zaznívá, jakoby na tuto smutnou událost přímo poukazovala. Zpívá ji totiž skladatel tesknící po své textařce, spoluautorce a partnerce v jedné osobě, která ho opustila.
0: Muzikál Vražda za oponou je vlastně muzikálem o muzikálu. V bostonském divadle probíhají předpremiérová představení nové show o Robinu Hoodovi z Divokého západu. Poděkovačce však za záhadných okolností zemře hlavní ženská představitelka, netalentovaná, pohasínající hollywoodská hvězda Jessica Crenshaw. Do divadla proto přichází poručík bostonské policie Frank Chaffey, aby případ vyšetřil. Všichni přítomní se rázem stávají podezřelými a nikdo nesmí ven, dokud Chaffey neodhalí vraha. Tento čas však členové souboru využijí a řeší jak své osobní vztahy, tak problémy připravované show.
1: Nyní se tento titul chystá opět navrátit na česká divadelní prkna, ovšem tentokrát do Městského divadla Brno. V novém českém překladu Zuzany Čtveráčkové ho pod názvem Opona nastuduje na brněnské hudební scéně režisér Stanislav Slovák. Premiéra je plánována na 20. března příštího roku.
0: My si ale teď poslechneme ukázku z premiérové karlínské inscenace tohoto díla, a to v podání zpěvačky Moniky Absolonové. On vzal do...

0: když ženská je dráždivě svádí. Nadzvedne obočí,
1: obočí,
0: bok svůdně natočí,
1: natočí.
0: To kohouta vždy upoutá, že zírat nestačí,
1: nestačí.
0: Pak chlápka osočí,
1: osočí.
0: Proč je

0: Posloucháte Muzikál Express. Píseň z muzikálu Curtains zpívala Monika Absolonová. Mimochodem, tato hvězda současné české populární hudby i muzikálových scén slaví v těchto dnech kulatiny. K jejímu jubileu ji samozřejmě blahopřejeme a vrátíme se k němu v dalším vydání Muzikál Expressu za 2 týdny.
1: V dnešním pořadu si totiž připomeneme muzikálové nahrávky jiné vynikající české zpívačky, herečky a textařky. Od narození 9násobné zlaté slavice Hany Zagorové, která nás bohužel opustila už před 4 lety, totiž na začátku září uplynulo rovných 80 let.
0: Jednou z prvních muzikálových nahrávek Hany Zagorové je duet s Jiřím Kornem Pěšky jít nám je souzený, který v roce 1977 uvedli v televizním Silvestru. Duet We Are Couple of Swells z americké filmové hudební komedie Eastern Parade, tedy Veselé Velikonoce, česky otextoval Jiří Suchý.

0: Hana Zagorová vystudovala ve druhé polovině 60. let herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Tam také během studií hostovala na scéně Mahenova divadla a v brněnské televizi natočila i několik inscenací. Ještě před dokončením školy dostala nabídku angažmá v brněnské činohře a v pražském divadelku Rokoko.
1: Zagorová ale chtěla spojit herectví se zpěvem, věřila, že jí spadne do klína role v nějakém velkém muzikálu. Když se ale přestěhovala do Prahy, k činohernímu herectví se už nikdy nevrátila. Účinkovala ovšem v několika inscenacích hudebních či přímo muzikálových divadel.
0: Jednou z nich byla například Kytice v divadle Semafor autorů Ferdinanda Havlíka a Jiřího Suchého. Mimochodem nejúspěšnější hra v dějinách Semaforu, která se dočkala několika stovek repríz.
1: Kytice přinesla na jeviště 5 volných parafrází balad Karla Jaromíra Erbena a jednu jakoby erbenovskou vlastní baladu Jiřího Suchého Bludička. Hana Zagorová v ní excelovala v první polovině 70. let.

zájem? Kdo má zájem? Kdo má zájem?

0: Kouzlo Hany Zagorové tkvělo nejen v charakteristické barvě zpěvu, kterou lze poznat už po prvních tónech, ale také v síle hlasu a pravdivosti projevu.
1: V roce 1980 se dočkala také své první filmové role. Režisér Zdeněk Podskalský jí svěřil roli učitelky Elišky ve filmovém muzikálu Trhák. A tady je v podání Hany Zagorové jedna z písní, kterou v tomto snímku zpívala. Jmenuje se Znám křišťálovou studánku a Vítězslav Hádl ji napsal na motivy básně slavného českého básníka Josefa Václava Slavíka.

0: V roce 1981 byla Hana Zagorová v Londýně na u nás tehdy absolutně neznámém muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Cats, tedy kočky. Představení naprosto uchvátilo, a to zejména hitový song Memory.
1: Hned jí bylo jasné, že takovou píseň touží zpívat každý zpěvák a že u nás by ji mohl zpívat Karel Gott. Přijela do Prahy, napsala k Memory český text s názvem Bílá a hned ho Gottovi nabídla. Ten neváhal a okamžitě skladbu natočil.
0: V roce 1983 se pak Zagorová ke kočkám znovu vrátila a se Stanislavem Hloškem a Petrem Kotvaldem naspívala s českým textem Pavla Žáka Kočičí píseň.

0: polovině 80. let minulého století se díky Haně Zagorové a Petře Janů a českému textu Já o něm vím své z autorské dílny Zdeňka Borovce tuzemští posluchači poprvé dozvěděli také o muzikálu Chess, tedy šach.
1: Napsali ho britský libretista Tim Rice a pánská část švédské skupiny ABBA, tedy Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Celosvětově duet I Know Him So Well z tohoto muzikálu proslavili první dáma britského muzikálu Ellen Page a skotská zpěvačka Barbara Dixon.

0: Když Hana Zagorová s kariérou začínala, přemýšlela, jak propojit herectví a zpěv. Tehdy ovšem u nás muzikály v podobě, jaké je známe dnes, nebyly. Obvykle je navíc uváděla jen repertoárová divadla s vlastním souborem. Když k nám pak na začátku 90. let přišly velké muzikály superlativů, byla Zagorová už ve středním věku.
1: Dostávala sice čas od času zajímavé nabídky, ale zdalo se jí, že to není nic pro ní. Až v roce 2006 přišla role, které neodolala. Divadlo Kalich jí v romantickém muzikálu Vašo Patejdla a Eduarda Krečmara Ček rozparovač nabídlo roli bláznivé staré prostitutky. Ústřední píseň, kterou v tomto muzikálu Zagorová zpívala, se jmenuje Já ty oči znám a my si ji nyní poslechneme.
2: Já už znám ty oči hada.

Pap mi říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblou. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oči

0: Začátkem 80. let vznikl nostalgický americký muzikál Jentl. Jako režisérka, scénáristka a spoluproducentka je s ním spojená Barbara Streisand. Vytvořila v něm dokonce i titulní roli židovské dívky Jentl, která v touze po vzdělání a naplnění milostných citů poruší starobylé zákony a náboženské mravy tím, že se vydává za chlapce.
1: Hudbu k filmu Jentl napsal legendární francouzský skladatel filmové hudby Michel Legrand. Hanu Zagorovou nadchl celý film a jednu z jeho stěžejních písní naspíval v roce 1989 s českým textem Michala Horáčka Buď vůle tvá.
0: A právě touto skladbou v podání Hany Zagorové se pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express končí. Za autorské spolupráce Jana Adama ho připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. I pro dnešek se s vámi loučíme slovy naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. A nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.
2: Na milost se vstávám. Pojď a vem si mé stuhy. I ty zlaté klíče z vyvrácených tajných bran. A já čekám jen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady budou bleší pohádky. No a ve 20 hodin další pokračování příběhu Láska je dobrej matroš. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Je bílý den a na naší lavičce v parku je zpátky celá bleší pětka. Vypadá to, že Renče, Pištovi, Bédovi, Skóčovi a Medě je nejlíp, když jsou pohromadě. Něco mi říká, že do dalšího psího kožichu naskočí společně. Na koho budou mít štěstí? Co myslíte? Poslední bleší pohádka se jmenuje Chyťte zloděje. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Je ráno, sluníčko začíná pěkně hřát a pět blech sedí na lavičce v parku. Svá noční dobrodružství už si vypověděli, mlčí, tisknou se k sobě a v hlavičkách mají jen jedinou otázku. Co s nimi bude dál? S těmi pejsky by to ještě šlo, ale ti lidé, s těmi to nejde. Povzdechne si Pišta. Renča i zbytek blešstva přikývne. Lidi jsou fakt divní. Blešák Béda ale nechce, aby jeho kamarádi propadali bez naději. Jedna neúspěšná noc přece není všech dní konec, pomyslí si, a potom to i hlasitě řekne. Žádné reakce se ale nedočká. Pak ho něco napadne. Musíme si najít nějaké zvíře bez člověka, vykřikne. Jenže ani to jeho bleší parťáky nenatchne. Tady? Povzdychne si Skóča a dodá, že na ptáky blecha nedoskočí a kuny smrdí. Potkany na bydlení taky nedoporučuju, ušklíbne se Renča. Kdysi jsem jednoho zkusila a teda smrděl víc než kuna. Blechy se na ní zděšeně podívají. Nastane chvíle ticha. Přeruší jí Pištův návrh, že řešením by mohl být ježek. A Meda ho jemným hláskem doplní, že další možností by mohla být veverka. Béda Pištu a Medu pochválí a nařídí všem, aby byli ve střehu a koukali, jestli neuvidí ježka nebo veverku. Jenže kolem chodí hlavně lidé. Velcí, malí, staří, mladí, sem tam někdo na kole, na koloběžce, s holí nebo se psem. A taky maminky z kočárky. Jedna se pomalu blíží k lavičce. Blechy jí ale nevěnují žádnou pozornost. Ale co to? Běží za ní jakýsi člověk, pán, chlapík, prosmíkne se kolem ní, strhne jí z ramene kabelku a utíká pryč. Maminka se lekne, honit pána ale nezačne, nemůže přece nechat miminko v kočárku jen tak být. A tak se rozkřičí, pomoc, pomoc, zloděj, to zvíře mi ukradlo kabelku. Blechy zpozorní a nejvíc Renča. Ten pán, co sebral kabelku, je zvíře? Renča usoudí, že to je jejich šance. A protože zloděj s kabelkou právě míjí lavičku, skočí. Bédovi sice bleskne hlavou otazník, ale skočí taky. To snad ne, pomyslí si z

0: Koťa, jenže jeho nožky už se rozhodly a odrazily. A pak už Pištovi nezbývá nic jiného, než chytit medu za přední nožku a rychle s ní skočit též. Tak se našich pět blech ocitne na běžícím chlapíkovi s dámskou kabelkou v ruce. Vzadu za nimi stále ještě křičí maminka s kočárkem. Ovšem pozor, v zápětí k mamince z dálky přiběhnou dva policisté s hlídkovým psem. Maminka jim jen rukou ukáže před sebe a policisté se pouštějí do pronásledování zloděje. O tom blechy nemají ani ponětí. Usilovně totiž šplhají po mužových zádech nahoru k jeho čupřině. Není sice zvíře, ale vousů a vlasů má poměrně dost. A blechy mají po těžké noci hlad. Když se dopraví k jeho krku a výš, neudrží se a prakticky ve stejný okamžik se všechny do muže zakousnou. Muž se zastaví, vytřeští oči a zaúpí. A přesně v tu chvíli k němu doběhne policejní pes a v zápětí i policisté a strhnou ho k zemi. Zloděj ze strachu z policejního vlčáka bez hnutí leží. Policisté mu berou kabelku, vracejí ji okradené mamince, zvedají ho, dávají mu ruce za záda a chystají se ho odvést. Zhruba v ten okamžik blechy muže doštípou a blaženě se rozvalí na jeho límci. A to je přesně ten okamžik, kdy si jich všimne policejní pes s očima jako ostříž.
1: Tak moment, zavrčí hlubokým hlasem. Co tady děláte?
0: Než mu stihne Béda vše rozvážně objasnit, Renča a Skóča spustí.
2: Ta paní křičela, že ten pán je zvíře, ukradl jí kabelku, zastavili jsme ho.
0: S tím ovšem policejní pes nesouhlasí. Vrčí, že zloděje zastavil on a že blechy na zadrženém pachateli nemají co dělat. Naprosto ho však zaskočí malá Meda, která směle přehupsne ze zlodějova ramene na vlčákovu hlavu. A jemně řekne, že si myslí, že toho zloděje prostě zastavili zároveň. Pak se mu představí a něžným hláskem se ho otáže, jestli když tedy nemohou být na zadrženém, by nemohli žít na něm.
1: To by asi nešlo. Mimochodem, jmenuji se Arnold,
0: zamručí vlčák. A pak Blešce nad svým čenichem vážně vysvětlí, že má pravidelné kontroly na veterině, je často vyčesáván a vůbec policejní pes nemůže mít blechy.
3: Ani kdybychom se stali blechami policejními?
0: Nevzdává se Meda.
2: Před kontrolou na veterině a před vyčesáváním bychom si seskočili,
0: dodá ze zlodějových zad Béda.
1: Nepřipadá v úvahu, nechci být štípán.
0: Nesouhlasí Arnold.
3: Rozumíme,
0: povzdychne si Meda. A smutně řekne, že až skupinka policistů se zlodějem dojde támhle k té pouliční lampě, všichni si tedy seskočí. Blechy se začnou chystat k seskoku a hlavičkami se jim honí, jaká je to škoda. Byly by opravdu dobré policejní blechy. A pak to Pišta nevydrží a ještě naposledy se vlčáka zeptá,
2: a nemůžeme toho mizeru zlodějskýho aspoň za trest ještě jednou poštípat?
0: Arnold se zastaví. Policisté se tudíž také zastaví. Zvedne nožičku, čůrá a u toho přemýšlí. Následně řekne směrem k blechám.
1: Jo, to by šlo. Já toho syčáka kousnout nesmím, i když by si to zasloužil. Ale vy byste mohli. To se mi líbí.
0: Meda mu zdvořile poděkuje a pak ještě něco napadne. Taková blešková myšlenka.
3: Poslyšte, Arnolde, a nemohli bychom takhle spolupracovat, že bychom na vás prostě jen bydleli a štípali lidi, jako je tenhle zloděj?
2: Jenom zločince,
0: rázněji doplní Béda.
4: Jenom šlumpy, teda špinavé lumpy,
0: vykřikne Renča.
2: A vy byste byl pouze náš úkryt,
0: šeptne hláskem plným úzkosti Skóča.
1: Naše nosítko a postýlka.
0: Radostně myšlenku ukončí Pišta. Pět blech visí očima na vlčáku Arnoldovi. Ten se opět rozvážně rozejde po boku svého pána, jako by jejich návrh neslyšel. Pak ale sotva slyšitelně zavrčí.
1: A vážně byste štípali jen darebáky?
3: Ano, slibujeme, odpovídají Arnoldovi zborově blechy.
1: V tom případě souhlasím, štěkne Arnold. Takže vám velím šup šup štípat. A až s tím skončíte, hop na mě. Tu vaši lampu už jsme stejně dávno přešli.
3: Rozkaz, zvolali blechy a jali se plnit svůj úkol. A tak se stalo, že si Meda, Béda, Pišta, Skóča a Renča našli nový domov. Úplně jiný a mnohem lepší, než by si kdy pomysleli. A jeden nejmenovaný městský policejní okrsek se od té doby mohl pyšnit nejen skvělým výkonným policejním psem, ale také spolehlivým a zároveň obávaným policejním blažstvem. Dobrou noc.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň nabízím třídílný původní rozhlasový seriál Petra Vodičky Láska je dobrý matroš. Hlavní hrdinka se jmenuje Veronika Karafiátová, upřesnil autor a režisér v jedné osobě. Je to dívka, která se na počátku rozhodne, že najde pravou lásku, což je naprosto pochopitelné a chválihodné rozhodnutí, které z ní ovšem zároveň dělá cosi jako pokusné zvíře. A my sledujeme ten pokus a čekáme na odpověď, jestli onu pravou lásku najde. Otázka ovšem postupně nabývá fatálního rozměru. Existuje vůbec cosi jako pravá láska? Říká režisér a scénárista Petr Vodička. Hlavní roli stvárnila Šárka Vaculíková a já přeju příjemný poslech.
9: Český rozhlas uvádí původní rozhlasový seriál Petra Vodičky Láska je dobrý matroš. Díl druhý.

0: A jsem tu zas, váš deník. Sklad tužeb výher a proher Veroniky Karafiátové. Veronika tu není. Tak si v klidu můžeme přečíst její zápisky. Co pak se nám za těch 8 let stalo? No ano, ano, 8 let. 8 let neúspěšného hledání opravdové lásky. Takže, první 3-4 roky ještě nějaká ta romantika. Tady vidím nějakého spolužáka. To nevyšlo. Pětibojař? Taky nevydrželo. Majitel firmy, bohužel. Učitel jógy na přeskáčku několik měsíců, taky nic. No a pak to začíná být nuda. Kolega z práce. Top manažer? Konkurence? Zase kolega z práce. No a poslední zápis. Milý deníčku, zase mě povýšili. No jo, Veronika. Její srdce je proděravělé marností, ale stále se drží. Vynárazuje si to úspěchem v práci. Dokonce se velmi zblížila se šéfem. Připadá jí jako druhý otec. Její director general. Došlo to tak daleko, že se mu svěřila.
1: Opravdovou lásku.
2: Jo.
1: Wow, to je dobrý. Velký úkol. Láska je nutnost, ne? Pamatuješ tu kampaň s tím perníkem nebo co?
2: Jasně.
1: To lidi úplně milovali. Nemohli tomu odolat. Láska je dobrý matroš. Já bych bez lásky nedělal to, co dělám. Já mám tu nejlepší ženskou na světě. To nejlepší, co je na trhu. Šel jsem si za tím, dřel jsem na tom a pak to přišlo. To, co jsem chtěl.
2: To jsi šťastný člověk.
1: To je. To jo. A tebe nikdo nechce? Mm. Máš peníze, jsi hezká, jsi chytrá. Hele, stačí říct slovo a jsem tvůj.
2: Cože? Proboha, jsi ženatej.
1: No jasně. Hej, snad jsi nemyslela, že já s tebou... Tak no to zapomeň, já jsem zamilovaný, je to rock solid, no. To jsem říkal jen jako ilustraci.
2: Jasně.
1: Jasně, no. Tak ty přeju hodně štěstí, ale chápeš, že to přijde samo, když víš, co vůbec chceš. Jo? Ale teď... let's make some money. All right?
2: All right.
3: Welcome to the team. We are

0: For fuck's sake! Musi!
1: Money doesn't grow on trees.
2: Musíš vědět, co chceš.
0: Musíš vědět, co chceš.
3: Jseš winner nebo loser? Vyber si.
2: Všechno si koupíš. Ty nechceš mít peníze? Popravdě. Tady se dělá business for fuck's sake.
1: Welcome aboard. You're hired. I need it now. B. You're fired. You're hired. I need it now. B. You're fired.
2: Všechno
3: se koupí.
1: You're hired. I need it now.
0: Great job. Pohodě, jinak.
2: Někdo je dobrý a někdo.
1: You're fired.
4: I need it now.
5: Když nevíš, co chceš, tak ti do prda.
6: Promiňte, mohla byste mi to zopakovat?
7: Říkala jsem, že se mi nedaří najít pravou lásku. Takovou tu opravdovou, kterou nemusíte předstírat a tak. Rozumíte?
6: Ano, dobrá. Bohužel nevím, jestli s tím budu umět něco udělat.
7: Jste vztahový poradce, ne?
6: No, to ano. A proto se také zabývám spíše vztahy a problémy, které se vyskytují mezi partnery.
7: To mám taky.
6: Co?
7: Problémy ve vztazích. Vždycky si myslím, že je to láska, ale pak se nějak ukáže, že je to vztah. A jsou v něm problémy.
6: Stejně vás zřejmě zklamu. Neměla byste spíš zajít za psychologem nebo psychiatrem?
7: Máte pocit, že jsem blázen?
6: To asi nedokážu posoudit za tak krátkou dobu.
7: Možná, že jsem. Už jsem, přiznávám se, trochu zoufala.
6: No tak mi řekněte, jak to děláte. Jak hledáte tu lásku?
7: Trochu mi v tom teď pomáhala kamarádka. Bývalá spolužačka, víte, ona mě zná, takže mi dokáže dát nějaké doporučení.
8: A kolik jsi měla tak partnerů za těch 8 let?
7: Hele, asi 6. I když teda spíš víc, ale to snad ani nepočítám. Mm-hmm. To byly jenom takový snahy. 4 dny v Las Vegas. Mm. Víkendy nezávazního sexu na různých chatách. Mm-hmm. Prostě jenom takový občasný vodnutí. Mm?
8: To je dost free život.
7: Normálně. Ale musíš umět říct dost, když zjistíš, že je to na pytel. Chlapi to většinou sice blbě snášej, že se jim ženská dovolí říct ne. Většinou se začnou chovat jako kokoti. Ale když to ustojíš, tak je to v pohodě.
8: No, to je obdivuhodný. To třeba někdo jakoby nedokáže.
7: No jo, to je jasný.
8: No a ty chlapi, ty, jak jsi s nima byla díl, měli něco společného?
7: Ani ne.
8: Byli jako každý jiný, jo?
7: Asi jo.
8: Tak já už trochu tuším. Nebo spíš už vím přesně.
7: Jo.
8: Ty vlastně nevíš, koho chceš.
7: No a jak to mám jako vědět asi? To ti jako nějaký pán budá jméno, adresu a ty jdeš, zazvoníš a jako ahoj, jsem tady.
8: To je zajímavá teorie. A skoro máš pravdu, ale je to samozřejmě trochu jinak. Hele, já už jsem potkala spoustu holek, který hledali a plácali se v tom a přitom nevěděli, koho vlastně hledají. Jde o to, že jsou takový pomůcky, které ti v tom obrovském množství lidí, který potkáváš, můžou pomoct jakoby to trochu jako zredukovat. Třeba vizualizace. No, tak to hodně pomáhá. Hele, já tě do toho nechci nějak nutit, ale můžu tě poradit, jestli chceš.
7: No, tak poraď.
8: Dobře. Tak pro začátek si sedni a napiš si takovej seznam, jaký chceš, aby měl tvůj partner vlastnosti. Napiš tam úplně všechno, poctivě. Dej si s ním práci. Přece jenom to může být tvůj budoucí manžel, že jo? No a tenhle seznam ti pak dá vlastně jakoby profil toho tvýho ideálního chlapa. Takže až někoho potkáš, budeš vědět, jestli je to jakoby pravá láska nebo ne.
7: Podle seznamu, jo? Jseš si jistá?
8: Hele, spoustě holek to pomohlo.
7: No, zkusit to můžu.
9: A je tu opět chvíle pro deník.
4: Ano, jsem tu. Čekám se stránkami nepopsanými na další várku snů a tužeb té blonděté holubice. A je to tady. Jsem otvírán a...
7: Vlastnosti muže, do kterého se chci zamilovat.
4: Vida, poezie krutosti.
7: Měl by být hezký, sportovní typ. Nemusí teda být úplně top, ale vyloženě ošklivý určitě ne.
4: Jistě.
7: Měl by být sebevědomý, a ne zase moc, aby to nebyl kreten. Měl by být zajištěný.
4: To dá rozum.
7: Rád chodit do kina, třeba do přírody, do divadla. Tolerantní. Ale ne zas moc. Měl by mít modrý oči třeba.
4: To je jasný.
7: Měl by být inteligentní, to určitě.
9: Chtěla bych, aby byl hodně laskavý. Hodně
7: A v neposlední řadě...
4: No?
7: Bych se s ním měla často smát. Takže...
4: Tímto seznamem se Veronika dostává do další fáze hledání pravé lásky, kterou bych nazval akademickou. Zdálo by se, že zvolená metoda je těžko aplikovatelná v milionové metropoli, ale Veronika byla záhy úspěšná. Částečně proto, že si v inkriminovanou chvíli dokázala ze svého seznamu vzpomenout jen na omezený počet položek.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího pokračování kvízu s Veronikou v posteli. Jak všichni víte, Veronika hledá pravou lásku podle seznamu. A koho tedy v poslední době našla? To už budou muset uhádnout naši soutěžící. Já poprosím první ukázku.
1: Miláčku, dobré ráno.
2: Hele, co bys chtěla k snídaní? Kafe?
1: To je jedno, jenom když se u toho na tebe budu moc dívat, jak váříš.
2: To je jedna. Kafe je...
1: Tamhle v té skřínce.
2: Tady?
1: Jojo.
2: Sakra. Vzal jsem to za špatný konec. Sorry.
1: To nevadí. To je dobrý. Je to jako černý sníh?
2: Cože? Černý sníh neexistuje, to seš mimo.
1: Ale, no... To byla... poezie.
2: Jo, tohle. Ale? To je zajímavý, ta konvice nějak nejde zapnout.
1: Tím se to otvírá. Vypínače na straně.
2: Aha.
1: Nechceš se už oblíct?
2: Proč?
0: A jako první se přihlásil pan Dušan.
3: No, já myslím, že to je krása a sebevědomí.
0: Ano, máte pravdu. Jsou to tyto dvě položky ze seznamu. Skvěle, gratuluji. A nyní pojďme na další ukázku.
1: Dobré ráno.
4: Snad vydrží.
1: Cože?
4: No, taky záleží, co s tím vlastně myslela. Jestli jako počasí, nebo nějakou obecnou náladu.
1: Asi určitě obecnou pohodu. Ukaž se, ať je ještě lepší.
4: To nechápu. Jakože se ti zlepší nálada, když se díváš na chlapy?
1: Ne, na tebe.
4: Teda.
1: Dáme si kafe.
4: No proč ne? Já ho udělám.
1: To nemusíš.
4: Ne, já ho udělám a... Promiň. Prosím tě, já jsem to nechtěl, to je... Promiň.
1: Vždyť je to jenom rozsypaný kafe.
4: Ne, já to uklidím. Promiň.
1: Černý sníh.
4: Je, to je oxymoron.
0: Tak, tohle není, myslím, příliš složité. Které vlastnosti z Veroničina seznamu jste tady rozpoznali? Paní Alena?
5: Inteligence a krása.
0: Je to tak. Inteligence a krása, sebevědomí a ostatní položky zjevně chybí. A nyní další ukázka.
1: Dobré ráno, milé.
6: Ahoj.
1: Kolik je hodin?
6: Nevím.
1: Já už budu muset do práce. Chceš kafe?
6: Jo.
1: Fajn, tak si ho udělej. Pobleď se a já se jdu ostupovat.
0: Tak to je opravdu náročné. Ale možná si s tím někdo poradí. Zatím se tedy nikdo nehlásí. A teď se přihlásil pan Mirek. Prosím.
7: Modrý oči.
0: A?
7: A nic.
0: Správně. Byl to trochu chyták. Ale pan Mirek je zkušený soutěžící a dneska to znovu potvrdil. Je to tak, v tomto případě ze seznamu vlastností ideálního muže Veroniky Karafiátové byla přítomna pouze jedna položka, a to modré oči. Dámy a pánové, dnešní soutěž končí, ale život jde dál a my se těšíme na další Veroničiny pokusy najít pravou lásku. Naschledanou.
8: Nazdar.
9: Ahoj, tak co?
8: Moc to nefunguje.
9: Tak to chce čas. Vždy to zkoušíš jak dlouho? 3 měsíce? No, to jsem ani nečekala, že by se to už povedlo. To někdy trvá. Musíš být trpělivá.
10: Tito! Došlo kafe!
9: Verčo, prosím tě, počkej chviličku, jo? Je v tašce!
8: Možná bych mohla něco méně důležitého škrtnout, ne?
9: Zase, když tě to napadlo, tak to asi nějak jako důležitý je.
8: Třeba ty modrý oči.
9: Já nevím, já bych to tam nechala.
8: Fakt?
9: Verčo, nechceš vyložit karty?
8: Ne. Ještě to zkusím.
9: No, vydrž, to bude dobrý.
8: Jasně. Čau.
9: Čau.
11: Kdo to byl?
12: Jedna klientka.
11: Klientka? Ty vole, další kráva, co neví, co se životem. Kde je furt bereš?
12: Kde asi? Když je kolem hromada takových, jako seš ty, tak se nediv, že mají práci někoho si najít.
11: Ty vole, já s tebou nemít toho parchanta, tak už jsem dávno pryč.
12: Napodobně.
11: Ale že se furt vracej, to je pro mě záhada.
12: To bude asi tím, že mám know-how, respektive know-how not.
11: Jo. Je. Hele, tvář má známý hlas.
12: Dej to víc.
11: No, počkej. Je, toho mám rád.

svět barvy ztratil a život táh se jak lepkavej tér. Ale kdo se nevzdává, toho možná ten nahoře jednou odmění. Neplatí to vždycky, ale týhle holce se to nějak...

0: kráčí.
1: Ticho, guys, silence please. Pánstvo, dejte mi pozornost. Guys, attention. Tak, tohle je Michael. Budu mít na starost projekty po Štefanovi.
2: Ty vidíš to? Ten je dokonalej. Normální.
3: Normální? Podívej ty modrý oči.
4: Ahoj všem. Lidi, rád bych vás dneska, kdo můžete teda, pozval na drink a možná i něco víc do sasazu.
2: Tak možná má něco do sebe.
5: Ahoj. Můžu si přisednout?
4: Ne. Dáš si něco?
5: Gin fizz.
4: Jasný. Pojď tam sem, gin fizz.
5: Veronika.
4: Jo, Michal.
2: Dívám se na tebe a ztrácím se v tvých očích.
6: To je snadné, ale tvoje jsou také nebezpečně hluboké.
5: Odkud jsi?
4: Z Prahy.
5: Aha.
4: A ty?
5: Já jsem...
2: Přijela jsem z malého města, abych našla pravou lásku. A ty bys jí možná mohl být.
6: No, když to tak vidíš.
5: Čau, nedáte si koks? Teď ne.
4: Možná pozdějc.
6: Teď tady mám jinou drogu.
5: Jo, a jakou?
6: Veroniku.
5: Wow.
2: Může tedy, jak jsi se rozhodl?
6: Když tedy tak lásky plně naléháš, souhlasím.
7: No tak co? Dobrý.
8: Ty vole.
7: Já jsem Olga, bině. To má doma starýho, to je teda úplně na hovno. Jste zase jako budu muset na Černák, nebo co?
8: Na Marcelové.
7: No.
8: Ty jsi hovado, ty vole.
7: Cože? A to mi jako říkáš ty, jo? Co to tvoje blondýnečka?
8: No právě, to je velký. Úplně mám chuť, jakoby se nechat tím spolknout.
7: Ty vole.
8: No fakt, já mám chuť, jakoby zkusit se tomu podat.
7: Hustý, jako čemu?
8: Asi lásce, ne, ty vole. Čemu asi? Ono mě tak úplně, jako, obalilo. To je jak fet, ty vole. Prostě se tím nechat úplně sjet.
7: No jo, ano. A tak proč ne, vy? No, tak láska je asi dobrý matroš.
9: Chcete být bohyní sexu? Našich 6 cviků je z vás udělá.
10: 13 cviků pro sexu.
9: 15 trendů, které byste radši nikdy neměli zkoušet.
10: 12 způsobů, jak vypadat lépe na 16 způsobů,
9: 13 způsobů, jak nosit 7 svet.

0: že se to povedlo, jo?
1: No, asi jo.
0: A nic si teda neškrtla?
1: Vlastně ne.
0: To je zajímavý. To bych teda nečekala.
1: Je zábavný, je sebevědomý, inteligentní, zajištěný, má modrý oči, směju se s ním.
0: No, tak to už mě nepotřebuješ.
1: To ne. Teď už se můžeme potkávat jen tak, což je, myslím si, lepší. Nepůjdem šlapat?
0: Cože?
1: Spinning. Je tam dneska Petra, ta je drsná.
0: Dobře.
2: A pojďme, děvčata! Šlapeme, šlapeme! Chcete mít přece krásný stehna a zadek, že jo? A to je náš cíl. A já vás do toho cíle dovedu. No jedem, jedem, šlapem!
3: A co kino?
1: To chodíme skoro furt. Do tý soukromý loži se šampaňským.
3: Aha. A příroda?
1: Taky jezdíme.
3: Aha. A co?
2: Divadlo!
1: Ty jo. Divadle jsme ještě nebyli.
0: Fakt?
1: A tak to se dá dohnat.
0: Jo, snad jo.
2: Neulejváme se! Jedem! Jedem! No pain, no gain, děvčata! A to divadlo se dá taky zvládnout. Máš přece kamaráda, ze kterého je dneska herec. Tak mu zavolej, nám dej na sebe nejlepší hadry a vrhni se do toho po hlavě!
4: Jestliže my stíny dnes urazili koho kdes, myslete jen, že jste snili. Co ty zjevy tady byly a provláhový děj ten, neznačící víc než sen, nekárejte, milí nás. Napravíme všecko zas. Jakož puk mé jméno jesti. Mít-li budem vzácné štěstí, si kotu, že unikneme. Brzo lépe zahrajeme, jinak sám a tě lhářem jsem. A tak dobrou noc vám všem. Chcete-li však zatleskati, šotek vám to vděčně splatí.
5: Děkujeme. Děkujeme, děkujeme, vážně díky všem, děkuju, děkujeme, děkujeme, děkujeme. Je to podivuhodné, co divadlo dokáže. Děkujeme vám, že jste dnes přišli a doufáme, že se objevíte zas. A teď bych vás rád pozval do divadelního klubu na malé pohoštění. Díky.

0: Ahoj, Pájo.
1: Nazdár, to jsem rád, že jste přišli.
0: Tohle je Michal.
2: Čau.
1: Pavel, těší mě, že tě poznávám.
0: A jak se máš?
1: Dobře.
0: V kavárně už neděláš?
1: Ne, už jenom hraju.
0: To je dobře, že se schytil. No. A už víte to?
1: Jo, jo.
0: A bylo to dobrý? Mně se to líbilo. Co, Michale?
2: No, já nevím, já divadlu nerozumím, tak to asi ani snad nebudu komentovat.
0: Ale šel by si zás, kdyby nás Pavka pozval, že jo?
2: No, kdyby v tom hrál někdo známej. No,
1: ale v tom hráli známí herci.
2: No, já ji teda neznám.
1: No tak to bude zřejmě tím, že teď nehrajou v žádném seriálu, ne?
2: Já myslím, že kvalitní herci v té televizi prostě jsou a ty horší tam nejsou.
0: Míšo, takhle to ale není, to asi tušíš.
2: Proč mě nemusíš poučovat o tom, co je to úspěšný herec? To snad poznám.
0: Ale to nemůžeš tak...
1: Já myslím, že je to jedno. Pojďme se na tu debatu vykašlat.
2: Dobrý nápad.
1: Nedáme si něco k pití?
0: Mohli bychom.
2: Já myslím, že to nestíháme, už budeme muset jít.
0: Proč? Když už jsme tady.
2: Tak neplánovali jsme, že tady zůstaneme, ne?
0: To ne, ale máme čas, tak si můžeme dát drink. Maláčku.
2: Hele, dej si, já asi půjdu.
0: No tak neblázni.
1: No to vypadá, že tady má někdo hrůzu z divadla.
2: Tak já mám spíš hrůzu z těch lidí tady. Jestli je tady vůbec někdo normální.
1: Aha. Co ti myslíš?
2: Nic.
0: Michale, to tě tak rozazuje, že je Pavka homosexuál, to snad ne. No tak, už toho nech, ty můj blázínku. Pojď, dáme si panáka.
2: Ne, já si nedám.
0: Míšo.
3: Ale ty si klidně dej, já tě pak... Třeba vyzvednu.
0: Tak já ti zavolám. Tak co?
1: Co, myslíš, Michal?
0: No jasně.
1: Mám být upřímnej?
0: No to víš, že jo.
1: Verčo, je to kokot.
0: Co?
1: O kokot.
0: Co to kecáš?
1: Tak chtěla si můj upřímný názor, ne? Za tu chvilku, co ho znám, jsem došla k tomuhle.
0: Snad nežádlíš.
1: Já?
0: Ty vole, Pavko, víš co, já ti přivedu svoji lásku, svůj konečně jakoby love brand, co jsem našla asi po 8 letech. A ty mě řekneš, že to je kokot. Víš co, co ty vlastně můžeš vědět o vztahu?
1: Prosím tě, možná dost. Já jsem 8 let šťastně zadaný.
0: Ale s chlapem.
1: Verčo.
0: Co ty můžeš vědět o lásce?
1: Já ho miluju.
0: Budu muset jít, hele, měj se tady a ať se ti daří. Nepředpokládám, že se někdy brzo uvidíme. Čau.

0: kde jako jsem, chceš-li uprchnout se mnou. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji vám všem. Díky, to je milé.
1: Je to podivuhodné, co dokáže divadlo. Dokáže lidi spojovat, ale i rozdělovat. Nastavuje zrcadlo. Vypráví příběhy lásky, zrady, vášně. A když už mám ten mikrofon v ruce, chtěl bych vám říct, jak to bylo dál s Veronikou Karafiátovou. Žila dál v krásném, kvalitním, láskyplném vztahu s dokonalým mužem jménem Michal. Svět neviděl trvalejší vztah. Dokonce si spolu pořídili pejska. Bylo to krásné, i když Michal často nebyl doma. I když jí třeba někdy počastoval hrubým slovem, ale Veronika ho stále milovala. Nic její láskou nepohnulo. Až jednou. Přišel večer a pejskovi se začalo chtít srát.
2: Mohl bys skočit s pufíkem?
3: Skoč s ním ty, já byl včera.
2: Miláčku, já s ním byla ráno.
3: Promiň, já teď nemůžu.
2: Ale já mám práci.
3: A ty myslíš, že já nemám práci?
2: Mišánko, prosím, skoč s ním. Vyžehlila jsem ti ty košile dneska.
3: A já teď nemůžu. Vůbec, je to spíš tvůj pes.
2: Můj pes? Kupovali jsme ho spolu.
3: Kupoval jsem ho já, protože jsi ho chtěla.
2: A ty jsi ho nechtěl? Výborně, takže se teďka vysral na koberec. Spokojenej?
4: Cože?
2: To jsi to pro mě prostě nemohl udělat. Jednou ho jít vyvenčit.
4: Já myslím, že už jsem udělal dost, když jsem mu zaplatil.
2: Cože? Takže ty chceš říct, že tohle je tvoje investice do vztahu? Co? Tak se podívej ty, hošánku. Já!
5: Dámy a pánové, vítejte v souboji investic. Vyhrává ten, kdo do vztahu dává víc. Jak asi tušíte, o lásku tu vůbec nejde. Je to boj! V modrém rohu vztahová megamlátička Veronika! A v červeném její velká láska Michal!
2: Já jsem včera jako kráva vařila tvoje oblíbené těstoviny. Zatímco ty jsi zase někde chlastal s kámošema.
6: Já jsem ti koupil ty pěkně drahý modrý šaty, po kterých jsi tak toužila.
2: Já jsem ti koupila za 60 000 kolo, na kterým si trajdáš jenom s kamarádama.
6: A já ti koupil dovolenou v Karibiku.
2: To byla společná dovolená. Já jsem si kvůli tobě nechala udělat umělý prsa!
6: A já!
2: Ty nic! Nic mi nedáváš! Jsi projekt na nic! Já jsem do tebe investovala! Všechno jsem ti dala! A nějaká rojka? Nějaký return of investment? Ani hovno! Myslela jsem, že jsi love brand, ale jsi hovno!

0: Tak to vidíš.
1: Otevřela se ti očka, viď?
0: Očka, očka.
1: Lásku si nejde koupit.
0: Nejde, nejde.
1: Kde pak?
2: Pěkný akvárium.
3: Ano, často přitahuje pozornost. Mám ho tu jako takový symbol velikosti přírody a naší nevýznamnosti.
2: Mám pocit, že se na mě ty rybičky dívají.
3: Ale neblázněte.
2: To bych ráda. Nebláznit.
3: Podle toho, co jste mi řekla, to vypadá, že jste se z celé té věci docela poučila. Nebo ne?
2: Určitě.
3: A co byste tedy chtěla jaksi ode mne?
2: To je jednoduchý. Poradit, jak poznat pravou lásku. Opravdovou lásku.
3: To se obávám, že jako vztahový poradce asi nebudu vědět. Já bych vám spíš poradil, jak si ji pak udržet, ale jak ji poznat, to jak si... Bohužel. Řeknu vám jen takové poučení. Nezavírejte se. Choďte se srdcem otevřeným a buďte trpělivá.
2: Děkuju. Se srdcem otevřeným.
3: A kdybyste přece jen potřebovala nějaké prášky, tak já je sice nemůžu předepisovat, ale mám kamaráda psychiatra.
2: Děkuju. Když tak se ozvu.
4: Hlavně neztrácet naději. Doufám, že budu popsán něčím povzbudivým.
5: Nějak to nevychází. Je to těžší, než jsem si myslela. Když nevíš, koho chceš, ale cítíš to, tak to nefunguje. Když víš, koho chceš, tak to taky nefunguje.
4: Takhle, když to slyším, tak mi to taky připadá beznadějné. Snad nebude nějaké trhání. Znáte to, můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy...
5: Co kdybych se na to vykašlala? Prostě si na někoho zvykla a hotovo.
4: No proč ne? Dost lidí to tak dělá, alespoň to tak vypadá. Třeba rodiče. Zářní příklad. I když to záření je v tomhle případě spíš škodlivý.
5: Je mi těžko. Potřebuju, aby mě někdo podržel. Nebo se zhroutím.
4: Ano, ano, domeček ducha potřebuje poněkud vystužit, ale kdo teď zbývá? Kdo pomůže?
5: Máma.
4: A sakra.
6: Verčo?
5: Mami. Mně je hrozně. Já se asi zhroutím.
6: To bude dobrý, holčičko.
5: Já jsem byla tak slepá.
6: To se stává.
5: Potřebovala bych si na chvíli odpočinout, nebo se fakt zhroutím.
6: Tady si odpočineš, trochu se uklidníš. A pak se vrátíš.
5: Jako k němu?
6: To se ve vztazích stává, že jsou krize. Ale na tom se musí pracovat.
5: To už jsem někde slyšela.
6: Vždyť by to byla škoda. Míša je dobrá partie.
5: Ale mami...
6: Vždyť ty už si nějak poradíš. Chlapi se musí držet zkrátka.
5: Mami, já hledám lásku. Ne nějakou partii.
6: Tebe to ještě nepustilo? To je divný. A to už jsem si říkala, jak jsem tě dobře vychovala. Že už jsi úplně jako já.

0: matka nepomohla. Teď už zbývá jen ten homosexuální herec, s ním se to děvče celkem nedávno rozešlo ve zlém. Pavka, jak ten by mohl pomoct?
1: Tak to je mi líto.
2: Nekecej.
1: Je mi to líto. Nerad tě vidím smutnou a samotnou.
2: Ale
1: věřím ti. Věřím, že tu opravdickou lásku jednou najdeš.
2: Jenže nejdřív asi budu muset přestat hledat.
1: Cože?
2: No zatímco jsem našla, to se nakonec podělalo. Poradce říkal, že mám chodit se srdcem otevřeným a čekat.
1: Možná. Nedáme si panáka?
2: Pavko, radši ne. Já jsem na zhroucení.
1: Ale nebudem to přehánět.
2: To se snadno řekne, ty to možná umíš.
1: To už stojíš. No.
2: Jak myslíš?
3: Pájo! Pájo, ty jsi nejlepší člověk na světě. Vezmeš si mě.
1: A já nemůžu, já jsem teplec.
3: A nešlo by to nějak?
1: Nešlo.
3: Nemohl bys udělat třeba coming back?
1: To asi nepůjde. Mám teď před svatbou.
3: Cože? Ty se budeš vdávat?
1: No jo.
3: Tak to gratuluju.
1: Děkuji.
3: Já jsem z toho nějak úplně na měko, nebo co?
1: Asi bys měla jít domů.
3: Asi jo. Já si zavolám tak. Siri?
4: Ano.
1: Co to je?
3: To je Siri. Můj pomocník v mobilu. Umělá inteligence. Potřebuju taxi domů. Dobrou noc.
5: Dobrou, slečinko.

0: Siri?
1: Ano?
0: Najdi mi poslední přehraná skladba.
1: Mám tuto skladbu přehrát?
0: Přehraj. Siri?
1: Ano?
0: Najdu někdy pravou lásku.
1: Je mi líto. Skladbu s tímto názvem jsem nikde nenašla. Nespletla ses?
0: Já nevím.

Tak tedy pro dnešek končí seriál Petra Vodičky Láska je dobrý matroš. Hudba Filip Veret, dramaturgie Kateřina Radhouská. Účinkovali Šárka Vaculíková, Ivan Trojan, Natália Drabiščáková, Luboš Veselý, Lucie Polišenská, Ondřej Rychlý, Veronika Lazorčáková, Anna Tajmrová, Eva Leinweberová, Radovan Klučka, Miloš Mazal, Gustav Hašek, Martina Hudečková, Jana Striková, Jan Meduna, Hanuš Bor, Jakub Albrecht, Dalimil Klapka, Naděžda Hábová, Miroslav Krobot, Václav Neužil, Tomáš Dianiška, Aleš Vrzák a další. Technická spolupráce, zvuk Filip Skuhrovec, produkce Dana Rajchová, Eva Vovesná. Příběh natočil režisér Petr Vodička v roce 2017 a připomínám, že další část uvedeme příští neděli ve 20 hodin tady na Dvojce. No a náš nejbližší program, to je připomínka pořadu Mám rád, který pravidelně pro Dvojku chystal Miroslav Žbirka. Poslouchejte v 21 hodin.

0: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
4: 666.
5: Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínání na pořad Mám rád, který pravidelně pro Dvojku chystal Miroslav Žbirka. Tentokrát nabízíme vydání z 21. září roku 2019.
7: Mám rád.
6: Miro Žbirka
7: na Dvojce.
9: A už je to tu zás, ubehol týždeň, velmi rýchlo, tak jako to už bývá. A je tu opět relácia Mám rád a já mám rád ten moment, kdy můžem vybrat zo pár pesniček do jednej hodinky, které by som vám chcel predstaviť. Tú, ktorú vám predstavím teraz, som si ešte nedávno nevedel predstaviť, že vám ju predstavím. Ale mám taký hutný zážitok za sebou. Nie som sám, pravidelne to zrejme mávajú aj iní. A je to zdravotnícky zážitok. A zažil som také veci, že jeden doktor za mnou prišiel, hovorí, vy potrebujete rentgen. Druhý prišiel, povedal, potrebujete CTčko. Tretí prišiel, my vám musíme odmerať hlavu a tak ďalej to išlo a stále sme museli tomuto čeliť rôznym vyšetreniam, ktoré ja si myslím, že nie sú vždy potrebné. Až som objavil chlapíka, ktorý sa zamyslel a povedal, viete čo, ja vo vašom prípade použijem intuíciu. A to ma úplne omračilo. Naraz intuícia, taká krásna vec, ktorú všetci potrebujeme, najmä tí, čo sa pokúšame napísať pesničku. A Lennon, John, takúto pesničku napísal, málo kedy ju hrajú. Ja si dovolím túto reláciu začať touto pesničkou. John Lennon, Intuition.

0: Tak to byla repríza pořadu Mám rád, pořadu, který pravidelně pro dvojku chystal Miroslav Žbirka. Poslouchali jste vydání z 21. září roku 2019. No a ještě připomínám, že ve 22 hodin pokračuje premiérová četba z knížky Aleny Mornštajnové Čas voz. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Mého dnešního hosta, choreografa Václava Kuneše, znají diváci také jako porotce Stardance. Tanec je pro něj profesí, posedlostí, ale i způsobem, jak vyprávět beze slov. Co všechno musí tanečník obětovat, aby jeho pohyb vypadal naprosto samozřejmě? Jak těžké je smířit se s tím, že tělo má v kariéře tanečníka poslední slovo? A dokáže Václav Kuneš podle několika kroků poznat, jaký člověk před ním stojí? Tentokrát s choreografem Václavem Kunešem.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

pozorování ptáků ve volné přírodě není zapotřebí mnoha věcí. Dobré oblečení, pevné boty, vhod přijde bystrý sluch a ostrý zrak. Pomůže dalekohled, hodí se zápisník na poznámky. A pak ještě čas a trpělivost. Obojího měl ptáčník dostatek, zvlášť od té doby, co žil sám. Dlouhé roky bydlel s matkou. Bylo to praktické, do jisté míry i pohodlné. A navíc neměl možnost to změnit. I když bylo nepříjemné, že se mu chlapi v hospodě pošklebovali. Bydlím s mámou, říkal, když si z něj utahovali. No a co? Do ničeho mi nekecá, na rozdíl od tvojí staré. Utrousil, když se do něj navážel kaňák. Ten se sice rozpačitě zasmál a zadrmolil jednoslovnou nadávku, ale pak raději změnil téma a příště dal ptáčníkovi pokoji. Nestál o to, aby mu někdo připomínal, jak si pro něj manželka přišla do hospody, když se tam jednou zapomněl. Nebyla tak docela pravda, že matka ptáčníkovi do ničeho nemluvila. Spíš naopak. Ale proč by to chlapům vykládal? Jasně, že ho občas štvala, ale co s tím mohl dělat? Dům byl z poloviny její, jemu patřila jen čtvrtina, druhou čtvrtinu vlastnil bratr. Dědictví po otci, to jediné dobré, co po sobě zanechal. Ale i kdyby dům patřil celý ptáčníkovi, na věci by to nic neměnilo. Matka vařila, prala, uklízela a udržovala zahradu, což ptáčníkovi vyhovovalo, ale taky z toho vyvozovala, že jí to dává právo syna komandovat, což se mu líbilo už mnohem méně. Jak ale matce přibývaly roky a ubývaly síly, role se pomalu měnily a nakonec se ptáčník staral o ni. S vařením potíže neměl, vždycky vařil rád, skoro stejně jako rád jedl. Za to s praním a úklidem to bylo horší a na zahradě dělal jen to nejnutnější. Matka ho zpočátku dirigovala a peskovala, podle toho poznal, že má ještě dost sil a před jejím otravným měl bys a neměl bys se uchyloval do lesa, což ostatně dělal celý život. Ale pak už matčin zájem o dění a věci kolem ní upadal a s jejím blížícím se odchodem na věčnost byly záležitosti jako utřený prach, naškrobené utěrky a bílé záclony na oknech zcela nepodstatné. Myslel si, že až matka jednou nebude, osvobodí ho to. Že pak roztáhne křídla a rozletí se do světa. Pozná města, země, světadíly, které znal jen z filmů, ale nic z toho se nestalo. Nebyl vlaštovka ani žádný dravec, byl nelétavý pták, obyčejný kur domácí. Nějakou dobu se snažil udržovat dům i sám sebe v přijatelném stavu, ale po čase usoudil, že činnosti jako uklízení a praní ho netěší a neviděl v nich žádný smysl. Na údržbu domku mu nezbývaly peníze a vlastně ho nebavilo opečovávat něco, co mu jen bralo čas a odvádělo ho od činností, které ho skutečně bavily. Pokud ho někdy napadlo, že ho lidé považují za podivína, jeho procházky lesem a po polích a nadšení pro ptáky jim připadají směšné a nepřinášejí nic užitečného, bylo mu to jedno. Když pozoroval ptáky usazené ve větvích stromů nebo letící po obloze, měl pocit, že přesně tohle jsou okamžiky, kvůli kterým stojí za to být na světě. Zažíval chvíle bezbřehého štěstí, klidu a svobody, jako kdyby ho pohled na ty drobné tvory, tak křehké a zranitelné, ale přesto odvážné a volné, dokázal odpoutat od země, přenést do větví stromů a pak mu také dovolil roztáhnout křídla
a vznést se k nebi. Ptáčník vyšel z lesa a zastavil se. Jaro měl rád, vonělo příslibem nového počátku. Zvedl oči k obloze. V azurové modři zahlédl černou tečku. Kroužila v soustředných kruzích nad polem a pomalu se snášela níž a níž. Dravec. Přiložil k očím dalekohled a pohledem na dlouhá vějířovitě rozevřená křídla s tmavými konci se přesvědčil, že hádal správně. Po kořisti pátralo káně lesní. Chvíli sledoval ladné oblouky a pak dráhu, po níž pták zmizel směrem k lesu. Očima přejel po obzoru, po obrážejících polích až k cestě a v tom jeho pozornost upoutal pohyb na zahradě Wagnerčina domku. Chodil kolem něj téměř denně a pokaždé ho překvapilo, kolik práce už noví majitelé na pozemku zvládli. Staré stromy a divoce rostoucí keře, které dřív zastěňovaly výhled, ze zahrady zmizely a tak měl ze svého vyvýšeného stanoviště postavu přecházející po zahradě jako na dlani. Kvůli neforemnému pracovnímu oblečení bylo těžké rozpoznat, jestli je to muž nebo žena. Zaostřil dalekohled na správnou vzdálenost a díval se jak žena. Ano, už si byl docela jistý, že jde o ženu. Boří rýč do země, opírá se do něj nohou a namáhavě obrací jeden vyrytý drn vedle druhého. Žena se narovnala, asi aby si odpočinula, a najednou, jako kdyby v zádech vycítila ptáčníkův pohled, se prudce otočila a zadívala se směrem k lesu přímo k místu, kde stál. Ptáčník odtrhl dalekohled od očí a ucouvl za nejbližší keř. Připadal si hloupě a náhlý ústup mu na náladě nepřidal. Proč utíká? Proč se schovává? Vždyť nedělá nic špatného, jen zahlédl něco nečekaného a na chvíli propadl zvědavosti. Vyšel ze svého úkrytu a zvolna se vydal k městu. Rychlým pohledem nenápadně zaletěl k domu. I pouhým okem si všiml rýče pohozeného na nedokončeném záhonu. Žena už na zahradě nebyla. Sestoupil na cestu a začal šlapat do mírného kopce. Když míjel Wagnerčin dům, už dávno na nepříjemný okamžik zapomněl. Kráčel s pohledem upřeným dopředu, ponořený do vlastních myšlenek. Hej vy! Zpomalil, rozhlédl se a pak se otočil směrem, odkud se ozval ženský hlas. Nebyl si jistý, jestli volá na něj, ale nikdo jiný na ulici nebyl. Za plotem Wagnerčina domu stála žena. Podle ptáčníkova odhadu jí mohlo být něco mezi 40 a 50. Jednou rukou se přidržovala plotu a ve druhé svírala mobil. Proč mě špehujete? Křikla, pustila se plotu a kousek ustoupila, jako kdyby chtěla zmenšit vzdálenost mezi sebou a pootevřenými dveřmi za zády. Vysoko posazený hlas chvílemi přecházel do nepříjemně pisklavých tónů, které svými ostny bodaly ptáčníka do uší. Na té ženské bylo pichlavé snad úplně všechno. Dlouhé paže vykukující z ohrnutých rukávů ošuntělé zelené bundy, kterou ptáčník z dálky považoval za pracovní vatovaný kabát. Hubené nohy v plandavých teplákách, špičatá brada, dlouhý úzký nos a oči, hlavně oči. Ptáčník se zastavil a znovu se rozhlédl, jestli žena mluví opravdu s ním. Viděla jsem vás. A dneska to nebylo poprvé. Potulujete se tady kolem a očumujete. Chcete mě okrást? Tady ale nic cenného není, tím si můžete být jistý. Proč to říká? Proč by něco takového dělal? Ještě jednou vás tady uvidím a zavolám policii. Žena zvedla mobil a mávla jim ve vzduchu, asi aby dokázala svou připravenost k činu.
Ptáčník nevěděl, co má dělat. Nejraději by se otočil a odešel, ale to by vypadalo jako přiznání viny. Potřeboval té ženě vysvětlit, že ho vůbec nezajímá. Prostě jen zná historii jejího domu a všiml si, jak moc se proměňuje. Udělal dva kroky jejím směrem. Žena o stejné dva kroky ustoupila. Oblízáte kolem s dalekohledem, už párkrát jsem vás viděla, jak mě špehujete. Křičela a ptáčník si všiml, že jí vztekem zrudl obličej a šlachy na krku se napnuly. Vídal to kdysi u matky, když se hádala s otcem. Vztek matce pomáhal překonat strach a dodával jí odvahu postavit se manželovi. A pak přišla rána a pláč. Ptáčník pohnul rameny, jako kdyby ze sebe chtěl schodit kabát, ale vzpomínky se tak snadno setřást nedají. Odvrátil od rozzuřené ženy pohled a beze slova vykročil k domovu.

Co jsi dělala v noci? Asi to měla být vtipná otázka, ale já na tyhle poznámky s náznakem dvojsmyslu moc nejsem. Snad to Romana nemyslí zle. Možná jí opravdu zajímá, proč mám kruhy pod očima a vypadám unaveněji než obvykle. Pousměju se a trochu pokrčím rameny, aby to nevypadalo, že kolegyni přehlížím, ale neodpovím. Natáhnu se po hromádce knih, kterou položila na pult paní s hustými, nakrátko ostříhanými šedivými vlasy a přisunu se jí blíž. Na rozdíl od přísné budovy s dlouhými chodbami a obrovskými místnostmi s vysokými regály, v níž jsem pracovala v uplynulých letech, je místní knihovna malá, stísněná, ale daleko hřejivější. Pod klenutými stropy měšťanského domu, kam ji kdysi umístili prvorepublikoví radní, přečkala válku, pak komunisty a po revoluci v 89. i privatizaci. Když stoupám po schodech do prvního patra, do oddělení pro dospělé čtenáře, představuju si, jak knihovnice ve složitých okamžicích 20. století třídily knihy a ty momentálně nevhodné či zakázané nastrkali do beden a uklidili do skladu. Nevím, jaký byl jejich další osud. Knihovnu pro dospělé oddělují od menšího dětského oddělení průhledné dveře. Mě do knihovny poprvé přivedl dědeček. Nechal mě stát u polic s dětskými knihami a sám se ztratil v uličkách oddělení pro dospělé. Vrátil se se svazkem, který si nechal objednat odkud si z větší knihovny. Našel mě stát na stejném místě, kde mě nechal, s hromadou asi 15 knih vyskládaných u nohou. A pak se odehrála bitva. Protože jsem se odmítala kteréhokoli z vybraných titulů vzdát, bojovala jsem za ně se slzami v očích a na kompromis 6 vypůjčených knih jsem přistoupila až tehdy, když mi dědeček slíbil, že mě do knihovny přihlásí. V ten den jsem se s knihovnami zasnoubila a za pár let jsem se za ně provdala, což dokládá můj vysokoškolský knihovnický diplom a hromádka výplatních lístků s částkou svědčící o neutuchající lásce, protože bez lásky se tahle práce dělat nedá. Krátkovlasé čtenářce stříbrné vlasy sluší, má elegantní tvar hlavy a krásné velké oči. Vezme si knihy, poděkuje a usměje se na mě. Cítím na sobě Romanin pohled. Vím, že dnes nevypadám dobře. Mám nateklá víčka a kruhy pod očima. Vlastně jsem se tě chtěla na něco zeptat. Obracím se k ní. Knihovna je teď dopoledne skoro prázdná. Stříbrovláska odešla a mezi regály postává jen pár důchodců, ale přesto stiším hlas. Okolo domu se mi potuluje takový divný chlápek s dalekohledem. Mám pocit, že mě šmíruje. Je to fakt. Hledám správný výraz. Nepříjemné. Nepříjemné je slabé slovo. Ve skutečnosti jsem vyděšená. Nejdřív jsem se utěšovala, že si něco namlouvám, ale pak jsem ho viděla, jak stojí na kraji lesa s dalekohledem u očí a pozoruje mě. Druhý den znovu a další den zas. Včera jsem připravovala půdu pro trvalkový záhon. V minulých týdnech jsem nechala vykácet přestárlé stromy a uschlé jehličnany a přesvědčila jsem ovocnáře, aby prořezal staré jabloně, u kterých je naděje, že by mohly ještě nést plody. Nejraději by vymítil celý pozemek a vysázel mladé stromky, ale tím by zahrada ztratila veškeré kouzlo. Je docela možné, že tamto kouzlo vidím jenom já, ale tenhle kus země zřejmě probudil něco, o čem jsem netušila, že ve mně dřímá. Touhu ušpinit si ruce od hlíny a vytvořit malý kus ráje. Chci si vytvořit svůj svět. Prozkoumala jsem odbornou literaturu, zapátrala na internetu, poradila se v zahradnictví, objednala ovocnáře a podle útržků toho, co jsem si zapamatovala, jsem vyznačila místa, kam vysázím kvetoucí keře, trvalky a traviny a kde vyseju letničky. Zapnula jsem si starou bundu, navlékla rukavice a pokusila se zabořit rýč do země. Půda byla udusanější, než jsem čekala. Musela jsem vynaložit veškerou sílu, ale nemohla jsem se vzdát. Vydloubávala jsem rýčem tvrdou hlínu a cítila jsem, jak mi po zádech pod bundou stéká pot.
Probojovával si cestu podél páteře a pálil mě stejně jako jarní slunce. A nebo to, co mě hřálo mezi lopatkami, nebyly jarní paprsky? Otočila jsem se a podívala se směrem k lesu. Ve slunci se něco zalesklo. Zase tam stál ten chlap, u očí držel dalekohled a zíral přímo na mě. A ve chvíli, kdy si všiml, že o něm vím, rychle couvl do křoví. Proč by se schovával, kdyby se jen tak rozhlížel po krajině? Pustila jsem rýč, nechala ho ležet na záhoně a utekla jsem do domu. Jenomže pak se můj strach začal měnit ve vztek. Proč mám pořád utíkat? Proč jsem to vždycky já, kdo ustoupí, vyhoví, podvolí se a smíří se s věcmi takovými, jaké jsou? Vždyť jsem se rozhodla, že už to dělat nebudu. I proto jsem se vrátila do Brodu. Plná vzteku na sebe i na toho Čumila jsem vyšla ven. Nevrátila jsem se na zadní zahradu. Kolíkovala jsem záhony napřed zahrádce a čekala, až se ten chlápek objeví. Že se objeví, tím jsem si byla jistá, byla to jeho trasa. Určitě se zase zastaví, možná i nakoukne přes plot jako posledně. Co tu chce? Obhlíží, co by mohl ukrást? Nebo se chce přesvědčit, že tady opravdu žiju sama? Ale ať je to zloděj nebo úchyl, musím mu dát najevo, že o něm vím a že si nenechám všechno líbit. V zatáčce se objevila povědomá postava a pomalu pravidelným krokem stoupala do kopce. Ten chlápek byl naprosto klidný, vykračoval si, jako kdyby mu ta cesta patřila. Díval se přímo před sebe, najednou se tvářil, že ho můj dům vůbec nezajímá a že ho nezajímám ani já. Hladina zlosti ve mně vystoupala ke kulminačnímu bodu. A tak jsem vybuchla. Křičela jsem na něj a on se zastavil. Chvíli se díval, jak se vztekám, a pak šel dál. Bez jediného slova. Bylo to děsivé. Děsivější, než kdyby se bránil, nebo kdyby aspoň něco řekl. Večer jsem kliku zamčených dveří zapřela židlí, okna jsem zkontrolovala dvakrát, přestože to bylo úplně zbytečné. Rozbít okenní tabulku a otočit kličkou není nic složitého. Kdybych spala, možná by mě to ani neprobudilo. Celou noc jsem se převalovala v polospánku, při sebemenším zvuku jsem se probrala a s bušícím srdcem jsem si slibovala, že hned ráno zajdu na policii a toho chlapa nahlásím. Ale jakmile se rozednilo, připadala jsem si bláhová. Co by policajti asi tak udělali? Při nejlepším by si zapsali moji výpověď a pomysleli si něco obláznivé, ustrašené ženské. Romana se opře rukama o pult. Jak ten chlápek vypadal? Zamyslím se. Středně vysoký, ošuntělý, na krku dalekohled. Neměl přes rameno takový chlebník, jaký jsme kdysi nosívali na školní výlety? Asi jo. Něco okolo 50? Zelená čepice s kšiltem? Ty ho znáš? Toho tady zná každý. Taková místní figurka. Říká se mu ptáčník. Ptáčník? Jo, chodí pozorovat ptáky a o ničem jiném ani nemluví. Možná ještě o jídle. Je nebezpečný? Neřekla bych. Spíš trochu podivín. Prostě si ho nevšímej. Jasně. Najednou vidím včerejší scénu jinýma očima. Očima člověka, který si jde po své každodenní trase a ze zahrady na něj začne poštěkávat cizí ženská a obviní ho z něčeho, o čem až doposud neměl ani tušení. Něco mi to připomene. Záhony jsou zryté, odplevelené a kompost zapracovaný do půdy přesně podle návodu. Všechno dělám podle návodu a tabulek. Jsem začátečnice a na nic jiného než na rady zkušenějších se nemůžu spolehnout. Večer se místo na filmy dívám na internetu na videa o zakládání a plánování zahrad. Na čerstvě natřeném nočním stolku mám vyskládanou hranici knih o květinách a před spaním zkoumám, co vysadit na slunou před zahrádku a co do stínu keřů a podél plotu. Učím se o složení půdy, vysévání semen, pikírování, zalévání, rosení a výsadbě sazenic. Dělám spoustu chyb, ale občas ze semínka vyroste silná rostlina, která se snad ujme i na venkovním záhonu. Ale teď ještě ne. Je příliš brzy. Ještě hrozí raní mrazíky.
ale když odložím knihu na noční stolek a zhasnu, nemyslím na zahradu. Kvůli zahradě tady nejsem, zní mi hlavou. Zahrada mi pomáhá dýchat, ale není cílem, není řešením. Opravdu zhluboka se budu moct nadechnout až poté, co splním svůj úkol. Úkol, který jsem si sama dala. Úkol, který jsem povýšila na poslání. Úkol, za jehož splnění mi nikdo vděčný nebude. Na sousedních zahradách kvetou narcisy, tulipány a hyacinty. V truhlících na náměstí před knihovnou se tlačí žluté a fialové macešky a u sousedů pučí magnolie. Jen v mojí zahradě je zatím pusto. Chodím okolo vysázených keřů a mladých stromků, hledám pupeny, ale všude je jen čerstvě skypřená hlína a hnědý mulč. Utěšuju se představou rozkvetlé zahrady na počátku léta nebo nejpozději na přezrok a občas se podívám přes plot do ulice. Tentokrát jsem to já, kdo vyhlíží a číhá. Čekám na ptáčníka, až půjde do lesa. Musím tu nepříjemnost nějak vyřešit. Opravdu se zdá, že Romana měla pravdu. Ten chlápek se mě bojí víc než já jeho. Asi jsem ho vyděsila pohrůžkou, že zavolám policii. Uplynul víc než týden a ptáčník se tady neukázal, nebo jsem ho alespoň nezahlédla. Možná se kolem domu plíží v době, kdy jsem v práci, nebo si našel jinou trasu. Dost mi to leží v hlavě. Nechci být někým, kvůli komu lidé vybočují ze svých životů. Nechci se stát tím, kdo si zaslouží nenávist. Člověk může udělat chybu, ale musí aspoň umět přiznat, když už není v jeho moci ji napravit. A pomůže tím víc sám sobě, než tomu, komu ublížil. Tohle není z mé hlavy. Tohle říkával děda, když jsem něco rozbila nebo pokazila a neznala se k tomu. Tehdy mi jeho poučování radost nedělalo, ale nějak mi uvízlo v hlavě. Babička sice tvrdila, že děda může jít s těmi svými skautskými pravidly k šípku takhle, že svět nefunguje, ale já si stejně myslím, že kdyby se lidi uměli ze svých chyb poučit, bylo by na světě líp. A pak ho konečně uvidím. Jde od města. Mašíruje si to docela rychle. Nedívá se nalevo ani napravo, prostě jen jde. Odhodím motiku, stáhnu si zahradnické rukavice, strčím je do kapsy, honem proběhnu brankou a postavím se před něj. Zarazí se a udělá úkrok vlevo, aby se mi vyhnul. Pohnu se stejným směrem. Potřebuju ho zastavit a vysvětlit mu, že došlo k nedorozumění, ale najednou si uvědomím, že nevím, jak ho mám oslovit. Romana o něm mluvila jako o ptáčníkovi. To ale není jeho jméno. Možná ví, že mu tak ve městě říkají, ale třeba o tom nemá ani tušení. V každém případě oslovit ho přezdívkou by bylo nezdvořilé. Ptáčník se překvapeně zastaví a pak udělá krok doprava, asi aby mě obešel z druhé strany. Tančíme okolo sebe jako dva ptáci při namlouvacím tanci. Bez děky roztáhnu ruce. Muž naproti mě se znovu zastaví. Vypadá rozrušeně. A ostražitě. Počkejte, chci se vám jenom omluvit, vyhrknu honem. Napětí v ptáčníkově obličeji viditelně povolí. Zastaví se, ale nic neříká. Myslela jsem, prostě mě zmátl ten váš dalekohled. Těžko hledám slova. Jak chcete člověku říct, že jste ho považovali za zloděje nebo úchyla a nedotknout se ho? Měla jsem pocit, že mě sledujete a vyděsilo mě to. Podívá se k mému domu a pak zase na mě. Máte samozřejmě plné právo chodit, kudy chcete. To jsem vám chtěla říct. Ptáčník souhlasně kývne hlavou, asi na znamení, že chápe. Pak zvedne ruku ke koženému řemínku dalekohledu, který mu visí na hrudníku. Touhle dobou se vracejí lejsci. Pronese a ještě jednou kývne. Tak naschledanou. Naschledanou. Ustoupím stranou a ptáčník vykročí po silnici směrem k lesu. Romana měla pravdu. Je to podivín.

0: Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.
1: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přeji si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
5: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je 10:30 a začíná noční mikrofórum, u kterého vás dnes vítá Marta Marinová. Ve studiu nás navštívila paní ředitelka domova Sulická, Lenka Kohoutová. Já jsem před časem četla nějaký rozhovor s ní a řekla jsem si, že by to byl správný host pro vás, posluchače. Spojila jsem se s ní a paní Lenka mě pozvala na návštěvu k ním do domova. Většinu času jsem tonula v obdivu nad tím, co všechno tam dokázali, a tak jsem ráda, že vám svou práci dnes představí sama. Vítám tady moc ráda paní Lenku Kohoutovou, ředitelku domova Sulická. Dobrý večer, Lenko.
1: Dobrý večer a ještě jednou moc děkuju za pozvání.
0: Naše potěšení. Vy už vlastně jste začala, nebo jedete už vlastně druhou dekádu ředitelování domova Sulická. Představte nám, co to je domov Sulická.
1: Domov Sulická je pobytová sociální služba, která patří hlavnímu městu Praze. Máme registrovány podle zákona o sociálních službách 3 služby pobytové. Domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V pobytových službách asistujeme zhruba 314 klientům na jedno- a dvoulůžkových pokojích ve 4 budovách a 3 bytech. A to celé dělám v týmu s 258 svými kolegy.
0: To je docela pěkná továrna na počet lidí.
1: Jo, nedávno u nás byl můj kamarád vinař Rozhlíce a říkal, tož Kohoutová, to jsi mi neřekla, že vedeš ČKD.
0: Vy jste vlastně uspěla při pohovoru v roce 2014, byla vyzvána, abyste tedy nastoupila, ale ten domov nevypadal tehdy tak jako dnes. To nebylo to samé.
1: Ne, nevypadal. Já jsem tam nastoupila, vlastně 14 dní jsem se přemlouvala, abych každý den vstala a šla do práce, protože já jsem tu službu znala ještě z minula a vím, že to nebyla služba podle mého gusta. A když jsem vlastně tam nastupovala, jak jsem říkala, že to jdu změnit, že pro mě výzvou jít dělat tu velkou změnu, to byl domov pro osoby se zdravotním postižením. Ty další služby jsme rozvinuli a přidružili až v průběhu let, ale ta služba byla pro mě prostě taková smutná. Dvě domácnosti, kterým se říkalo oddělení a ne domácnost, tak byly s pětiluškovými pokoji, bylo tam málo zaměstnanců, klienti měli ostříhaný vlasy na hodně krátko, bez ohledu na holky, na kluky. Klienti stáli v řadě a jedním holícím strojkem jim vstříhali vousy nebo holili vousy. Bylo to prostě pro mě žalostný a když jsem přišla na to, že tam prostě půlej kakao 50 na 50 voda, mléko, tak to už bylo pro mě tak žalostný v poznání, že to tam začalo lítat takovým způsobem, že do dneška na to hrozně nerada vzpomínám, ale vlastně vzpomínám ráda na to, jak vlastně sami zaměstnanci upozorňovali na to, že se to tam děje a jak jsme vlastně některé věci nastavovali a řekli jsme se, nebudeme se ohlížet za minulostí, jdeme dopředu, lidem, kteří tady žijí, nenahradíme žádnou minutu života, protože ta se prostě nedá opakovat, ale můžeme to udělat tak, že odteď to bude jinak a odteď to bude prostě úplně jinak, takže jsme začali plánovat běžný život. Přestali jsme klientům lhát, brali jsme je jako parťáky a chtěli jsme, aby se do spousty věcí zapojili s náma. No a takhle to děláme už 12 let.
0: Tak my se na to potom za chviličku podíváme, jak to vlastně děláte. Milí posluchači, dnes je naším hostem Lenka Kohoutová, ředitelka domova Sulická.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si dnes povídáme s ředitelkou domova Sulická a tou je Lenka Kohoutová.
1: Ještě jednou dobrý večer.
0: Dobrý večer. My jsme si povídali před písničkou, do čeho jste vlastně nastoupila a co jste věděla, že musíte změnit. A ke každé takové podstatné změně, možná změně už ze základu, je potřeba mít dobrý tým. Jak se vám podařilo postavit dobrý tým?
1: Šlo to postupně. Ty lidi, kteří jsou kolem vás a jsou vám nejbližší, vám musí věřit. Musíte být naladěni na stejnou strunu. A já musím říct, že se mi podařilo opravdu ve vedení mít lidi, se kterými se nebojím dělat změny, ať jsou zrovna teď příjemné nebo nepříjemné. Umíme si vysvětlit všechno, co a proč děláme. A hlavně máme všichni stejný takovýto pojetí, jak má vypadat pobytová sociální služba. Že má být plná lidskosti, důstojnosti a svobody především pro klienta. A máme žít z principu normality. Vždycky si představit, když děláte nějaké nařízení, tak že jestli vy byste takhle chtěla fungovat, jestli vy byste takhle chtěla žít. No a takovýhle tým se mi podařilo postavit. Já jsem na všechny lidi, kteří jsou kolem mě a pracujeme ve jménu Domova Sulická v jeho prospěch, tak jsem na ně neskutečně pyšná.
0: No ne, tak protože vy jste postavila tým dneska už 250 lidí a to tedy je slušný počet, to vůbec není jednoduché, jak, nebo na co se jich ptáte? Co je důležité, když třeba hledáte dalšího kolegu a co ten uchazeč by měl vlastně splnit nebo vás, čím vás oslovit, abyste řekli ano, vítej?
1: Hodně se ptáme na to, jak se vlastně podle toho uchazeče o zaměstnání má služba pro druhého vykonávat. Mm-hmm. Co si představuje pod pojmem té své profese, co bude dělat. A popravdě, jakmile někdo třeba z těch asistentů začne povídat o tom, jak babičku a dědečka nakrmí, přebalí, tak to jsou věci, které už rovnou říkají, že to není to naše pojetí, protože my se nestaráme o babičky a dědečky. To jsou na výsost naši klienti. Je to paní doktorka, paní profesorka, paní Marie nebo paní Nováková, ale rozhodně to není babička a dědeček. A rozhodně pomáháme s podáváním stravy například, anebo vyměňujeme inko pomůcku, ale rozhodně představa, že říkáme paní profesorko, my vám vyměníme tu plenku, tak to už je přesně to pojetí, který úplně v tom základu říká takhle ne. A ještě v tom člověku, i kdyby tohle člověk řekl, ale cákala z něj taková ta pokora před touhle prací, tak si dokážu představit, že toho člověka, že mu to vysvětlíme, že to u nás je
0: to
1: trošku
0: jinak. To je změnitelné.
1: Je. Ale prostě máme takové metody při pohovoru, na který jsme se dlouho usnášeli, že tak tohle to je cesta, kterou my půjdeme. To je dlouhý proces, taky stále nám chybí lidi, protože my jsme opravdu hodně jiný a ne každý to zvládne, ale ta jinakost nás odlišuje a my jsme za to moc rádi.
0: Já na tu návštěvu u vás docela často vzpomínám.
1: Je to hezký.
0: A je prostě, když se u vás člověk projde, tak je patrné, že ty věci se tam nedějí náhodou, že je to nějaký promyšlený plán. Měla jste nějakou vizi, s kterou jste do toho před lety šla?
1: Měla. Měla jsem vizi, že klient v té službě je doma. A že já mám udělat maximum pro to, aby opravdu se necítil jako v instituci, ale jako doma. Mm-hmm. Aby měl něco, co je jeho a to si mohl zamknout, schovat a mít to svý. A aby my jsme nevychovávali, neučili, ale provázeli. My klienta nevychováváme, my ho provázíme životem. Proto taky říkám, že jsme asistenti, protože to je takový spíš jako lepší označení toho, než že máme pracovníky v přímý péči, než že máme pečovatele. Ne, my provázíme. A to si myslím, že je to úplně jiný hnutí mysli té organizace jako takový.
0: Co vás inspiruje ke zlepšování? Protože myslím, že změny jsou nikdy nekončící proces.
1: No, ve chvíli, kdy si myslíte, že jste nejlepší a že jste jako teď už nemůžete nic změnit, tak vlastně končíte a jdete z toho kopečka dolů, protože jste se ocitla na vrcholu. A já si myslím, že jsem ještě hodně metrů pod vrcholem. A vždycky s kolegy říkáme, že jakmile si začneme myslet, že jsme ty nejlepší ze všech, tak právě upadáme. Takže ano, my máme spoustu plánů, hodně chceme zrovna v domově pro osoby se zdravotním postižením, kde naší cílovkou jsou lidi s mentálním postižením, tak se hodně snažíme jednak vzdělávat mimo zařízení, snažíme se o to, aby měli práci a nás těší, že trvale přes 20 lidí opravdu pracuje. Snažíme se hodně o kontakty s rodinama. Pak, když vlastně ten člověk je na sklonku života, tak umíme i poskytnout vlastně do poslední chvíle naší asistence a umíme ho doprovodit až do konce, takže poskytujeme i paliativní péči a vlastně mě to dává smysl, že vlastně ten člověk tam je, žije s náma a my jsme ti, kteří, když nemá rodinu, tak jsme ti, kteří vlastně doslouží doposled nebo do poslední chvíle, ale vlastně ty lidi by často neměli kde spočinout, tak jsme i ze sponzorských darů pronajali hrob, což někdo mi říká, víš, ty jsi taková morbidní a já jsem říkala, no to vůbec tak není, mně to naopak jako přijde správně, že když člověk nemá svoji rodinu, která by ho někam uložila, tak si s tím domov Sulická umí vědět nebo ví si rady a my vlastně navštěvujeme své zemřelé a chodíme na ně vzpomínat na hroby s klienty a to si myslím, že k životu patří úplně stejně. Vzpomínat na ty druhé, kteří už tady mezi náma nejsou. Tak. Dostala jsem se úplně někam, kam jsem nechtěla. Tohle, z domova až na
0: tohle je za mě pecka. To jsem nevěděla. Ale to oddělení paliativní...
1: No, vy jste se na to vůbec ale nezeptala. Na
0: no to nevadí, věc. Ale o to lépe, že jste to řekla. Že jste takhle byla při smyslech. Ale to oddělení paliativní péče, to nemáte dlouho, že? To je tak z kterého
1: máme
0: roku?
1: Máme od roku 19, tuším. Jo, od roku 19, kdy jsme změnili a je to 10 lůžek a my se na paliativní péči nekoukáme jako na terminální stádium života pouze, ale i z dlouhodobého pohledu zmírňování útrap nevyléčitelně nemocných, čili aby ten člověk důstojně žil bez bolesti a bez nějaké útrapy. Hodně spolupracujeme s panem doktorem Zdeňkem Kalvachem, kterýho všichni milujeme, protože on je mimo jiné, že je internista, tak ještě paliatr a on nám hodně pomáhá se ve spoustě situacích orientovat a pomáhá k tomu, aby vlastně ten člověk mohl prožít ještě spoustu let. Třeba není to jenom prostě o tom, že se vyhlásí terminální stádium života.
0: Takže kdybych se vás zeptala na jednoduchou odpověď, co je pilířem dobré péče, tak dovolím si hádat, že byste řekla lidská důstojnost.
1: Lidskost, jasně, jasně. No, je to tak?
0: Tak to je tak krásné, že si pustíme písničku. Milí posluchači, dnes je naším hostem v nočním mikroforu Lenka Kohoutová, ředitelka Domova Sulická.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je ředitelka domova Sulická v Pražské Krči Lenka Kohoutová.
3: Ještě jednou dobrý večer.
2: Za chvilku to bude i dobrou noc. Paní Lenko, já jsem si tak říkala, že bychom mohli posluchače pozvat trošičku na prohlídku domovem Sulická, jako jste to udělala pro mě.
3: Vyberte si budovu.
2: Dobře, vybereme si budovu pro lidi se zdravotním a mentálním postižením. Tak když si to vezmu, tak hned u vchodu blízko recepce je kavárna. Jaká je to kavárna a proč tam je?
3: Pokud si budeme povídat o budově Sulická 48, protože jinak ty budovy máme s lidmi s postižením, jich máme několik, ale tahle ta největší budova je vstupní foaje, v tom foaje se potkává spousta klientů a po pravé straně ano, je kavárna, patří mezi sociálně terapeutické dílny. To znamená, že co si tam s klienty navaříme, to si tam taky sníme. Klienti obecně nejenom tam v sociálně terapeutických dílnách se učí určitému soustředění, nějaké preciznosti v práci, jak dlouho u ní vydržím, protože typujeme lidi, kteří by pak následně třeba mohli pracovat. Mm-hmm. Takže běžně si tam pečeme koláčky, obkládáme housky a vaříme si kávu a další věci.
2: A ona je tedy nácviková taková, ano, ta kavárna, ano. Ale taky je určená jak pro klienty, tak třeba pro návštěvy,
3: pro kohokoliv. My potřebujeme samozřejmě to, co, jak jsem říkala, to, co si navaříme, to si sníme a potřebujeme k tomu i ty ostatní, takže jasně, každá návštěva, která přijde, tak už nás znají, takže samozřejmě nakoupí v kavárně a stejně tak je to i v domově pro seniory, ale tam není nácviková, tam prostě je zaměstnanec, ale všechno si připravujeme sami taky.
2: Ona je totiž nesmírně krásná.
3: Děkuju. My jsme to tak chtěli, aby byla krásná.
2: Mohla by to být klidně modrá kavárna. Co, něco
3: ona je to taková, to ne, ale je to takový styl Provence, kdy my pěstujeme levanduly, tak to tam i voní levandulí, když se sklízí a podobně, tak prostě má to spoustu konsekvencí. Sedíme venku na zahrádce s klienty, kde jsou takový truhlíky, kde jsou nějaký byliny a občas nějaká jahoda, jestli už tam nezhynuli, ale opravdu se snažíme, aby to bylo prostě vlídný prostředí pro posezení.
2: Potom jsou tady patra a každé patro je domácnost, to se mi moc líbilo. Co v takové domácnosti najdeme, jak ta domácnost funguje?
3: Na každé domácnosti žijí klienti v jedno a dvoulůžkových pokojích. My máme nějaký základ vybavení, ale pokud klient chce, tak si podle svého může nejenom v této budově zařídit svůj pokoj. Pak je na každé domácnosti je nějaký prostor pro sezení, obývací pokoj a kuchyňka. A koupelna, toalety, takový běžně, co máte doma, tak to my máme na těch domácnostech. A třeba máme takovou zvláštnost, že když klienti chtějí, tak si třeba sami připravují večeře. Taková středa, to je u nás jako jasný, že si připravují večeře klienti sami na té domácnosti, takže se dohodnou, co si půjdou nakoupit a jakým způsobem a co budou vařit, takže to bývá spoustu vůní z jednotlivých domácností ve středu. V domově pro seniory to zase bývají soboty, neděle, kdy je volnější a pečou se tam bramboráky a všechno možný. A já si myslím, že tohle je jedna ze základních aktivizačních činností, starat se o svůj pokoj, čili o to svý soukromí, občas si něco umět uvařit, nebo klienti si pouštějí nějaký filmy, muziku, podle toho, kdo co má rád. A pak jsme ještě zapomněli to, že ty domácnosti, tak jak jsou, tak my máme ještě jako část takového patra, to jsou právě ty další sociálně terapeutické dílny, kdy máme od keramiky, svíčkárny, mejdlárny, výtvarky, truhlárny, všechno možný, kam dopoledne klienti chodí, tak jak se přihlásí, tak chodí do těch jednotlivých dílen tvořit. Je to jako s tou kavárnou, že prostě se snažíme o to, aby si klient uměl něco vytvořit, u něčeho se soustředit, u něčeho vydržet. A potom vlastně odpoledne má

0: Mám takové klubové činnosti, kdy už je to spíš taková jako legrace a nějaká volnočasovka. A mimo jiný na té části sociálně terapeutických dílen máme ještě multismyslovou místnost, která se jmenuje Snouzele, on se tomu ještě jako říká jako v té výslovnosti snouzl. Dobře, já to asi tak jako dobře neumím, ale je to multismyslová místnost, kde může dojít buď k navození nějakých jako smyslových nálad anebo k určitému sklidnění klienta a tahle místnost nám strašně pomáhá. Ty jste byla taky, že jsme tam byli.
1: Ano, byli, ale byli jsme v dílně, kde se malovalo a to bych byla ráda, kdybychom zmínili, že vy tam máte vlastně krásnou výzdobu, protože máte tam obrazy, které namalovali vaši klienti.
0: Tady na tričku mám taky zrovna obraz klientů, protože já si nesmírně vážím toho, co umějí. Já bych nenamalovala ani Sněhuláka, ale naši klienti fakt jako to, co cítí, tak umějí dát do obrazu. Já je za to strašně obdivuju, takže my nejenom, že máme domov vyzdobený obrazy klientů a mé kanceláře jsou vyzdobeny těmito obrazy od našich klientů mám doma a kupuju je na nejrůznějších akcích, ale to důležité, co je, že dát svoji emoci do obrazu a umět to a je za mě strašně moc a máme skvělý asistenty, který tohle s klienty umí, tak aby jim pomohli k tomu, že tohle vlastně se v nich probudí, takže výsledkem toho je třeba soutěž Každý může být umělcem, která letos jsme otevřeli teďkon ve čtvrtek už druhý ročník, ve středu šestý ročník, je noc, promiňte. A já z toho mám strašnou radost, protože to je prodejní výstava a 100% výtěžku jde za klientem, takže oni si vlastně tím dokážou i vydělat peníze.
1: Wow, tak já myslím, vidíte, že to je pro domov a to je přímo pro klienta.
0: To je pro toho umělce a zrovna soutěž Každý může být umělcem s tou výstavou, to je výstava lidí s mentálním postižením z celé České republiky a dokonce u nás vystavují už i lidé ze Slovenska.
1: Oh.
0: Máme mezinárodní účast.
1: To budete možná potřebovat ještě nějaký domeček na galerii brzo.
0: No, my máme velmi dobrou spolupráci s muzeem Kampa, tak já bych to nechala na této spolupráci. Já bych se věnovala těm klientům.
1: Musím říct, že mě velice zaujal na tom domě pro zdravotně a mentálně postižené klienty. Ten smysl pro detail, že vy máte třeba ty iniciační dveře s fotkami nebo nahmat pro toho třeba, kdo špatně vidí, nebo obrázky, aby si třeba mohli vybrat jídlo.
0: No a vidíte, mně tohle přijde jako úplně normální. Jo. To je systém alternativní augmentativní komunikace, je, že když se neumím dorozumět běžně slovy, tak a nezvládnu třeba znakovku, nezvládnu to napsat, tak se musím dorozumět nějakýma dalšíma způsobama. My k tomu máme speciální pedagogy, který nám s tímhle hodně pomáhají, na každý domácnosti je někdo. A vlastně to, když chcete, abyste se uměla dorozumět s klientem a odbourala nějakou jejich tenzi, že teda oni nevědí, že se s námi neumí dorozumět, tak právě proto máme spoustu nástrojů, jako třeba ty obrázky, piktogramy. Máme na každých dveřích, se si mohla všimnout, jsme, tak vstupte, jsem tady, nejsem tady, aby to právě klient jako uměl dobře rozpoznat, aby se v tom svém prostředí velmi dobře vyznal a uměl se v něm i dorozumět. Mm-hmm. Tak to já považuji, aby trefil taky třeba mimo jiné.
1: Ano.
0: Tak to považuji za hrozně důležitý a pokud máme klienta, který potřebuje ještě, když s ním navazujeme kontakt, takzvaný iniciační dotek, tak my máme na dveřích jeho obrázek a máme ještě jako upozornění, pozor, já jsem Lenka a když se mnou budete chtít mluvit, tak mě sáhnete na pravý rameno a já tím vím, že se mnou chcete komunikovat. Aby jsme se nelekali, aby jsme věděli, co to znamená, protože teď se mnou někdo bude komunikovat. Tohle považuji za strašně důležitý a tohle je jedna z těch věcí, které vytvářejí z pobytové služby právě ten domov.
1: Milí posluchači, to říká o domově sulická ředitelka domova Lenka Kohoutová.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Lenka Kohoutová, ředitelka domova Sulická. Lenko, když se ještě, my půjdeme v naší prohlídce dál, ale když se ještě vrátím k tomu domu pro zdravotně a mentálně postižené, tak mě fascinovala jedna věc, ale vlastně mě to fascinovalo i v tom domě pro seniory, že vy znáte každého jménem. A to mi teda při tom počtu klientů, vůbec jsem to nechápala.
3: V domově pro osoby s mentálním postižením, tak tam ano. U seniorů si nepamatuji všechny jménem, ale buď si je pamatuju jménem, příjmením, anebo titulem. A s novými mám chvilku problém, ale ano, snažím se o to, abych všechny znala.
2: Jak jste to dokázala? Máte fotografickou paměť nebo...
3: Ano, mám fotografickou paměť, ale to, že si něco pamatujete, to ještě není známka inteligence, jo, to je bohužel. Ale ne, myslím si, že k mé práci patří to, abych prostě ty lidi znala. Občas se mi pletou tváře ze jmény, když prostě ty lidi tam nejsou dlouho, ale vždycky se to nějak podá.
2: A taky jsem si všimla, že zásadně všem tykáte.
3: Vykám.
2: Vykáte, promiňte, teď jsem to obrátila. I když jsou velice mladí, i když ano? Je to třeba jenom těch 18, 20.
3: To je o tom, že ke každému klientovi přistupujeme všichni s velkou důstojností k jejich osobě. To znamená, že dokážu klientovi říkat Pavle vy, nebo pane Nováku vy, ale nebudu mu říkat ani babi, ani dědo a ani mu nebudu tykat. Rozdíl je, domov Sulická kdysi měl děti a ty děti, které u nás vyrůstaly od 3 let, tak spoustu zaměstnanců, kteří jsou u nás dlouho, tak samozřejmě s věkem 3 let jim tykali, tak jsme udělali nějakou výjimku, že je to určitá dohoda, ale těchto lidí tam máme už málo, takže tak to je, ale opravdu to beru tak, že máme si s klientem vykat a že mu tím prokazujeme určitou úctu.
2: Jak vám funguje to chráněné bydlení? To je v jiné části Prahy, že?
3: Chráněné bydlení máme v Lahovicích, tam máme vilu se 6 lidmi s poruchou autistického spektra a pak máme 3 byty na Černém mostě, tam jsou lidi zase nejméně závislí na naší pomoci a podpoře, chodíme tam pouze na určité intervence, ale jsou to velmi samostatní lidé.
2: A je tam třeba, nechci říct dohled, ale je tam třeba nějaká služba, kdy
3: ne,
2: se...
3: Ne, to je právě ta dočasná nebo občasná intervence, kdy my jsme v nějakém telefonickém kontaktu, zaměstnanec tam chodí pravidelně, ale není tam 24/7.
2: Ale je prostě čas, kdy se mohou poradit nebo se ano, obrátit
3: ano,
2: s nějakým
3: určitě
2: problémem,
3: kdykoliv,
2: se kterým by si nevěděli.
3: 24/7 kdykoliv, ale není to pravidlem, stejně tak je můžeme doprovodit kamkoliv, ale není to tak, že jsme u nich prostě stále. V Lahovicích v chráněném bydlení, ano, tam jsme stále, tam jsme 24/7, ale na Černém mostě ne. Jsou tam samostatní.
2: Tak se v naší prohlídce posuneme do domu pro seniory, což je blízko.
3: 300 metrů.
2: 300 metrů, ano. A ten vy vlastně spravujete jako domov Sulická teprve od roku 24. Je to tak?
3: Od poloviny roku 23, kdy jsem měla za úkol připravit fúzi a od roku 24 jsme jedna organizace. Ano.
2: Mně se hrozně líbilo a to byl právě ten článek, který na mě někde vyskočil a proto jsem vás našla, že jste tam říkala, že to není žádné takové bydlení na doživotí, že to není žádná poslední etapa, že to je prostě normální etapa života, tak jako jsou
3: je to
2: jiné
3: jedna
2: etapy.
3: Přesně tak. Za prvý, když k nám klient přijde a z nějakého důvodu se mu u nás nelíbí nebo se chce vrátit domů, tak už jsme to taky zažili a opravdu jako klient odešel. Jedna paní nám říkala, že wellness je na pár měsíců, ale ne na celý život a šla zpátky domů. A mně se to hrozně líbilo, protože to ocenění, že jsme wellness, bylo jako hezké, ale nevážně. My jsme se odnaučili říkat a měřit život na etapy, že zrovna tahle je poslední. My nikdo nevíme, nikdo, ani vy, ani já, jak máme tady vyměřen dlouho čas. A proto bychom si každou svoji etapu, každý den měli užívat, co nejvíc to jde A proto takhle přistupujeme i k našim klientům, uzavíráme takovou jako lidskou dohodu mezi námi, pojďme si to užít co nejvíc a podle toho taky připravujeme různé akce, aktivity a to, že člověk nakonec třeba ulehne, tak to neznamená, že ho zavřeme do pokoje, už si ho nevšimneme, děláme právě spoustu aktivit pro lidi, kteří prostě z nějakých důvodů třeba ani nechtějí opustit pokoj. Takže aktivizace umí přijít za klientem, stejně jako umíme se klientovi prostě dobře věnovat a nezavřít ho v pokoji.
2: Jaké vlastně, nebo co poskytuje tenhle domov seniorům? Jaké služby, zázemí, odpočinek, jak vlastně bydlí?
3: Máme jenom asi 4 dvoulůžkové pokoje, jinak máme jednoulůžkové pokoje s tím, že vždycky 2 jednoulůžkové pokoje mají společnou chodbičku a toaletu a sprchový kout, takže to je pro 2, ale jinak každý má svoje soukromí. Snažíme se o to, aby všechny prostory vypadaly neutrálně, protože máme věkové kategorie od 65 let a máme tam také lidi 100+. Tak vždycky říkáme, že ta nejvíc vzpomínková místnost a to nejvíc moje je ten můj pokoj. Takže kdokoliv si přistěhuje cokoliv, co kde ještě se dá jako v tom pokoji, ale bydlet a projít a hýbat se, tak ničemu v podstatě nebráníme. Standardně vybavujeme pokoje nějakou postelí a stolkem a nějakou stěnou, ale to, čím já si dál vybavím, nebo že potřebuji si přestěhovat to svoje křeslo, tak to už je na mě. Máme tam taky aktivizační činnosti, spoustu kulturních akcí, kavárnu, obchod, kadeřníka, pedikura, manikura, prostě snažíme se, rehabilitace, samozřejmě tak jako v domově pro osoby se zdravotním postižením, tak i v domově pro seniory slouží i sestřičky. Prostě se snažíme člověku dát možnost běžného chodu života, jak to je nejvíc zde, takže se nám stane, že klientka si odhlásí na 3 týdny, protože jede s kámoškama kamsi. Nedávno mi klienti říkali, my jsme si tak včerejšek užili, my jsme si zajeli tady někde v nějaký restauraci, měli slevu na pečené koleno a my jsme byli na flámu, tak to mě tyhle ty věci těší. Nejsem ten direktor, co čeká v tom bílém plášti na konci chodby a s těma hodinkama neťuká, že právě skončily vycházky, tak to u nás nefunguje.
2: Večerka,
3: jo, netroubíme večerku. Prostě žijem.
2: Takže sociálně fungují lidé dobře mezi sebou, helejte, navazují se tam přátelství.
3: Jo, je to jako ve společnosti. Máte lidi, kteří jsou neskutečně milí, laskaví, pracovití, zapojují se do čehokoliv, jsou lidi, kteří jsou odtažití a jsou lidi, kteří prostě od nátury jsou nespokojení s čímkoliv, co uděláte, ale to je prostě běžný vzorek společnosti, takže ano, beru to tak, že se snažíme poskytovat péči průřezem lidskými povahami a někdy to vychází líp, někdy hůř, ale vlastně tahle práce nás všechny moc těší.
2: Já vím, že vy hodně preferujete tu individuální péči, ano, ta, která ano. Respektuje, že každý jsme prostě jiný.
3: Přesně tak, jinakost je normální.
2: Ano,
3: hejte, ale... A teď by nás to nebavilo, kdyby jsme jako všichni byli stejný. To by byla na světě strašná nuda.
2: A jak moc se dá ta péče individualizovat? Protože opravdu nelze vyhovět každému.
3: Ne, určitě ne, ale v těch základních věcech určitě ano. Neumím si představit, že individuálně každýho doprovodíme kamkoliv bude chtít, ale dokážeme mnohé domluvit, zajistit. Potřebujeme zaměstnance, nám chybí stejně jako ve všech sociálních službách dneska lidi, takže potřebujeme nabrat lidi, aby nám se líp dýchalo, protože takhle slouží, kdo má ruce, nohy. Ale na druhou stranu musím říct, že individualizovaná péče je o tom, že si můžu odhlásit jídlo, když chci, že se můžu jít vykoupat, kdy chci, nebo že můžu prostě odjet si nakoupit, nebo si požádat asistenta, aby mi s tím pomohl.
2: Vy máte takovou, nebo tam je více krásných věcí, vy máte krásnou zahradu, takový vlastně.
3: Ten park s tím lesem,
2: ano,
3: máme.
2: Máte vlastně svůj park, krásnou terasu, ale máte také krásný sál a ten se jmenuje...
3: To je sál Nataši Golové. Nataša Golová u nás prožila v 80. letech poslední 3 roky života a já jsem za to strašně ráda, že vlastně z nápadu Marie Formáčkové, spisovatelky, a Aleše Cibulky vlastně vznikl tenhle nápad. Pojďme oživit její vzpomínku. A oni toho hodně oba dva o domově věděli. Maruška tam dokonce paní Natašu navštívila. Takže jsme měli tisíc různých vzpomínek a z bývalé televizní místnosti je dneska sál s jídelnou, když se tam nejí, tak je to sál ozvučený, a ten jsme vybavili fotografiemi, který nám právě Aleš dal k dispozici, a jsou to fotky i nejenom z toho hereckého života, ale i z života v domově paní Nataši, takže je to úplně úžasný. A my máme taky svůj podcast a ten první jsme věnovali právě paní Nataše.
2: To jste otvírali v roce 25, že?
3: To jsme, ano, přesně tak, v roce 25 jsme ho v srpnu.
2: A slavnostní otevření.
3: 13, jo, ano, ano, ano.
2: Tedy Aleš Cibulka zajistil.
3: Přesně tak, přesně tak, přesně tak.
2: A je tam i krásné pódium a krásný klavír, takže
3: je to tak.
2: Tam se asi odehrává víc věcí.
3: V mnoho kulturních akcí každý týden je něco, a ještě to není totiž, my nemáme jenom ten sál, ale jak jste mluvila o tom parku, tak my jsme jednu lavičku věnovali paní Nataše Golové. A ve filmu Eva tropí hlouposti, ona chtěla ukrást nějaký návod na záhorskou růži.
2: Mm-hmm.
3: A my jsme věděli, že ty růže byly žluté, takže my jsme u té lavičky vysadili žluté růže a říkáme tomu, že jsou to záhorského růže. Podívejte se, jako oni sice neexistují, ale u nás jo.
2: Tak to je... To je nádherné. A slyší na to klienti, protože přeci jenom dnešní seniori jsou asi ti, kteří spíš tancovali na Elvise Presleyho, než...
3: No, to byste se divila. Když se u nás pouštějí desky, tak já jsem zažila hádku, jestli to bude Pepíček Zimu, nebo jestli to bude Goťák. A další pán šel s deskou Joplinky. Takže ten průřez je tam hrozně široký.
2: Tak to je, ale to je krásná rozmanitost. To bych se těšila někdy na nějaký koncert u vás.
3: Jo, to určitě. To jste zvaná kdykoliv. My máme hrozně rádi návštěvy, jsme hrozně jako v takový, jako v tomhle přátelští, ale ještě jako chci říct, že my se vlastně nezříkáme žádného žánru, takže když si klienti ve velkém přáli dechovku, tak tam prostě byly dechy, úplně milujou cymbálku. A pamatuju si, když u nás byly dámy Kamélie, to duo, tak já jsem si říkala, to přece jako, to nemůžu. Přišla klientka a říká, tak takovejhle festák, paní ředitelko, to jsme tady ještě neměli.
2: Wow.
3: Vážně. Tak jsem říká, Ježišmarja, já jsem odešla ještě těsně před Kamélie, co se tady dělo. Jo.
2: Já se s vámi pak poradím, kdy je vhodné si podat přihlášku. Milí posluchači, to říká o domě seniorů z domova Sulická paní ředitelka Lenka Kohoutová.

0: Milí posluchači, ještě stále tu máme noční mikrofon. My si dnes povídáme s Lenkou Kohoutovou, která je ředitelkou Domova Sulická. Povídali jsme si před písničkou o domově pro seniory a o tom, že tam můžete například najít sál Nataši Golové. Ale paní Lenko, já myslím, že každý, kdo to, o čem tady dnes mluvíme, zná v nějaké podobě z rodiny, si asi umí představit, s jakými potížemi se sociální služby potýkají. Za sebe bych řekla, že to je dostatek toho kvalitního nebo kvalifikovaného personálu, to jste vlastně řekla i vy, a potom to budou asi finance.
1: No, tak určitě. Hlavně na finance chybí na činnosti, které jdou často za klientem a které jsou něco navíc, co si nemůžete z běžných finančních prostředků dovolit. My jsme v tomhle hrozně aktivní, takže třeba v loni jsme založili nadační fond Domova Sulická. Máme z něj neskutečnou radost, protože opravdu nám do něj přicházejí finanční prostředky, stejně jako máme jak v domově pro osoby se zdravotním postižením, tak zvlášť v domově pro seniory sbírkový účty otevřený, a třeba v domově pro osoby se zdravotním postižením nejvíc přispíváme klientům na zuby, protože dneska stomatologie je neskutečně drahá, prostě se doplácí, a třeba 30 tisíc na chrup je problematické u některých klientů zajistit, takže to jsou věci, které nám dávají smysl s nimi pak klientům pomáhat. A u seniorů třeba máme sbírku na kulturní akce a aktivity jako takové.
0: Mimochodem tedy za 30 tisíc ten klient toho s těmi zuby mnoho nepořídí dneska.
1: Ano, ale musím říct, že v tomhletom musím uznat, že jsou zubaři k lidem s mentálním postižením neskutečně přátelští.
0: Kdo všechno se může stát dárcem? Úplně kdokoliv. Kdo navštíví?
1: Jsem to i já. Ne, vážně, je to tak, že každý, buď fyzická osoba, právnická osoba, nám může přispět každý. My samozřejmě dáme jakékoliv potvrzení a následně se dá všechno odečíst z daní tak, jak to má být. Ale my třeba díky sponzorům máme slepice a klienti mají slípky, to jsme tady vůbec jako neřekli. Díky sponzorské spolupráci máme čmeláky a čmelín a spoustu dalších věcí, takže v rybičky v domově pro seniory jsou taky sponzorsky darované, takže ano, sponzorský dary jak v té finanční, tak v té další podobě máme a máme hrozně rádi a jsme za lidi kolem nás neskutečně šťastní, protože to, co si nemůžeme dovolit z našich finančních prostředků, jak si můžeme pak dovolit díky dárcům.
0: A kdo se stará o slepičky a o čmelíny?
1: Klienti spolu s našimi zaměstnanci. Tady musím říct, že v uvozovkách klienti jsou trošku záškodníci, protože nejenom, že mají hezký slepice kurník s výběhem, ale už mají taky letní byt, protože si ho klienti dožádali. Ale často mi píšou rodiny nebo mi posílají fotky, jak nahánějí slepice zpátky do kurníku, protože klienti pustili, aby měli ještě lepší výběh. Takže občas je to opravdu práce k popukání.
0: A máte i vlastní vajíčka?
1: Máme a nesmíme je používat, protože tohle veterina zakazuje, takže dáváme do takové té stanice, co odchytává zvířata, tak tam dáváme svoje vajíčka.
0: To je škoda. Není na to si uvařit.
1: Evropská unie a všechny možné striktní nařízení, než aby nás někdo udal, tak to dodržujeme.
0: Sponzory tedy mít můžete, to jste
1: můžeme.
0: Řekla.
1: A milujeme je.
0: Milujeme je. A co třeba, když vám chce někdo nějak prospět, ale těžko by táhl nějakou tu 100 korunu z kapsy, aby vám ji poslal. Třeba může to být nějaký druh dobrovolnictví?
1: Ano, to je ta druhá strana dárcovství, protože my dobrovolnictví bereme jako dar, protože každý dává pak část sebe svého času a ten je nenahraditelný. Ano, chodí k nám hodně dobrovolníci, my máme dobrovolníky moc rádi i na běžné popovídání, na akce, a dokonce k nám chodí firmy, které prostě přijdou a natřou nám plota nebo okopou záhony. Takže fakt musím říct, že z dobrovolníky my jsme takzvaně jedna ruka, a pokud někdo z dobrovolníků poslouchá, tak vás máme moc rádi, jsme vám vděční a jen houšť a lépe.
0: Má se tedy takový člověk, který by nás teď slyšel a řekl by si, já moc rád nějakou dobrovolnickou práci pro ně udělám, tak se má normálně třeba
1: normálně se nahlásí, ozvat. Ozve se paní Ditě Štěpánové a ta už si ho zorganizuje.
0: Tak to je úžasný tip. Vy jste velice aktivní žena, myslím, že to je i slyšet. Jste i máma, jste i babička, ale určitě při vaší práci vám někdy přišlo na mysl, jak vlastně to bude s podzimem života.
1: Tak to teda vůbec.
0: Vůbec. A
1: jo, občas se mě na to ptají klientky, když mi říkají, počkejte, až tady jednou budete s námi, paní ředitelko. Ne, já jsem opravdu zrychlená, myslím si, že jednou umřu v botách a že než se rozkoukám, tak budu někde prostě pryč, ale já vlastně na tomhle, až to přijde, tak to asi přijde, takhle beru celý svůj život. Mm-hmm. Rozhodně nepláču nad svým věkem, mně je můj věk vlastně jedno.
0: Teď je teď a včera teď už bylo.
1: Přesně tak. A to, že stárneme, no tak to stárneme všichni a lámat nad sebou hůl anebo plakat nad rozlitým mlíkem, to teda jako nemám v povahových vlastnostech.
0: Já myslím, že to byla velice pěkná, smělá a motivační slova na závěr. Milí posluchači, takhle se s vámi rozloučil náš dnešní host a tím je Lenka Kohoutová, ředitelka domova Sulická. Paní Lenko, moc děkuji, že jste s námi strávila večer. Jsem ráda, že jste představila váš úžasný domov. Ať se vám moc daří a budu se někdy těšit na shledanou.
1: Marto, já vám moc krát děkuji. Jednak vám děkuji za návštěvu v domově Sulická a i za tenhle možný vhled do dvojky a do mikrofora a děkuju. Moc děkuju za pozvání a za povídání. Naschledanou.
0: Milí posluchači, dnes je pořad u konce, zítra samozřejmě se můžete těšit na další a jestli se vám nechce spát, je tu pro vás ještě noční proud. Od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: Máte na dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše dvojka.
2: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Dobrý večer, milé dámy. Zdravím i vás, vážení pánové. A nesmím zapomenout ani na ponocující děti. Ti všichni a vy spolu s nimi posloucháte Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A drtivou většinu nočních proudů, které táhnou z jednoho kalendářního týdne do druhého, pro vás moderuje Zdeněk Vrba. To je i případ této noci, kdy jsme začali ve 23 hodiny a 30 minut v neděli 20. září a skončíme až zítra v pondělí 21. září ve 2 hodiny ráno. Ať se vám po celou tu dobu krásně naslouchá.

Jeden z tradičních otvíráků nedělně pondělních nočních proudů na dvojce, australská skupina Shepherd, skupina sourozenecká. A přestože australská, tak vznikla v Papui Nové Guineji, takže kousíček od Austrálie. No a ta písnička byla o tom, že se nalézáme na pokraji země koule. Zajímavé téma. Minulý nedělně pondělní noční proud před týdnem se výjimečně nemohl vysílat, takže za mě zaskočil kolega Martin Hrdinka. A ten předminulý, to bylo ze 6. na 7. září, jsem se vracel z moderace koncertu Pocta Petru Novákovi a z rádia, z Českého rozhlasu samozřejmě jsem se dozvěděl, že bohužel odešel Richard Tesařík. A dneska, kdy máme neděli 20. září, by jeho bratr Vláďa Tesařík, který nás opustil už 9. června roku 2003, měl 79. v tomto případě tedy nedožité narozeniny. Tak si vzpomeňme na oba a možná, že už někde spolu komunikují, když už jsou oba takzvaně tam nahoře. No a s bratry Tesaříkovými samozřejmě s Vladimírem i Richardem vždycky stál a padal Jojo Band.

Kladno a Bráchové z Prahy 6, Hans Palky, Richard a Vláďa Tesařík v čele skupiny Jojo Band. O tomto víkendu se tradičně a už po XT předávaly ceny Františka Filipovského, to je za nejlepší dabing, protože František Filipovský byl skvělý dabér, skvěle dělal třeba Belmonda a spoustu dalších slavných herců máme spojeno s jeho hlasem. Proto tedy ceny Františka Filipovského, které se předávají v městě Přelouč, kde mimochodem František Filipovský má i sochu. No a mezi těmi oceněnými byly také ku příkladu herečka Regina Řandová a nebo herec Jan Dolanský. Ten namluvil písničkáře Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Mimochodem ty ceny uváděl prezident České herecké asociace Ondřej Kepka, kterého určitě znáte i z vysílání Českého rozhlasu Dvojka, třeba právě z nočního mikrofóra. No a pochopitelně tahle ta událost je pro mě skvělá nahrávka, abych vám Leonarda Cohena zahrál, protože ten patří k nočnímu proudu a dokonce ta písnička, kterou teď zahraju, byla jedna z prvních zahraničních písní, kterou jsem někdy na sklonku roku 1989 vypustil do nočního proudu.

I'm Your Man, jsem tvůj muž a Leonard Cohen v nočním proudu, na kterého jsme si vzpomněli přes předávání cen za nejlepší dubbing ceny Františka Filipovského. Tak to je bezvadné, že právě Jan Dolanský namluvil písničkáře Leonarda Cohena. A kdo pak se další ozve v tuto chvíli v nočním proudu? Bude to dokonce novinka, která spatřila světlo světa před pár dny. Natočil Josef IX., zpěvák, kytarista, muzikant, producent, který stojí za koncerty, které připomínají Petra Nováka a jsou i poctou pro Petra Nováka. A na těch koncertech se občas objeví, když je zrovna v republice, jinak žijící v zahraničí, Ivo Plicka, který napsal zásadní texty ke všem hitům Petra Nováka nebo k většině hitů Petra Nováka a také k některým hitům Karla Kahovce, který samozřejmě u této události nechybí. No a tak se dali dohromady Josef IX. A Ivo Plicka, ten první jmenovaný hudba, ten druhý jmenovaný text a vznikla nová písnička, kterou Josef IX. Se svojí kapelou zpívá a hraje. A ta písnička se jmenuje Má cesta za sluncem.

On My Soul a Bruno Mars, co by předposlední písnička dnešního dne. To znamená, že bude poslední, která zároveň je reklamou na hitparádu Česká 12, protože ji momentálně vede České srdce. Píseň se jmenuje Jak dvě řeky. A až tahle písnička dozní, tak vás posléze čeká ta nejkrásnější melodie, česká státní hymna. Potom pochopitelně zpravodajská relace a nějakých 9-10 minut po půlnoci se opět můžeme střetnout. Noční proud potom pokračuje plynule až do 2 hodiny raní. Tak po zprávách se těším na slyšenou.

0: Také v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc a potom 21. září.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Fotbalisté Slavie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Je pondělí 21. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaní, která skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCEŠ atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Vládní kabinet dnes bude řešit i další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto už dřív řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
6: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. A sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
7: Da erwarte ich von den anderen Parteien Gesprächsbereitschaft.
8: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde.
9: Natürlich, vor allem ist es der Auftrag der Berlinerinnen und Berliner.
8: Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se Zelenými.
10: Ich werde das aufbringen.
8: Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Skončily volby do ruské státní domy, sečtená je zatím asi 1/5 hlasů a vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina. Podle předběžných výsledků strana získala 57% hlasů. A druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
11: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
2: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Sejít se mají tento týden v New Yorku, který hostí Valné shromáždění OSN.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
12: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: V Božím daru začal v neděli v podvečer Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Celý tento týden si návštěvníci můžou na české i německé straně hor vybrat z 650 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. Podle informací destinační agentury Krušnohoří se prodalo už přibližně 13 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
13: Vidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
14: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
15: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor.
14: Říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
15: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
14: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté pražské Slavie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. Fedenu rozhodl v nastavení s opakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
16: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme reprepauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
2: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tipsport Extralize po druhé v řadě, Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D11 u Jiren a nehoda na dálnici u Holešova. Na dálnici D11 z Vrahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované a trvají vždy kolem 20 minut. Už se začíná tvořit kolona. Pozor, před kolonou na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A projíždíte opatrně a počítejte s pohybem lidí okolo. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku se stala nehoda u Holešova. U sjezdu na Holešov jich na 9. kilometru auto srazilo zvěř, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně před Přerovem. Na kilometru 285,5 stojí osobní auto, není nijak osvětlené. V Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského. Mezi Olšanskými hřbitovy směrem k nákladovému nádraží auto srazilo chodce, průjezd je omezený. A v Ostravě je zavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za D1 pracují na mostě, objíždí se přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Ano, čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.

Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Dvojka. A vám všem Znělka napovídá, že pokračuje Noční proud. Noční proud už s novým datem, narodil se nový den. Jmenuje se pondělí 21. září 2026. Ať se vám nejenom dnešní pondělí, ale i celý kalendářní týden, který se rozprostírá před námi, vydaří. Ať jste zdraví a šťastní, to si přeji. U mikrofonu pořadu zvaného Noční proud je Zdeněk Vrba a bude s vámi až do 2. hodiny raní. První interpreti, kteří už se hlásí o slovo, to je skupina Dave Clark Five.

21. září jsme začali s anglickou kapelou, která už dneska neexistuje. Byla slavná hlavně na přelomu 60. a 70. let. A co bylo na ní zajímavé, ta kapela se jmenovala Dave Clark Five, to by až tak zajímavé nebylo, ale Dave Clark, který to všechno vedl, byl bubeník, však ty bicí tam byly v té písni Glad All Over velmi razantní. A protože to byl šéf kapely, tak s těmi bicími, což nebývá zvykem, byl přímo na forbíně před ostatními muzikanty. Většinou bubeníci jsou skromně vzadu a tam buší do toho a dneska ještě jim občas dávají před sebe plexisklo, aby nerušili další muzikanty. Tak to tehdy u kapely Dave Clark Five neexistovalo. Dávnou kapelu vyměníme za mladou začínající dvojici, západoevropská dvojice Fastboy a Music Sound.

Music Sounds a Fast Boy. Tak jedna stará hitová nahrávka, jedna novinková, tak to dělám skoro po každé, když začne pondělí. A teď už se podíváme, kdo má dneska svátek. 21. září slaví svátek všichni muži a pánové, kteří se jmenují Matouš. V roce 2016, před 10 lety, kdy to naposledy ministerstvo vnitra České republiky zveřejňovalo, bylo Matoušů u nás 5362. To je docela početná komunita a přestože jich je tolik, tak jsem těžko hledal nějakého zpívajícího Matouše. Během toho hledání jsem narazil i na 33-letého herce Matouše Vrbu, který je nepříbuzný, pouze jmenovec a který se proslavil rolí Popelky ve filmu Občanský průkaz. Pak jsem si vzpomněl na Matouše Rumla, 41-letý herec, také nemá žádné nahrávky. No a tak jsem musel udělat takový kompromis nebo šalamounské řešení, řekněme. Vzpomněl jsem si na Bohuše Matuše, který se svátkem Matouše nemá vůbec nic společného. I tohleto jméno Bohuš Matuš je umělecké. Byl jsem shodou okolností u toho, když mu ho vymyslel kdysi Karel Svoboda. Ale já myslím, že Bohuš Matuš zpívá skvěle a že nám vůbec nebude vadit, když ze svého zatím posledního řadového studiového alba Mám jen svoji zář zaspívá píseň titulní Bohuš Matuš v nočním proudu.

Popřáli jsme všem Matoušům, kteří dnes mají svátek prostřednictvím Bohuše Matuše a jeho písničkou, která dala název i celému 15písničkovému albu Mám jen svoji zář. Koukal jsem, že je tam také písnička Bulvár, ke které si Bohuš Matuš nenapsal text, tak tu si zahrajeme třeba příště, ale předtím si ještě poslechnu. Tak pojďme se podívat, kdo se narodil 21. září. 21. září se narodil třeba vokál skupiny Oasis, Liam Gallagher.

Don't Look, Back in Anger a Oasis i s hlasem, který je mimořádný a který vlastní Liam Gallagher. Liam Gallagher má dneska 54. narozeniny. Takže blahopřejeme a díváme se, kdo má narozeniny u nás. Tak bohužel nedožité, a to 83. herec, komik, showman Jiří Wimmer. Jiří Wimmer nejprve vystupoval dlouhá léta s Janem Valou, potom také vytvořil dvojici s Karlem Černochem. Často se to ty scénky týkalo i hudby, ale aby byla nějaká regulérní píseň, ve které zpívá Karel Černoch, takovou nemám k dispozici. Tak já myslím, že k jeho nedožitým narozeninám i se smutnou vzpomínkou, že ho vlastně přejel autobus na Vítězném náměstí v Praze 6. Vzpomeneme na Jiřího Wimmera a z repertoáru Karla Černocha jsem vybral docela obyčejnou píseň.

Docela obyčejná píseň, anebo také hezký příběh ze života a vzpomínka ne na Jiřího Vimra, ale také na interpreta té písně Karla Černocha. Ke svému životnímu jubileu chystá tři koncerty Marika Gombitová, tak to bude třikrát událost. Ten první má už tento týden v sobotu 26. září a je to na východním Slovensku v městě Prešov, tedy v městě, ze kterého pochází Petr Naď. Potom důležitý a zásadní koncert, který nás tady asi na území České republiky bude zajímat nejvíc, a to je 10. října Praha O2 Arena a koncert Mariky Gombitové k životnímu jubileu. No a finále doma 7. listopadu Bratislava. Tak takový je plán a v nočním proudu k tomu jedno koloseum.

Prešově, Praze a Bratislavě se mohou těšit fanoušci Mariky Gombitové na její koncerty, které dává ke svému životnímu jubileu. A to je samozřejmě jenom a jenom dobrá zpráva. Další pohled do kalendáře. Dneska má 64. narozeniny folková písničkářka Pavlína Jíšová. Tak si jednu písničku zahrajeme. Jmenuje se Dlouhá černá limuzína. Takovou písničku má v repertoáru také skupina Flamingo už od konce 60. let a myslím, že ji zpívá ne Marie Rotrová jako většinu písniček, ale Petr Němec. Tohle ovšem bude Dlouhá černá limuzína jiná. Zpívat bude Pavlína Jíšová, ale zřejmě se k ní někdo přidá.

0: Dlouhá černá limuzína zpívala Pavlína Jišová v den svých 64. narozenin a ten, kdo se k ní přidal tehdy, když ta písnička byla natáčena v 70. letech, tak to byl Michal Tučný, samozřejmě.
1: Noční proud. Dnes se Zdeňkem Vrbou.

High on Emotion, irský zpěvák Chris DeBell, který dospíval pár vteřin po 47 minutách, které už byly ukrojeny z pondělí 21. září. A mám tady jednu smutnou zprávu v týdnu už minulém, když máme pondělí 18. září přesně, zemřel ve věku 73 let Jaroslav Reitmajer. Byl to basový kytarista, také autor mnohých písniček a kapelník skupiny, kterou spolu zakládal Extra Band, jedna z extra kapel Velké Líhně, nebo ne velké, ale rozhodně Líhně rokových kapel západních Čech, nebo řekněme Plzeňského kraje. On potom z té kapely odešel a udělal si svoji kapelu Elegie a v každém případě to byl, jak říkám, jeden z nejznámějších plzeňských muzikantů. Skupinu Extra Band i s Jardou Reitmajerem si připomeneme písní Poslední zvonění.

Poslední zvonění a vzpomínka na Jardu Reitmajera, který v pátek minulý týden 18. září odešel do hudebního nebe ve věku 73 let. Vzpomínka prostřednictvím písničky skupiny Extra Band, kterou spolu zakládal a ze které posléze odešel, aby si udělal svoji kapelu Elegie. Takže i se vzpomínkou na Extra Band a Elegii to bylo rozloučení nočního proudu s Jardou Reitmajerem a svým způsobem v Plzni vlastně zůstáváme, protože po plzeňské kapele bude zpívat zpěvačka, která nedávno v amfiteátru v Lochotíně v Plzni měla velký sukces a všichni to čekali. Byla tam úžasná atmosféra, když zpívala Diana Ross.

Upside Down a múza Michaela Jacksona, zpěvačka Diana Ross. A v tuto chvíli už se dívám na webové stránky skupiny Kabát, protože zítra je 22. září a Kabát startuje své halové turné 2026 v Chomutově. 24. o dva dny později bude v Ústí nad Labem, no a potom projede všechny velké haly v České republice, mezi to přidá Bratislavu, Trenčín, Zvolen, Košice, Poprad, nebude chybět ani v Ostravě, ve Zlíně a na závěr dva koncerty 10. a 11. listopadu v Praze. Mají tam i na těch svých stránkách jedno zajímavé prohlášení, které se týče vstupenek. Dovolím si citovat. V dnešní době se vše zdražuje. Minimálně se všichni ohání vyšší inflací. Výší inflace. Zmenšuje se velikost balení, snižuje se kvalita a to vše proto, aby se zdánlivě udržela na oko cena a mohlo se tvrdit, my jsme nezdražili a konkurence ano. Kapela Kabát, vstupenky nezdražila a drží ceny z předchozího turné. Takže ceny jsou tak trošku dole.

Dole, v dole a skupina Kabát, která zítra zahajuje své halové turné s copyrightem 2026. Tak je tady jedna zajímavá akce, o které bych se rád zmínil. 27. října v O2 Univerzum Rock in Symphony, kde budou hrát ze světa vynikající instrumentalisté na ty správné rockové nástroje, ale vedle sebe budou mít i filharmonii a všechny hity známých kapel, ať už AC/DC, Metallica a já nevím další a další, tak budou součástí tohoto roku spojeného se symfonií. Úspěšná akce, která bude v O2 Univerzum 27. října a jejímž hostem bude skupina Lucie.

Skupina Lucie v loňském roce oceněná cenou Legenda nočního proudu Českého rozhlasu. Tyto ceny se budou udělovat opět a už vlastně za necelý měsíc, protože 20. října 2026 a už teď můžete tipovat jen tak sami pro sebe, kdo v těch 7 kategoriích bude úspěšný, tak jako v loňském roce byla například úspěšná skupina Lucie. Tak taková paradoxní je věc. Dneska je ve světě slaven Mezinárodní den míru. Byl Valným shromážděním OSN ustaven 30. září 1981 a od roku 1982 se slaví. Tak jenom ať to slavení nepřestane. A teď už myslím zejména na vás, kteří jedete takzvaně na noční proud, posloucháte noční proud za volantem, jeďte opatrně, dost možná může na některých místech České republiky pršet a možná třeba před další písně nebo vůbec někdy během vaší jízdy, tak si nezapomeňte odkašlat.

99 balónků vypustila nad hladinu nočního proudu zpěvačka Nena, která stále koncertuje, stále si ji můžete objednat, pozvat na vaší firemní akci, pokud na to samozřejmě ovšem máte. Tak už máme druhou hodinu z pondělí 21. září načatou. Je 1 hodina, 11 minut a 44 vteřiny. Takhle je to přesně. A do pátku daleko, narážím tím na písničku Marka Ztraceného, ale musím vám říci, že já pondělky mám velmi rád, možná i proto, že z neděle na pondělí noční proud vysílám, ale chápu, že pro někoho pátek je daleko.

pátek by měl oslavovat své 80. narozeniny textař Ivo Plicka. To je jenom tak zmínka o pátku tohoto týdne, což je 25. září. A třeba vím, že v obci krásného jména Kosičky vystupuje, zpívá a hraje a baví Vláďa Hron. A určitě se koná 25. září ještě spousta dalších akcí a 25. září bude vysílat Noční proud. Ne Ilja Kučera mladší, ale Robin Šalamon, tak je to správně, když jsme ten pátek, alespoň pro tento týden, začali. Pokračujeme dál v Nočním proudu. Na dvojce nás čeká velmi úspěšný americký zpěvák poslední doby, který se proslavil až na samý vrchol díky TikToku a Instagramu. Jmenuje se, nebo říká si Mark Amber a potěší nás v Nočním proudu písničkou Closer to Me.

Closer to me a Mark Amber. V rukou třímám v tuto chvíli už CDčko, které vyšlo jako zatím poslední řadové novinkové album skupiny Rangers, a to takřka přesně před 10 lety. Však to album se také jmenuje Rangers 2016. A to říkám všechno ve chvíli, kdy na prosinec letošního roku se skupina Rangers domlouvá, jak by oslavila 80. narozeniny Mirka Řihoška, který kapelu vede. Tak vidíte, pořád se nějak objevují v té naší, ať už pop music, nebo folk and country, nebo v dalších hudebních žánrech, ty osmdesátky. To musel být silný ročník. A teď si dáme skupinu Rangers a písničku z těch novinkových Dráhou hvězd.

Minulý víkend jsem byl po dlouhé době na koncertu skupiny Rangers ve Valdickém háji v katastru obce Braškov, velmi zajímavý amfiteátr. A tam byla taková situace taky zajímavá, kdy pořadatelé během koncertu poprosili Mirka Řihoška, jestli by kapela mohla hrát ještě dalších 20 minut. Tak Mirek Řihošek řekl samozřejmě, a právě tahle ta písnička Dráhou hvězd byla také v té přídavkové části, i když pochopitelně celý koncert končil na přání diváků písní, která se jmenuje Inženýrská a která je taková jiná než ty ostatní písničky Rangers, i když slyšeli jste i tuhle, že je trochu jiná. Rangers mají, řekl bych, širší repertoárový záběr než třeba v minulosti a v tuto chvíli je střídá francouzský písničkář, který vždycky obohatí noční proud. Vianney.

Veronika a Vianney. Tak to byla francouzská pohlednice, teď se podíváme na Slovensko, protože tam zpívá zpěvačka Kristýna. Já jsem jí nedávno, kdy to bylo? Bylo to na konci prázdnin, slyšel zpívat na krušnohorských slavnostech a musím říct, že má velmi dobrou doprovodnou kapelu a takový zážitek vždycky na vás zapůsobí a na mě zapůsobil natolik, že vám teď jednu písničku Kristýny do nočního proudu zařadím s takovým zvláštním názvem Ovoňaj ma ako růžu.

Kristýna a její zajímavá písnička Ovoňaj ma ako ružu. Poslouchal jsem ji spolu s vámi a zjistil, že vlastně nejde o růžu jako ženu nebo dívku, ale že jde o růžu květinu. Tak to mění situaci, ale nicméně už jsem do kompaktního disku připravil kompakt, kde je růža z masokombinátu, tak na tom už nic nezměním, ale je to mimochodem zajímavá a také možná poučná písnička skupiny Karamel.

Hola, hola, hola, proč růža nezavolá? A jako vždy originální skupina Karamel. V tuto chvíli je 1 hodina a bezmála 36 minut k tomu otevírám italské okénko. Otevírám ho s rodákem z Říma. Je to italský zpěvák, hudební skladatel a frontman rockové kapely Maneskin, která zvítězila na hudebním festivalu Sanremo v roce 2021 a následně i na Eurovision Song Contest. No a z téhleté kapely se vydal, dá se říct, na solovou kariéru Damiano David. Ano, skutečně David, není to Angličan, aby byl David. A ten má spoustu pěkných písniček, se kterými momentálně boduje na nejrůznějších, především evropských hitparádách. Jednu z těch nejlepších si pochopitelně v nočním proudu zahrajeme. The First Time.

Úžasné napětí a atmosféru má tahle ta písnička a nejenom ta, kterou zpívá Damiano David. Jmenovala se The First Time. Teď se dostáváme také k tomu, abychom se podívali na počasí. Má se nám trošku dneska zhoršit, ale někde bude třeba 17 stupňů a to může být na různé činnosti velmi příjemné. Rekordní teploty z pražského Klementina pro 21. září nejchladněji bylo pouhý 1,7 stupně Celsia v roce 1848. Nejtepleji relativně nedávno v roce 2003 29,9. Tak to s těmi 17 stupni, pokud se podaří, tak nemáme na žádné rekordy šanci. Nebudou tudíž ani žádné trofeje, o kterých zpívá brněnský zpívající bard, rockový veterán, lídr a frontman svého času, když byli v nejlepší slávě skupiny Kern, která už neexistuje, ale dnes má další skvělou kapelu, ve které nechybí jeho souputník Libor Machata a také Mirek Horňák a také někteří další. A mluvím stále o muži, který se jmenuje Jaroslav Albert Kronek. A ta doprovodná kapela, která není doprovodná, protože jsou tam také solisti, jsou tam také autoři písní, jako třeba Libor Machata, tak nicméně ta kapela si říká Alband. Jaroslav Albert Kronek, Alband a trofeje.

Hastaneye götürdüler.

Yellow Submarine, to je žlutá ponorka, která k nočnímu proudu neodbytně patří. K nočnímu proudu, který se pomalu chýlí ke konci, protože druhá hodina raní je vždycky konečnou pro každý noční proud. A tak jsem si říkal, že když jsme u konce, takže bychom si mohli dát nějakou písničku od písmene Žet. A padla moje volba právě na tuhle. Jmenuje se Žít a tentokrát vám ji zaspívá Šárka Marková.

Šalamon. O ty sobotně nedělní noční proudy se střídáme. Miloš Skalka, Martin Hrdinka a Zdeněk Vrba. Já nevysílám, tak to bude někdo s buď to Miloš nebo Martin. No a nedělně pondělní noční proudy jsou v mojí gesci, tedy Zdeněk Vrba už teď se těší a hned poté předposlední písni v té poslední kartičce vám představím to, co bude právě v tom dalším nedělně pondělním nočním proudu z neděle 27. na svátek 28. září. A teď už si klidně můžeme dát skupinu Buggles a píseň, která se hrála jako první, když otevírali v roce 1984 televizi hudební MTV. Buggles a Video Killed Radio Star. Nestalo se.

Video Killed the Radio Star a skupina Buggles. Právě tahle píseň předpovídala konec rozhlasovým hvězdám a málem konec rozhlasu a rádia vůbec, což se nestalo. Pořád rozhlas a rádio má nějaké nepřítele, kteří by ho nejraději zrušili, a pořád tady bude, protože rozhlas je nesmrtelný, to je přece jasné. Tak po předposlední písni už přichází poslední a během ní, respektive ještě lépe před ní, bych vás rád pozval na ten další nedělně pondělní noční proud, který poplyne z neděle 27. do svátku v pondělí 28. září. A svátek bude mít Václav, takže celý noční proud, takřka celý, bude patřit Václavům, protože Václav mám nejradši, jak zpívá skupina Saze. Zdeněk Brva vám přeje krásný zbytek této noci a mějte se přinejmenším báječně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u dnešního Kdo umí, ten umí, které bude patřit koňům a hlavně Soně N. Navrátilové, která v Rabštejnské Lhotě na Chrudimsku založila koňskou oázu. Tam pečuje o stará zvířata, kterým tím vlastně zachránila život. Do provozu vkládá všechny své peníze, které vydělává jako copywriterka, ale také prodejem svých obrazů a dalších výtvorů. Jak ale sama říká, koňská oáza by vůbec nemohla existovat bez velké spousty dobrých lidí, kteří pomohli a stále pomáhají. Vypravíme se tam za chvíli. Příjemný poslech.